Bohužel je to právě tato všudy přítomná mediální ostrakizace a nálepkování všech, kteří preferují podanou ruku na místo výhrůžek a vyceněných zubů, jež nás vzdaluje od dosažení míru a jež nás centimetr po centimetru přibližuje k fatálnímu vojenskému střetu s katastrofálními následky pro nás, pro všechny. Ano, je nesmírně snadné a populární označit Fjodora Lukjanova za Putinova ideologa a propagátora války. Znemožnit mu prezentovat své postoje a onálepkovat všechny, kdo se jen odváží s ním diskutovat za zrádce našeho národa. Z hlediska zajištění budoucí bezpečnosti, jak v naší zemi, tak i v celé Evropě, je však výrazně rozumnější jeho argumenty vyslechnout, předložit mu vysvětlení naší pozice a dospět ke shodě na základním faktu, že vojenský střet je prohrou pro všechny a že mír a vzájemný dialog je jedinou rozumnou cestou ze současné extrémně vyhrocené situace. Ano, je nepoměrně snazší někoho příkře odsoudit a odmítnout s ním diskutovat. Mnohem složitější, avšak výrazně přínosnější, je sednout si s ním společně k jednomu stolu a trpělivě jednat o podmínkách dohody, na jejím základě dojde v co nejkratší době k ukončení zbytečného krveprolití mladých mužů bojujících na obou stranách fronty a k dosažení bezpečnostních záruk, minimalizujících riziko znovu vypuknutí bojů na rusko-ukrajinské hranici a eskalace tohoto konfliktu do celosvětové úrovně. Diskutovat nejen s ním, nýbrž i s jakýmkoliv dalším reprezentantem Ruské federace, jenž bude ochoten o míru a o ukončení války na Ukrajině seriózně jednat. I kdyby jejich jméno mělo být Sergej Lavrov nebo Vladimír Putin. Pojďme tedy dnes společně kategoricky odmítnout snahu aktivistických žurnalistů působících v mainstreamových médiích diktovat nám seznam těch, s nimiž je zakázáno mluvit. Vymezme se proti jejich systematické snaze o reputační likvidaci každého, kdo projeví odvahu se vzepřít tomuto vylhanému narrativu o proruských silách naší zemi, snažících se oslabit či narušit bezpečnost České republiky. Ve skutečnosti jsou to totiž právě tito prováleční štváči, kdo svým fatálním nepochopením současné geopolitické situace s fanatickou proválečnou rétorikou hazardují s budoucností nás všech. Téměř nikdo z těchto falešných uzurpátorů jediné možné pravdy, působících na naší mainstreamové mediální sféře, totiž nechápe, že naprosto nejzásadnější otázkou současné doby není, s kým se mluvit nesmí. Nýbrž naopak, s kým musíme být schopni mluvit, pokud chceme válku jednou ukončit. Dokud totiž existuje dialog, existuje i možnost dohody. Dokud existuje diplomacie, existuje možnost deeskalace současné extrémně napjaté situace. A dokud existuje jednací stůl, u něj jsou ochotni zasednout reprezentanti obou stran, existuje i možnost, že o budoucnosti Evropy nebudou rozhodovat pouze zbraně. Dámy a pánové, neobávejme se dialogu. Neobávejme se vzájemné výměny, byť i protichůdných názorů. Neobávejme se argumentů. Neobávejme se jednání. A rozhodně se neobávejme se vší vehemencí postavit systematickému mediálnímu lynči, jehož jediným cílem je nás od této snahy odradit a reputačně v očích většinové populace zdiskreditovat. Byť se pro nás, kteří to s nastolením míru v Evropě myslíme upřímně a vážně, jedná o velmi trnitou cestu, plnou překážek v podobě primitivních útoků a urážek ze strany válečných štváčů, přímo či nepřímo profitujících ze současných závodů ve zbrojení, musíme tento úkol vnímat nikoliv jako naše právo, nýbrž jako svou povinnost a učinit vše, co je v našich silách, abychom dosáhli naplnění našeho hlavního poslání, kterým je zajistit pro naše děti život v míru. Žádná cena, kterou za to budeme muset, pro naplnění tohoto úkolu ve vztahu k našim osobním ambicím zaplatit, není dost vysoká.
A za sebe říkám, že jsem připraven bez váhání uhradit. Navzdory všem valáškům tohoto světa musíme usilovat o to, aby utichly zbraně, udržet otevřené dveře k jednacímu stolu a udržet konstruktivní dialog se všemi, kteří budou ochotni otevřít dveře k témuž cíli z druhé strany. Nedovolme další dlážení cesty k válce, jeho jsme aktuálně svědky. Hledejme každou, byť i sebevíce klikatou a trnitou cestu k míru, jednejme dříve, než za nás začnou mluvit zbraně. A neustále přitom mějme na paměti nadčasový citát Benjamina Franklina. Nikdy neexistovala dobrá válka ani špatný mír. Děkuji vám za pozornost. Tohle byl, přátelé, můj projev, který jsem chtěl celý přednést včera. Bohužel z časových důvodů na to nedošlo, ale jsem rád, že jsem měl možnost jej přednést dnes tady před vámi. Asi pochopíte, že v momentě, kdy vyšel článek na Seznam zprávách, kterým jehož cílem bylo samozřejmě odradit nás od té účasti na té konferenci, což v případě Jana Zahradila se dokonce i povedlo, tak já jsem ani na jednu vteřinu neváhal se té konference zúčastnit. Nebudu ustupovat inkvizitorům v žádném případě nikdy a za žádnou cenu. Přátelé, budu velmi rád, když budete tento můj projev sdílet, protože dle mého názoru se jedná o hlas rozumu, jenž může pro Českou republiku přinést mnohem více než nějaké populistické šaškování v maskáčích či focení se samopaly. Na jedné straně musíme dosáhnout míru a na té druhé musíme učinit vše, co je v našich silách, abychom zachránili Evropu a Českou republiku ekonomicky, neboť skutečně míříme do doby, která nebude vůbec příjemná a která s ohledem na dramaticky rostoucí ceny všech možných komodit, kdy plyn už se dnes obchoduje za cenu kolem 80 eur za megawatt hodinu a pohonné hmoty samozřejmě už jsou ve stavu naprostého nedostatku, tak to nemůže nikdy vyústit vůbec nic dobrého. Prosím, pojďme vzít rozum do hrsti. Opravdu tedy přestává veškerá legrace. Tohle už není o nějakém blábolení proevropských nesmyslů a o nějakém zastávání se Green Dealu, o nějakém dalším šíleném plnění klimatických cílů, které si vytyčili všichni ti sociální inženýři z Bruselu. Fanatici, kteří vůbec netuší, kam Evropu vedou. A nebo možná tuší. A o to je to horší. Pojďte prosím s námi. My nejsme tady od toho, abychom fandili Rusku, my jsme tady od toho, abychom reprezentovali zájmy našich občanů. Na rozdíl od těch, kteří se tak tváří, kteří mají plnou pusu naší bezpečnosti a potřeby vyzbrojování, ale ve skutečnosti jen hrabou do vlastní kapsy a nahrávají všem těm, kteří se nás snaží k tomuto šílenému válečnému konfliktu dovést. Nestojím na straně Ruska, nestojím na straně Ukrajiny, nestojím na straně Spojených států evropských a rozhodně nestojím na straně Evropské unie. Stojím na straně míru a na straně obyčejných lidí. Zejména těch z České republiky, protože to je moje povinnost. Vy jste mě vyslali do Poslanecké sněmovny, vy jste jedinými mými nadřízenými, není jim ani pan Valášek, není jim ani pan Kupka a proto se jejich slovy rozhodně nehodlám řídit a nedám na jejich výhrušky a jejich výzvy k tomu, abych se podrobil jejich úplně pomatenému vidění světa. Dám pouze a jenom na to, co chcete vy, s čím jste mi svěřili svoji důvěru, s čím jste mi dali svůj hlas. To je pro mě moje Bible, to je můj základ a tomu se nikdy nespronevěřím. Dámy a pánové, moc vám děkuji za vaši pozornost. Myslím, že důležitější téma dnes opravdu mít nebudeme a tak budu rád, když budete opravdu tohle video sdílet dál. Příští týden budeme na cestách, můžete se podívat na webové stránky Strany pro, téměř každý den budeme někde vystupovat a já se na to moc těším a pevně doufám, že i nadále nás budete podporovat na této cestě,
která z mého pohledu je jedinou možnou cestou pro bezpečný a pro bezpečnou a prosperující budoucnost naší země. Minulý týden průzkumy veřejného mínění ukázaly, že celá ta naše parta v tom klubu SPD, tedy hnutí SPD, strana pro, strana svobodných a Trikolora, sílí, a to velmi zásadně. Ze 7,5% jsme při součtu na 10%. Věřím, že je to odraz skutečnosti, že lidé pochopili, že to myslíme vážně a že budeme jejich zájmy hájit ze všech svých sil, ať se to někomu líbí nebo ne. Budu velmi rád, když alespoň trošku přispěju k tomu, aby u nás utichly ty proválečné hlasy a zazněly více hlasy pro mírové. A jsem velmi rád tomu, že Andrej Babiš dnes ve svém proslovu se i tohoto tématu dotkl a že fakticky se shodujeme na základním pohledu na celou tu věc, že se více mluví o válce než o míru a že namísto nás, co by evropského kontinentu, který by měl být na tom míru největší zájem, se o něj snaží mnohem více zástupci Spojených států amerických, přičemž Evropa v této snaze je naprosto impotentní. Otázka je, jestli je to jenom neschopnost a amatérismus nebo záměr. Já si bohužel myslím, že to druhé. Přátelé, moc vám děkuji za pozornost, prosím o sdílení tohoto videa dále, budu si toho velmi vážit a věřte mi, že já vás nikdy za žádnou cenu nezradím a v žádném případě neuhnu a neustoupím jakémukoliv mediálnímu tlaku. Mějte se moc pěkně, držte se a zůstaňte s námi. Ať žije naše vlast, ať žije naše krásná Česká republika. Bůh ji ochraňuje.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální nedělní stream, protože tu máme ne jedno Homera, ale dva dokonce, takhle. Budou básničky ne jedna, ale dvě. To si pište, to je perfektní a vy samozřejmě budete hodnotit, která je lepší, ještě nevím jak, ale to, ježíš, to se neměl říkat, teď je to asi všechno, jsem toto, nevadí, nicméně, já tady vítám vzácnou návštěvu, Petru Redovou, ahoj.
1: Ahoj, ahoj kluci.
0: A samozřejmě našeho Homera, Ivana Kratochvíla, ahoj.
2: Ahoj, krásný večer všem a děkuji, Petře, že jsem jí mohl včera ukecat k tomu, aby byla od té lásky a dobroty a dneska se mnou vylezla nad tvůj stream. A Peťo, já ti strašně moc děkuji, že jsi za A přišla a za B, že vypadáš tak nádherně. Ty jsi taková růžička mezi náma, je mezi tím kapradím, kterým vytváříme my dva. To je prostě fantastický, nádherný pohled.
0: Vážení přátelé, tak dneska máme i trochu botaniky, samozřejmě. Těch témat probereme celou řadu. Ivan teda toho moc dneska asi nenamluví, protože včera si jste slyšeli, co jeden Petru ukecával, sliboval hory i s horákama. Výstup na říp za ranního kůropění a takovýhle věci a nakonec všechno dobře dopadlo. Inu, no prostě, Ivánek se nezapře. Tak a já budu dát teď slovo, Ivánku, pojďme to nějak uvést. Tak.
2: Rozjedeme to, řekněme, z kopce, protože většina lidí, kteří jsou našimi stálými posluchači, tak vědí, že včera vyvrcholilo několika měsíční úsilí skupiny dezolátů, kteří způsobili to, že v jisté krásné jihomoravské výsce se sešla, řekněme, dost velká skupina lidí, kteří si toho měli co říct. Díky, Péťo, že jsi tam byla. A mně se to strašně líbilo, bylo to krásný den, pro mě nádherně prožitej. Na tom to není vidět na té fotce, ale já mám dokonce spálený párohy, takže Vítě Pilmajer mě musel svým zázračným sprejem v 10 hodin večer ošetřovat, protože jsem normálně dostal zimnici z toho. Je to blbý se jako dostat úpal na podzim, ale mně se to teda včera povedlo. A to setkání pro mě bylo velmi, velmi, velmi, a ještě jednou řeknu, velmi inspirující, protože tam byli lidi, kteří jsem chtěl potkat, potkal jsem lidi, kteří chtěli potkat mě a já jsem rád, že mě potkali, protože mě to nádherným způsobem nakoplo. Mohl jsem potkat i Péťu, nahmatatý přímo, a je to fantastická holka, to jsem nevěděl, ale od včerejška to vím.
0: A počkej, ještě není 10, jo, jako jenom. Přátelé, samozřejmě, po 10. hodině budeme pokračovat v detailech, máme i fotografie. Vytvořené umělou inteligencí. Podobnost jmen a osob čistě náhodná. Tak ne, to. Tak pokračuj.
2: Nicméně, jako kromě tohoto, této akce, kde byl i Petr Bureš fyzicky osobně přítomen, tak včera, myslím, že to bylo včera, vylezl s velmi závažným rozhovorem, ve kterém vystupoval můj kamarád, přítel, člověk, který má krásně rozsvícené oči, když mě vidí, když říká, že se mu zkazil celý den, Jaroslav Doubrava. A jemu se povedlo za přítomnosti Petra Bureše ulovit Annu Vladimírovnu Ponomarenovou, která je akreditovanou velvyslankyní Ruské federace v České republice. A já, když jsem na to koukal, co tyhle ty dva spáchali s tou osobou, tak vám můžu říct, že je to asi 54 nebo 55 minut, že jo, dlouhý. Rozhovor
0: 57.03, já ti to řeknu přesně.
2: Děkuji. Tak
0: Necelá
2: Ale
0: hodina.
2: já jsem si, fakt jsem si připadal chvílema, že kdyby tam seděl Trump nebo Putin, tak je to přesně ta úroveň, jo, na který oni vystupují s těma svejma reportérama. Mělo to úroveň, mělo to fantastický náboj. Já doporučuji každému, aby se na to kouknul. A proč to takhle okecávám? Protože jsme si s Péťou slíbili, že každý napíšeme jednu básničku. Já nevím, co Péťa napsala, ale nicméně ona to udělala. Lidi, to je paráda. Víte, jak je to pro chlapa štěstí, když mu žena splní to, co slíbí? To je něco fantastického. Jo? Takže já jsem vydavý, co bude. Nicméně já jsem tu básničku napsal taky aktuálně, tím, když jsem to shlédnul a Peťo, tradice je tradice, ale máme tady Petru, takže Petra bude zachraňovat potom to, na co jsou lidi zvyklí. A když dovolíš, já začnu s tou svojí kratičkou básničkou. Gratuluji Bureš TV k obrovskému úspěchu. Doubrava, moderátor, přinesl nám potěchu. Rozhovory této váhy dělají jen profíci. Trump či Putin, teď i Anička drží nás na špici. Anička je dána z hůry, Bůh nám ji požehnal. Tím prokletí krvavé madly pro naši zemi překonal. Veselme se, přátelé, že ji tady máme. Její lásku k naší zemi všichni dobře známe.
0: No.
1: Dobrý, výborný.
0: Jo, dobrý, dobrý. Já myslím, že to ocení.
2: Jestli se to doví.
0: Určitě, o to se postarám. Tak jako, ano, povedlo se to výborně. Já mám, musím říct, že úžasný ohlas od lidí, už více jak 210 komentářů lidí prostě zdraví, jsou rádi, že tady je, že jak úžasně působí jako osoba, prostě opravdu je to skvělý, myslím, že se to povedlo. I se povedl právě, že Jarda Doubrava předved velký moderátorský výkon, a přitom měl jako dost času se na to připravit, asi 10 minut, ale...
2: Jsi dobrák, Peťo.
0: Ne, no, to, ano, bylo to prostě jako kouzlem okamžiku, jako je ten toto, když prostě najednou tě něco napadne, že jo, a se tam, my jsme přijeli a oni se znali, že jo, oba dva se znají mezi sebou jako roky prostě z těhle z politiky a tohleto, a tak jsem si říkal, daleko líp bude určitě působit, když se budou bavit dva známí, než jako nějaký vošklivej, prostě tlustej tady Bureš, který paní velvyslankyni nezná, neví, co si může dovolit, jo, a tak dál. A říkal jsem, bude to daleko lepší. No, marně Jarda namítal, že byl u zubaře a že ho bolí huba, že prostě kdesi, cosi. A já jsem si stoupnul za tu kameru, říkám, tady to tolik neskazím a dal jsem jim ty okruhy a ono to tak pak prostě jelo. Milé, samo, prostě krásně si povídali, zapomněli na to, že tam někdo jako já tam je a prostě běželo to úplně nádherně přirozeně. Takže to je super. Nic, myslím, že vlastně se povedlo oproti tomu, co dělá jako média dneska, jak šílejí všichni, mainstream a tak dál, prostě bubnujou do války, tak tady to je úplně jako jiný obrázek a já jsem za to moc rád a myslím si, že to je úloha těch alternativních médií, prostě ukazovat trošku jiný pohled na věc. To je tak.
2: A když jsme u toho bubnování, ona Peťa, tak on je trošku bokem, Peťo, neboj, já tě vystřídám, za chvíli půjdeš na tu velkou obrazovku, jo? Já se uklidím pod Petra. Tak...
0: Tudíž nebude vidět. Víš co, teď mi to připomnělo, jak ten slon s tou blechou, ne? Jak ten, někde kradou ty třešně a přijde tam ten hlídač a ta blecha říká, slone, skovej se za mě, mě není tak vidět. To je tak bokem, no.
2: Právě,
0: a teď vážně. Ale.
2: Teď vážně k tomu tématu hlavnímu. Ono opravdu ta Evropa bubnuje do války. Jo? Jsme se o tom bavili i včera. Jestli budeš dělat nějaký výřezy ze včerejška, tak doufám, že to na to lidi ocení. A jsme na prahu války. Jsme na prahu války a co mě jako profesionála potěšilo, je to, co vyděsilo spoustu normálních lidí, a to je to, že my tady bubnujeme a křičíme už léta, že se to cpe do války, tak už to přiznávají i politici, kteří jsou ve funkcích. To nikdy nebejvalo. Mám na mysli Orbána a ku podivu i...
1: Fica.
0: A Babiše.
2: A Babiše, děkuju. A já jsem včera... To nebylo na kameru, mluvil i o tom, jak je významná úloha Československa v evropském prostoru, že jsme obrovský stabilizující protiválečný prvek geopolitický. A tím mě potěšilo, že vlastně dva premiéři právě tohoto stabilizujícího celku se postavili proti tomu válečnému bubnování. Oni nic, ne že by něco zastavili, nezastavili, ale už aspoň se ozvali, protože bylo tekon zasedání náčelníků generálních štábů, který prostě ty už troubějí na válečné rohy a bušejí do štítu a vydávají se na tažení drank nach Osten, nevím kolikáté v pořadí. A oni se ozvali proti, takže to mě jako potěšilo z tohletoho hlediska. A protože to má i důsledky vnitropolitické, protože máme před volbama, začíná už nám předvolební kampaň, tvrdá předvolební kampaň, což si uvědomuje dneska každý, protože když vykouknete z okna ven, tak na každý sloupu, na každém telegrafním to visí nějaký ksicht, proměnutím, že to musím říct takhle. A ono nám jde o hodně. Přestože jsou to volby, které jsou takzvané malé, to znamená, ty lidi by se měli znát, tak jsou tam i senátní volby a tyhle volby budou mít opravdu velký význam. A protože já tohleto neumím, neznám, ale Péťa je v tom kovaná, tak Péťo, já ti nechám Babiše, ať mu roztrháš to jeho tričko a ukaž mu, že my jsme dobrý.
1: No, já moc děkuju a hlavně já se jenom vrátím k tomu začátku, co jste kluci říkali. Já jsem přemýšlela, kde jsme včera byli, kde jsme se ohmatávali. Můj manžel odešel a zavřel dveře. Takže asi budu mít co vysvětlovat, ale ne. Potkali jsme se na úžasném setkání v podstatě srdcařů, vlastenců a byli tam lidé z celé naší země, bylo to velmi příjemné. Byla tam důležitá témata pro mě, ale mně to přišlo tak, že se bavíme o věcech a říkáme to lidem, kteří tam jsou a kteří tomu v podstatě, oni to vědí, oni to znají, takže spíš jsme tak jako debatovali a upozorňovali na věci. Co se týká té války, tak když jsme o tom mluvili a ty taky vlastně před x lety, tak upozorňovali jsme na to, že tohle to hrozí, tak jsme byli dezinformátoři a strašili jsme a podobně. Přitom my jsme v podstatě upozorňovali na to, že tohle to hrozí, že nás bývalá asociální Fialova vláda zavádí do konfliktu, který náš není náš. A já to říkám pořád, že válka na Ukrajině není naše. Nikdy nebyla a neměli jsme být ani součástí. A jsme docela velcí pokrytci, když tvrdíme, že musíme dál posílat zbraně, aby jiní umírali a obhajujeme to tím, že umírají i za nás. Za nás určitě neumírají. No a teď jsme ve fázi, jak jsi to správně řekl, že o tom promluvil i Fico, já jsem to viděla. Ten den zrovna vyšel i Vidlákův článek, který psal něco podobného. Ale mezi tím v podstatě Babiš vlastně psal, že jsme v nějaké té válce s Ruskem, v té proxy válce nějaké a to mě teda docela naštvalo, protože jsem očekávala, že zrovna to ANO, ta současná vláda, tak nějak zaujme jinou polohu a začne, zaprvé začne plnit sliby, které slíbila před volbami, ale to bohužel my jsme na to upozorňovali, že tohle se nestane, že Babiš pojede stejný narrativ jako Fiala, akorát marketingově to má být zmáknutý, protože na cokoliv my jsme upozorňovali v minulosti, tak Fiala dělal úplný opak, Babiš si to velmi hlídá a upravuje si to tak, aby v podstatě on nebyl ten špatný, ty špatné věci nechává na tom svém okolí, na těch svých kolezích, aby to tak nějak zveřejňovali. No a zase teďkom otočil rétoriku. A dneska jsme se o tom bavili, jako jak je to možné, že zase otočil rétoriku, ale pravděpodobně asi viděl, že ta jeho rétorika mu ubírá voliče a jemu jde opravdu o ty čísla. On je tím úplně posedlý. A já, když se k němu vrátím, když vlastně se vrátím pár dní před těma volbama do poslanecké sněmovny, kde jsme měli, myslím si, jako stačilo velmi dobře našlápnuto, tak když jsem viděla tu jeho debatu, kde vlastně řekl, že on jediný, jak kdo může zastavit toho Fialu, tak mě bylo jasný, že to hraje i na ty naše voliče a že je to teda v háji. A lidé prostě, aby se zbavili toho šíleného Fialy a té pěti demolice, tak mu to hodili, aby měli jistotu. Ale tím potvrdili to, co jsme říkali my, že v podstatě se nic moc nezmění, protože muniční iniciativa funguje dál, i když třeba oni říkají, že tam neposílají peníze, tak stále to tam běží, pomoc Ukrajině běží dál, ty koncesionářské poplatky se nám nějak zastavily, zákon FARA potom zdechl pes. Teď, když jsme viděli pár návrhů, kteří navrhovali motoristi, tak si člověk říkal, jestli je to výsměch lidem, nebo to má být realita. Ono jedna věc je, jak se pan Macinka třeba chová vůči redaktorům a tak, to jako v tomhle tomu fandím. Na druhou stranu, když dlouhodobýho hlediska se díváte na někoho, kdo je arrogantní, tak mě to teda přestává už i bavit. Já bych chtěla vidět výsledky té politiky. Oni už jsou v podstatě 3/4 roku u moci a neviděli jsme zatím pořádně nic. A místo toho jsme dneska viděli naftu za 51,50. A v podstatě jsme v době, kdy se už nestraší covidem, tak jak se strašilo za Babiše. Ta samá vláda, která nás strašila covidem a mražáky a vším možným, nás teď straší válkou. Takže a on ten strach, to je taková ta nejlevnější, ale nejúčinnější metoda na ty lidi. A ti lidé nedělají nic jiného, než tady posledních 6-7 let žijí ve strachu a mě už to prostě nebaví. Takže já říkám lidem, že prostě mají zůstávat v klidu, mají se věnovat své rodině, svým sousedům, zůstávat soběstační, být zajištění, kdyby vypadl proud, tak ať prostě mají u sebe nějaké věci, ať vědí, kde jsou jejich příbuzní, jaké mají potřeby, ať mají dostatečné léky, ale ať se toho nebo. Já teda upřímně nevěřím, že by došlo k nějakému útoku, protože jediný, který by asi mohl dojít, by mohl být ten jaderný a to tam jako tam se člověk neschová. Teď budu sarkastická, vždycky říkám, že pak už se můžu jenom dobře tvářit, aby po mně zůstal hezký stín, ale myslím si, že k tomu nedojde. Já bych si moc přála, aby konečně skončila ta válka na Ukrajině, která vlastně zničila zemi, vyvraždila téměř celou generaci mladých mužů a když jsem sledovala dneska včera rozhovor, vlastně, který měl proběhnout na půdě Europarlamentu a nebylo i to té bývalé, ona byla myslím mluvčí Zelenského dovoleno, tak jsem si říkala, teď ona to tam všechno říká. Ona v podstatě naprosto krásně říká, že ti lidé už nechtějí umírat, protože ta Ukrajina ztrácí území, ztrácí lidi, ty lidi se tam nebudou rodit, ten průmysl se tam nerozvine, takže oni už tohle to nechtějí a nikdo z nás to nechce. A my všichni, kteří jsme byli nálepkováni, jsme to říkali od začátku, tohle je prostě konflikt, kde Ukrajina vyhrát nemůže, ta tam bude těžkou obětí a čím déle budeme zbrojit, čím déle tam budeme posílat zbraně, tím déle tam lidé budou umírat. Oni samozřejmě umírají na obou dvou stranách, o tom jako žádná. Akorát, že ta druhá protistrana to má lépe opatřený, řekla bych, že je lépe vybavena a nemá takový ztráty, jak ta Ukrajina. Takže pan Babiš mě docela zklamal, nicméně ne tak, jak bych očekávala, protože my jsme se o něm samozřejmě bavili před volbama, říkali jsme lidem, že to všechno budou jenom lži. A když jsme ho teď poslouchali na náměstí v Brně, když byl, jemu tam přišli samozřejmě i protestanti, tak on se hrozně rád chválí a rád se poslouchá, ale on ten skutek utek. Takže co se týká pana Babiše, já už mu nevěřím ani pozdrav.
2: Jo. Víš, ty jsi teď otevřela a zavřela spoustu otázek a problémů. Já s tebou souhlasím. To můžu říct takhle, jo. K té Ukrajině, ono, Ukrajina nejen, že přišla o celou generaci mladých mužů, ale Ukrajina prohrála zápas o svoji možnou samostatnou existenci. A to je ještě horší, jo, protože dobře, smrt člověka je tragédie, ale oni dostali šanci na tom území bývalé sovětské, ukrajinské, socialistické republiky vytvořit samostatný stát. A vytvořit samostatný stát je strašně těžké. Je to těžký úděl a vyžaduje to odvahu, nadšení a pozitivní přístup. Pozitivní přístup, protože aby se ten stát zapsal do dějin, aby ostatní lidé, kteří nežijí na tom území, ho přijali jako samostatný stát, jako partnera, jako něco, co je možno brát do úvahy, pozitivně i negativně, tak tento úkol oni nesplnili. Oni nedokázali vytvořit systém, vytvořit státní strukturu, která by rozvíjela, která by pro svět, pro nás, pro země kouli přinesla něco, co bychom mohli říct, ano, tohle je typické pro Ukrajince. Tohle to je přínos Ukrajiny celosvětovému lidstvu. Oni přinesli perfektní korupci, oni přinesli v podstatě jistou formu fašismu, nebo nacismu, to nechám těm filozofům. A v podstatě oni přinesli takovou tu sebepýchu na úkor těch ostatních. Jo? A to nejsou prvky, na kterých se dá stavět. Oni nic nevybudovali, oni akorát ničili, ubližovali, svoji existenci postavili na likvidaci všeho, co má v názvu ruský, počínaje jazykem přes jednotlivé národnostní skupiny. Prostě všechno tohle to je pro ně červený hadr. Ale na negaci se nedá budovat, na tom se nedá stavět. Na téhle ty negativitě se dá akorát ničit.
1: Ničit.
2: A stát v jehož kořeny stojí na zmaru a ničení, nemá šanci se zapsat do historie pozitivně. Naopak je to, historicky to bude obrovský vykřičník, jak prostě se žít nemá. Protože tam odtud tekon jde násilí a zlo. A ať to náš mainstream připouští nebo nepřipouští, tak v podstatě ta činnost, kterou tam vyvíjí Ruská federace momentálně, je v souladu s mezinárodním právem. Přestože je spousta lidí, kteří tvrdí, jak je to možný, když je to agresor, není to agresor. Oni dělají tu těžkou špinavou práci ve prospěch celého lidstva. A takže tam jsme se teď dostali. Bohužel my jsme v takové pozici, že abychom prokázali svoji platnost v organizaci, která se jmenuje NATO, i když NATO je bržděno Spojenými státy, a to už dneska velmi výrazně a viditelně, tak ty tlaky na vyvolání vojenského konfliktu přichází z NATO na Evropskou unii. Evropská unie už se jednoznačně dostává do pozice čtvrté říše římské národa německého, včetně všech expanzivních složek. A i když se o tom nemluví, tak my, abychom jako Česká republika nevstáli, jak se říká, v pozadí, tak tam posíláme také vojáky. Říkám, moc se o tom nemluví, vykřikuje se, že jsou to dobrovolníci, nicméně to jsou dobrovolníci typu, hele, seš voják, ty tady kariéru buduješ 10 let, seš jako opravdu na úrovni, tak jestli chceš tu kariéru budovat dál, tak se dobrovolně přihlaš, protože když se dobrovolně nepřihlásíš na tu Ukrajinu, tak nedobrovolně skončíš v armádě a tvoje kariéra končí. Takže máme dobrovolníky a dobrovolníky, kteří tam jdou. A podle informací, které mám já, jak říká se dneska, insiderských informací, tak to zatím někdo zamás. Kluci, kteří už měli zbalený bagly a už v podstatě nastupovali do autobusu, že je odvezou na letiště, tak je vrátili zpátky do kasáren. Ono to může mít více příčin, protože Rusům se povedlo tento týden vybombardovat pár výcvikových prostorů a pár hotelů s hosty, kteří nosí občas někdy i uniformu. Takže ty takzvané takový ten, ne Lolita Express, to byl Epstein, ale zdravotnický express z Řešova, ten vždycky začne lítat, když tam přivezou vlakem z nějakého hotelu tyhle ty hosty. Takže k tomu minulý, vlastně tento týden došlo taky, je neděle. Takže

0: cenu, že umřeš ve skorumpované zemi, že bojuješ za
1: skorumpovanou. To je riziko, to je riziko. Ale my vojáky potřebujeme, víš, protože stát, který nemá vlastní armádu, stát, který odmítne živit vlastní vojáky, je odsouzen živit cizí. To je realita života na této zemi. Takže pokud nechceme živit cizí armádu, musíme živit svoji armádu. A ta armáda jede podle nějakých svých vlastních zákonitostí, jo? Takže i tam se dělá kariéra. A říkám, když někdo 10 let se snaží v armádě být prospěšný svému státu a dostane se do tohoto dilema, no tak někdo zvolí to, že je odejít a bolí ho to, protože 10 let věnoval něčemu, co je mu úplně k ničemu, protože v civilu to nejenom, že nevyužije, ale v civilu mu to pak dělá problémy, protože civilní život je úplně odlišný, tam platí jiná pravidla a jiné zákonitosti, nepsané, můžu ti o tom vykládat. Po 25 letech v armádě jsem dalších 20 let v uvozovkách pracoval v civilním sektoru a z těch 20 let jsem byl 10 let na pracáku. Protože mé chápání světa naráželo na prostě zákonitosti, které v civilu jsou. Jinýma slovama, když jsem viděl, že je někde nějaký bordel, tak jsem to řekl nahlas. A většinou to skončilo tím, že ne ten, kdo dělal ten bordel, odešel a já jsem byl odejít. Protože to bylo jednodušší, bylo to pohodlnější pro toho šéfa. Jo? Ty, rozumíš, ty jednotlivé složky mají trošku jiný život, nebo jak bych to řekl. No prostě je to takový svět ve světě, jo? Který má své zákonitosti. Takže já ty kluky nepomlouvám. Já je chápu, co je donutilo k tomu, aby tam šli, ale naprosto s tím nesouhlasím, tam nemají co dělat. Ano? A pokud budu moct s tím něco udělat, tak to zatrhnu, okamžitě zatrhnu. Protože z hlediska mezinárodního práva je to agrese, agrese, naše agrese vůči Rusku. Protože Rusko je tam pod mandátem OSN. To je to, co nám nikdo neříká. Oni jsou pod mandátem OSN. Toho v podstatě největšího nebo nejvyššího platného zákona, které jsme si dohodli na této země kouli. Takže když se bavíme o agresi, tak
0: nevím, není to i porušení nějakých pravidel u nás, když vysíláme vojáky do země, která není součástí EU, není součástí NATO v podstatě?
1: Je to porušení zákona a právě proto tyhle lidi dostávají generální pardony od prezidenta republiky, který může udělovat milost i dopředu. No? Takže oni vlastně dostali milost dopředu, aby tato akce, protože správně by měli být souzeni, protože oni se účastní cizího konfliktu podle práva. Jo, takže oni jsou v takovémhle klinči, ale mediálně a politicky je jim to vysvětleno, takže prostě ty kluci tam jdou. Víš, a oni to jsou z hlediska profesionálního, spousta z nich jsou opravdu špičky. Jo, špičky světové úrovně, to jsou kluci, kteří ve svém oboru, úzkém oboru, máme opravdu jako kvalitní specialisty. Tomáš jako třeba, teď hraje se Davis Cup a náš Davis Cupový tým jede nahoru jak dráha, jak se říká. Jo? A to jsou úzký specialisté, tady se bavíme o tenisu. Tak tohle to jsou jednotlivé odbornosti, vojenské odbornosti a v těch daných odbornostech oni jsou opravdu jako super. No jo, ale tam nemají co dělat.
0: Nemají, no, souhlasím.
1: Mají být doma. Protože úlohou armády je bránit tuhle zem, naši zem, naše území, naše lidi. Vás, krásné holky,

0: naše děti, naši budoucnost. Omlouvám se.
1: No, to jsou zase informace, to bude zase veselo v éteru, ale jo, já s tebou souhlasím a hlavně asi bych postavila před soudy, co je tam poslali. Ono totiž teď nedávno řekl Petr Pavel, že pokud Ukrajina padne, padneme s ní, ale on fakt je takový, že oni padnou. Oni padnou, my to
0: no,
1: asi...
0: on má pravdu, on padne.
1: Ano,
0: on padne. Padne Ukrajina, on padne.
1: Ano. Ano, a s ním všichni tady ti chci válkové, od Rakušana až tam po všechny, ty chci války až po toho Zdechovskýho. No a teď dokonce, myslím, ten Kupka, nebo jak se jmenovala, tam někde se fotil se samopalem v ruce. Oni vůbec nemají ponětí o tom, co ta válka přináší. A taky vědí, že by tam svoje děti neposlali. Jo, o čemž vlastně promluvila teď nedávno taky jedna historička, která utekla z Ukrajiny. Byla na rozhovoru u Tomáše Lukavce, ke mně se to taky dostalo jako s prostřednictvím vlastně sledujících a já jsem si to poslechla a prostě ti lidé už začínají mluvit otevřeně, jak to tam je a oni v podstatě říkají to sami, co jsme říkali my posledních x let, že tam je korupce, že tam je násilí, že oni se neštítí vraždit svoje vlastní občany, neštítí se prostě zneužívat všeho možného. A pořád jsme byli braní za lháře, dezinformátory a myslím si, že ta videa už ani nejdou zablokovat, co jdou po těch sítích, to násilné verbování a teď už nejen mladých, ale i těch starších. Jo? Takže já doufám, že ta Ukrajina je fakt před pádem a že ten pád zachrání zbytek té populace, která tam opravdu chce v klidu žít a budovat si tu svoji zemi. Protože neumím si představit, že by ten konflikt měl ještě dál trvat a hlavně všichni mluví o tom, že jakmile válka skončí, takže Zelenský půjde vlastně před tribunál a to je to, co on si zaslouží, protože on tu zemi zničil.
0: Já ti nechci brát iluze, ale podle válečných zkušeností on se toho tribunálu nedožije, on skončí jako Čaučesku.
1: Tak to je taky řešení. To je taky řešení, no.
0: Ano.
1: Je to tak.
2: Tak, Peťo, prosím tě, aby tady Ivan nevybral veškerý tvůj čas, tak...
1: Ono se to dobře ale poslouchá, víš, to jsou informace, které se člověk jen tak nedoví.
2: Ale jo, to já mu neberu. Na druhou stranu, ty kandiduješ ve Znojmě, tak pověz, co je vlastně důvodem, že jsi se jako do toho takhle vrhla a druhá, jaký jsou highlighty, hlavní témata, se kterýma do toho jdeš.
1: Tak oni vlastně teďko máš do roku 29 žádné volby nebudou a my jsme se po těch, řekla bych, abych ani neřekla prohraných volbách, protože to stačilo, mělo myslím 4,3% a na to, že jsme byli rok, jak se říká, v éteru, rok jsme vlastně existovali, tak si myslím, že to je jako fantastický výsledek. Tak jsme se rozhodli, že budeme tak nějak jako pokračovat dál, aspoň v těch našich aktivitách. No a tím, že se vlastně teď chystají ty komunální volby a do Senátu, tak jsme se rozhodli, že nasadíme pár kandidátů v těch silnějších oblastech a že postavíme i kandidátky v komunálu s tím, že teda samozřejmě půjdeme s lidmi, kteří jsou známí a kteří v podstatě tady pro tu zem už něco za těch posledních pár let dělali a nějakým způsobem se posuneme, protože sedět doma a pičkávat asi nemá jako cenu a já bych se asi zbláznila, kdybych nemohla něco dělat a tak nějak jako pořád aktivně být v kontaktu s lidmi, protože jako krajská zastupitelka s nimi každodenně vlastně si dopisuju a řešíme nějaké věci, nějaké stížnosti. Takže já jsem se rozhodla jít za Znojemský kraj a to z toho důvodu, že jsem měla ve Znojmě vždycky takovou největší podporu. Ono to Znojemsko je takové hodně srdcařské, jsou tam lidé hodně sociálně cítění a je to tam takový kraj, kde já vždycky říkám, že tam je ještě hodně věcí v pořádku, přestože je sužuje, já nevím, problém s dopravou, se zdravotnictvím, se sociální sférou, tak ti lidé se vždycky umí semknout a vždycky umí držet při sobě, což se jako o Brnu říct nedá, protože to Brno už se hodně podobá Praze, tím se samozřejmě nechci dotknout těch Brňáků, kteří jsou jako normálně ladění a kteří vědí, že jsou dvě pohlaví, a nevnucují nám dalších 156, jo, ale všechno tady to zlo, které přišlo do Prahy, za posledních pár let bohužel přišlo z Brna. Jo, my jsme vám to tam poslali, vy nám to teď posíláte zpátky, takže my tady tak jako vyvažujeme, my jsme tady na tu rovnováhu. A tak jsme se rozhodli nasadit tři kandidáty, A já jsem si vybrala ten Znojemský kraj, protože to k němu mám hodně blízko, mám tam přátele, jezdím tam vlastně i za Danem, že jo, teď tam budujeme tu vidlákovnu, takže se tam cítím doma. A když jsem tam viděla vlastně senátora, který tam je, což je pan Třetina, který je za TOP 09, a dívala jsem se na to jeho hlasování, tak jsem si říkala, tak je na čase, aby se za to Znojemsko postavil někdo, kdo prostě umí bouchnout do stolu, kdo se umí postavit prostě proti tady těm narrativům a kdo se prostě nebojí mluvit, protože to je typický probruselský poskok. To jako, když se díváš na jeho jednotlivé hlasování, tak všechno to je ve prospěch Bruselu a je to proti lidem. A to poslední, kdy se hlasovalo vlastně o zachování té hotovosti, o vlastně, aby to bylo zakotveno v té ústavě, tak on zase byl proti. Ale zase hlasoval, když se vlastně valorizovali důchody a mělo se to zachovat pro ty důchodce, tak on byl taky proti. Takže jsem si říká, že na čase prostě, že tam musí být někdo jiný. A já samozřejmě, já se ho nebojím, nebojím se ho mít ani v debatě, přestože on samozřejmě se v té politice pohybuje déle, protože ten člověk sice teď jezdí po kraji a vidíš ho všude, že všude jí, všude pije, všude se fotí s plíšákama, ale to z něho dobrýho senátora neudělá. Já si osobně myslím, že dobrý senátor je člověk, který nestratí kontakt s lidmi, s tou realitou a je vždycky tam, kde je potřeba, nebojí se přidat ruku dílu. A to já v podstatě jsem, protože já jsem z lidu vlastně tak nějak vstala, s lidmi pracuji, mám svoji práci, která mě živí a práce se nebojím. Takže jsme podali vlastně nominaci, nominovalo mě, stačilo jako nezávislého kandidáta, ono spousta lidí to neví a já jsem vlastně nikdy členem Stačilo nebyla. Já jsem byla součástí pouze politické strany Právo, respekt, odbornost, se které jsme odešli vlastně s celou naší základnou. Pak jsme budovali Stačilo, protože se nám líbila ta myšlenka, líbily se nám ty plány a takové ty ideje, jak by to mělo určitým způsobem fungovat. Oni vlastně říkají, že Stačilo je levicové. Já se vždycky považuji za takového středňáka, protože jsem za prvé zdravotník, pohybuju se i v té sociální sféře a také jsem v minulosti podnikala a podnikatelů si neskutečně vážím, protože oni jsou takovou páteří a takovými těmi držáky toho našeho státu. Ale tím, že pracuju nebo pracovala jsem v nemocnici celý svůj život, tak si uvědomuju, že je povinnost státu se o ty seniory postarat. A je povinnost, naše povinnost nás všech, aby oni měli, aby si vlastně mohli ten svůj důchod v klidu prožít, tak jak to bývávalo a užít si ho a ne jenom dožít a děsit se, co s nimi bude, protože když se díváš dneska na ceny těch domovů pro seniory, tak je to katastrofa a ti lidé dost často přemýšlí, kde vlastně skončí. A občas je dobrý vyrazit do ulic a zjistí, že spousta těch seniorů je právě už teď vyloženě v těch ulicích. Takže tady teď komunikujeme i s těmi azylovými domy a je to šílené, když posloucháš ty příběhy těch lidí, jak se tam vlastně dostali nebo jak je rodina odložila a podobně. Takže já jsem se rozhodla jít tam. Mám tam v podstatě 5 protikandidátů. Druhým protikandidátem je kandidát za hnutí ANO. On je takový hodně nevýrazný, ale samozřejmě stojí za ním velká strana. A tady bych ráda upozornila na to, že je důležité, aby se lidé dívali ne na stranu, která za tím člověkem stojí, ale na činy toho člověka, na to, co kdy dělal, co pro ty lidi prosazoval, nebo kde byl, když oni byli v nouzi. Tady o tom člověku já jsem třeba v životě neslyšela. Slyšela jsem, že je to nějaký plavec, ale to asi v politice moc člověku život nezachrání. Pak je tam jeden za přísahu, je tam soukromní, je tam člověk, který tam jde jako samostatně podnikatel, ale jde s podporou ODS, o čem se moc nemluví, takže no a pak je tam paní, myslím, místopředsedkyně, nějaká zastupitelka za Znojmo, které se podařilo intrikama rozvrátit tu bývalou koalici, když tam Ivanka Solařová za ANO byla vlastně starostkou. A já jsem si řekla, já žádný korupce nemám. Já nemám v podstatě ani exekuce, všechno si poctivě splácím, na všechno jsem si vždycky poctivě vydělala. Jediný, co mě tady furt někdo přitakává, je kauza, kterou si vymyslel pan Cempr a média. To byla ta kauza falešné sestry, kdy se snažili na základě toho, že jsem dala ven video a jim se to nelíbilo, protože to poukazovalo na tu pravdu a fakta, tak se snažili vnutit lidem, že nejsem zdravotní sestra. A přiznám se, že mě to ještě občas někdo píše, ale to už se usmívám, protože Novináři už to přestali psát, už si samozřejmě zjistili, že opravdu jsem zdravotní sestra, že opravdu jsem byla na vedoucí pozici a vystudovala jsem i vysokou školu. Takže tady tohle to mě bohužel ještě občas stíhá, nicméně moje svědomí je čisté. Kdykoliv bylo potřeba kamkoliv vyrazit, tak jsem vždycky vyrazila. A i za cenu, že jsem teda odřízla svoji vlastní rodinu. Jo, to bylo vlastně při těch tornádech. Tam jsem zrušila dovolenou do Chorvatska a řekla jsem dětem, že prostě někdo přišel o střechu a myslím si, že ti lidé nemají čas čekat, až my se vrátíme opálení z Chorvatska. Takže jsem dovolenou zrušila a vlastně jsem 6-7 týdnů trávila v těch postižených oblastech a podařilo se nám tam získat hodně pomocí, o které se samozřejmě nemůže psát, protože je to nevhodné a mediálně to není lákavé. Přestože s námi reportéři České televize tehdy strávili jeden den, aby viděli, jak vlastně připravujeme ty bagety a ty jídla pro ty lidi a vozíme to tam, tak jsme z toho měli asi v té České televizi nějakých 30 sekund, kde přenášíme nějaký bedny s jídlem. A to samé bylo, když byly vlastně záplavy, jo, nebo když je potřeba podpořit nějakou sbírku. Já totiž vždycky, když sdílím něco na svém profilu, to Donio nebo cokoliv jiného, tak si ten příběh přečtu a pokud se mě opravdu dotkne, tak já než ho sdílím, tak automaticky vždycky přispěju. Takže pod každou sbírkou, kterou já nasdílím, vždycky, když to rozkliknou ty lidi, tak tam najdou příspěvek i ode mě. To je v podstatě takový to, takové moje, já vždycky říkám, tak jsem si to tak v sobě nastavila. A jinak já jsem dobrým andělem už někdy od roku 2013 a vlastně taková to sociální cítění ke mně patří. Já jsem kdysi ani v roce 2004 nedostala povýšení, že mi řekla šéfová, že Samaritán do zdravotnictví nepatří. A pak jsem si ho samozřejmě vydobila zpátky, ale člověk musel projít nějakýma zkouškama. Takže já jsem se rozhodla kandidovat, protože si myslím, že je čas na změnu a že už dost stačilo tady té pěti demolice, že je potřeba je dostat ze Senátu, který je velmi důležitý na jedné straně, na druhé straně dost často říkáme, že je zbytečný, protože když se podíváš, tak oni tam pořád odkládají takové ty starší politiky nebo ty nevýrazné lidi, za Brno je tam Töpfr, bývalý herec, o kterým si už vlastně od zvolení nic neslyšel, neviděl a pro Brno nic neudělal. Ale on ten Senát má docela velkou zákonodárnou moc a my jsme tady teď nedávno řešili, že vlastně prezident se obrátil na ústavní soud a chtěl letět do Ankary, ale kdo volí soudce, že jo? On, jako pokud chceme nějaké věci změnit, tak musíme změnit ty lidi, co tam jsou. A já bych právě vyzvala lidi, aby šli k tomu Senátu, k těm volbám do toho Senátu a aby nám pomohli tu pěti demolici sama vlastně odstranit. Ale stejně tak budu poukazovat na to, že je důležité, aby Senát nezískal většinově ano, Babiš, protože zase by to byla strana jednoho muže a to taky není dobré. Takže já bych jim doporučila, aby volili vlastenecké kandidáty, protože to bude takový signál, ne Fialův, ale náš vlastenecký signál Babišovi, že ta loď nabírá zase trošičku i jiný směr a stejně tak i v komunálních volbách. Těch slibů, co všechno pro nás udělají, co všechno změní, to už tady bylo tolik, že mě kolikrát až fascinuje vždycky, když vidím výsledky těch voleb, že ti lidi jsou nepoučitelní. On to tady, Ivan říkal, že všude jsou billboardy, ksichty usmívající se a slibující, a ty lidi nikdy nic z toho nesplní. Skončí volby a všechno se vrátí zpátky do starých kolejí. Takže pokud opravdu chceme nějakou změnu, a teď ta šance tam nějaká je, ona nebude úplně veliká. Jo? Těch kandidátů do toho Senátu za tu vlasteneckou stranu není moc. Nicméně nám se podařilo na Znojemsku úžasná věc a to je ta, že vlastně já jsem získala podporu vlastně strany Právo, Respekt, Odbornost, SPD, tam jako patří velké díky fakt Jihomoravské základně a Znojemské základně, kteří se dohodli velmi rychle. Já jsem mě podpořil Švýcarská demokracie, Svobodní pak stáhli svého kandidáta vlastně a popřáli mi hodně štěstí a teď nedávno ještě i Trikolora. Takže to si myslím, že je fantastický kus práce, po kterým jsme volali několik let a nikdy se to nepodařilo, protože tam vždycky zvítězilo takovýto ego. Jo, my si tam nasadíme svýho, ne, vy tam svýho nedávejte a nebyli schopni se dohodnout. Byly to takový tahanice zprava doleva a tady na tom Znojemsku se to vlastně podařilo, takže za to jsem moc ráda. No a těch problémů je tam samozřejmě hodně, A já už jsem o tom mluvila včera, že se nebudu tak nějak izolovat na jeden problém, protože pokud ten kraj svírá několik problémů, tak je povinností senátora si nastudovat ty problémy, poradit se s odborníky, s experty vlastně a začít to řešit. Jo? To, že tam někam přijedu na nějaký oběd, s někým se vyfotím, to přece neřeší žádný problém. A to já mám pocit, že spousta senátorů dělala a teď najednou začali si uvědomovat, že budou volby a že by teda jako chtěli být znovu zvolení, protože ono to nic nedělání jim docela vyhovovalo. Takže to já si myslím, že tady to je potřeba utnout, zatnout jim tipec a ukázat jim, že to jde. A my i přes ty útoky, které jste zažili vlastně i dva, vy dva urážky, nálepkování, tak pořád jdeme prostě vpřed, ať je vichřice, ať je vítr, ať vás to bije zprava doleva, tak prostě my chceme lepší budoucnost pro nás i pro ty naše děti, takže já věřím tomu, že to prostě ustojíme. No a uvidíme, buď tahle země je připravena už na nějaký menší odpor v podobě těch vlasteneckých kandidátů, no anebo není a pak teda budeme muset počkat a možná opravdu padnout ještě víc, aby se ti lidé probrali a uvědomili si, že logo ano, bude líp, je jedna velká lež a stejně tak Fialov usměvavý obličej s tím, že nezvednou daně, to už máme za sebou, je taky jedna velká lež, Rakušanovi mafiánské praktiky jsme si taky prošli, zemi máme rozkradenou, vytunelovanou, občany druhé kategorie už jsme taky byli, tady to krásně řekl Ivan vlastně, že oni ti Ukrajinci měli tendence se povyšovat a hrát si na něco extra a to už jsme tady taky zažili, takže já si myslím, že a teď už je na čase tak nějak jako najít tu svoji českou hrdost, aby ten lev se konečně probral, zařval. No a pak se třeba začnou věci měnit, jo. Ale jak jsem říkala, nedělám si iluze, protože lidé jsou, jak bych řekla, už frustrovaní, znechucení. Někteří už i rezignovali, některé už politika nezajímá, protože ani nevěří, že by se mohlo něco zlepšit. Neustále jsou příkazy, zákazy, neustále jim někdo něco omezuje. A pro mě je to zase třeba impulzí dopředu, protože já nesnáším zákazy, já nesnáším příkazy a já nevidím proč by mě někdo měl říkat, jak mám chodit, jak mám dýchat, anebo jestli si koupím takový máslo nebo takový. Ale jsou prostě lidé, kterým to prostě vyhovuje. No. Takže uvidíme. Takže to byl jeden z mých důvodů, proč jsem se do toho rozhodla. Jsem ráda i za tu podporu, jsem vděčná i za pomoc znojemákům, protože se mi hodně ozvalo na roznost letáku, můj banner visí na obchodním domě Die, za to jsem velmi vděčná, protože to jsem ani nečekala a samozřejmě i za ostatní podporu, která se mi dostává od ostatních lidí, takže uvidíme, no.
0: Paráda. Peťo, když si během tvého monologu tady padalo spousta různých poznámek. Mě teda se dotkla hlavně otázka, jak může být sestra vysokoškolsky vzdělána. Tak já po vojensku odpovím jednou hlou větou, když tak to rozveď. Ona neexistuje jenom ta krásná, milá, nádherná osobka, která běhá po těch nemocničních pokojích, ale máme i staniční sestry, máme sestry na vyšších manažerských funkcích, kde bez vysokoškolského vzdělání to prostě nejde. Jo? Ať už je to hlavní sestra nebo vrchní sestra a staniční, říkám to dobře.
1: Je to tak, a my tady v Česku máme, já už jsem v Česku, takže my tady v Česku máme teď ten systém trošku jiný. Já jsem vlastně končila po 4 letech zdravotní sestru, pak jsem šla do terénu, do praxe, dodělávala jsem si ARIP a tyhle ty věci, ale teď ten systém se pak změnil, že holky vlastně po těch 4 letech byly asistenti a pak museli jít na nástavbu. Teď jsou, myslím, nějak jinak pojmenovaní, už to nejsou asistenti, ale pak jdou zase na nástavbu. Ale já jsem šla normálně do praxe. Pracovala jsem v Praze, v Liberci, v Brně a z Brna jsem vlastně po smrti svého přítele odjížděla do Londýna, kde jsem žádnou uklizečku nedělala, dělala jsem operku, pak jsem dělala ošetřovatelku, čekala jsem na víza a když jsem nastoupila v nemocnici, tak ten systém je tam trošku jiný a oni mě asi po 2 letech nabídli, 2003 jsem začala studovat. 2002, 2005 jsem končila, tak mi nabídli vlastně, že si můžu vystudovat vysokou školu, je to vlastně neurověda zaměřená samozřejmě na zdravotní sestry, proto se to jmenuje Neuroscience Nursing a vlastně 2005 jsem končila a chvíli na to se mi narodil syn. A samozřejmě oni tady byli takový ty spekulace, co bychom na tu Redovou našli, a četla jsem to, dělal to ten Oganesian a ta banda těch magorů, protože nemohli najít moji disertační práci, že hledali, jenomže v té době digitalizace nebyla, ještě nebylo to tak aktuální, jak je teď, a chtěli, abych jim ukázala diplom. A jsem říkala, proč bych jim ho ukazovala, jako pak budou chtít číslo účtu, číslo spodního prádla, nebo jako co budou chtít dál. Ale můj diplom leží na ministerstvu zdravotnictví, protože tehdy se ještě v té době, kdy já jsem byla v zahraničí a studovala jsem, tak tady se sbíraly takzvané kredity, že ty zdravotní sestry si dělali různé školení a museli sbírat nějaký body a vlastně, aby jim to udrželo tu registr sestry. Ten nesmysl tady už naštěstí taky není. Takže já jsem tenkrát, když jsem dodělala vysokou školu, tak jsem jim to tam posílala, oni mi to uznali a snad mi uznali, myslím, 10 let. Jo. Teď ten diplom leží na ministerstvu školství, protože já bych chtěla, aby mi to uznali do důchodu, ty 3 roky, a z ministerstva mi napsali, že potřebuje ještě nějaké informace ze školy, takže jsem žádala o univerzitu o nějaké informace, až to budu mít, tak to samozřejmě pošlu na to ministerstvo školství, takže na Redová opravdu ten diplom má, a já bych netvrdila, že mám diplom, když bych věděla, že ho nemám. Jo. Tohle to spíš jako spadá k Nerudové a tady k těm plzeňským studentům, anebo Dekroa a podobně, ale já jsem si to poctivě vydřela a moje disertační práce měla 10 000 slov v angličtině, takže... A mám dokonce i potvrzení od univerzity, že nemají digitalizaci a že moje práce byla prostě papírová. Já jsem totiž počítala s tím, když do toho začala tady ta banda šmejdů jako kopat, že se toho třeba chytne zase nějaký novinář a bude z toho chtít udělat téma, které ve skutečnosti tématem není. Takže jsem si to ze školy vyžádala, no ale nikoho to naštěstí nezajímá.
0: Ale můžu se tě zeptat, na jaký téma byla ta disertačka?
1: Já jsem psala vlastně withdrawal versus withhold treatment, to znamená léčba, která vlastně se zaaretuje, to znamená, že máš pacienta na maximálních dávkách léku a ty ho zaaretuješ, už ho nezvedáš, a nebo vlastně versus léčba, která se stahuje. Ten výsledek je stejný. Ti pacienti vlastně v důsledku umírají. To jsou pacienti, kteří prostě tu prognózu tam mají velmi špatnou. A tam jsem vlastně porovnávala, co je pro ty pacienty lepší a stejně tak i pro ty příbuzný. Jo, ale ono ve výsledku to vyšlo tak, že to bylo vlastně šul nul, protože pro každému vyhovalo něco jiného. Ten Londýn je kosmopolitní země a ta víra těch lidí je různá, takže někomu vyhovovalo prostě, že řekl ne, vypněte ty léky prostě, a pak se dívali jenom, jak vlastně dobíjí to srdce, že pokud je ten člověk mozkově mrtvý, tak ho vlastně udržují jen ty ventilátory a to bící srdíčko, které se vlastně zastaví, když vypnete ten ventilátor, že ho zeberete tomu kyslík. Takže my jsme vlastně na základě toho museli dělat i ten výzkum, vlastně ten research se tam dělá a pak se píše ta disertační práce, a mě s ní tenkrát kontroloval italský neurochirurg. Byl úžasný člověk, který bohužel potom odešel, ale nicméně ten výsledek mě jako překvapil, protože já jsem byla přesvědčena o tom, že udržování té léčby, dokud vlastně to tělo samo neselže, že asi je pro ty pacienty nebo pro ty rodiny jako lepší. A ten výsledek byl takový, že to bylo 50 na 50, že každému prostě vyhovovalo něco jiného. Co pacient, to jiný názor. Jo, ale jako napsat o tom 10 000 slov, porovnávat to různýma studiema, musí to být všechno oreferencovaný. Takže to byl vydřený diplom. Já nepopírám, že jsem ho udělala s odřenýma ušima tu školu, protože už jsem byla v 9. měsíci, vlastně když jsem posílala ke schválení práci vlastně, a můj syn se narodil začátkem roku 2006 vlastně, a mě někdy v lednu 2006 napsali, že jsem jako to udělala. Takže pro mě to jako byla čest, že jsem vůbec vystudovala v cizí zemi, v cizím jazyce, a hodně jsem s tím z začátku zápasila, protože já jsem nechápala, proč mám dělat výzkum na něco, co už bylo prozkoumaný, ale to je prostě ten anglický systém. No.
0: Hele, já před tebou opravdu hluboce smykám, protože tohle to je oblast, která vyžaduje obrovské lidství, spoustu lásky k lidem, kteří v podstatě už končí jako lidé, a na to má málo kdo. Fakt jsi skvělá.
1: Je to těžká práce, je to poslání. Je to poslání, proto mě hrozně štve, že se tady ten náš stát chová k sestrám tak, jak se chová, a nelíbí se mi spousta věcí v tom zdravotnictví. A věřím tomu, že se dají změnit. Ale to je
0: zase... V armádě jiné. Taky nelíbí spousta věcí, ale z toho si nic nedělej.
1: A to budeme potřebovat dalších pár životů, abychom tyhle věci vlastně změnili. No.
0: Peťo, máš nějaký otázky?
2: Zatím dobrý.
0: Tak můžeme jít na tu básničku, Peťo.
1: Já se na ní těším. Já jsem to teď chtěla říct, jako já vysvětlím to, že jsme se nikde nemuchlovali. Naopak, já jsem náhodou obsluhovala lidi a prodávala jsem párek v rohlíku a moc jsem si to užila, se přiznám, protože ono je dobrý, jako zase jsem tam změnit nějakou tu funkci, jak se říká, ale za posledních pár měsíců jsem se přesvědčila, že můžu dělat asi cokoliv, že když už člověk může koordinovat dopravu a řešit expedici, takže zvládne prodávat i párek v rohlíku. A když mě paní generální požádala, jestli bych jim nepomohla, tak jsem si říkala, tak proč ne, na tom není co pokazit. Ale ono to bylo i úžasné v tom, že ty lidi chodili a vůbec nevěřili, jako že tam fakt sedím nebo stojím a prodávám ty rohlíky, jako jo. Že oni říkali, no ale všichni VIP hosti sedí tam, oni si mezi sebou povídají. A já říkám, no však já si tady povídám s váma, jako já mezi tím vám ještě střelím rohlík za 45 korun nebo kolik stál. Takže to bylo moc hezký. No a my jsme se včera bavili o tom, že teď přes celým internetem letí vlastně ta šílená písnička našeho hejtmana, jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. A já se přiznám, že kdyby tohleto udělal bývalý hejtman pan Hašek, tak si myslím, že už je v Bohnicích a už ho média úplně rozeberou zprava doleva. Ale tím, že on ten náš hejtman hejkal, jak já mu říkám, on je takovej schizofrení, jo? Protože on točí video, kde je v obleku, povídá si sám ze sebou, pak přeskakuje do kšiltovky a zase si povídá sám ze sebou, ale jinak je to had v obleku a k němu se člověk fakt nesmí otočit zády. Jo? Já tomu člověku nevěřím ani pozdrav, já jsem ho potkala v době tornád, kdy vysílala ze svého auta, jak je všechno super, jak všechno funguje a teď vy tam jste, vy vidíte tu spoušť. Já si pamatuju, že jsem tam přijela poprvé do těch hrušek, tak já jsem stála, já jsem brečela a mě uklidňoval člověk, který mu prostě tornádo odneslo barák, tak jsem se až styděla. Takže tenhle ten člověk je prostě lhář, který si tady vytváří tu svoji jihomoravskou mafii, dosazuje si všude svoje lidi, buď jsou to ODSáci, nebo jsou to lidovci a teď dokonce vlastně kandiduje na tom Vyškovsku, kde ano, pro mě z nějakého neznámého důvodu nasadilo novýho kandidáta zdravotní sestřičku, ona je teda úžasná, já jsem měla možnost se s ní bavit, Petra Absolnová. Je to lidský člověk, jako já vůbec nevím, že teda kandiduje za ANO, ale dobře, ale je to člověk, který stejně smýšlí, má podobné názory, takže já jsem přesvědčena o tom, že to ANO má dohodu s Grolichem a udělalo to cíleně i na úkor toho, že ta Peťa, přestože odjede velkou kampaň, tak nemá šanci se tam jako umístit. Dokonce se mi nabízela podporu, že bych s ní natočila nějaký video a vyzvala bych všechny naše podporovatelé a všechny ty vlastenecké strany a asi to stejně udělám proti Grolichovi, protože sestřelit ho, tak to by byl asi nejlepší výsledek voleb, protože si myslím, že by možná skončil i potom jako předseda lidovců. No, takže, protože on je takový kašpár a teď si tam zaplaval v té Vltavě, tak jsem právě říkala, že na něho složím taky básničku a včera, když jsem se vrátili domů, tak jsem říkala, jsem tomu Ivanovi slíbila, tak jsem tady seděla u stolu a přemýšlela jsem a říkala jsem si, jako, jak začnu a tak. A, no a takže nakonec jsem něco složila a já jsem tam dokonce zakomponovala takový ty jeho největší podržtašky, které tam s ním jako na tom jihomoravském kraji takhle jako spolupracují. My máme mimochodem zítra zastupitelství, jo, tak doufám, že mi zase neodpojí počítač nebo něco. Tak, já budu číst, jo. Grolich sem a Grolich tam, před kamerou velký pán. Úsměv, póza, řečí dost, hlavně získat pozornost. Za ním crha, krok co krok, drží tempo, drží blok. Kde je Grolich? Crha spěchá, hlavně ať se funkce nechá. Grunt už běží, grunt už cválá, funkce na něj z dálky mává. Kde je křeslo, tam je hned, tam ho najde celý svět. Z výboru už se nám tu valí jeden chlápek malý, jeho jméno tajné je, s Fialou je spojené, to je Chládek, mimochodem jeho zeťák, jo, můj šéf v sociálním výboru. Když se chyby těžko skrývají, písničky si raději zpívají, trocha pózy, trochu smíchu, hlavně nemluv o průšvihu. Hejtmane, Morava naše na ty keci kašle, ve Vltavě plavej, z dálky nám jen mávej. Ty hejtmane, karma tě dostane. Takže to jediný jsem teda jako stihla. Ale tak jsem si říkala, že to pak dám zase asi potom ven, ať pobavíme i a naše tak nějak čtenáře.
2: Tak co, přátelé?
3: Paráda.
2: Já myslím, že jsme toho řekli dost. Peťo, prosím tě, kde tě naši milí diváci a posluchači najdou, kde se s tebou, jak se s tebou můžou spojit třeba, anebo jaký akce v terénu plánuješ?
1: No, tak teďkom zítra vlastně, to je docela dobrý zmínit po zastupitelstvu, já pojedu do Znojma, kde má setkání SPD a protože mám jejich podporu do Senátu a kandiduju v jejich znojemském kraji, tak určitě můžou přijít tam. Já to zase znovu dám ještě dneska na svůj Facebook a bude tam i Jindřich Reichl, takže si myslím, že to bude velmi zajímavé setkání, tak určitě mohou tam. Jinak každý den nás najdou u stánku na Svobodáku, vlastně tady v Brně. Já se tam teda snažím chodit taky dost často, pokud nejezdím do toho Znojma. Já na to Znojemsko pojedu ještě i o víkendu. Ale jinak 3.10. budu na Vidlákovně, protože Dan, jak buduje teď tu Vidlákovnu, tak tam mívá i ty brigády. A musím říct, že tam se člověk tak úžasně nadře, že vůbec nepřemýšlí o nějakých jiných věcech, protože tě bolí úplně všechny svaly, i ty, o kterých si nevěděl, že máš. Navíc se tam vždycky sejde úžasná parta lidí, takže se bavíš o normálních věcech a zjišťuješ, že tam je svět ještě v pořádku. Tak 3.10. určitě mohou, pokud by chtěli přidat ruce k dílu, nebo jenom si popovídat, přijít se na něco zeptat, tak určitě mohou tam. A jinak, pokud by byly ještě nějaké další akce, tak já je budu postupně dávat na Facebook. Jo. Tam vždycky ono, těch akcí ještě pár bude na tom Znojemsku. Akorát už se nám blíží ty volby a člověk, jak se snaží stíhat, jak tady ty volby v Brně, tak i tam, tak je to takový trošičku náročnější. Ale vždycky mě zastihnou na mobilu, na Messengeru, já odpovídám úplně všem, i těm hejtrům, co mě posílají do horoucích pekel, tak já je tam vždycky pošlu slušně taky. A takže i oni ode mě dostávají zpětnou vazbu. No, anebo můžou chytnout telefon a zavolat. I to dělávají lidé, že si chcou jenom tak popovídat, ale prosím vás, ne ve dvě v noci, jo, to už opravdu většinou spím, protože ve 4 stávám, takže to už párkrát lidi zkusili z takových těch bojůvek, že mi volali v noci, ale to já už telefon opravdu vypínám.
2: V pořádku, dobře. Ivanku, co říci závěrem? Pojď to shrnout, ty to umíš.
0: Já mám obrovskou radost, že v tomhletom našem nádherném národě se nalézá čím dál víc lidí, kteří se nebojí. Kteří se nebojí, kteří vidí, že ta pravda, ten cit, který máme v hrudi, kterému říkáme láska k bližnímu svému a která stojí na těch krásných pozitivních pocitech, to je ten maják, který tady svítí, který v té dnešní době, kdy se všechno snaží zahalit, začernit, zadupat do země, tak se najdou lidé, kteří prostě svítí, dávají to světlo, tu naději do budoucna, proto abychom věděli, že je proč žít. Že ten odkaz, který nám tady nechali naši předkové, a my ho neseme dál a předáváme svým potomkům, že je krásný, je nádherný a že máme být na co hrdí. Peťo, já jsem rád, že patříš mezi tě.
1: Děkuju. A já teda jenom, jestli můžu, tak já řeknu to, co jsem říkala včera lidem, že ten čas, to je měna, kterou my využíváme každý den, kterou používáme každý den a nikdo z nás neví, kolik nám ji zbývá. A právě proto bychom se měli snažit dělat maximum.
0: Ano.
2: To je krásný. Přátelé drazí, na závěr vám chci všem moc a moc a moc poděkovat samozřejmě za vaši přízeň, za pozornost, za vaši podporu. Za to, že jste s náma, díky tady jmenovitě Pavlovi Sichrovi, děkuju Pavlíku za tvůj příspěvek tady na Superchat. Vám všem, který pomáháte ekonomicky, děkuju velice, protože je to bohužel potřeba. A díky vám dvěma za dnešní pořad. Všechno jsme nějak zvládli, přestože tady prostě počasí, bouřky, občas něco někde zachrčí, zavrčí. Ale máme to, zvládli jsme to dobře. Já myslím, že do éteru jsme odnesli spoustu informací. Jaký jsi číslo vůbec?
1: Čtvrka.
2: Čtyrka.
1: A tak, jsem narozená 31. takže čtvrka prostě v jeden životě.
2: A 31. který měsíc?
1: Říjen.
2: Říjen?
1: Tak třeba to bude šťastná čtvrka.
2: Tak, uvidíme, jestli už další narození oslavíš jako senátorka. A proč ne, že? Slušní lidi do Senátu by měli samozřejmě patřit. Senát je velice důležitá organizace. Mimo jiné je to jediná organizace, která může podat žalobu na prezidenta republiky za velezradu, což on si to koleduje. A zatím pořád ještě v Senátu nejsou dostatečně množství těch, kteří by to podepsali. Takže já si myslím, že to je jedna z těch věcí, proč Senát je nutný podpořit. A když už tam jdete a volíte do zastupitelstva, tak prosím vás, volte i ty naše slušní lidi do toho Senátu. Tak, toť asi všechno. Děkujeme a zítra vás čeká pan profesor Petr Staněk. Máte se na co těšit, to bude veliký. A no, pojedeme za chvíli, za 5 minut se spustí tady video z právě Polešovic. Další část, jednou už myslím, že proběhlo, takže buďte s náma, zůstaňte a nebudete litovat. Na závěr, samozřejmě, písnička nemůže chybět. Takže dobrou noc a až nás budou miliony, tak se budou dít věci.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

0: Andor Šándor je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV, dobrý den.
1: Děkuji, Alex, za pozvání, dobrý den.
0: Generál Andor Šándor byl v době útoků 11. září na newyorská dvojčata před 25 lety náčelníkem České vojenské zpravodajské služby. Nutno připomenout, protože od toho bych se chtěla odrazit, čtvrtstoletí od o něch útoků stále je pro nás islámský terorismus hrozbou a případně jak velkou.
1: No, nepochybně je, akorát musíme říct, že pravděpodobnost, že by ti lidé, co nás tak upřímně nenávidí, byli schopni zopakovat to, co jsme byli svědky 11. září, tak ta je hrozně malá. Je fakt, že bezpečnostní opatření se mnohem zvýšila a zásahy do osobních svobod, zpravodajská spolupráce posílila, vznikly mezinárodní policejní orgány a podobně, takže z tohohle pohledu ta pravděpodobnost je malá. Al-Kaidu jsme dost zdecimovali, takže dneska funguje někde v Africe islámský stát. Podařilo se nám zlikvidovat jeho geografickou dimenzi, byť částečně stále působí někde v určitých částech Iráku a Sýrie. Ale máme tu ty osamělé vlky, jak je nazýváme. To jsou lidé, kteří se umí zradikalizovat sami. Oni většinou budou a páchají útoky tím, co jsou schopni si jednoduše opatřit, s čím umí jednoduše zacházet. Konce při jednom útoku ve Španělsku v Barceloně jeden zaplať pánbu idiot si šel půjčit nákladní auto a tam zjistili, že nemá na to řidičák, takže mu ho jako nepůjčili. Ale jinak taková jako bratři Carnájevové v bostonském maratonu, koupíte dva papiňáky, dáte do nich šrouby, nějakou jednoduchou výbušku a s pomocí mobilního telefonu a máte to, co potřebujete. A když jdete koupit papiňák, tak vás nikdo nepodezírá. Když si budete koupit 10 tun hnojiv, za kterých by se si taky mohla vyrobit jako výbuštinu, tak přijdete do podezření. Jinými slovy, čím to dělají jakoby obyčejně, jakoby, tak tím jsou méně odhalitelní a pokud nemají nějaké spojení, nefungují na sociálních sítích, nikde nic nevypráví, tak ta jejich možnost je ublížit nám velká. A když si vezmete třeba v Nice, jak na té anglické promenádě najel ten chlap s tím náklejákem, kde zabil asi 86 lidí a 450 jich zranil, oni ho pak policajti zastřelili, ale z toho profilu, který se stavili dohromady, tak to byl tak způsobem asi člověk vyšinutý, zradikalizoval se velmi rychle, nebyl to žádný velký stoupenec islámského státu, ale tihle lidé budou problém, byť bych řekl, ta korelace mezi, jak jsme fungovali a na Blízkém východě a jako Západ, a což vzbuzovalo u nich odpor, vzbuzovalo to u nich pocit, že Západ je v permanentní válce s islámem, tak to přece jenom trošku ustoupilo. Já takový příklad, když americký bezpilotní prostředek vystřelil na nějaké stavení v Afghánistánu, kde mělo být shromáždění polních velitelů Talibánu a pak se zjistilo, že to byla afgánská svatba a všech 100 lidí bylo mrtvých a pak jenom řeknete, omlouváme se, no, to je trošku málo. A faktem je, že český nebo i evropský televize až úplně takhle nepřenášejí ty dopady, ale Al Jazeera, Al Arabi, se to podíváte, jsou brutus, tam vytahují ty mrtvé děti. Takže to pro tyhle ty lidi se zradikalizovat někde doma v nějakém bytě, oni nemusí chodit do nějaké oficiální mešity, ty jsou pod kontrolou, ale nad nějakým laptopem, tak je to pro ně poměrně jednoduchý.
0: Takže to nebezpečí spočívá zejména v těch osamělých vlcích v současné době, protože ano, těžké je odhalit. Nicméně vy jste ve svém podcastu Postřehy a zkušenosti generála zmiňoval to, že i ti, co způsobili 11. září, tak pobývali delší dobu v Německu a byl jste překvapen z toho, že tajné služby neodhalili.
1: Ale tam byli asi půl roku, no, tak jako samozřejmě je otázka, jak se,
0: organizovaní přeci.
1: Jak se tam projevovali, to já jako úplně nevím, ale bylo jich 19, já neříkám, že všichni byli v tom v Německu, ale jeden by se mohl zeptat, jak teda fungovala německá kontrarozvědka, proč vůbec žádné stopy k ním.
0: A zeptal se zpětně někdo, zjišťoval to někdo zpětně?
1: Tak asi ano, ale určitě to nebylo důvodem medializace, že?
0: Tak, rozumím. Následně tedy po 11. září začaly války s terorismem, Afghánistán, Irák. Afghánistán víme, jak dopadl, ostatně Talibán je tam zpátky, tak jak je tohleto možné? Jak je možné, že během pár dní si Talibán vzal Kábul zpátky a vlastně ta armáda, kterou vycvičovali Spojené státy americké a další a investovali tam spoustu peněz, najednou padla tak jednoduše?
1: No, máte pravdu, my jsme svrhli Talibán, aby se tam za 20 let vrátil zpátky. My jsme se navykli mluvit o Talibánu jako o teroristech. Oni nám říkali, vy máte hodinky, my máme čas, my vůbec nechápali, co nám sdělují. A vůbec jsme nevnímali to, že nám říkají, vypadněte odsud, nemáte tu co dělat, tohle je naše země. Jo. Tak to je první věc. Druhá věc je, že ta popularita i té vlády Karzáího a těch dalších příliš velká nebyla, že ti kluci taky rozkradli, co mohli, možná se tam uvolnila trošku stavidla pro ženy a pro vzdělání a podobně, ale že by ta 20-letá přítomnost Západu vedla k nějaké zásadní přeměně té společnosti, to asi ne. Já jsem byl vždycky odpůrce nějakého sociálního inženýrství, kdy budeme na lafetách tanků vyvážet nějakou demokracii někde, kde ji nechtějí, kde ji neznají vůbec. A evidentně ta armáda afgánská, kterou jsme pořád cvičili a která byla pořád výborná, se ukázala, že na ty motivované talibánce, na těch skuterech, na těch moperech, na těch motorkách, prostě nestačí, ani neměla zájem s nima prostě bojovat. A faktem je, že i ten způsob, jakým Joe Biden stáhnul americkou armádu, byl otřesný, protože spojenci se ptali, jak je to s Američanama, a on jim byl řečeno, oni už tam nejsou. Jo. Takže to byl koordinovaný zběsilý úprk Západu z Afghánistánu. Já musím říct, on se říká, že po válce je každý generálem. A já jsem se schválně podíval na svoje články 20, 12, 14. Já jsem prostě říkal, že tam nemáme co dělat, že to prostě úplně marná mise, zbytečná. A když si vezmete, že tam padlo 14 českých vojáků, tak si musíte ptát i ty jejich rodiče, příbuzní, manželky, kvíbono, k čemu to bylo, vlastně proč tam ty lidi padli, přišli o život, mně to přišlo naprosto zbytečně. Ano, smetli jsme Al-Kaidu, zničili jsme výcvikové tábory Al-Kaidy, kterými prošlo asi 60-70 tisíc islámských bojovníků, což nebyl zanedbatelný fakt, ale pak jsme tu zemi měli nechat být. Co se stane, když vy tu zemi napadnete, rozbijete ji, pak jako co si vytváříte, nastavíte nějaké jakoby demokratické modely, ti lidi si zvolí někoho ještě horšího, než tam byl předtím, a vy potom máte exitovou strategii, že to tam prostě necháte. Špatně.
0: Těch zemí bylo více, určitě, kde Spojené státy zasáhly, ale je nějaká, které zásah Spojených států amerických vyloženě prospěl a kde pochopili naši demokracii a přijali ji za svou?
1: Jste mě měla říct dopředu, abych se na to podíval do Atlasu. Já se obávám, že nic takového asi není. Jediný pozitivní synergický efekt invaze George Busha mladšího do Iráku byl Kadáfi. Kadáfi se polekal, měl za to, že může být on další na řadě, a začal se Západem spolupracovat. Už jenom ne, jak na tom vyšetření těchto atentátů na to Jumbo Panemu v Lockerbie a podobně, ale v zásadě začal být mnohem přívětivější. No, bohužel, tak jak to v tom té Libii bývá, kde se vždycky servou ty libijské kmeny, tak my jako Francouzi a Britové asi tak 5 dní, když už jsme neměli munici, tak jsme mu dělali letectvo tomu povstání proti Kadáfímu. No a pak, když ho našli, tak mu vrazili meč do řitě a tím to celý skončilo. Od té doby je Libie destabilizovaná země a v zásadě ty vlny migrační, které chodily z jihu, z toho území Tuaregu a podobně, jak oni nehlídali, nikdo neměl kdo hlídat to pobřeží a podobně. To je další destabilizovaná země.
0: Francie a Británie by si teď měli přerozdělovat uprchlíky.
1: To já říkám 80-30% nebo 60-40%, ať se dohodnou, ale to je jejich práce, kterou udělat v žádném případě nemuseli. Hmm. Ono, Saddam Hussein byl...
0: Inspirovali se Spojenými státy americkými?
1: Prosím?
0: Inspirovali se Spojenými státy americkými?
1: Asi jo, kdo ví, co v tom bylo, jestli tam i Sarkozy měl nějaký jiný problém s financováním své kampaně, prostě jestli Kadáfiho, to já nevím. Ale Krafik určitě nebyl žádný švihák, žádný demokrat. Saddam Hussein byl asi bastard, to si budeme povídat. Ale řekněme si na rovinu, nikdo z nich nás neohražoval. Jaký smysl to tam mělo jít a rozbít to tam?
0: A jaký smysl má to, že Spojené státy neustále zasahují na tom Blízkém východě?
1: Ono je to potřeba vidět, že je to v mnohem výsledkem izraelské lobby ve Spojených státech. Jo? A je velmi silná, jsou to velmi bohatí lidé, a spoustu věcí Američané na Blízkém východě dělali kvůli Izraeli.
0: Ostatně Donald Trump má židy v rodině.
1: Ano, to je možný, to já nevím, ale určitě mu všichni ti bohatí Rockefellerové, já si teďka vymýšlím jména, určitě na něj tlačí a vyjít do konfliktu s Iránem 28. února, to vůbec nemohlo být v zájmu Spojených států. Tak v červnu předchozího roku, po těch 12 dnech bombardování, Donald Trump řekl, že vymazal jaderný program Iránu z povrchu země. A 28. z toho stejného důvodu jde útočit na něco, co už neexistuje. To se nedává smysl, že?
0: Ještě když se vrátím do Iráku, tak z Iráku by Američané měli koncem září úplně odejít, měli by se absolutně stáhnout. Nicméně islámský terorismus tedy byl údajně vojensky poražen, ale stále má své buňky, tak může po odchodu Američanů právě posílit islámský stát?
1: To já úplně neumím odhadnout, jak se tam... Jako základní problém islámského státu byl v tom, že tak, jak je zvykem, tak si všichni oplací oko za oko, zub za zub, krev za krev. To znamená, Saddam Hussein byl odstaven se svými menšinovými sunity, přišli většinoví šíté a vlastně likvidovali všechny protagonisty toho sunnického režimu a vlastně rozpustila se armáda, rozpustila se strana Bás a vlastně na podporu sunnických muslimů vznikl islámský stát. Pokud budou oni schopni nějakým způsobem spolu žít, což nevím, tak by to nemuselo se vyhrotit do takové podoby, jako když vlastně ten islámský stát dobil, nevím, si na to vzpomínáte, Mosul, že jo, ten padl jak Hrad z karet, to prostě město velké, které jsme všichni mysleli, že odolá, asi těm 3000 bojovníků neodolalo. Je opravdu otázka, jak budou spolu schopni tam jakoby koexistovat, jaká role tam bude Iránu, který samozřejmě na Blízkém východě sleduje svoji vlastní politiku a rozbitím a právě odstraněním Saddáma od moci přece ten šítský islám posílil, to musí být jasné každému studentovi v prvním ročníku nějaké školy, která se tímto zabývá, což jsem nepochopil, že to nebylo jasné těm, kteří tu invazi prostě zahájili.
0: A je dobře, že Američané úplně odcházejí z Iráku?
1: Já si myslím, že oni neodejdou jenom z Iráku, oni budou muset snížit svoji přítomnost na Blízkém východě, především v Perském zálivu, tam těch 6 ropných monarchií, které velmi spoléhali na americkou vojenskou ochranu, bezpečnostní záruky, tak je vidět, že Američané nebyli schopni ochránit ani svoje vlastní základny, natož aby zamezili tomu, že nebyl bombardován Kuwait, Spojené arabské emiráty, ale i Omán, nejbližší přítel nebo spojenec Iránu. Myslím si, že ta doba a Irán to bude žádat, bude na to tlačit, bude něco vůbec dojít v nějaké dohodě, kdy dneska vlastně v zásadě nejvíc jde o tom, aby se otevřely ty hormuzské úžiny. A ono to bude stát spoustu peněz Američany, tam jim měli zlikvidovat nějakých 50-60 letadel. Ty informace se samozřejmě utajují, ale proskakují. Ten Irán byl mnohem víc úspěšnější, než se myslí. Na druhou stranu Američani potopili celé iránské námořnictvo, to leží na dně Perského zálivu, zničili téměř celé letectvo, ale ukázalo se, že žádné bombardování nemůže přisvědčit nikoho, aby se vzdal, aby kapituloval. A čekat, že se Iránci zbouří teokratickému režimu nějaké rodiny Chamenejů a iránských revolučních gard v situaci, kdy Donald Trump řekne, já tady vymažu jednu civilizaci z povrchu země, takže tito lidé se postaví proti svému věru. Oni bojují o přežití, o existenci a já myslím, že to hrozně špatně všechno.
0: Vy říkáte, že Irán byl mnohem úspěšnější, než se je veřejnosti se říká. A zároveň říkáte, ale informace jsou utajované. Tak kde máme tu jistotu?
1: Tak ono,
0: to můžeme vědět.
1: V Americe vždycky všechno vyleze z Pentagonu. To jako, tam jsou vyšetřování, tam chodí hoši na detektory lži a zjišťuje se, odkud se uteklo, odkud utekly informace, že jsou nízké zásoby interceptorů do Patriotů, střel do TAD a já nevím, co všechno. To jako, já bych tu informaci bral jako docela jako loženou.
0: Když jste mluvil o Afghánistánu a o tom, že vlastně vojáci tam umírali zbytečně, protože stejně se vrátil k moci Taliban, tak může tam mít spojitost a nemusí, třeba mě vyvedete z omylu, ale když to teď převedu na rusko-ukrajinskou válku, tak může vlastně teď Volodymyr Zelenský tu válku ukončit za podmínek, které si Rusko stanovilo. Chceme Donbas, chceme uznat ta území, která okupujeme, nechceme, aby byla Ukrajina v NATO, protože nebyla by pak na konci stejná otázka, proč tam tedy, když toto bylo na stole v roce 2014,

0: sankcí, já nevím co všechno, aby ten závěrečný výsledek té války nebyl pro tu Ukrajinu tak ponižující. Když bude rozbitá totálně, máte představu, kdo ji bude opravovat, kdo tam bude dávat ty peníze, kde budou ti občané, vrátí se Ukrajinci odsud z Polska, z Německa, ze Slovenska opravovat svoji zem, nebo zůstanou, ještě víc jich o tam odejde. V době rozpadu bylo 52 milionů Ukrajinců na území Ukrajiny, v době rozpadu Sovětského svazu, dneska je 26 nebo 28. Jako to je, jako ta budoucnost toho ukrajinského národa je špatná. Bude to nefunkční stát. Jestli Rusové už teďka blokují Oděsu, Černomorsko je a ten třetí přístav si nikdy nezapamatuju, jak se jmenuje, ale v zásadě z nich už udělali suchozemský stát. A co když dobijou ještě Oděsu?
1: No, ale ten mír, nebo podmínky toho míru musí být pro Ukrajinu výhodnější než v tom roku 22 na jaře. Jinak si to přece ten Volodymyr Zelenský nemůže obhájit. A nebo by se museli konat volby během války a přijít někdo jiný jako Fedorov a ten už by měl hrát s těmi kartama.
0: Konec konců o tom se takto spekuluje. Otázka je, ono to, jak ten rámec je, byl celkem jednoduchý. Američané se s Rusama nějakým způsobem v Anchorage dohodli, Putin tam udělal nějaké ústupky s tím, že nechtěl celé Záporoží ani Cherson. Rubio sice říká, že žádná dohoda nebyla podepsána, ale tam si prostě pleskli si rukama. Trump by tohle to tlačil, jenomže západní Evropa se postavila zásadně proti tomu, aby Zelenský za těchto podmínek ten mír jaksi podepsal a slíbila Zelenskému, že ho budou podporovat tak, jak dlouho to půjde. Jaký je výsledek? Si ti, kteří jsou spíše pesimističtější, umíme domyslet. My dva bychom si možná přáli, aby Ukrajina vyhrála, ale já nejsem zastánce přání otce myšlenky. Já se to prostě snažím vidět realisticky a obávám se, že to bude čím dál tím horší. A když už lidi jako i Zalužný řekne, bývalý velitel ukrajinské armády, jako dobře, ano, bombardujeme vnitrozemí Ruska, ale každý ruský útok, každá odplata je ještě brutálnější. A dneska vidíte Donalda Trumpa, jak žádá Ukrajinu, aby neútočila na ruské rafinérie. A byl to on, kdo to loni schválil. A pokud to nechce...
1: Ale loni nebyl iránský konflikt.
0: Já vím, ale to je politika. Ale pokud nechce, aby Ukrajina útočila na ruské vnitrozemí, stačí zvednout telefon a zavolat Hexetovi nebo Radcliffeovi na CIA a přestaňte dávat Ukrajincům zpravodajské informace. A je to vyřízený.
1: No ale ano, on je požádal přeci a den na to přišel další útok Ukrajinců na ruské rafinérie.
0: Tak je vidět, že Volodymyr Zelenský s podporou Evropy prostě má pocit, že nemusí se Donaldu Trumpovi podřídit, obzvlášť, když ho zase Trump obviní z toho, že on stojí za tím, že galon nafty u benzínové pumpy stojí více jak $6, ale to není pravda. Může za to problém s Hormusem, může za to problém s Almandem a další věci. Rozbitý ropovod v Saudské Arábii a podobně. To já myslím, je to výsledek té naprosto nešťastné války s Iránem. A to nemůže svíst na Zelenského. V tomhle ten Zelenský tolik nejede.
1: Jenom ten galon, když to přepočteme, je to nějakých 33 korun litr to za 33 korun.
0: Každý by řekl jupí, kdyby to bylo u nás.
1: Ano, přesně tak, co my bychom tady za to dali a v Americe.
0: Dáme za to 50.
1: No, myslím, že i přes už i víc. Tak co vy očekáváte teďka v konfliktu? Teďka začala nějaká jednání, přinesou něco, nebo to půjde pořád? Zase se tady za pár měsíců sejdeme a válka bude stále pokračovat a bude to horší a horší.
0: Rus posunul retoriku, nejdřív to řekl Lavrov, že to, co udělalo Německo, je vyhlášení války Rusku. To, když řeknete ruskému voliči, tak na to bude slyšet. Už jsme slyšeli před několika lety, už nás zase ohrožují německé tanky na Ukrajině. To je silný propagandistický prvek. Putin na konferenci nebo tiskovce, která prý měla být, pak nebyla, to je jedno, nebo neměla být a byla, na konec jednání BRICSu řekl, jakákoliv účast vojsk západní Evropy na území Ukrajiny, ať je to přímá bojová podpora, nebo že by třeba vystřídali ukrajinskou armádu na společné hranici s Běloruskem a podobně, je to vyhlášení války. Tudíž ta retorika tady sílí. Uvidíme, podle mě

0: je hrozně důležitý pro další postoj Putina, jak dopadnou teďka volby do Dumy, které začínají, myslím, dneska, že jo? A on už to není tak, jak říkal Stalin, není důležité, kdo hlasy dává a kdo je počítá, ale on si tam jak si změří podporu toho jednotného Ruska.
1: Ale nečekáte nějaké překvapení od těch voleb? Rusko,
0: ne.
1: Jasně, jednoznačně.
0: Myslím docela dobře.
1: A bude to Vladimir Putin používat jako,
0: určitě,
1: že to je podpora obyvatel
0: určitě
1: pro válku s Ukrajinou?
0: On to takhle i jaké nazýval, dokonce na Dálném východě se účastnil nějakých předvolebních meetingů. Já myslím, že tady je to celkem jasné, ale i ta podpora mu může paradoxně trochu uvolnit ruce k nějakým kompromisům na té Ukrajině. Proto on, když ho navštívil Vítkov s Kušnerem, předtím, když tam byl Radcliffe, se nijak zásadně nevyjádřil, protože čekal podle mě na to, jak dopadnou ty volby. A byť, jak říkáte, to nebylo žádná loterie, ale i tak nějakým způsobem nechtěl poškodit ani ty výsledky. A bylo by fajn, kdyby se jednalo. Jenže vidíte, že Evropská unie pořád není schopna vybrat jednoho člověka. A jedno, jestli by to byl Stup, Meloniová, hlavně ne Kaja Kalasová, teda, jako jo, tu by ani nepustili do Moskvy, ale vybrat nějakého politika, který by skutečně za tu Evropu jednal v tom rámci s těma Američanama i s tou Ukrajinou.
1: Ale vy nějakého vidíte, který by chtěl jednat a mluvil o míru? Zatím jsem třeba slyšela pana Sikorského, polského ministra zahraničí, o tom, že by Rusko porazili za pár týdnů.
0: Ale já jsem tak slyšel...
1: Já neslyším slovo mír nikde, žádného slyšel, evropského státníka.
0: Já jsem slyšel Sikorského po Majdanu říct, že mu volal Putin a řekl, že když bude chtít, tak do 14 dnů bude v Kyjevě. A pak řekl, že to vymyslel. Takže tihle politici pro mě... Já to poslouchám, ale neberu to vážně. Víte, Polsko má dobrou armádu, dobře vyzbrojenou. Má podle mě víc zbraní než vojáků. A co jim chybí? Jako všem ostatním, kromě Rusům a Ukrajinců, bojová zkušenost. A ta bojová zkušenost je velmi silná karta. A já nevím, zase nechci hodnotit vyjádření Lavrova, s Varšavou bychom si poradili raz, dva. Mně to přijde to zbytečná eskalace. Zbytečná eskalace, která k ničemu nepovede. A máte pravdu, někdo by měl přijít a říct, že když Ukrajina nemůže Rusko porazit, nebo když ho není schopná odsunout kamkoliv, tak jaký má smysl, aby to dál pokračovalo? Je řešením to, že se na Ukrajině mluví, že ženy půjdou do první linie? To přece není řešení. Vidíme, že ta ukrajinská armáda má obrovský problém s tou lidskou silou. Vidíme ty otřesné záběry, jak tahají ty kluky do těch aut na těch ulicích. Dezerce, 2 miliony vyhnutí se mobilizační povinnosti. Na 200 tisíc Ukrajinců, dezertérů se někde pohybuje po ukrajinském území. A jestli Rus zmobilizuje těch 300 až 500 000, to si myslím, že to bude asi jako finální rána. Ta ukrajinská armáda prostě v tom stavu, jaké je, a to je fakt, to není stranění Rusům, to nemůže už utáhnout. A ten Rus, ten tlačí v té opotřebovací válce brutálně.
1: To je realita zkrátka. I poslední otázka, Čína a Indie může nějak přispět k jednání o míru, k mírovým dohodám? Je něco, co by mohly tyto dva státy?
0: Jako jsou to opravdu silní jedinci. Xi Jinping je jeden se tří supervelmocí. Indie jako velmoc má jenom jeden atribut, a to je počet obyvatel. A já si úplně nemyslím, že můžou hrát nějakou velkou hru. Byť je to signifikantní, musel by to ještě někdo jiný chtít slyšet a musel by teda říct, pojďme teda vytvořit nějaký širší rámec těch, kteří o tom budou mluvit. Já si myslím, že ale obě země by, především Čína, by do toho měla co mluvit, a ona se i snaží mít dobré vztahy s Ukrajinou.
1: Ale také se Ruskem.
0: Ano, ale Indie ještě víc, protože Rusko vytváří protiváhu Číně v jejich sporech, které mají. Já bych byl strašně rád, aby, až se příště potkáme, tak aby to bylo lepší, ale faktem je, a to je potřeba brát na vědomí, že Rusové říkají, že i když se bude jednat, bude se stále bojovat. Rus nechce jít na příměří z jednoho prostého důvodu. Nechce Ukrajincům dát čas se nadechnout, přeskupit, přezbrojit, protože vědí, že ta armáda je pod strašně velkým tlakem.
1: Tak snad to bude trvat několik let, aby jsme se viděli, aby to bylo lepší, že to bude za nějaký kratší čas. Moc děkuju, že jste tu opět byl.
0: Potěšení na mé straně, dík za pozvání.
1: Naším hostem byl generál Andor Sándor.

0: Paní velvyslankyně, já bych vám především chtěl strašně moc poděkovat za to, že jste si udělala čas a přijala nás, protože mám takový pocit, že strašně dlouhou dobu není díky i našim zkorumpovaným dělovacím prostředkům slyšet nic o ruské, o velvyslanectví Ruské federace. Vím, že po vašem příjezdu sem se tady přece jenom začaly dít zajímavé věci na tom, ať už to bylo rozhýbání kulturního střediska vašeho a na tom, takže za to bych chtěl moc poděkovat. A vlastně i vás přivítat takhle, to po takové době mezi námi, je to strašně dobře, my jsme se velmi těšili a věřte tomu, že jsem to nebyl jenom já, kdo se velmi těšil na to, až se s vámi bude moci setkat. To jste ostatně viděla už při tom vašem příjezdu a já bych rád, abychom si tak nějak trošku popovídali jednak o tom, protože vy velmi dobře mluvíte po našem, dokonce jsem slyšel, že jste tady snad i na a na tom setkali jsme se, to si možná vy nevybavíte, ale já velmi dobře, když jste tady fungovala jako ještě jako řadový pracovník velvyslanectví, tak i tohle tehdy už jsme se setkávali. O to víc jsem se těšil na ten váš příjezd, takže řekněte mi, jaká byla ta vaše cesta dostat se sem do takovéhle vrcholné funkce vašeho velvyslanectví.
1: Jo. Děkuji taky já vám, pane Doubravo, za možnost takového vyjádření dnešního a děkuji za dobrá slova. Opravdu musím potvrdit, že se známe už delší dobu. Není to moje první působení v České republice samozřejmě. Máte pravdu, tak říkám, že skutečně ten osud nám asi určuje a rýsuje náš život. Skutečně jsem se narodila v Praze. Nikdy jsem na to nezapomněla, i když samozřejmě celý život jsem strávila v Rusku, ale potom tak ta cesta spíš moje rodiče znovu přivedla do Prahy. V období mých studií, tak samozřejmě mě nechtěli nechávat doma, tak jsem jela s nima a nastoupila jsem na Filozofickou fakultu Karlovy univerzity.
0: Takže vy jste dokonce i vystudovaná.
1: Já jsem vystudovaná tady a v roce 88, ale musím říct, že tehdy to ještě výborně fungovalo mezi oběma státy a to bylo asi ještě takový to dědictví těch sovětských časů, ale ještě trvalo. Že jo? Takže ta výměna studentská fungovala moc dobře, takže jsem musela absolvovat zkoušky v Ruské federaci na vysokou školu a podle smlouvy jsem potom, když jsem se dostala na vysokou v Rusku, tak jsem potom podle té smlouvy na základě výměny mohla nastoupit tady v České republice a to tam, kam jsem mohla jsem vybrat dokonce. Takže to fungovalo velice demokraticky skutečně. Tak samozřejmě, já jsem byla na jazyky vždycky, tak jsem vybrala takovou tu jazykovou přípravu a vzpomínám si samozřejmě na ty časy jako na jedny ze zajímavějších a z nejlepších ve svém životě, což často lidi vzpomínají na ty studentské časy, ale u mě to samozřejmě bylo v té době nestandardní a to musím říct velice takové i z hlediska studií tady i pokrokové, protože skutečně a pořád jsem to srovnávala se svými spolužáky v Rusku, kdo studoval. Skutečně i tehdy to tady bylo, musím přiznat, takový i volnější a ve vztahu ke studentům. Možná to bude tím, že u vás ty studenti se dostávali na univerzitu ve starším věku. Já jsem byla vlastně nejmladší v kurzu, protože my jsme absolvovali tu 10. třídu střední školy, tak jsem měla 16 let a ty spolužáky vlastně tady na univerzitě už byly starší. Myslím, že byli po gymnázii, takže to byly 20 a víc, ale to byly zlaté časy, jako u každého v životě. No a tak tím pádem potom, jak jsem se naučila česky, tak to asi předurčilo i můj další život, i pracovní.
0: To znamená, že tak trošku mohu přirovnat ten váš vztah tehdy v Československu, bohužel už jenom v Československu, jako můj vztah k Ruské federaci, protože já vždycky říkám, že Ruská federace je moje druhá vlast a mám Moskvu a nejenom Moskvu, ale prostě celou tu federaci hluboko ve svém srdci. A já z toho, co říkáte, mám takový pocit, že se to dá říct i u vás o naší zemi, o Československu.
1: No to asi určitě jo. Jinak to nejde, když člověk strávil v nějaké zemi tolik let, kolik já jsem strávila, podařilo se mi to nějak, ne mojí zásluhou ze začátku, ale samozřejmě, že to zůstává nějak uvnitř. Já jsem se dívala vlastně, když jsem vyrostla, že pořád jsem si pamatovala nějaká česká slovíčka, taková ta úplně nějaká základní, nějaký kočárek nebo něco takového. A to bylo úplně právě z toho dětství. Takže určitě nějakou stopu to v člověku zanechá samozřejmě.
0: Takže s jakým nadšením jste přivítali rozhodnutí o tom, že byste se měla vrátit do Prahy a zrovna do takovéhohle místa, do takovéhohle postu?
1: No samozřejmě, že jsem to přijala ráda, protože takové rozhodnutí vedení ministerstva zahraničí a vedení státu, ono to nepadne jen tak a asi každý se s tím nesetká, tak rozhodně se to, takové nabídky se neodmítají, že jo. A bylo to pro mě taky, musím říct, trochu nečekané, ale měla jsem dost času, abych se na to připravila. Samozřejmě ráda jsem to přijala a ráda jsem dorazila do České republiky.
0: Však jste se taky připravovala dlouho. My jsme na vás strašně dlouho čekali tady, protože první zprávy byly přijde v únoru, pak na tom a nakonec.
1: To je pravda, ale to říkám, že no, člověku to je asi vlastní, že si prostě něco umí a každý si něco představuje. To jsem četla taky, že tady vzdělovací prostředky se snaží z toho dělat nějaký prostě,
0: jak říkáme my, šachy machy.
1: Možná, jak se v tom hledali nějaký důvody, proč byla vlastně jmenována ve vyslankyni a nějak nejede, takže, no ale musím říct, že ty důvody, které se tady nějak, se kterými jsme se tu setkávali, nemají nic společného s pravdou a realitou. To říkám zcela odpovědně. No tak ten proces zabírá každopádně u každého nejrůznější lhůty. Musím ale potvrdit, že agrément jsem dostala velice brzy, za což české straně děkujeme, stejně jako za možnost tady předat pověřovací listiny panu prezidentu České republiky. To bylo opravdu velice konstruktivně a rychle tady organizováno a já to vnímám samozřejmě velice pozitivně, děkuji, protože velvyslanec jakmile předá ty originály pověřovacích listin prezidentu přijímajícího státu, tak od toho času může už v plné míře vlastně se věnovat té své diplomatické práci. Takže tohle to oceňuji. Nebylo v tom žádné překážení z české strany, to musím vlastně tady podtrhnout.
0: Povzdětím kvitovat.
1: Ano.
0: Já se přiznám, že jsem strašně rád, že k tomuhle rozhovoru našemu dochází, protože víte, já se snažím co nejvíc navštívit Ruskou federaci. V loňském roce třeba jsem to měl 3x za sebou. Tak tam a říkám to, protože já vidím ty dezinformace, které tady u nás jsou, na zprávy od vás. Jo. A já se snažím je prostě tou pravdou vyvracet, ale díky takovýhle televizi, díky těm sítím se to celku daří. Teď se mi podařilo vydat i takovou knížečku, kde mluvím o svých zkušenostech z návštěvy Donbasu a na to. Takže jak vy se díváte na ty zvěsti, které tady chodí, ty zprávy na tom, a můžete to porovnat teďka nejlíp teda s tou situací u vás? Já vždycky říkám, víte, ono nejlepší je jednou vidět, než 10x, 100x číst, protože ta osobní zkušenost, to je to nejlepší, co můžeme, nebo si můžeme přát. Jo. Takže to bych se chtěl vás zeptat na tom, jak vidíte, vlastně můžete porovnat, jaké informace jdou u vás a jaké informace se dozvídáte tady ze sdělovacích prostředků.
1: Jo, úplně různé, protichůdné, musím říct.
0: Že jsem vás dostal do situace, kdy lápete po dechu, jo?
1: Ne, to ne, ale vlastně takhle občané každého státu, myslím, že mají takovou vlastnost nebo chuť nadávat na vlastní televizi. Ale
0: tak my to děláme právem, ale
1: no, tak to si každý asi určí sám, ale co se týká tady toho informačního prostoru v České republice, nevím, já to oficiální média, s čím taky musíme pracovat a samozřejmě to musíme nějak pokrývat, tak jednoznačně to vnímám jako velice jednostrannou informační kampaň. To podle mě to není podávání objektivních informací samozřejmě, takže naštěstí asi existují ty dnes sociální sítě, nějaké alternativní platformy, kde se lidi snaží sem tam něco dostat, co můžou, a to se netýká, mám pocit, že se to netýká jenom dění v Rusku. Nevím, musím říct, asi upřímně řečeno, že mi připadá, že tady ten informační prostor je docela izolovaný. No, co se týká podání informací, svědectví o dění v Ruské federaci, o zahraniční politice Ruské federace. Samozřejmě to je tady nějak cíleně směřované. A podle mě samozřejmě není objektivní. Protože když si člověk, no to je velice jednoduché, když si musím něco, nebo chci si udělat nějaký přehled nebo musím něco usoudit, tak musím vědět jednu stranu a druhou. Už nemluvím o tom, že existuje nějaký třetí, čtvrtý a pátý strany, nějaký zase názory, které by se mohly dávat dohromady. No tak co se dá dělat? To je asi cílená politika. Z části naším úkolem ve vyslanectví, byť se to tady nazývá nějakou ruskou propagandou, ale ku podivu normální diplomatická práce se začala v Evropě takhle pojmenovávat. Tak žádná propaganda to není. My jsme vlastně od toho našeho prostě od té naší profese úkolovány vyprávět o tom, co se děje v našem státě, abychom podávali ten přehled, abychom dávali možnost pochopení těm lidem v zahraničí, co se děje, proč se děje, kam směřuje Ruská federace a tak podobně. To samé očekáváme i naspátek a jsme vždycky otevření k takovým informacím. Samozřejmě se tady bude namítat, že Rusko uzavřelo všechny možnosti jakékoliv kritiky a že tam je prostě nějaký tlak na média a tak podobně. To není pravda, to musím říct. Opravdu u nás každý si říká, co chce. To bych řekla, že je docela příznačné pro ruská média. Samozřejmě, když dochází k nějaký nevím, tvrdé, prostě k tvrdému napadení na politiku státu a nějakou tu linii. Myslím, že to je v zájmu každého vedení, každého státu. Nějak to prostě na to reagovat. Takže takhle bych tomu asi řekla k tomu ne, to informačnímu prostoru a to, co tady můžu číst a sledovat.
0: Máte pravdu, já obecně jsem i v Senátu jednou řekl, že jsme bohužel v situaci, kdy jestliže se chci dozvědět pravdivější informace, musím opět se dívat na zahraniční servery, na zahraniční zpravodajství. Na to tehdy jsem dával příklad k těmu událostem Buši, kdy tady běžely zprávy o tom, že ruští vojáci tam vyvraždili a nevím co všechno. Přitom já jsem z amerického serveru stáhnul informaci, kterou jsem teda viděl už dopředu, ale že to nemohli být ruští vojáci, ty už byli v té době 3 dny pryč, takže to bylo prostě dezinformace. A je celá řada dalších příkladů, které bych mohl uvést. Ale já můžu i z vlastní zkušenosti, teď mám skočím kličku do reči zase já na tom, protože já jsem se teďka vrátil z oblasti Krasnodarský a tam jsem měl možnost, že tady slyším, no jo, to oni ti ukážou jen to, co chtějí sami na tom. Já říkám, to není pravda, já prostě kamkoliv jsem přišel, já mám výhodu v tom, že sice ne nějakým obrovským tím, ale přece jenom se trošku domluvím rusky. Takže příklad z toho Donbasu, ať jsem šel, kam jsem šel, tam jsem měl možnost si popovídat s lidma, prostě nikdo nikoho neomezoval. Teď, když jsem se vrátil z Krasnodaru, tak jsem se zastavil na takový vesničce na tom, kde tady zase se vykládá o tom, že jsou přednostně zásobované velké obchody Moskva, Leningrad a tyhle ty velké města. A já jsem tam natočil obchůdek prostě na vesnice na to a říkal jsem, já bych takový obchůdek měl rád tady u nás. Takže právě proto jsem položil tuto otázku, jak to vidíte ty vztahy prostě toho stavu informování se vzájemně na tom, že máte pravdu, že tady hold se tu pravdu moc nedozvíme.
1: No je to příznačné vlastně příklad poslední, když se odehrála tragédie ve Starobelsku, když tam rozbombardovali školu, zahynuli děvčata a děti. Takže my jsme vlastně zvali západní novináře, aby podali skutečné svědectví z místa té tragédie. Ale bohužel oni tam ani nechtěli.
0: Nechtěli, ano.
1: Takže to nemají. Znamená, že se cílevědomě zavírají oči nad informacemi, nad skutky a nějakými svědectvími, které by mohli nebo protiřečí té hlavní linii, co, čemu se říká ten mainstream, že jo, takže no, co s tím můžeme nadělat, ale myslím, že pomalu asi se má do mezinárodního, včetně českého prostředí, dostávat i ta objektivní informace, o co se budeme snažit. A my skutečně nehodláme tady činit nějakou propagandu nebo konat nějaké propagandistické akce, jak se o nás píše. Já si nemyslím, že vyprávět o dění v jiné cizí země o nějakých příčinách a následcích činů prostě vedení cizí země je propaganda. To je normální vysvětlování. A tady jde o to, jestli se toho někdo ujme, nebo jestli to někoho zajímá, nebo ne. To si každý vybere sám.
0: To musí hlavně musí mít přístup, a nebo co hlavně? Hlavně musí chtít si ty informace jako no, najít, protože přece jenom možný možnost přístupu teda k těm informacím, když
1: je
0: člověk
1: taky omezená chce, tak právě. Tak no. Co všem? Bohužel.
0: Tak.
1: My v těchto těch podmínkách samozřejmě budeme pracovat. My nejsme v žádných, myslím, máme diplomatické vztahy s Českou republikou. Vedení České republiky tvrdí, že samozřejmě není ve válce s Ruskou federací. Ani nehodlá. My v žádném případě ne. A co nám tehdy může překážet si aspoň vyměňovat názory a informace? Mám pocit, že nic.
0: No, přesně, politika je přece o hovorech, o mluvení, o přesvědčování se, o skládání důkazů pro své tvrzení a na tom, ale pokud aspoň z jedné strany ty informace jsou falešné, tak jako je dostáváme my, tak to je prostě špatně na to. Takže já bych si strašně moc přál, aby už mohly informace i od vás přicházet naprosto normálně, ale aby je sdělovací prostředky přejímaly tak, jak jsou podané, aby si je lidi mohli svou hlavou přebrat a říct si, ano, to beru a to neberu. No.
1: Od toho teď jsou právě ty sociální sítě asi a naštěstí je docela široké spektrum informací, kterými lidi mohou disponovat. A mám už tady, já jsem tady asi kolik, 3 měsíce, takže už se mi vlastně takhle vybavuje nějaký obrázek, že samozřejmě lidi to tady vyhledávají, snaží se udělat nějaký objektivní obrázek Ruské federace, co se děje, proč Ruská federace podniká ty či jiné kroky, jak ve vztahu k Ukrajině, tak obecně ve zahraniční politice. A to jsou i mladí lidi, kdo to vyhledává a tomu rozumí.
0: No, víte, já tenhle zájem zaregistroval už před nějakým časem, ten narůstající zájem o návštěvu u vás, protože, a ona se dokonce nad tím pozastavila i naše televize, jak je možné, že tak obrovským způsobem narůstá zájem o cestování do Ruské federace a trvalo to snad 10 dní, kdy nebyla jediná cestovka, která by nabízela cesty k vám. Ale tím jsem se dostal tak trošku možná předeběh na tom, ale řekněte z toho vašeho pohledu, jaké jsou možnosti našich lidí k vycestování k vám?
1: No tak ty možnosti zůstaly stejné, jaké byly. Tady asi řeknu, vlastně často se setkávám tady v České republice s nějakým tvrzením, že Česká republika je na seznamu nepřátelských zemí v Ruské federaci. To musím říct, že vlastně, když budeme diplomaticky přesní, tak žádný seznam nepřátelských zemí v Ruské federaci neexistuje. Je samozřejmě určitý seznam stvrzený výnosem prezidenta Ruské federace a ustanovením vlády, ale to se jmenuje úplně jinak. To jsou země, které vykonávají nepřátelské činnost nebo činy vůči Ruské federaci a její občanům. A to je z formálního a i z podstatného hlediska něco zcela jiného. Takže samozřejmě nevnímáme Českou republiku a české lidi jako nepřátelé.
0: To je velmi dobře,
1: v žádném případě. A právě proto Ruská federace se nikdy neuzavřela vůči západnímu světu, aby lidi měli možnost Ruskou federaci navštívit a podívat se k nám a tak dále. Takže i ten vízový režim zůstal úplně stejný. Takže každopádně dostat nějaké pozvání od ruské instituce nebo zařídit si turistické vízum za podmínek, které to předpokládá, tento postup je možné. Obraťte se na ruský konzulát v Praze, dostanete tam veškeré informace vysvětlující možný postup. To je taky na stránkách velvyslanectví v té části, která se týká konzulárních otázek, všechno uvedeno. Takže myslím, že to, co brzdí lidi, to je jedině nějaký umělý strach, který je, nevím proč, vyvoláván v evropských zemích.
0: Ne, víte, já si myslím, že to brzdí spíš neznalost těch lidí a nevědomost toho, jakým způsobem, protože řekněte mi, kolik lidí u nás dneska ví, že prostě krátkodobé vízum, jednorázové vízum už může dostat od vás přes počítač, že už
1: ano,
0: je nemusí na ten konzulát.
1: Ano, byla zavedena taková forma, to se jmenuje elektronické vízum, které
0: kolikrát slyším,
1: se opatřuje velice jednoduše.
0: Kolikrát slyším, že no jo, když já ale neumím rusky, tak jak já se tam s nima domluvím, zase hloupost, i ty tiskopisy už jsou v jazyce českém na tom, že jo, že to prostě není problém. Dřív to tak nebylo, ale prostě tomhle vidím jako obrovské zlepšení a myslím si, že to by pro nás byl i úkol, jak tohle dostat do povědomí lidí, že to prostě opravdu není takový problém, jak se z toho problém dělá.
1: No, to je pravda. A ne, věřím, ale vím, že každý, kdo se podívá do Ruska, tak určitě změní ten svůj názor, byť měl nějaké pochybnosti nebo předsudky a tak podobně, protože Rusko je otevřené ke kontaktům a k lidem. Vlastně já jsem opravdu, jak se říká, koukala teď u nás v Jekaterinburku, začal ten festival mládeže a studentů z celého světa, prostě mladí lidi, to je opravdu neobvyklý, velice pozitivní dojem, který jsem z toho dostal, co jsem se díval na televizi, na to ceremonii o zahájení toho festivalu. Myslím, že tam jsou i z České republiky nějaké účastníky. Takže To potvrzuji,
0: protože poslední takovýhle velký festival, velké setkání mladých bylo, myslím, na Jaltě a tam odsud přišli děti prostě takhle vykulené oči, říkali, ale to je úplně něco jiného, než jsme slyšeli úplně o tom. Jo. A proto říkám, že je lepší jednou vidět, než 10krát číst nebo poslouchat na tom, protože to, ty vlastní oči, ty to řeknou nejlíp.
1: Teď to je příslovím, že je líp to vidět, než číst a slyšet, takže no. A co se týká, jak se říkal, jak se lidi domluví, tak já myslím, že pro Čechy Rusko nikdy nebylo problémem, aby se s někým domluvili.
0: No víte, já když jsem přijel z Jugoslávie, když ty gauneři američtí je bombardovali, tak mě pozval Mezinárodní slovanský výbor k vám do Moskvy, abych tam měl takovou řadu besed, ani nechci říct přednášek. A to byla moje první cesta. A já vám řeknu, že jako do dneška mám v sobě pocit studu, protože já jsem tam přijel hrdý na svoji školní ruštinu a teď jsem se tam postavil před sál, kde bylo nějakých snad víc jak 1000 lidí a já jsem si uvědomil, že jim neumím říct to, co...
1: Tak to bude asi něčím jiným.
0: Ne, já jsem si uvědomil jednu věc, že ten jazyk skutečně užívaný, ten živý jazyk je něco jiného, než je ten školní. A to není jenom čeština, ruština, to je myslím obecně.
1: No,
0: takže vaše velká výhoda oproti mně byla, že jste tady studovala, že jste český jazyk vstřebávala skutečně prostředí českého jazyka.
1: Od profesorů Karlovy univerzity, ale v prostředí samozřejmě. Ale to jsem chtěla říct, že když člověk dostane nějakou trému před sálem, kde sedí 1000 lidí, tak určitě dostane ten pocit, že nemůže něco říct třeba. Takže
0: no, přátelé mi říkali...
1: Bude to neznalostí jazyka.
0: Přátelé mi říkali, Jaroslav, čím bole, odkud ty vypíš, tím luče, a rusky hovoríš.
1: No, to už zase, to je jiná řeč, bych
0: to
1: řekla.
0: Kapitola.
1: No, já bych na to nespoléhala v žádném případě. Ale tak v Rusku se běžně teď dá domluvit anglicky. A
0: to je pravda, no.
1: Jiným jazykem, no. Ale teď k těm jazykům, to jsem vzpomněla, měla jsem jedno takové setkání, opravdu příjemné a velice nečekané, když jsem byla v Číně, v Pekingu a trochu jsme tam zabloudili s kamarádkou v těch historických památkách a najednou naproti nám jde nějaká rodina, taky zřejmě bloudí, protože myslím, že oni se snažili nějak ptát na to, jak se dostanou někam, nějaký východisko hledali a byli to Češi. Tak jsem na něj mluvila česky. Já jsem tehdy byla v Pekingu v souvislosti s návštěvou jak prezidenta Putina, tak pana prezidenta Zemana. Tak jsme měli chvilku času, šli jsme se projít. A tak jsem na ty lidi promluvila česky, protože jsem rozuměla, že oni jsou z České republiky. A oni říkají, jo, co tady děláte? Co jsem dostali? A říkám, no, tak tady máme prezidenta. No, jo, toho našeho. A říkám, no ano, našeho. Jsme se opravdu smáli, že každý mluvil o svým. Takže to je k otázce jazyků, že se dá domluvit i kdekoliv ve světě, když se lidi potkají a můžou si rozumět.
0: To byl ještě ten náš, to byl ještě prezident, ano. Paní velvyslankyně, já bych se chtěl, jestli dovolíte, chtěl dotknout jedné takové ohnivé otázky, jestli dovolíte, a to je teda to současné neštěstí, kterému dochází na Ukrajině. Je mě strašně líto samozřejmě vašich vojáků, je mi strašně líto životu, prostě všech životů, který, teda musím říct, kromě těch fašounů, se kterými jsem měl tu smůlu se i potkat já osobně. Já jsem navštívil tuhle oblast, Luhanskou oblast, ještě před tou speciální vojenskou operací. Tam mi předložili doklady o tom, že byli ještě za Porošenkem tehdy a že mu dávali návrhy na řešení toho problému těch východních oblastí, v podstatě autonomii. Porošenko to tehdy hodil ze stolu a řekl, že prostě ruský děti nemají právo na vzdělání, že budou žít v zemňankách, že budou žít...
1: To je jeho známý výraz.
0: A já jsem si tohleto vybavil právě při návštěvě té oblasti toho Donbasu, kde jsem viděl a nafotil a i v té knížce uveřejnil fotografie těch sklepů, ve kterých se ty děti skutečně učily. Mm-hmm. Ale samozřejmě, že tato záležitost vyvolává obrovské emoce nejenom tady, ale i u vás určitě a myslím, že i u těch normálních lidí na té Ukrajině. Mohl bych se zeptat, jak se vy na to díváte, na to zahájení, na ten průběh toho, proč k tomu došlo a tak dál?
1: Myslím, že...
0: Já jenom připomenu vystoupení třeba bývalého prezidenta Klause, který absolvoval v televizi velmi ostrý rozhovor tam řekl tu pravdu, že ale to byla pravda, kterou viděli tady na tom, ale já bych rád znal tu vaší pravdu. Teď myslím samozřejmě pravdu federace.
1: Takže když to rozdělujete na pravdu a pravdu, já jsem, a to musím říct, že já jsem asi v závorkách oběť klasického univerzitního vzdělání za prvé, a to českého, za druhé asi jsem se formovala ještě za těch časů, kde skutečně panovala naděje, že pravda a láska zvítězí.
0: Naivní představa.
1: Je to možná trošku utopie, láska nevím, ale pravda, ta si určitě tu cestu udělá, byť ta cesta pravdivá je opravdu velice občas
0: bolestivá,
1: složitá, zapeklitá, říká se česky.
0: Zapeklitá a bolestivá.
1: A bolestivá. Takže neříká bych, že každý má nějakou tu svoji pravdu, i když je to běžně používáno. Samozřejmě ta pravda je jenom jedna a určitě dějiny ty přivedou k tomu, že ta vyjde najevo. Jenom bych vyzvala diváky zkusit vyhledat vystoupení, vyjádření jak pana prezidenta Putina, tak pana našeho ministra, pana Lavrova k těmto věcem nedávno vlastně. Myslím včera, že se konal takový kulatý stůl v diplomatické akademii při ministerstvu zahraničí Ruské federace. Ten projev pana Lavrova je vlastně k dosažení na stránkách ministerstva zahraničí v angličtině. A tam je opravdu perfektní, pečlivý, takový krok za krokem výklad i právnicky vlastně doložený toho, co se odehrálo na Ukrajině v roce 2014 a potom. Já zase prostě tady opravdu kladu vždycky důraz v nějakých svých rozhovorech nebo setkáních, že no to prostě nejde takhle klást ten začátek toho konfliktu rokem 2022, kdy začala speciální vojenská operace ruská na Ukrajině. Tam měla své příčiny, měla své důvody, k ní nás něco přivedlo. Ruská federace v žádném případě nestála o to, aby zahajovala nějaké války. Skutečně, jak říká náš prezident, my jsme se do toho vlastně vrhli, můžu říct, a vstoupili s jedním cílem, abychom zastavili zabíjení ruských lidí v regionech Ukrajiny, kde masově ruští občané žijí. Bohužel ukrajinské vedení od začátku, od roku 2014, když došlo k tomu nezákonnému převratu, ukázalo ten svůj vztah k těm lidem, které tam žili. A vy jste zmínil, co říkal pan Porošenko. Pan prezident Zelenský sliboval mír, ale vyšlo to úplně opačně, protože buď má jiné představy, nebo nakonec nemohl odolat opravdu těm nacistickým elementům, které na Ukrajině od roku 2014 vstoupily do vlastně se ujali moci a otevřeně vystoupili a vstoupili do otevřeného boje s lidmi vojenského, vojenskými prostředky. A to už nezmiňuji o tom, že skutečně tam probíhá genocída ruských lidí, zakazuje se jazyk ve všech sférách, zakazuje se nějaké vlastně projevování se jako etnicky ruského obyvatelstva. A jakmile se s tím lidi nesouhlasili, nemohli s tím souhlasit, požádali o nějaké vyřešení, tak byla vlastně proti nim použitá vojenská síla. Nic víc k tomu, že nemohli, už jsme se na to dívat v klidu, nemůžu říct. Samozřejmě se to musí zastavit. Žádná válka nemůže být dobrá. Je jasné, že žádné boje na hranici svého státu nedovolí asi žádná země, žádný stát. Jenom Ruské federace se vlastně upírá to právo zabezpečit klid a bezpečnost a klid pro vnitřní rozvoj, což vždycky bylo vlastně hlavním cílem, který byl vyhlášen ve všech koncepcích zahraniční politiky Ruské federace, že to hlavní pro nás je zabezpečit klid podél obrovských hranic, abychom mohli zabezpečit klid a vývoj pro vlastní občany. Asi nic víc k tomu možná neřeknu, jenom ještě jednou vyzývám k pečlivému studiu těch událostí a k výkladu, které jsou k dispozici, jenom jedná se o to se k ním probrat. I z hlediska mezinárodního práva, všechno je to už vyložené, bylo to vyložené mnohokrát, ale když lidi tomu nechtějí rozumět a nechtějí to ani slyšet, tak je to samozřejmě těžká cesta pro tu pravdu. Ale já řeknu jediné, no tak to se jak opakuje pořád, jak u nás, tak i v některých vlastně sdělovacích prostředcích i v Evropě a ve světě. Vlastně západní země využívají jak ústavu OSN, tak nevím, Vídeňskou úmluvu, kdy se jim to hodí a jak se jim to hodí ve svůj prospěch. A když zase porovnáváme ten příběh třeba Kosova, které bylo zapotřebí odtrhnout od Srbska, tak tehdy zásada národů na sebeurčení platila a platila za tu základní. Když na Krymu se konalo referendum, které mimochodem v Kosovu se nekonalo, tak na Krymu bylo prohlášeno, že ta zásada neplatí a platí zásada na územní celistvost Ukrajiny. To je právě ty dvojité standardy, které se nesmí v mezinárodních věcech nějak takhle pojímat. Takže, a to je jenom takový ten malý detail, který teď přichází prostě.
0: Myslím, že pokud tak prezident Putin 8 let volal potom, abyste tohle nedělali, nechte nám ty lidi na pokoji, nemučte je tam na to. A když už to dosáhlo prostě hranice, když už to nešlo prostě pomíjet, no tak prostě nedalo se asi nic jiného udělat, než
1: udělat. A teď se říká, že Ruská federace, omlouvám se, že skáču vám do řeči, že nestojí, o mírová jednání, tak to musím říct, že to je prostě nic jiného, než slovo lež nemůžu používat, protože Ruská federace nabízela, účastnila se mírových jednání. V roce 2022 my jsme byli opravdu velice blízko k tomu, abychom to všechno uzavřeli a to bychom už žili bez toho konfliktu, ale bohužel nebyli jsme to my, kdo tomu nějak do toho zarážel a do tomu překážel, tak vypadá to tak, že opravdu je to ve prospěch někoho, kdo do ukončení války ani nechce. To včetně sil na Ukrajině.
0: Víte, já jsem před časem zaregistroval jeden skvělý rozhovor ředitelky RT televize vaší s, myslím, že holandským novinářem. Mm-hmm. Nevím, jestli jste to...
1: Švýcarským, ano.
0: Jo, vlastně to je tak mm-hmm. úžasný rozhovor, který by měl být jaksi na každé škole čten a využíván.
1: Jo, se sem asi nedostane.
0: No, a tak my se snažíme, aby se to mezi lidi dostalo. takže,
1: to děkuji za snahu nějak protlačit tu ne propagandu, ale opravdu jinou informaci.
0: Pravdivou informaci a pak už to bude asi všechno, by bylo jednodušší. No. Každá chvilka s vámi strávená je velmi příjemná, ale já bych přece jenom na závěr měl jednu otázku, která nevím, jestli bude příjemná. Já vidím poslední roky obrovské zhoršení těch vztahů mezi Ruskou federací a Evropou, ale já bych se otočil spíš teda k nám, k naší zemi. Myslíte si, že se dají ty vztahy, které jsme měli dřív, obnovit, navázat na ně a že by mohla se opět rozvinout taková ta skvělá spolupráce, která mezi našimi státy léta byla? A vlastně díky spolupráci, které jsme i dosáhli v tom předpřevratovém období těch obrovských hospodářských výsledků. To byl výsledek prostě té skvělé spolupráce. Na tom já bych si teda strašně přál, abychom se k té spolupráci tak, jak dostali, ale trošičku hlouby duše mám takového červíka, který mi říká, že to asi nebude tak, jak bych si představoval. Jak se na to díváte vy, prosím?
1: No to v žádném případě to není nepříjemná otázka, to je otázka vlastně k tomu, k podstatě věcí a k podstatě asi naší práce, protože obecně vzato od toho vlastně je diplomacie, že jinak bych tady asi nebyla, kdybychom někdy v hloubí duši taky si nepředstavovali nějaké třeba ve vzdálené perspektivě, ale možnosti obnovení vztahu a i spolupráce. Samozřejmě tady jsem zaslechla, že nemáme nějakou dobrou tu historickou zkušenost vzájemnou. Já myslím, že to je strašné zúžení toho pohledu, protože opravdu ta historická zkušenost vzájemných vztahů a styků Rusů a Čechů, to nemíním jenom Ruskou federaci, Českou republikou, ani Sovětský svaz a Československo, ale i předtím, tak ta historická zkušenost je podle mého názoru velice vzájemně obohacující a každopádně pozitivní. Tady se pořád vzpomíná samozřejmě na rok 68, tady tím, s tou kauzou na Ukrajině se to dostalo nějaký nový ráz, ale já si myslím, že zase to je něco tady uměle vytvářeného, protože vedení obou států ještě za pana Havla Jelcina udělalo vlastně všechno, aby to byla uzavřená otázka a skutečně to ocenění tohoto období máme založené v naší bilaterální smlouvě o spolupráci a přátelství.

co si navzájem nabídnout. Bohužel asi to nebude tak, nebude to krátká cesta, nebude to rychlá cesta. Ruská federace vlastně nikdy netvrdila, že se nějak uzavřela vůči České republice. Ten zájem, pokud ho Česká republika bude mít a projeví na spolupráci, samozřejmě bude z naší strany podpořen. Rozumíme taky, že pokud Česká republika si položila do svých základních dokumentů to, že Ruská federace je strategickým nepřítelem nebo jakýmkoliv nepřítelem, takže sotva se to bude odehrávat v nějaký nejbližší době. Ale zopakuji, že my jsme k tomu otevření a vlastně nevidíme důvody, proč by se to nemohlo dít. To zmiňují pořád vlastně, že a to musím podtrhnout, že takové to umělé zhoršení rusko-českých vztahů k tomu vlastně došlo ještě před rokem 2022, před zahájením ruské speciální vojenské operace. Takže to s tímhletím vůbec ani nesouvislo. Bohužel jsme to poznamenávali z období toho covidu. Nevím, jestli on to přímo nějak způsobil, nebo to bylo nějak cíleně prostě nějaký program, který přišel k svému nějakému závěru, že ty vztahy jsou skoro na nule vlastně teď, což konstatujeme z obou stran. Bohužel toho samozřejmě litujeme, ale nějaké obnovení samozřejmě musí přijít od lidí. Tak obnovení těch mezilidských vztahů. Vy jste se ptal hodně možnosti návštěv, tak samozřejmě my jsme otevření, my bychom byli rádi, kdyby naši lidi se mohli nějak znovu začít mít tu možnost podívat do České republiky. A to nejenom ty, kdo jsou proti režimu, že jo, v Ruské federaci, jak se říká, ty tady mají otevřeno. To už jsem taky pochopila. Ale Ruská federace, evropská země, tam nejsou jenom ty protivníci. Takže to uzavření, no to prostě je cílevědomý úkon, který vede právě ke zrušení vzájemných vztahů, vzájemného porozumění. Kultura, my jsme vždycky měli tu výměnu a porozumění, zájem o sebe, takže přes tohle to asi bychom museli navázat. Jedině tady my bychom velice vítali, aby třeba činnost tady ruského domu, kde lidi tančí a zpívají a učí se rusky a hrají šachy, tak aby se to nepokládalo za nějakou ruskou propagandu. Teď to je obyčejná kulturní činnost každé instituce. A to budeme rádi, když se otevře široká nějaká činnost i české kulturní instituce v Moskvě, která taky chátrá, bohužel, vzhledem k té situaci. Takže pokusíme se o to aspoň trošičku to přiblížit, i když samozřejmě z tohoto pohledu není to zrovna takové období přející ty diplomatické práce a těm dobrým vztahům, ale já jsem tady od toho. To je odpověď taky pro ty, kdo se ptal. My jsme už to s vámi, myslím, probírali, co tím měl pan prezident Putin na mysli, že ji sem poslal. Takže, no asi tohle to, že vztahy mezi zeměmi přece jenom existují. Nejsme ve válce, nezrušili jsme diplomatické vztahy. Musíme mluvit, musíme si navzájem vysvětovat věci a svoje postoje. Musíme se snažit tomu druhému porozumět. A na základě toho porozumění už se potom asi budeme snažit něco budovat. To je samozřejmě daleko sáhlý úkol, ale

0: ten existuje.
1: Ono i v manželství se občas jaksi přiženou takové ty mraky, které zkomplikují vztahy, ale pak ty mraky musí odejít a bych to strašně rád, aby se ty naše mraky taky rozptýlily, abychom se vrátili k tomu normálnímu životu, protože víte, já si myslím, že je tady obrovský strach z toho, aby lidé nepoznali, jaká pravda je, jaký život je u vás, teda v té Ruské federaci, a měli možnost porovnat s tím západním. Já bych jim strašně přál, aby tuhle tu možnost měli, já tu možnost měl. A řeknu vám znova, že bych velmi rád, aby tuhle možnost měl každý, a myslím si, že bychom měli udělat všechno pro to, aby ta možnost byla.
0: Ano. Každý člověk má žít s otevřenýma očima. Jak na to špatný, jak na to dobrý. Tak. A když to porovnáváte s manželstvím, tak já si myslím, že u nás mezi Českou republikou a Ruskou federací by to spíš bylo takový ten velice řídký případ, když se manželé rozvedli a potom se znovu vzali. Uvidíme.
1: Tak, dobře.
0: No, dobře. Takže děkuji ještě jednou za tu možnost toho vyjádření a rozhovoru s váma. Příjemného. Děkuji moc.
1: Já bych vám taky rád poděkoval za to přijetí, za velmi příjemný rozhovor, a vyjádřil bych takové trošku přání, aby nebyl poslední. Já bych byl velmi rád, kdybychom se za nějaký čas mohli setkat a povídat znova.
0: Děkuji moc.
1: Takže já děkuji i vám za to, že jste nás přijali.
0: Děkuji, pane Dobro. Děkuji. A děkuji vám a přeji hodně příjemných zážitků divákům. A přeji možnost vnímat další a jiné alternativní informace.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální stream na doslova vrchol měsíce, protože je s náma pan profesor Petr Staněk. Krásný, dobrý večer, pane profesore.
1: Krásný, dobrý večer všem lidem dobré vůle a ať nás drží všechno od zlého.
0: Tak, pane profesore, já dneska začnu takovou zvláštní, možná pro někoho pozitivní zprávou, protože Andrej Babiš dnes, je to 2 hodiny stará, tady starý článek z mainstreamového média, jmenuje se to Echo 24, a tady píšou, Babiš odmítl varování Koudelky, že během měsíců může Rusko zaútočit, žádné takové informace bys vládě nedala. Premiér Babiš na tiskové konferenci rozhodně odmítl varování ředitele bezpečnosti informační služby pana Koudelky, které pronesl v deníku The Guardian, podle něhož by mohl ruský útok na některých ze států NATO přijít již v řádu měsíců. A předseda vlády se podivil nad výroky Koudelky, a po jednání kabinetu uvedl, v rámci služebního postupu podobné informace od zpravodajských služeb jsem neobdržel a Česká republika podle něj aktuálně nečelí žádnému bezpečnostnímu nebezpečí. Zopakoval, že je potřeba jednat o míru. Co tomu říkáte, pane profesore?
1: No, první věc, co dlužno říct, tak mainstream a politici Evropské unie a podobně rvou válečný rik. Válečné bubny duní, až to v těm hlavách praská. No, první věc, souhlasím s panem prezidentem Putinem, prosím vás, k čemu by Rusku byla Evropa? Evropa plná migračních vášní, sociálního rozpadu, a problémů s ekonomikou, deindustrializací, hádkami mezi jednotlivými zeměmi a hlavně z politiky, typu politiků, kteří vedou Evropskou unii. Vždyť to by byla absolutní hloupost. Druhá věc. Myslím si, že je velice jasně řečeno, že Rusko nikdy nemělo záujem zaútočit na Evropskou unii nebo členské státy NATO, protože nikdy nepotřebovali vůbec nějakým způsobem podniknout tvrdé vojenské kroky. Kdo tady provokuje? Je především Velká Británie, Francouzsko, Německo a tak dále, které neustále říkají o tom, že do roku 2030 musíme zaútočit na Ruskou federaci. Dokonce máte vyjádření ministra zahraničních věcí Polska a Sikorského, který prohlásil, no Rusko porazíme levou zadní i bez Američanů za 3 týdny. No, tak ti pamětníci, kteří jsou sice poněkud starší, si pamatují na slova jistého Führera, který prohlásil, že Rusko porazíme do zimy. Tak nechci jako dělat zase historické reminiscence, ale podle vyjádření evropských politiků od paní von Leyenové, paní Kalasové až po německé generály a nového šéfa NATO Breuera, tak spíše mi to připadá, že ten, kdo chce válku a útočit, je NATO a Evropa a ne Rusko. Všechny kroky, které dělají teď jednotlivé členské státy NATO, jsou spíše provokacemi ve vztahu k Rusku. A jak pravil jistý nejmenovaný americký významný komentátor, udivuje ho, že ještě tolik trpělivosti Ruská federace má a neodpoví na neustálej tok provokací. No, takže to je jedna věc. Druhá věc, proč pan Koudelka mluví pro anglický časopis, ale nepodá zprávu předsedovi české vlády, když je tak přesvědčen o riziku válečného útoku Ruska na Českou republiku. A po třetí, no, ten válečný rik, který se valí Evropou, je skutečně ukázkou toho, že kdo chce skutečně válku. A když si vzpomenu na řeči, že slovo mír je dneska téměř zakázáno v Evropské unii a osobitně v Bruselu, tak pak potom odpověď zní, ne, Rusko chce zaútočit na Evropskou unii a NATO. Ale NATO chce zaútočiť na Rusko nejpozději do roku 2030, což jsou oficiální prohlášení představitelů NATO. Takže pan Pogoudelka se zřejmě poněkud jenom zmýlil směr útoku. Ne z východu na západ, ale ze západu na východ, bohužel. Možná měl pokazený kompas, nevím.
0: Děkuju, pane profesore. Každopádně k panu Koudelkovi, já řeknu, budu citovat premiéra Babiše. V době, když byl v prezidentské kampani, tak mě přímo na otázku, co to mělo být s těma Vrběticema a podobně, tak on mi řekl do očí, já jsem si v té době nedokázal představit, že mi bude šéf tajné služby lhát do očí. To je jenom tak na margo důvěryhodnosti pana Koudelky.
1: Jo. Tohle součást hradní skupiny.
0: Ano. Takže to je jenom tak. Pan Koudelka si asi zajišťuje nějaký nový místo po tom, co skončí tady ve službách tajných, protože už ho nikdo nechce znova jmenovat, pokud jsem dobře informován. Takže bude třeba dělat nějakého vojenského analytika nebo nějakého komentátora, kdo ví. Ale to je jeho problém. Pane profesore, ale v poslední době, minulý týden vlastně, já to řeknu takhle, minulý týden se nejenom Andrej Babiš vyjádřil otevřeně pro mír a proti válce, ale taky premiér Fico. Co se to děje, že tyto dva lidi, dřív to třeba, že tu politiku zastával pan Orbán, který tady bohužel už jako v aktivní politice není, ale tyto dva premiéři vlastně Čech a Slovenska se takhle jako hlasitě poprvý snad, jako, že tady zní unizono z obou států právě volání po míru. V čem je to jiný, nebo co se chystá?
1: Poprvé, podívejme se na základní věc. Pan prezident Trump se rozhodl svým způsobem stáhnout z Evropy a stáhnout z NATO. Není to jenom odsun amerických vojáků nebo leteckých sil nebo něčeho podobného, ale je to skutečnost, že Amerika se nechce nechat stáhnout do válečného konfliktu mezi NATO, Evropskou a Ruskou federací. Druhá věc. Ukazuje se úplně jasně a můžou si tady zaplacení analytici řvát, co chtějí. Ukrajina prohrává na všech frontách. Ten postup ruské armády je obrovský. A v tomhletom ohledu je úplně zřejmé, že válka na Ukrajině skončí jediným způsobem. A bohužel to nebude vítězství Ukrajiny. Třetí věc. Všechny elity v Evropě velice dobře ví, že když se přežene volební vlna, která teď běží v Německu, pak poběží ve Francii, v Itálii, ve Španělsku a podobně, tak z dnešních takzvaných elit v Evropské unii nezůstane kámen na kameni. Ale oni by chtěli velice rádi zůstat u moci. Nebudu mluvit o korítku, ale budu mluvit o moci. A v tomhletom případě jediný způsob, jak se udržet u moci, je vytvořit válečný stav a vytvořit permanentní hrozbu ruského útoku a vytvořit situaci, ve které nastolíme válečný stav. A podle směrnic Evropské unie při válečném stavu všechny kompetence národních vlád přecházejí na bruselskou centrálu a pak si může bruselská centrála dělat s Evropou, co chce. Tohle to všechno běží ve velice rychlém tempu. Všimněte si, jak gradují ty zuřivé výroky i ty kroky, které jsou. A samozřejmě Spojené státy k tomu přispívají například tím, že teď byl schválen kongresem ten šílený zákon o 100% clech a 500% clech vůči dovozu ruského tovaru do Spojených států a 100% clech vůči každé zemi, která bude kupovat ruská energetická média. No samozřejmě, teď to dokonce podepsal prezident Trump, otváří mi to obrovské prezidentské právomoci. A jestliže sáhne k tomuto kroku, pak se budete divit, co všechno se bude dít v rychlém sledu. No a kromě jiného máte tady vytváření zostrující se situace v několika oblastech. Baltické moře, Severní ledový oceán, Tajvan a Tajvanský průliv, Pak tady máte huty, je zablokování dopravních tras přes Hormuz a přes Map al-Mandab. No a je krásné vyjádření amerických představitelů, že jo, proplouvá přes Hormuzský průliv množství tankerů a vůbec ropa se dodává na světové trhy. Nějaký Irán to tam neblokuje. No prosím vás, když to neblokuje, tak proč je tak obrovský problém a proč hrozí riziko totální ropné krize, kdyby byly pravdivé tyhle ty výroky. No a protože lež se stala pracovním nástrojem pro většinu elit, takzvaných západních elit, no tak pak se nemůžete divit tomu, co se děje kolem nás, a pak se nemůžete divit tomu, že mainstream, který je zaplacen, vzpomeňte jenom ten údaj, který publikovala Evropská unie o tom, kolik desítek a stovek milionů euro dali na přesvědčení veřejnosti o zeleném údělu, a teď o přesvědčení veřejnosti o hrozbě z Ruska, tak tohleto všechno je přece jednak obrovský biznis, jednak možnost udržet se u koryta a po třetí vůči kverulantům v domácí frontě zavést tvrdá restriktivní opatření přesně tak, jak to vymyslela paní von Leylova, která prohlásila, že hlavním problémem pro Evropskou unii je dobudování štítu demokracie, včetně jednotlivých aspektů tohoto štítu demokracie. Takže v rámci demokracie můžete mít jakýkoliv názor, pokud je to názor můj. Ovšem to bylo za toho totalitního komunismu, že jo. A tohleto všechno vytváří velice nebezpečný mix. Mix zájmu, financí, snahy zůstat u moci a absolutní bezohlednosti vůči vlastním občanům. A tohle to je mimořádně nebezpečný koktejl.
0: No, pane profesore, to vídáme vlastně jako průřezem všech zemí, že vlastně se úplně kašle na lidi. Jde se tady jenom prostě po prachách, nebo jak to mám říct. Na druhou stranu, myslíte si, že skutečně Evropská unie, potažmo evropská část NATO, je schopná nějakým způsobem jako opravdu napadnout Rusko a nějak mu jako ublížit? Když pomineme přehlídku toho, že jo, různých druhů pohlaví a tak, kde by jsme ty vojáky mohli, že by se mohli umlátit smíchy, ale jako z vážného hlediska?
1: No, odpovím takhle. Zacituji prezidenta Putina opět. Prohlásil nedávno na jednom vojnové konferenci. Jestliže se nás někdo pokusí sežrat, dostane po papuli. Chcete ještě lepší komentář? Nebo si opravdu myslíte, že ti vojenští trpaslíci z Evropské unie a z NATO můžou vážně ohrozit ozbrojené síly Ruské federace, které představují největší jadernou mocnost na planetě? Nejenom počtem jaderných hlavic, ale především tím obrovským systémem, řekněme, entuziasmu pro vítězství. Vzpomeňte si jenom na druhou světovou válku. A tohleto všechno při nevybavenosti protivzdušné obrany, neschopnosti vojensko-průmyslového komplexu, při absolutní nepřipravenosti vojenského systému. A tu bude někdo jako Sikorský vykřikovat o tom, že porazíte Rusko za 3 týdny, no tak tam platí pak ta odpověď, kterou řekl nejmenovaný představitel ruské dumy. No, na zničení Polska nám budou stačit 3 dny. Skutečně chtějí tihleti šílenci jít do války s Ruskou federací? Skutečně chtějí se pustit do války i z de facto s Čínou, Severní Koreou? Opravdu jim nestačilo poučení z krizového vývoje v Iránu? Kdy ty Spojené státy, které se považovaly za vrcholnou mocnost tohto světa, narazili a uvázli v bažině nevyhratelné války? A tohleto všechno je přece velice prosté. Tahle ta válka by znamenala konec Evropské unie a konec většiny evropských národů. Já vím, že těm politikům, těm politickým elitám je to jedno, ať schoří v nukleárním ohni, nebo ať schoří v pandemii. Jím je to putna. No ale tam máte jednu klasickou ukázku logiky těchto elit. Dnes se chlubí, jak si staví protiatomové bunkry a podzemní města pro vybrané občany, elity a tak dále. Jak tam chtějí přežít případný příští holokaust. No, tak logika velí v odpovědi na to jednoduše. Nejenom oni znají to místo, kde mají té své podzemní ukryty. To znají i mnozí jiní. A můžete si položit otázku, kam ten zuřivej národ půjde, aby si to vyřídil s těmito elitami. Ale opět, jakákoliv zdravá, rozumná, logická úvaha chybí. A jim nestačí to, co se děje na Ukrajině? Jim nestačí to, že skutečně to Rusko nepotřebuje tu Evropu. Dokonale se přesměrovalo na Asii. Evropa je mu s prominutím upozadí. A my tady budeme vykřikovat o tom, jak porazíme Rusko za 3 týdny? No, s prominutím, buď jste tak hloupej, nebo jste tak zaplacený, ale jiné vysvětlení těchto výroků neznám. A to ještě nemluvíme o novém veliteli NATO, jistém německém generálu, který prohlásil, jo, NATO je připraveno kdykoliv zahájit válečné operace proti Rusku a zvítězit. No tak jestliže tohle je nový vojenský hlavní velitel NATO, tak tedy potěš pambu.
0: No faktem je, že oni to na štábu několikrát cvičili a ty cvičení údajně probíhají, takže se přehrabujou hromady papíru z jedné strany na druhou a hrajeme si na vojáky, jo? Že v reálu se vlastně necvičí vůbec nic, což je taky zajímavý. A zase v dnešní virtuální době, tak možná by bylo dobrý, no, že by si sedli proti sobě šéf NATO a šéf třeba té ruské armády a zahráli si to jako strategickou vojenskou hru. I za starého Říma, ne, se přeci dělalo, to vlastně známe, nebo řecká Achilleus, že jo, tak ten taky vlastně, že jo, se řešilo takhle, že v těch, kdo se rozhodli ty boje, vždycky, ale...
1: Mezi lídry a ne mezi obyčejnými vojáky, ano.
0: Ano, to si myslím, že by bylo, že by tohle bychom mohli začít jako praktikovat, ono by se hodně ušetřilo. A možná tam by měla třeba Evropa trošku jako šanci. Nicméně já připomenu, že jsme udělali rozhovor, který jsme v sobotu dali do premiéry, přátelé, na to se podívejte. Paní velvyslankyně Ruské federace Ponomarenko, tak ta je s náma udělala velký rozhovor, téměř hodinu. A tak můžete vlastně přímo ústy velvyslance slyšet ten pohled z Ruské federace. Mimochodem je to strašně jako příjemný povídání, velice milá dáma. A takže to ti doporučím takhle bokem. A pane profesore, když jsme u toho východu ještě, tam teď proběhly volby. Co k tomu říct?
1: 49,6% pro stranu Jednotné Rusko. Kdyby byla poloviční podpora pro většinu evropských lídrů, tak by skákali 2,20 m. No, pak paní Kalasová ještě nevěděla, jak dopadnou volby, ale už prohlásila, že tyhle ty volby neuznává. No, tak vrátím se k známým oznámením, že jisté skupiny odborníků v oblasti psychiatrie prohlásili, že jistá nejmenovaná osoba není plně svéprávná. V tomhletom případě můžeme tedy konstatovat její vyjádření, že neuznává volby jako jisté pominutí smyslu. Druhá věc, zajímavé, že neprotestovali, když v Rumunsku zrušili volby a opakovali volby až do té doby, až vyhrál správný kandidát. Tyhle ty volby byly okamžitě akceptovány. No zřejmě to není dvojitý metr, ale dvojitý kilometr, ale to vůbec té bruselské administrativě nevadí. Třetí věc, jestliže strana Jednotné Rusko získala ústavní většinu v nové ruské dumě, můžete očekávat mnoho radikálních změn, protože ústavní většina vytváří velmi zajímavou právní situaci, pro přijímání některých opatření, které je z různých důvodů, nejenom humanitárních, doteď přijímány nebyly. No a v tomhletom ohledu se skutečně vrátím například k některým významným americkým expertům, který hodnotí předpoklady dalšího vývoje na Ukrajině, kdy jeden nejmenovaný expert, významný, konstatoval, že Rusko musí vzít Oděsu a musí vzít Mykolajev a musí Izmail, aby úplně udělala z Ukrajiny vnitrozemskou zemi. No a je dost možné, že teď se některé procesy urychlí a než přijde Rasputica, tedy ten známý bahnotok, tak Rusové ukončí obklíčování a uzavření některých aglomerací, přesně tak, jak teď probíhá obklíčování Charkova. No a to v konečném důsledku pak může znamenat jediné, že z té Ukrajiny asi toho moc nezbyde. Všimněte si jednu zásadní věc. Dlouho Rusové nebombardovali dopravní infrastrukturu v západní Ukrajině. Útok na vlak 300 metrů od polské hranice byl prvním signálem. Druhým může být útok na Slezský tunel. A třetím může být vyřazení železniční tratě z Čopu dále na Ukrajinu. A jistě víte, co je na druhé straně hranice oproti městu Čop. No právě proto se nedivte premiérovi Ficovi, že má obavy z válečného vývoje. Tohle to všechno běží v zrychleném tempu. A když se podíváte globálně na svět, tak zjistíte, že teď ohniska napětí extrémně vzrůstají. Vzrůstají právě proto, že v současnosti se energetická média stala hlavním faktorem námořní dopravy, ale taky hlavním geopolitickým faktorem, podobně jako doprava vzácných zemin. A máte tady několik neuralgických bodů, které zostrují celkovou situaci. Vemte skutečnost, že Hormuzský průliv je uzavřen. Vemte skutečnost, že Máb al-Madab uzavřel průliv v Rudém moři a cestu do Suezu. Uvědomte si, že Malacký průliv se stává obrovským koncentrovaným centrem nepokojů. Že průliv mezi Tajvanem a kontinentální Čínou je dalším klíčovým neuralgickým bodem námořních tras. 70% námořní dopravy přechází přes tuhletu úžinu. No a pak tady máte novou dopravní trasu, Severní mořská cesta, na kterou nemá ani NATO, ani Američané žádný vliv. A tohleto všechno vede k zásadním změnám. A jestliže reakce západního světa, který vytvořil svět podle svých pravidel a dnes se rozčiluje, že jiné části světa to nerespektují, tak se dostává do situace, ve které celní války, množstevní kvóty a ostatní věci se stávají hlavním nástrojem neválečného úsilí, ale s podstatně větším dopadem než samotné válečné operace. No a v tomhletom ohledu jsme skutečně svědky toho, jak se rozhořívají plamínky konfliktu po celé planetě a vzniká takovej nepříjemný dojem, že jednoho dne ty plamenky se spojí a začne to, čemu se říká ne veliký reset podle pana Schwaba, ale vyřizování vzájemných účtů a vytváření nové architektury multipolárního světa. Konec konců o tom, že se začal vytvářet multipolární svět, zasvědčí i závěry šanghajské skupiny, která měla své setkání, šanghajská skupina pro obnovu a rozvoj, a kde se velice jasně formulovaly představy o příštím vývoji planety. A tohleto všechno ukazuje jednu zásadní věc. Již se neblížíme ke zlomu, ale již v tom zlomu globální architektury jsme. Jenom někteří asi vypli seismografii a tváří se, že ty seismické otrasy tady ještě nejsou.
0: Pane profesore, já bych možná se zastavil právě u toho BRICSu, potažmo u jednání už o té šanghajské skupiny pro obnovu a rozvoj, která vlastně nejenom je obchodní, ale i vojenská, že jo, část tam je, kde si navzájem ty země garantují pomoc v případě nějakého napadení a tak dál, že tam jdou jakoby za rámec toho BRICSu, ale jak vlastně tyhle ty celní války, tohleto zúžení těch obchodních tras vůbec celkově vlastně ovlivňuje nebo dopadá na ty asijské země, protože co si budeme, tak Čína vyrábí zhruba 50% světového spotřebního zboží. A když to nebude kudy vozit, tak to může být zase jako problém pro nás, pro Evropu, protože my tady ten spotřební průmysl nemáme, že ten jsme dávno zlikvidovali, odvezli, my už tam teda za chvíli nebudeme mít ani ten automobilový, nebo respektive my proto, aby jsme zachránili planetu, tak jsme průmysl zlikvidovali, že? A teď likvidujeme i zemědělství. Tak kdo bude ten, který ponese největší díl těch ztrát a řekněme propadu životní úrovně?
1: No, dlužno otevřeně říct, že největší propad bude zaznamenán právě v těch nejbohatších zemích a osobitně v Evropské unii, kdy právě to schudnutí většiny populace bude nejvýraznější. Nemluvě o tom, že velká část americké střední třídy zmizí. A tohleto je stará známá věc. Číňané chtěli expandovat obchodně do Evropy, protože tady bylo zhruba 220 milionů obyvatel střední třídy, kteří měli finanční prostředky, zdroje, úspory a tak dále. Jenomže díky geniálnímu vedení v Bruselu velice rychle většina z těle té střední třídy zmizne, ty lidi schudnou. Všimněte si dokonce ty úvahy paní von Leyenové, která říká, že těch 10 bilionů úspor evropských obyvatel by nemělo ležet jenom tak nečinně. Měli by přispět k rozvoji podnikové sféry, ovšem tím myslela vojensko-průmyslový komplex. Tohle to všechno ale povede k další věci. Ta Asie, která se svým způsobem zásadním rozvíjí, tam je jedna zvláštnost. Co myslíte, proč? Když Taliban se znovu chopil moci v Afganistánu, tak první cesta směřovala do Moskvy. Právě proto, že problémem Afganistánu, Pakistánu a některých dalších významných asijských zemí je to, že mají obrovské suroviny, mají obrovské potenciální pracovní zdroje, ale nemají energie a dopravní trasy. Čína buduje dopravní trasy, rychlostní železnice a všechno ostatní. Ale energie bude dodávaná z Ruska. Právě proto všechny ty projekty plynovodů přes Afganistán do Indie, do Pakistanu a tak dále, až do indického Bombaje, proto mají tak obrovský význam. Na druhé straně, když mluvíme o síle Sibiře 2, nebo teď o plynovodu Bajkal, tak to znamená zásadní změnu energetické a infrastrukturní struktury celé Asie. No a když tomu připočítáte skutečnost, že většina například vzácných zemin a podobně se nachází na území Číny, nebo je pod čínskou kontrolou, pak se velice divím panu prezidentu Trumpovi, že dráždí toho čínského draka všemi možnými způsoby, vyhrožuje mu cly a vším možným, přičemž kdyby Čína zastavila dodávky vzácných surovin a zemin do Spojených států, tak nevyrobí ani jednu F-35. Nemluví o obrovském dopadu na trh spotřebního zboží a všeho ostatního. A tohle to všechno vytváří takový zvláštní jev. Většina zemí se tváří, jako kdyby měla průmysl a byla soběstačná. A vemte jenom skutečnost, že v 60., 70., 80., 90. letech velká část vyspělých zemí outsourcovala pracovně náročné výroby do Asie. Teď k tomu přistoupili důsledky vysokých cen energií, které jsou 3-4x vyšší než v Asii nebo ve Spojených státech, což vedlo k další deindustrializaci. Zapomněli jsme, že například v Německu měsíčně se ztrácí více jako 17 000 pracovních míst. Měsíčně. Tradiční průmyslová odvětví odcházejí jinam. A když tady nebudete mít průmysl, tradiční odvětví a podobně, tak kdo vám bude tvořit to HDP, ty služby, na které většina lidí nebude mít peníze? A pak tady máte poslední skutečnost. Zadlužení evropských zemí je gigantické. Nejenom veřejný financí a státní rozpočtu, které ve většině zemí převyšuje hodnotu HDP, ale je tady obrovský jiný fenomén. A to je zadlužení obyvatelstva, které je stejně obrovské i ve Spojených státech. Ale jestliže při zadluženém obyvatelstvu zvýšíte úrokové sazby, jak to teď udělala centrální banka, nebo naše ECBčka, tak můžete třikrát hádat, co se bude dít dál. A jako kdyby si neuvědomovali jednoduchou věc, základní úspory obyvatelstva uložené v bankách vytvářejí jejich základní likvidní kapitál. Jestliže tenhle ten kapitál zmizí, protože úspory roztajou, budou muset jít banky na mezibankový trh. A na mezibankovém trhu dostanou sice peníze, ale za podstatně tvrdších podmínek. A to všechno pak povede k dominovému efektu a všem důsledkům, které z toho vyplývají. No a to ještě se nebavíme o tom, že nedocházelo jenom výraznému omezení vývozu ropy přes Hormuzský průliv, ale je to taky o výrazné omezení vývozu močoviny, élia, síry a dalších faktorů, které radikálním způsobem ovlivní celý hospodářský a zemědělský vývoj v roce 27. A tohle to všechno probíhá na pozadí obrovských přírodních změn, kdy vemte jenom to obrovské sucho, teploty, mizení spodních vod v Evropě. Ale nejenom v Evropě. No a kdybych byl cynik, tak bych prohlásil, no víte, to je tak, jak se teď ukázalo, jako mnoho světových metropolí se propadá. New York se propadá právě proto, že obrovská váha mrakodrapů a mělké podloží bahnité to neunese. Jakarta se propadá právě proto, že obrovské množství vody, která je kontaminovaná, narušuje základy a to, co bylo postaveno na hlině, která byla nasáklá vodou, když voda zmizela, hlína se svrkla a město se propadá. Když vidíte další města významné světové, to nejsou jenom Benátky, ale další a další desítky měst, tak máte před sebou obraz budoucnosti. Když jste ptali architektů, jaká by byla cena opatření na zachování těch propadajících se metropolí, tak jsou to desítky a stovky bilionů dolarů. A v téhle té situaci tady bude někdo mluvit o tom, že budeme vynakládat více na zbrojení, nejenom podle toho SIPRI, které konstatovalo, že v roce 25 to bylo více jak 2,9 bilionu dolarů, ale budeme i v téhleté situaci vynakládat další desítky bilionů na to, abychom vyrobili zbraně. No a tu jste u té poslední otázky. Vlastně v jaké kondici je ten finanční sektor, který má spasit i Evropskou unii, i Spojené státy a podobně? Je ve skvělé kondici nebo je v situaci, ve které mu hrozí stejná divoká bublina jako v březnu 2000 po prasknutí technologických trhů Noé Markt v Evropě a Nasdaq ve Spojených státech? Opravdu si tu někdo myslí, že můžeme donekonečna vykřikovat o stovkách miliard, které vynaložíme na zbrojení, když nemáme ani 10 miliard na udržení zdravotnictví, penzijního systému, vzdělávání a reakcí na přírodní změny? A tohleto všechno vám položí pak základní otázku. Skutečně ty elity chápou, kam to všechno jde, anebo jedou podle předem připraveného scénáře, kterého hlavní linii je skutečnost, že kašleme na lidi, ať jich zemře co nejvíce. Jenom to neřekneme oficiálně a budeme to schovávat za důsledky přírodních změn, extrémních teplot, výbuchu sopek, zemětřesení a podobně. Ale podstata je stejná. Ty elity tomu nerozumí nebo nechtějí rozumět tomu, co se děje. No a v tomto ohledu si pak může každý posluchač udělat závěr, jestli jsou tak hloupí nebo tak dokonale zaplaceni.
0: No, pane profesore, já si právě myslím, že to už není žádná chyba nebo tak, že to je prostě trend, který jedou schválně. Já tady chci teďka na tomhle místě poděkovat Pavlovi Sichrovi. Pavlíku, děkujeme ti za příspěvek, za tvůj donate. A Beastmaster, dobrý večer, pane profesore, a taky posílá tady na kafe. V minulém díle jste hovořil o Edomu jako křesťanské Evropě. Jaký je váš postoj ke křesťanské víře? Děkuji.
1: No, já nejsem křesťan, jsem ateista. Dívám se na většinu těch náboženství jako na nástroj moci a ovládání. No a v tomto ohledu pak si ty jednotlivá náboženská etnika můžou podat ruce, protože většinou vytváří elitu, která ovládá tu společnost. Na druhé straně můžete vyčítat tomu křesťanskému desateru, že není humánní. A v podstatě si s ním dá souhlasit. Na druhé straně ale musíme si uvědomit jednu zásadní věc. 30-letá válka vedla k tomu, že se katolíci a protestanti vzájemně velice úspěšně vyhlazovali. Nyní máme problém s islámem, který velice úspěšně expanduje ve velké části světa. Máme tady další a další problémy, které se týkají náboženství, kdy Indie je dávána jako vzor, ale zároveň Indie, i když má skvělé náboženství, tak nedokázala vyřešit systém kastování jednotlivých vrstev populace. Se všemi důsledky, které z toho vyplývají. No a teď máte před sebou takový zajímavý obraz. Většina těch civilizačních modelů je spojená právě s náboženskými principy. No a jediná krajina, ve které náboženství nehrá klíčovou roli při organizaci státu a všem ostatním, je hádejte která. Je to Čína. V čínské historii nikdy náboženství neovládalo a nikdy neřídilo strukturu společnosti. Na druhé straně ostatní civilizační modely vždy fungovaly včetně náboženských principů. A jeden z velice zajímavých výsledků v oblasti neurologie je, že kromě DNA, paměti vaší imunitní a některých dalších aspektů země existuje i civilizační paměť. Ta civilizační paměť znamená, že stovky let, ve kterých žili podle jistých náboženských principů naši předkové, se převtělili do určitých vzorců jednání. A tyhle ty vzorce jednání sformovali pak to, čemu se říká třídící protokol lidského mozgu. Emočně logický kód, který vychází z morálních, etických a mravních principů společnosti, ve které žijete. A tím pádem vlastně vzniká kombinace způsobu jednání a způsobu fungování té společnosti. No a když to vezmete takhle a kolem, tak jedna ze zvláštností čínské historie a společnosti je v tom, že vládce může být považován za oprávněného vládce, ale pouze tehdy, když zabezpečí pro lid plnohodnotný život. No a právě proto například ten rozdíl v umělé inteligenci je v tom, že umělá inteligence v evropských nebo krajinách nebo v Americe je používána pro získání moci, sledování, kontroly, ovládání a všeho ostatního. V Číně je umělá inteligence používána jako způsob eliminace společenských třecích míst, která ohrožují soudržnost společnosti. A tohleto všechno je obrovským významným faktorem do budoucna. Protože teď všichni mluví o umělé inteligenci. Najednou se objevily úvahy o tom, i od šéfů z Palantiru, šéfů z Anthropiku, šéfů z Google, z Microsoftu, musíme kontrolovat, vymezit hranice umělé inteligence, musíme testovat naše modely od DeepSeek až od Mythosu až po všechny ostatní. Oni by nás mohli ohrozit. A proč najednou teď všichni představitelé hlavních firm, které se zabývají umělou inteligencí, varují před únikem modelů z vymezených sandboxů, zkušebních a podobně? A nebo je to proto, aby právě regulace umělé inteligence omezila přístup ostatních firm k možnosti rozvoje umělé inteligence a zůstala tam výrazně dominantní skupina těch 7 amerických firm? Protože najednou zjistili, že čínské DeepSeek a podobně jsou lepší, levné anebo poskytované zdarma. A tohleto všechno nám ukazuje takovou zajímavou zvláštní věc. Civilizační model používal technologie podle vlastního obrazu. Civilizační modely používají i umělou inteligenci podle vlastního obrazu. A v tomto ohledu, jestliže euroamerická civilizace používá umělou inteligenci jenom proto, aby ovládla, získala, zmocnila se, kontrolovala, no tak pak skutečně můžeme se obávat toho dalšího vývoje, ale ne toho, že ten chatbot unikne z toho testovacího sandboxu a dostane se přes internet k údajům jiné firmy. A tohleto všechno je v podstatě taková zvláštní věc, protože již předtím, než se objevily varování před únikem těchto modelů, tak se začalo mluvit o tom, že bublina umělé inteligence praskne. Ale teď najednou všechna pozornost je věnována něčemu jinému. Nebezpečí, že nás umělá inteligence zlikviduje, zničí a podobně. Rád bych připomněl, že právě tohleto všechno souvisí s tím, že například Spojené státy požadovaly od Evropské unie, aby investovala více jako 500 miliard dolarů na podporu rozvoje umělé inteligence ve Spojených státech. A rozvoj umělé inteligence v Evropě bude financovat kdo? Čili vlastně máte tu takové rozčísnutí i těch takzvaných spřátelených zemí, tedy zemí Evropské unie i Spojených států. No a to, co se děje teď, ta zuřivost prezidenta Trumpa, když šéf Kanady Carney navrhl užší spolupráci s Evropskou unií, včetně možného přidružení k Evropské unii, no tak to mávání tím celním kijem i tím kvotačním kijem a podobně přímo připomíná zuřivé neandertálce. Opravdu je to důkaz úspěšného přátelského spojenectví mezi anglosaskými zeměmi? A nebo skutečnost, že v rámci takzvaného pěti očí, Five Eyes, najednou Spojené státy prohlásili, že ostatním členským zemím nebudou poskytovat informace ze soustavy Echolon v rámci přátelských vztahů. Takže víte, ono ten svět je takovej zvláštní. Na jednu stranu se vytváří skupiny tradičních spojenců a pak tady máte vytváření nových se skupin, jako je ta Šangajská skupina pro obnovu a rozvoj, jako je BRICS a další, kteří mají již plné zuby takzvaného dominantního západního modelu a jeho pravidel. Ale Západ si jako kdyby neuvědomil, že doba jeho vrcholné moci a velikosti již dávno pominula. A dnes se můžeme dostat do situace Římanů, kteří tisíc let ovládali okolité svět, dělali si s nich otroky a tak dále, až přišel rok 461 a Alarichovi Vizigoti dobili Řím a vyplenili ho. Vrátilo se jim to, co dělali stovky let jiným. Aby se totéž nevrátilo anglosaskému světu od ostatních částí planety po tom, co jim stovky let dělali něco podobného.
0: Samozřejmě tím vůbec nenarážíme na situaci v západní Evropě nebo v Londýně a ve velkých městech. To by byla taková, řekněme, podobnost čistě náhodná.
1: No přesně, pane Bureš, náhoda je vládnoucí fenomén světu.
0: Ano.
1: Vše je náhoda.
0: Pojďme tady na další otázku. Dobrý večer, pane profesore. Troufnete si odvážně analyzovat dopady naší pomoci a imigrace přátel v úvozovkách z východu na naší ekonomiku, sociální sféru? A jaký vliv to má na schodek rozpočtu 380 miliard korun? To je odhad, kolik nás stojí Ukrajinci tady. Myslíte si, že je to tak fatální, anebo tam jsou daleko fatálnější výdaje jako v tom rozpočtu, který by se mohli škrtnout?
1: Řeknu to takhle. Jaké jsou priority českého nebo slovenského rozpočtu? Snižování deficitu veřejných financí, snížení dluhové služby, roční dluhové služby, vyřešení příjmů státního rozpočtu nebo něčeho jiného? A já se zeptám, co bude klíčové pro přežití České republiky nebo Slovenské republiky. Nebude to náhodou otázka tří fenoménů. Energie, voda, potraviny. Jestliže vezmete, a nepochybuji, že je to reálné, že dochází k výraznému snižování zásob vody v celé Evropě. Dochází k výraznému rozšiřování nebezpečné hladiny sucha. Ztrácí se nám vzdušní vlhkost. Dochází k vysychání velkých částí lesů, snižuje se úrodnost půdy a tak dále, tak pak to není otázka 380 miliard deficitu rozpočtu, ale bude tenhle ten rozpočet schopen řešit problémy, které nastolila příroda a důsledky ekonomických a politických rozhodnutí? Jaká je naplněnost zásobníků plynem České republiky? Anebo Slovenské republiky? Na Slovensku je to 52%. Jak daleko máme do zimního období? Doufáme, že ta zima bude podle prognóz meteorologů bude nadměrně teplá s velkým množstvím srážek? Opravdu? A teď máte další otázku. Jestliže teď schválili 800 miliard na zbrojení v rámci Evropské unie a je trvalá požadavka, aby do roku 2030 všechny země platili 5% z HDP na zbrojní programy, i když tam je ta krásná douška, část může být dvojeho určení. Tak já se ptám, odkud chcete vzít těch 800 miliard a to je konečné náklady pro příští vývoj? A těch 150 miliard na válečné Schengen a 100 miliard na dronovou stěnu a další desítky a stovky miliard na rozvoj zdravotnictví, aby mohlo, jak si prohlásili Francouzi nebo Němci, přijímat 1000 raněných denně a obnovu civilní obrany. A všechny tyhle ty aspekty. Opravdu si máme myslet, že na to jsou peníze? No a krásné na tom je to, že paní von Leyenová prohlásí, že musíme podpořit rozvoj podnikatelské sféry. A já se ptám, které? Ta, která bude špicí inovací a bude zásadní návratem Evropy na inovační vrchol? A nebo to bude výroba dalších zbraňových systémů, které konec konců svou funkčnost ukázaly na ukrajinské frontě? A tohleto všechno najednou ukazuje na jednu základní otázku. Ano, peníze jsou hýbatelem, ovšem ty peníze musíte mít, abyste byl schopen zvládnout všechny věci. No a já se zeptám opět ekonomicky a pragmaticky. Máte veliký deficit státního rozpočtu. Většina zemí má stejný velký deficit. Odkud chcete vzít peníze? Dalšími daněmi, zvýšením DPH, úsporami státní výdajů, kterých těch mimo zbrojení. A musíte mít na paměti dvě základní věci. Dluhová služba a reálně manevrovatelné množství peněz ve státním rozpočtu. Není důležitý deficit, ale důležité je, kolik výdajů státního rozpočtu České nebo Slovenské republiky je předdeterminováno mezinárodními závazky, dluhovou službou i vším ostatním. A pak zjistíte, že vy můžete manévrovat maximálně 10 až 15% ročních výdajů státního rozpočtu. Ano, máte možnost získat peníze. Od roku 2018 platí komunitární směrnice o transfer pricing. Od roku 2022 platí závazná směrnice, kterou měly implantovat všechny členské země Evropské unie o boji proti transfer pricing. Eurostat spočetl, že Evropa ztrácí v důsledku neřešení transfer pricing 4,5 až 5 bilionů euro ročně. Ale badáte, že by někde se začala uplatňovat závazná komunitární směrnice o boji proti transfer pricing? A ještě máte tady korupci, další 4 biliony euro ročně. Takže kdyby někdo vážně z těch jelit chtěl získat peníze, bez toho, aby ždímal obyčejného občana zvýšením daní nebo živnostníka zvýšením daní, má dokonce legislativní rámec schválený Evropskou unii, aby ty peníze získal zákonným způsobem. Dokonce může být tak slušný, že získá alebo dá půlku jenom transfer pricing ztrát. Ovšem, to by jaksi bylo třeba jaksi zásadně otevřeně říct, že transfer pricing to jsou právě finanční podvody a spekulace nadnárodních korporací, které okradají rozpočty jednotlivých zemí. No a pak tady budete mít jednu základní ještě další věc. Jestliže to sucho bude příští rok stejné a my nepomůžeme zemědělcům, tak můžete očekávat obrovský propad zemědělské produkce. Někdo by prohlásil, že jsme uzavřeli smlouvu s Mercosurem, takže budeme dostávat obiloviny a strukoviny z Brazílie, maso z Argentiny a podobně. Tak si kurňa přečtete, jak to sucho postihlo Brazílii a Argentínu. A když dojde k lámání chleba, tak nebudou vyvážet potraviny do Evropy, nechají si je sami pro sebe. Totéž se týká afrických dodávek. A ten, kto bude mít potraviny, přežije. Připomínám si slova bývalého státního tajemníka Kissingera, který prohlásil, kdo ovládá potraviny, ovládá svět. Ale my tady tohle to všechno necháme a prohlásíme, že to zemědělství je konec konců zbytečné a co vůbec, co budeme potřebovat, to si dovezeme. Odkud? Když jste zároveň od jedného z hlavních dodavatelů odmítli cokoliv brát, protože je to v důsledku sankcí. No a tohle to všechno pak vytváří ten zajímavý obraz, co bude vládnout příštímu světu. Skutečně to bude energie, potraviny a voda? Protože bez vody nemáte nic, ani ty jaderky. Bez potravin budete mít hladomor. A bez energie, jelikož Evropa chce všechno převést na elektrickou energii, tak bez energie nebude nic, akorát chaos. No ale možná někdo potřebuje chaos, aby naplnil Schumpeterovu teorii o kreativní destrukci. Protože chaos je základem pro vytvoření něčeho nového, takže nejdřív to musíme zničit, abychom vytvořili něco nového. Jestliže tohleto je plán lídrů Bruselu, pak tedy no, to bude zajímavé. Jestliže ovšem o téhleté kreativní destrukci nikdy neslyšeli a řeší jenom destrukci, no tak potěš pambu.
0: No, oni tyhle ty opravdu asi řeší jenom tu destrukci, ta kreativita přijde asi potom, ale pane profesore, pořád to na mě půjde.

0: jsem konspirátor, takže to všechno může být úplně jinak a můžu se úplně mýlit, jo. Ale takhle, jak jste to pospojoval, tak tady vidím prostě soustředěný útok na Evropu jako takovou, na Evropskou unii. Ať je to to, že prostě komu vyhovuje to, že Evropská unie byla donucená, mimochodem to nebyl nápad nikoho z vedení Evropské unie, že jo, to vidíme na zprávě Rand Corporation, která pracuje pro NATO a pro americkou vládu, která jasně řekla, že Evropa se už v roce 2019 musí odstřihnout od ruských zdrojů atd. Atd. Pak tady máme samozřejmě teďka zablokování vlastně těch náhradních zdrojů, které byly, řekněme, z toho středního východu. Pak tady vidíme prostě, že se nám tady sype ten Mercosur, jedno opatření za druhým, který jde proti vůbec Evropě, migrační krize a její podněcování jinde ve světě a zase všichni míří do Evropy. Jako, když to takhle si vezmeme jedno s druhým, tak to prostě na mě bohužel, čirou náhodou, takhle působí. Jakože kdyby naši milí bratři zpoza oceánu prostě Evropu chtěli srazit na kolena za každou cenu.
1: No a s tím souvisí zase to, co se nazývá vrcholem konspirační teorie, to znamená otázka zničení Edomu, tedy křesťanské Evropy a vytvoření podmínek pro veliký Izrael. Na jedné straně je to ta snaha zničit těch 7 zemí za 5 let. Něco se jim podařilo, něco se jim nepodařilo. A pak je to skutečnost, která již prosvítá ve Spojených státech, kdy Spojené státy fungují jako kladivo pro Izrael a jeho snahy. No a pak je tady poslední věc. Vemte si jenom vyjádření řady izraelských politiků, členů Knesetu a podobně o nadřazenosti jistého etnika nad celým světem, tak jak to prohlásil teď nejmenovaný člen Knesetu, pro Izrael neplatí zákony, které platí pro ostatní země. To jsou jeho slova. No a pak tady máte tu poslední věc, kdy Edom, tedy hlavní nepřítel velikého Izraele, musí být zničen zvnějšku i zvnitřku. No a zvnitřku ho zničíte imigrací, emorálním rozkladem, deindustrializací a vším ostatním. No a zvnějšku ho zničíte tím, že ho zavlečete do války s Ruskou federací, což má bonus, protože Rusko a Evropa se vzájemně zničí a vy můžete být vítězem na tom poli zničení. No, jenomže to má několik chyb lávky, jak se říká. První, velice narůstá odpor k podpoře Izraele v americké veřejnosti. Proto jsou lidé z AIPACu tak zuřiví a proto tak snaží se vytvořit jiné klima ve Spojených státech. Po druhé, v Evropě sílí snaha nazývaných krajní pravici, nacionalisty a podobně, politicky seskupení, které prohlašují, že vlastní národy musí být na prvním místě. A není to jenom Le Penová nebo další. Po třetí, přírodní změny fungují jako katalyzátor. Určují, kde vlastně bychom se měli vzpamatovat a začít uvažovat selským rozumem. Po čtvrté, extrémní problémy financí vedou k jedinému závěru. To, co se dnes prezentuje jako obrovské bohatství a ty bilionáři, doslova slyšíte bilionáři a podobně jako Elon Musk, to bohatství je virtuální, je to v podstatě prázdný vzduch. Žádná reálná materiální podoba bohatství. Je to něco, co je vytvořené uměle ratingovými agenturami, PR akcemi a podobně. Vemte jenom ten způsob roundtable financování těch 7 firm, které se zabývají umělou inteligencí ve Spojených státech. Americké kontrolní orgány finančního trhu měly nastoupit a ukázat, že to je Ponziho schéma, jenomže na příkaz prezidenta Trumpa k ničemu nedošlo. A dokdy myslíte, že bude fungovat tohleto ondulování teplého vzduchu pod názvem finanční svět? Vždyť pro Boha už při normálním, jednoduchém srovnání, jestliže podle MMF za posledních 35 let reálná ekonomika se zvětšila 1x, ale finanční sektor 4x, tak se vás ptám, co obnáší ten finanční sektor, kromě ondulování teplého vzduchu.

0: A teď vymyslíte stablet coiny a bitcoiny a digitální coiny a všechno to bude stejný podvod jako Ponziho schéma. Jenomže každý podvod může růst až po určitou hranici, kritické množství. No a pak to všechno rupne přesně jako v březnu 2000, kdy rupl internetový svět. No, otázka zní, kdo na tom vydělá a kdo na tom prodělá. No a vás nikdy nenapadlo, že například i samotný systém penzijních fondů, druhého, třetího pilíře a podobně, je perfektní způsob, jako lidi obrat o peníze. Protože kdybyste platil normálně a kdyby stát platil za své pojištěnce normálně, tak první pilíř pay and go bude solventní do půlky tohoto století. A nepotřebujete žádný druhý pilíř a třetí pilíř. Ale vy potřebujete peníze od lidí, abyste mohli investovat. Do čeho investovat? Do bubliny umělé inteligence, do bubliny dalších internetových firem. A najednou zjistíte, že vlastně ty reálné peníze vyfučely na financování různých podivných projektů. No a pak jste například v situaci, kdy 6,5 milionů anglických důchodců má své důchody od anglických důchodových fondů, které jsou hlavními akcionáři British Petroleum. Takže když došlo ke katastrofě rozťažné plošiny Deep Horizon v Mexickém zálivu a americká vláda spočetla, že by měly tyhle ty fondy zaplatit 36 miliard dolarů, tak najednou se to smrsklo na 6,5 miliardy, protože ani Američané nechtěli, aby došlo ke kolapsu u anglických penzijních fondů. No a teď máte veliký problém finančního světa. Významný norský fond, státní suverénní fond, který zhromažďuje zisky z prodeje ropy a plynu a vždycky léta kupoval americké státní dluhopisy, najednou americké státní dluhopisy prodává v rychlém sledu. Proč asi? Proč asi Čínská centrální banka za posledních 5 let znížila držbu amerických státních dluhopisů denominovaných v dolarech z 1,8 bilionu dolarů na současných 550 miliard dolarů? A nebo arabské země, které taktéž prodávají americké státní dluhopisy. A ty právě tohleto všechno, celý ten cirkus, který jsme popisovali, musíte vsadit ještě do jednoho klíčového rámce. Podstatou je dedolarizace. Dedolarizace znamená, že nebudete obchodovat dolary jako světovou měnou, ale budete obchodovat v národních měnách. Ale velká část dluhu je stále v mnoha zemí v dolarech. To drží dolar nad vodou, nejenom proplácení ropy a plynu v dolarech. No a tohle to všechno pak vytváří ten hlavní mlejnek na maso, který mele jednotlivé země od Venezuely až po Blízký východ i Evropskou unii. Je to zajímavý obraz. No a kdybyste byl důsledný a znova se zaměřil na náhodu, tak se zkuste podívat na akcionářské a majetkové propojení klíčových finančních institucí na planetě Země s osobitnou pozorností na 27 klíčových strategických bank, které podle rozhodnutí OECD nikdy nesmějí padnout, protože se jedná o systémové banky. Konec citátu.
1: Tak... Pane profesore, tak vy jste
0: tam... Jak vám to vzalo dech?
1: Ano. Ježiš, teď nám vypad pan profesor po hodině, tak jak se občas stává. Já chci poděkovat vám všem, kteří pomáháte tomuto kanálu, i vám, kteří jste použili QR kód. Taky chci poděkovat za vaše lajky, za veškerou podporu, komentáře, komentujte i po skončení tohoto pořadu.
0: No, už jsme opět ve spojení.
1: Tak a já teď, pane profesore, využiju takového malinkého momentu, než se vrhneme na další téma, protože ať si kdo chce, co chce, říká, nová kniha vás, paní Pauhofové a paní třetí... Paní Ivanové, bude k dispozici 17.10., kdy bude její křest. A já to tady teď ukážu, přátelé, takže s panem profesorem Staňkem se můžete setkat na křestu knížky a Svět současnosti a obrazy budoucnosti, která mimochodem taky už brzy bude na webu petrbudeš.tv v předprodeji. A, tak kde? Je to soukromé divadlo Beseda, město Holíč, ulice Bernolákova 4. Tak ještě jednou, Holíč, Bernolákova 4, soukromé divadlo Beseda, 17.10., to je oktober, říkám to dobře?
0: Ano, ano.
1: U nás říjen, 17.10. ve 14 hodin to začne. Měl by přijet pokřít knížku pan Petr Drulák taky. Určitě tam bude spousta zajímavých věcí, právě otevřená i v rámci vaší přednášky, a samozřejmě budete si tam moct tu knížku koupit a taky rovnou nechat od pana profesora podepsat. Takže se na vás moc těšíme a bude to, je to krásný prostředí, je to tam fakt hezký, takže bude se vám to líbit. Tak, toť k tomu. A v rámci tohohle, když se potom podíváte na web, na e-shop, počkáte, jako takhle to přepnu, tady takhle vypadá Petr Budeš TV, tady vidíte ten plakát a td. Co je důležitý, když se podíváme na e-shop, tak pokud nám to tady slavnostně najede, jakože asi ne, já vám to pak ukážu v průběhu, tak jsme dali do akce ještě z poslední kusy starších titulů, takže tady máte Digitální svět a lidské tělo, Dilema civilizací a Podivná odyssea života z pera pana profesora Staňka, právě v současné chvíli za tyto zlepšené ceny, takže neváhejte, objednávejte, je to časově omezené, řekněme do vyprodání zásob. Tak, toť k tomu. Jdeme zpátky. Já si vás tady tak zvětším, tady to už vypnu a pak vám to ukážu i s obrázkama. Koukneme na chat, co tady Pedros, taky vás zdraví. Co, pane Staňku, říkáte na to, že premiér Fico řekl, že nepošle vojáky, když NATO aktivuje článek 5?
0: No, co na to říct? Je to jediná rozumná úvaha. Ostatně víte sami, že jak se různě právně vykládá článek 5 NATO. Nezavazuje jednotlivé země přímo k posílání vojáků, ale zavazuje k různým formám pomoci. Různou formou pomoci může být i zaslání obvazu, zdravotnického materiálu, potravin nebo čehokoliv jiného. Pozor, ten výklad neznamená automaticky nasazení armádních složek. Ten výklad článku 5 znamená všechny různé formy pomoci dané zemi. No a v tomto ohledu klidně možno říct, že Slovensko může poslat například zdravotníky, obvazový materiál, pomoc jiná a potraviny a podobně, a taktéž plní závazky článku 5. V tomto ohledu ten právní výklad je velice zajímavý, když u většiny takzvaných expertů a odborníků se to zužuje jenom na povinnost poslat vojenské zložky a vojenské jednotky. To tak není. Prostudujte si právní věci. No a co se týká výrazu, že nepošleme slovenské vojáky, no je to jediné možné řešení, protože tohleto nebude skutečná válka a Slovenska nebo Čech a podobně. To bude válka elit, které v Bruselu se rozhodly udržet o moci i za cenu válečného konfliktu s Ruskou federací. To si prosím uvědomme. A já se ptám, kdo z normálních, přemýšlejících lidí chce jít do téhleté války, když to, prosím vás, nebude počítačová hra. To budou statisíce mrtvých, tak jak to vidíte na rusko-ukrajinské frontě. A skutečně máte ochotu společnosti akceptovat miliony mrtvých vlastních lidí? Protože to nebude tak, že vy vítězně potáhnete na Rusko a vy nebudete mít žádné ztráty. Na to přímo a otevřeně říkám, zapomeňte. Budete mít milionové ztráty v případě válečného konfliktu. A milionové ztráty, to je přesně předobraz, který vidíte na Ukrajině. Demografická destrukce, společenský rozpad a v konečném důsledku zánik státu. Jestli tohle to chcete, vážení občané, tak prosím. Ale pak prosím vás, nekřičte o hrůzách války.
1: Pane profesore, tady Vratislav upozorňuje, že Německo možná změní svoje směřování k konfliktu. Už víme, že AfD, že se nechala slyšet i po těch volbách prvních, které proběhly, že prostě ta pozice vůči Rusku oni chtějí změnit. Nakolik myslíte, že se to právě může povíst, jo? Že utečeme, řekněme, blbě to řeknu, hrobníkovi z lopaty?
0: Řeknu takovou podivnou prognózu. AfD má obrovský podíl, 40-50% především v východních spolkových zemích. Jsou to ty země, které tvořily NDR. První paradox. V těch západních zemích, osobitně v Bavorsku a podobně, tam je to podstatně nižší podíl. Druhá věc. Asi jste zapomněli na to, že pan minister zahraničí Ruské federace Lavrov konstatoval, že se popřeli všechny podmínky sjednocení Německa, které byly stanoveny proto, aby se mohlo spojit východně západní Německo. Právníci dokonce prohlásili, že de facto, de jure, sjednocení je neplatné. Teď vemte do úvahy skutečnost, že by v těch východních spolkových zemích skutečně drvým způsobem vyhrala AfD a převzala krajinské sněmy. No, pak to bude velmi zajímavá právní i věcná svízelná situace. Druhá věc, pan kancléř Merz prohlásil, že chce do několika let nejsilnější armádu v Evropě, německou. Už ve francouzském tisku se objevily úvahy, co bude znamenat opět nejsilnější německá armáda v Evropě. Reminiscence na rok 1938. 40. Pamatujete na tu podivnou válku a na všechno, co se pak dělo mezi Francouzi, Angličany a Němci. No a kromě jiného drobná poznámka. Kdo bude bojovat v tom válečném Bundeswehru? No, jelikož se dělají různé zákonné úpravy jako evidence mladistvých nad 18 let a podobně, povinné lékařské prohlídky, ale pořád nedokáží naplnit ani půlku očekávaného přírůstku vojáků Bundeswehru. A v tomhletom ohledu, no, je to takové zajímavé, stále polská vláda, jak si akcentuje, požadavky válečných reparací za škody z druhé světové války, které způsobilo Německo-Polsku. No a tam je pak taková drobná obezlička, části německé území, které připadly Polsku, včítaně některých přístavů, nebudu jmenovat, připadly proto, že se Stalin dohodl s dalšími představiteli Velké trojky o přerozdělení německé území Polsku. Tohle to nebude řešeno. Nikdo nebude zvažovat nejenom polské představy o lvovské a jiné oblasti Ukrajiny, které by prý měly patřit Polsku. Ale někdo by začal uvažovat nad tím, že přece ty německé tradiční oblasti, které jsou nyní součástí Polska, by se měly vrátit do německé náruče. No a jelikož největší armáda má být německá, no tak jak si měli bychom i věcné argumenty. Kromě toho mám trošku chaos. Polský prezident i polský ministerský předseda prohlásili, že největší armádou v Evropě musí být Polsko. Kromě jiného víme, že největší armádou v NATO, kromě Američanů, je turecká armáda. tak vlastně kdo tam bude mít tu největší armádu? No a drobný problém, všechny tyhle ty armády budou potřebovat peníze. A žádná z těch velmocí, která chce mít největší armádu, ty peníze nemá. Tak buď si udělají půjčky, jestli jim to někdo půjčí, a nebo to jaksi nebudou ty největší armády. No, protože vy potřebujete nejenom armádu, potřebujete funkční vojensko-průmyslový komplex, potřebujete s příslušnými způsoby vytvořenou společenskou klímu, musíte mít fungující systém, který zabezpečí logistiku vaší armády a musíte mít ochotu bojovat. A jak si kromě elit, které by rádi poslali vojáky na frontu, ale sami zůstali v názemí, jak si tu ochotu bojovat nevidíte. Tedy kromě počítačových her. No a tohleto všechno pak bude rozhodovat o tom, co bude s Německem a s Polskem a podobně. No a je to velice zvláštní, protože jestliže Polsko požaduje 2,3 bilionu euro reparací od Německa, no tak pak by se mohlo spustit velice zajímavý proces požadavků na reparace i v jiných zemích. Vzpomněte jenom vyjádření nového ministerského předsedy Maďarska, Maďara, který prohlásil, že požaduje kompenzace například od Slovenska a podobně. No a pak jste otevřel pandořinu skříňku vzájemných pohledávek, u které tedy by ta pověstná pandořina skřínka byla drobná srandička.
1: Já jenom připomenu tady pana Merce, který na začátku září mimo jiný taky se nechal slyšet, že prohlásil, že výdaje na zbrojení jsou přednější než přídavky na děti a že odchod mladých Němců do ciziny nevadí, protože 4 z 5 tady zůstávají. A nechal se slyšet, k čemu vám vlastně budou sociální benefity, když nebudeme mít armádu. No,
0: když budete mrtví, to měl říct, pak vám ty sociální benefity jsou skutečně putná. No, takže, to ovšem pan Merz zapomněl říct.
1: Takže Merz dostává správně plody své činnosti, za plody své činnosti od Němců v těch volbách, si myslím, že oprávněně na, jak to říct slušně, ne na prdel, ale jestli mi říct...
0: Na triko.
1: Na triko, ano. Ale další téma, který bychom tady... jsme si řekli, že proberem, má poetický název Hvězdné války. A,
0: jo, to je krásné. No, tak Hvězdné války, pane Bureš, to se otevřel krásnou knížku science fiction, už nyní pouze fiction, protože ty Hvězdné války mají být součástí Golden Dome, které představil prezident Trump jako absolutní obranu Spojených států ve vesmíru, která zabezpečí, že žádná čínská, ruská nebo severokorejská raketa se nedotkne amerického území. No, podobá se to známému projektu SDI prezidenta Reagana. No, zajímavé, že trošičku jsme se technologicky posunuli v tomhletom směru. Samozřejmě představa amerických vesmírných sil je v tom, že budou ničit rakety v prvních minutách letu, kdy je tepelná stopa velká, účinnost získání údajů o těch raketách je veliká při družicovém skenování a podobně. No, tak samozřejmě vyjádření jistého amerického představitele o rozmístění amerických zbraní ve vesmíru už již odznělo, ale já si dovolím trošičku zalistovat v paměti. V červnu proběhla médií zpráva, že Číňané dokončili a odzkoušeli protidružicovou laserovou zbraň. No, je funkční. Drobně, nenápadně před 3 měsíci proběhly informace o tom, že Rusové provedli takzvané modelové scénáře, v jaké výšce oběžné dráhy musí explodovat jaderná puma, aby zničila většinu amerických satelitů. zjistilo se, že ideální oběžní dráha je kolem 35 tisíc kilometrů. Exploze jaderné pumy zničí okamžitě 70 až 76% amerických družic. Třetí, co byl projekt X-47? 3 roky létal speciální shuttle na oběžné dráze kolem zeměkoule, nikdo nevěděl, co bylo na palubě shuttlu, pak přistál, opět jsme nic nevěděli, co se, jak si zjistilo tím 3letým pobytem a bylo to. Kromě jiného, americké vesmírné síly byly zřízeny již před několika lety, podobně i Francie zřídila vesmírné ozbrojené síly, takže už tady máme i zbrojní armádní strukturu. No a o tom, že co všechno obsahují mnohé satelity Kosmos 350 a 420 a 461 a 620 a podobně, můžeme jenom snít. No. A někdo tady prohlásil, že konec konců rozmístění zbraní ve vesmíru je možné, právně přijatelné, není v rozporu se smlouvou o zákazu zbraní ve vesmíru, protože se nejedná o jaderné zbraně. A kromě jiného před půl rokem proběhla velmi intenzivní diskuze a dokonce přednášky ve Spojených státech nad tím, jak se testovaly modelové scénáře útoků na Ruskou federaci z oběžné dráhy z hlediska možnosti ochrany proti útočícím raketám z ruské strany, jaká byla percentuální pravděpodobnost, že selže protiraketová obrana. Opět, jak si to probíhalo veřejnosti bez jaksi patřičného ohlasu. No a pak tedy máte poslední klíčovou otázku. Protidružicové zbraně, zbraně ve vesmíru a podobně. Jistě víte, co znamená burevestník. Jistě víte, co znamenají další zbraňové systémy, jako je Avangard. Jistě chápete, že tyhle ty zbraňové systémy můžete mít v potenciální poloze na oběžné dráze a když je aktivujete, tak vám nepomůže žádné sledování odpalu nosné rakety na povrchu planety. A naopak Avangard při jeho rychlosti 27x větší než zvuk je nemožné zachytit. No a kromě jiného je tady jedno obrovské riziko. Američané mluví, Rusové nemluví a Číňané nemluví, ale rozmísňují, ale okolo Země krouží obrovské množství trosek, družic, satelitů, nosných raket a všeho ostatního. Odhaduje se, že kolem zeměkoule krouží kolem 60 tisíc tun trosek. Je skutečně velká nízká pravděpodobnost statistiky, že některé z těchto trosek zasáhnou náhodou některý z válečných satelitů zúčastněných stran. Tyto budou považovat za útok a zahájí na základě toho odvetnou reakci. A nemůžeme hovořit pouze o, řekněme, válkách ve vesmíru, odděleně od strategie jaderné války jednotlivých zemí. A v tomto případě se musíte vrátit k projektu Mrtvá ruka nebo perimetr. Projektu, kdy umělá inteligence řídí i v případě dekapitace ruského vedení totální jadernou odvetu vůči všem západním zemím, včetně Spojených států. Nezávisle už na lidském faktoru. A v tomto ohledu, prosím vás, vesmírné zbraně nechápejte jako samostatnou složku. Chápejte jako součást válečné triády, kde kromě raket, letadel a ponorek přibývá ještě zbraňový systém ve vesmíru, ale nikoho nevzrušuje možná role biologických zbraní, které můžou mít podstatně děsivější dopad na vývoj populace na planetě než všechny družicové zbraňové systémy. Podstata družicových zbraňových systémů je v jiném. Má dojít ke snaze použít menší ráž jaderných zbraní, řekněme 10 kilotun, které zničí čtverec 3 nebo 5x5 kilometrů, nespůsobují kontaminaci radioaktivitou v rozsáhlých území a umožňují chirurgicky přesné eliminování protivníkových objektů nebo cílů. V tomto ohledu použití zbraňových systémů z družic je ideální. Můžete dokonce použít kinetické zbraně. No, jenomže vtip je v tom, že když podobné zbraně má i protivník, pak je dosaženo opět parity, jako bylo dosaženo v oblasti nukleárních hlavic. Je to pouze otázka, kolik to bude stát a jak rychle se dosáhne paritní struktura. No a jelikož Rusové ani Číně o tom nemluví, ale zřejmě již dávno mají podobné systémy připraveny nebo již realizovány, pak to znamená pouze jediné. Budování zbraní ve vesmíru bude dalším gigantickým finančním penězovodem, který samozřejmě zaplatí obyčejní poplatníci. No a v tomto ohledu bych vzal to jako analogii. V 30. letech na pohraničí Československo budovalo sérii bunkrů, které měly chránit Československo proti útoku Německa. Stálo to Mailand. Každé občana mohlo potěšit, že má podíl na tom bunkru. Jak dopadly ty bunkry, víte sami z historie. V tomhletom ohledu budování vesmírné Golden Dome skončí podobně. Vzpomeňte si na izraelský Iron Dome. Taky nefunguje. Ale někdo na tom vydělal Mailand. A v tomhletom ohledu něco podobného bude i s vesmírnými zbraněmi. A ty vesmírné zbraně jsou perfektním strašákem. Ale není větším strašákem použití upraveného geneticky modifikovaného víru, který obejde přirozenou imunitu jednotlivých etnik a populací a způsobí hekatomby obětí. A přitom je to nesmírně levné. Ovšem bohužel jediná chyba biologické války není v nelidskosti, ale v tom, že vojensko-průmyslový komplex na tomhletom typu války vydělá málo. Kdežto vybudování zbraňových systémů ve vesmíru bude stát stovky miliard. A dá se na tom vydělat. Asi tolik.
1: No tak ono, nejenom v tomhletom, ale i jsem zaslech velice zajímavou radu tenkrát, že problém... Aby třeba naše zdravotní pojišťovny přijaly metodu, která má za úkol provádět prevenci zdravotní, tak nesmí být levná. Jinak je to problém. Takže to řekl člověk z VZP, no, tak jednomu lékaři.
0: Opět náhoda, pane Bureš, náhoda.
1: Tady Monika se ptá, jestli můžete okomentovat nadcházející ropnou krizi. Jak myslíte a jak rychle a jak intenzivně se to vlastně dotkne tady nás a lidí na Slovensku a tak. Co je třeba zajímavé, to máme potvrzený, a zase je to samozřejmě konspirace, ale takže vůbec to nikdo jedním uchem dovnitř a druhým ven. U nás, že jo, rafinérie vlastní Poláci a zaměstnanci už se nechali slyšet, že jako je zajímavý, že vláda jako nebrzdí nějak ten export toho benzínu a nafty z našich rafinérií právě do Polska. To jsou jako obrovský kvanta denně, prostě vlaky, který vozejí tam tu naftu a benzín. Takže Poláci toho budou mít asi dost, no ale co Česká republika a Slovensko, protože ceny jdou nahoru, že jo, nafta už atakovala 50-korunovou hranici tady, čemuž se předtím přednedávnem ještě všichni smáli, že jsme konspirátoři, když to takhle říkáme, že to tam bude, tak už to je. A ještě jsme neskončili, vypadá to, že půjdeme dál s cenama, i když teda samozřejmě vláda Andreje Babiše má vyhrnutý rukávy a hodlají s tím jako něco dělat. Co, to se ještě pořádně neví, ale budou působit. Tak jak vy vidíte právě třeba i tu zimu, protože a nejenom vlastně, že jo, ty ropné produkty se... Teď vlastně, když říkáte, že ten Trump vlastně se teďka tady kousnul, jakože uvalí cla na všechny, kteří pracují s ruskýma zdrojema, tak přece i Indie, která dodává do Evropy dost jako těchhletěch rafinovaných výrobků z ruský ropy, tak by měla být teoreticky na sankčním seznamu. A v tu chvíli to může donutit i toho Moodyho, jakože přibrzdí tenhle biznis. Tak a dopadne to zase na Evropu, je to samozřejmě čistá náhoda. Jak vlastně hodnotíte to, co se tady může velice rychle semlít?
0: Je to komplex několika otázek. Například Spojené státy jsou největším vývozcem ropných produktů, ale zároveň jsou obrovským dovozcem ropných produktů. Musíte totiž mluvit o tom, jaký druh ropy. Těžká nebo lehká, kyselá nebo sladká, síra není důležitá, ale důležitá je technologie rafinerií. Jestliže ty rafinerie jsou schopny zpracovat pouze těžkou ropu, tak nemůžou zpracovat lehkou ropu bez obrovských technických investic. Druhý problém, který tady máme. Skutečnost, že Hutiové uzavřeli Imam al-Madad, znamená, že vlastně teď by měli tankery obeplout kolem Afriky, kolem misu Dobré naděje a pak se vrátili zpátky kolem Afriky k Evropě. No ale to znamená nejenom obrovské prodloužení dopravních tras, ale výrazné zvýšení nákladů na přepravu ropy a tak dále. Třetí věc. Ukazuje se velmi jasně, že stále více a více problém není v těžbě ropy, ale v jejím zpracování, frakcích. Například výroba leteckého benzínu se týká taky určitého druhu ropy. Dnes například mnohé americké letecké společnosti omezují lety až do Vánoc. Už v Evropě se objevují úvahy o tom, že nebude dost leteckého benzínu. To je první problém. Druhý problém. Problém s nedostatkem ropy povede k tomu, že nebude dost nafty pro kamiony. Nedostatek nafty pro kamiony znamená nejenom problém při outsourcování výroby, to znamená dovozu komponentů a tak dále, ale bude to znamenat taky velký problém pro zásobování potravinami. Jestliže je to zásobování potravinami, tak se to promítne do zdražení potravin. Zdražení potravin se promítne do inflace. Inflace se promítne do toho, že se sníží spoživost, protože úspory budou ztrácet na finanční síle. A už vám začne dominový efekt. Chytí to leteckou dopravu, chytí to kamionovou dopravu. No a samozřejmě, protože část elektřiny se vyrábí pomocí plynu a plynových generátorů, pak to chytí i ceny elektrické energie a najednou máte před sebou obrovskou inflační spirálu, která zásadním způsobem při zadlužení obyvatelstva se stává doslova molotovovým koktejlem pro zahájení sociálních nepokojů. Přidejte mu tu skutečnost, že všechny evropské země nemají finanční podušku, která by tlumila dopady těchto vysokých cen. Co myslíte? Můžete si vyhrnout rukávy, ale co uděláte? Kompenzace pro domácnosti nebo kompenzace pro podnikatele vysokých cen energií? A teď k tomu přidejte další skutečnost. Tohle to všechno při obrovském nárůstu kamionové dopravy a při obrovských problémech, které bude mít nedostatek nejenom nafty, ale když nebude plyn, tak nebude ani bluebeam. A pak nebude možnost tu naftu dělat tak, jak ji požaduje Evropská unie. Ale pak, když se omezí kamionová doprava, tak to má multiplikační efekt. No a samozřejmě, proč by se vůbec zvyšní producenti ropy bavili s Evropou, když vyvezou ropu a ropné produkty do Asie nebo plyn, LNG do Asie a zaplatí jim třikrát více než v Evropě. Proto například mnohé americké tankery změnili směr a jdou ne do Evropy z LNG, ale jdou do Asie. A vemte skutečnost, když jste mluvil o Indii. Ano, Indie dostává ruskou ropu s výrazně zvýhodněnými cenami. Vyrábí ropné produkty a ty pak prodává za patřičně vysokou přirážku Evropské unii. Ale hlad po ropě a hlad po ropných produktech roste po celém světě. A to znamená, že když to nepůjde do Evropy, tak to půjde jinam. A rozhodně si Moody spočítá, že či ustoupí Američanům, a nebo udělá druhou věc, pohrozí, že Indie neodebere sojovou produkci amerických farmářů, co zásadním způsobem ohrozí zemědělský sektor ve Spojených státech. Ono dnes, ten svět při jeho propojenosti, není v situaci, že vy máte v rukou všechny tromfy a protivník nemá nic. Ne. I protivník má tromfy. A když bude přinucen, zahnán ke stěně, tak je použije. A v tomhle tomu hledu například tvrzení, že a teď na tu Čínu sekneme ty 100% sankce a cla, protože odebírá ruskou ropu, no tak Čína udělá jednoduchou prostou věc. Přesně to, co teď vidíte. Zastaví vývoz niklu do Spojených států. A jistě víte, že nikl je klíčovým parametrem pro oblast obrněné techniky. No a nebo udělá jednoduchou věc. Zastaví vývoz vzácných zemin. Jelikož Čína ovládá více jak 85% vývozu vzácných zemin, včetně jejich těžby a zpracování, no tak bude platit to, co se stalo ve Spojených státech, kdy zastavení a množstevní kvóty vedly k tomu, že se zastavila zbrojní výroba. Nemluvě o tom, že stále uniká informační poznámka, že 90% náhradních dílů pro americkou armádu se vyrábí v Číně. Jen tak mimochodem. Takže ono to není tak jednoduché, aby někdo prohlásil a teď vám s těmi cly budu mávat nad hlavou. Ostatně stále platí rozhodnutí amerického federálního soudu, že cla jsou nezákonná. A americká vláda by měla vrátit 1,2 bilionu dolarů, které získala uplatněním cel doteď vůči mnoha zemím. Takže ono to nebude tak jednoduché a tak prosté. No a poslední poznámka. Víte, problém je v tom, že například Venezuela z 90% produkuje těžkou ropu. Tu těžkou ropu zpracovávají 4 rafinerie ve Spojených státech. Ale vy je musíte najskor tu ropu rozředit, abyste je mohli transportovat, pak musíte použít speciální destilační kolony a tak dále, než vyrobíte ten žádoucí letecký benzín. Ale většina leteckého benzínu se vyrábí z lehké ropy. Ale lehká ropa v Venezuele není. Lehká ropa je na Blízkém východě a v Rusku. A v tomhletom ohledu je to vlastně kombinace více faktorů. Problém je však v tom, že klidně se může stát, že jestliže nyní například na Slovensku se blíží cena 2 eurům, tak jsou odhady, že to může velice rychle stoupnout na 3 až 5 euro za litr. Což bude znamenat katastrofu, podobně jako ve Spojených státech, kdy se cena galonu blíží již nyní 5 dolarům, ale odhad je, že než budou volby ve Spojených státech 3. listopadu, tak ta cena může dosáhnout 5 dolarů, což bude znamenat zásadný politický efekt v prohře republikánů. No a toto všechno je kombinací více věcí, takže když prosím vás mluvíme o ropné krizi, základní problém. Ohrozí to kamionovou dopravu, ohrozí to zásobování a ohrozí to celkovou mobilitu v rámci státu. To bude hlavní parametr. Otázka je druhá. Ceny pohonných hmot, kdy pro jistou úzkou skupinu obyvatel ty ceny pohonných hmot nebudou limitem, ale pro 90% ostatních motoristů budou zásadním limitem nutným k přehodnocení jejich mobility.
1: Tak a mám tady další otázku od Matě. Má smysl v současné době investovat do akcí, akciových fondů? Jak uchovat hodnotu peněz? Je koruna bezpečná nebo je třeba mít nějaké peníze v eurech nebo v dolarech? Kam případně utéct před válkou? Tak je to hodně. Ale vlastně, no, jak si máme uchovat nějaký úspory pro před tou inflací nebo co s tím, jak to rozdělit?
0: No, jeden z významných světových investorů, Warren Buffett, konstatoval, že současný svět je charakteristický ne tím, jak uchováte hodnotu a zbohatnete, ale jak minimalizovat ztráty z vlastnictví bohatství. A v tomto ohledu platí druhá zásada diverzifikovat. Čili můžete mít něco v akcích, něco ve zlatě nebo stříbře, něco v pérových bundách, jestli se naplní prognóza meteorologů o klimatických změnách. A můžete to diferencovat. Faktem je, že dnes je to absolutní neodhadnutelnost. vydělávají pouze ti, kteří mají insiderské informace, takže proto se například konstatuje, že při pohybu cen ropy ve Spojených státech rodina pana prezidenta Trumpa vydělala více jako 3,6 miliardy dolarů, protože znala předpokládaná politická rozhodnutí, která ovlivňovala cenu ropy na světových trzích. Druhá věc, která tady je, je skutečnost, že můžete investovat do akcí, ale kterých? Firem, které se zabývají umělou inteligencí, zbrojních firem, které vyrábí zbraně, biologických firem, které vyrábí geneticky modifikované zbraňové systémy i všechno ostatní, anebo budete investovat do firem, které ovládají vodní zdroje, protože voda podle návrhu Světového ekonomického fóra není tovar veřejné spotřeby, ale je tovarem, který má být obchodován na kapitálových trzích a burzách podle dopytu a ponuky. No a v tom případě asi odhadujete, jaká bude cena vody a vodních zdrojů. Ale prosím vás, pokud chcete investovat do cen akcí firem a podobně, tak si uvědomte, že jestliže skutečně praskne bublina umělé inteligence a já nepochybuji o tom, jestli to stane, pak začne sériová kaskadovitá vlna efektů, podobně jako jste to viděl v roce 2008 při takzvané hypotekární krizi, i když hlavním problémem nebyly takzvané subprime hypotéky, ale skutečnost, že většina zemí měla v tom roce extrémně velkou dluhovou službu, kterou nebyli schopni zabezpečit. No a kam byste chtěl utéct před vojnou? Tak jedna úvaha byla Nový Zéland. Jiná úvaha byla vnitrozemí Austrálie. Další úvaha byla Uruguay a Paraguay v Jižní Americe. Ale jestli chcete vážně uvažovat nad tím, kam utéct, tak si uvědomte, že země je příliš malá na to, abyste utekl před důsledky válečného konfliktu. A jestliže ten válečný konflikt, a tam nemusíte pochybovat, bude světová válka, pak skutečně nemáte kam utéci. Nejrozumějším řešením je postavit se válečným šílencům. Znemožnit společně, aby spustili ten Armagedon budoucnosti. A ne pokusit se rychle utéct. Jo, můžete si koupit byt nebo pozemek v Argentině nebo v Uruguayi, ale má to jedinou chybu krásy. Když vypukne válka, musíte se před tou válkou dostat na ten svůj pozemek. A třikrát hádejte, které bude první opatření, jestliže dojde ke vyostření válečné situace. Asi to nebude volnost létání do jiných destinací, že? No a platí stará zásada. Když chcete přežít krizové události, většinou je přežijete přesně tam, kde jste se narodili a kde mluvíte stejnou řeči jako ostatní. Jinde jste cizinec, který bude první na ráně, když vznikne krizová situace. Ale myslím si, že tyhle ty úvahy bude velice jednoduše vyřešeno vývodou přírodních podmínek a přírodních katastrof, které probíhají, jenom o nich nemluvíme, i když paradoxně například významná asociace seismologů ve Spojených státech v spolupráci se seismologi v Japonsku konstatovala, že rok 26 není rokem extrémně velkého počtu zemětřesení a tsunami. Je to spíše normální rok, jenom většina zemětřesení předtím probíhala v málo zalidněných oblastech nebo na moři, tak se to velmi neobjevilo v médijních titulcích. Nyní většina zemětřesení je i v obývaných oblastech, takže najdou výraznou odezvu v mainstreamových médiích. No a když vezmete poslední analýzu za posledních zhruba 80 let, tak i ty teploty, které teď vidíme jako extrémní, ve skutečnosti extrémními vůbec nejsou. Opakují se pravidelně, cyklicky, jenom se předtím neměřili. Toť drobná chyba lávky. No a tohleto všechno pak vede k jednoduché úvaze. Přežijete tam, ne kdy teritoriálně kam půjdete, ale když jste psychicky připraven na katastrofické události, které přijdou, protože rozhodne o přežití psychika, ne ostatní věci.
1: No a taky samozřejmě naše ministerstvo připravilo příručku, že jo, co dělat 3 dny poté, teda do 3 dnů poté, potom už nic. A
0: tam no pak už nebudete.
1: Tam se třeba
0: dočtete,
1: že se máte dívat na internetu, když nepůjde proud. Tak třeba na internetových stránkách vašeho městského úřadu a hledat informace.
0: No, tak no ne, pane Bureš, musíte mít krmítka pro holubí, protože opět zavedou holubí podcuk. Čili když nebudete mít doma korn bagetu, tak ty holubí k vám nepřiletí a vy nebudete mít informace. To je prosté.
1: Aha.
0: No, totiž těžko bude ten internet fungovat, když bude zničena energetická síť. No, možná to bude internet na kliku.
1: Takže ta, ona, jak ona se jmenovala, ta, jo, Popelka. Takže ona vlastně dělala jo. Na poště, že jo, když tam krmila ty holuby.
0: Ano, Popelka dělala na poště, protože ty holuby, které krmila, pak odlétaly a podávaly zprávy.
1: A díky tomu vlastně do dneška víme, jak to tenkrát bylo.
0: Ano, přesně tak.
1: Akorát ještě jsem nepřišel na to, po jaké teda vojenské katastrofě mohou tady lískový ořechy být naplněny místo jaderky, tak šatama a dalším nějakým takovýmhle přebytečným...
0: To je jenom problém nanotechnologií.
1: Aha, no. Takže to není o tom, že... Tak jako třeba, že jo, ta libýská pouště dneska plná těch hadrů, který se neprodali, že by to jako kontaminovalo ty ořechy, ale že teda to je spíš jako vědecká záležitost.
0: Jo, přesně tak. Přesně tak.
1: Tak vidíte, přátelé, i takovéto věci se tady dozvíme v detailu. A, tak... já tady ještě poděkuju našim milým divákům. Tomáš Jirát, děkuju ti za příspěvek. Jarbilo, tobě děkuju za členství. Martin Damčík, děkuju ti taky za tvůj příspěvek. Díky vám, přátelé, že nám takhle pomáháte. A tady Kobyl Kejda upozorňuje, že armáda České republiky bude mít nové mundury, vzor 95 je prý zastaralý, příliš zelený, tudíž odborníci se odborně odporučili mundury z USA, ty jsou prý univerzálnější, takže máme to...
0: Myslíte ty pouštní mundury?
1: Asi. Já bych navrhoval duhový, protože ty se dají použít vlastně všude a budou tak jako dobře reprezentovat, ne? Nemyslíte?
0: Ano, ano. Takovej duhovej mundur, no to by bylo přímo něco skvělého. Víte, jak byste zmátl nepřítele? To by bylo lepší než v tom známém filmu francouzském Fanfan Tulipán, když armáda byla zmatena, protože protivník se jí otočil zády. Tak tenhle ten mundur by byl přímo skvělej. Jenom která barva byl běla na kterých částech těla?
1: No, ono, až se to spustí, tak určitě tam se objeví i hněda. Ale...
0: Ne, to nemůžete, to jsou náckové, to nemůže být.
1: No.
0: A černá taky ne.
1: No, každopádně by to byl pochod hrdosti, jak se patří. A tady jenom dodám... že jednota Rusko získalo prý 57,8%, v minulých volbách bylo 49%. To znamená, že prezident Putin posílil jeho mandát?
0: Ano, a má ústavní většinu. Ano, posílil.
1: Uh-huh. A co to bude podle vás znamenat? Dojde k nějakým, i třeba v Rusku, jako takovým nějakým výrazným změnám, nebo prostě jedeme dál tak, jak to bylo. Vím, že on měl dost jako, řekněme, potíž s paní Nabulinou, která tam řídí tu centrální banku. Nebyl s ní spokojený. Myslíte, že dojde k nějakým jako s velkým sběrám? Já doufám, že třeba pan Lavrov zůstane na svém místě, ale Jak myslíte, že se to obmění, nebo jaká bude změna té politiky?
0: První otázka, která zní, jak zněl ten projev, který pronesl na konferenci zbrojařů prezident Putin? Desetiletý zbrojní program, zaměřený na několik klíčových oblastí, kterým je podřízeno všechno. Poprvé, zásadní modernizace ruské jaderné triády. Připomínám, že nyní je modernizovaná na 90%, má být modernizovaná na 100%. Pak je to druhá cílová oblast, a to je rozvoj umělé inteligence, zbraňových systémů řízených umělou inteligencí. Pak je to třetí oblast, a to je maximální rozvoj vojensko-průmyslového komplexu, tak, aby plně uspokojoval všechny potřeby příští ruské armády. Pak je to další významný rozvoj všech inovací, které se samozřejmě promítají taky do zbrojní techniky. No a samozřejmě pak je to poslední věc a je to příprava vojáků na příští válku. Proto teď pracně obnovují vojenská učiliště, vojenské vysoké školy a podobně, které byly za prezidenta Jelcina zrušeny. Tehdy bylo zrušeno 25 vojenských univerzit a školicích center. Pak za prezidenta Putina v první fázi bylo zrušeno 12, pak za prezidenta Medvedeva 17, ale teď je znova obnovují, protože například roční produkce důstojníků pro ruskou armádu představuje u některých učilišť, například tankových, zhruba 300 absolventů ročně při 1,5-milionové armádě, neblbněte. A tohle to všechno prezident Putin nastínil jako klíčovou oblast. Samozřejmě podobá se to desetiletému plánu rozvoje lidové čínské armády, kterou nastínil prezident Xi. Skutečnosti zůstává, že teď bude klíčovým ukazatelem to, jak zareaguje ruské vedení na ten obrovský úder na Moskvu, který se uskutečnil v čase konání voleb. Hodně expertů tvrdí, že to bude orešník, ale tentokrát hlavice budou naplněny aktivními výbušninami. Nebudou to slepé hlavice jako minule. Ale klíčovým parametrem je skutečnost, že konečně se ruská armáda rozhoupala a likviduje všechnu infrastrukturu na území Ukrajiny. Pochopila, že zlikvidace infrastruktury znamená znemožnění dodávek nových zbraňových systémů ze západní Evropy se všemi důsledky, které z toho plynou. Moře je uzavřeno, Oděsa, Izmael a další. Teď se uzavírají železniční tratě a silniční tratě. V takovém případě se Ukrajina dostane do situace, ve které už nebude mít mohutné dodávky ze zahraničí. No a tohle to všechno se možná bude podobat tomu, co unikly informace o tom, jak dobít Charkov. Charkov je druhé největší město na Ukrajině. Jak ho dobít? Čelným útokem? Ne. Uzavřete ho do smyčky a udusíte ho. Tahle ta směrnice, alebo tahle ta strategie, kterou svého času rozpracovával generál Surovikin, je pravděpodobně nejrozumější vzhledem na nutnost výrazného snížení válečných ztrát a podobně. Trvá sice déle, ale účinek je maximálně efektivní. No a co se týká dalších kroků, tak rozhodně myslím si, že i prezident Putin přehodnotí úvahy o zachování duchu z Anchorage, i když ty úsměvy s Witkoffem a Kushnerem byly opět při návštěvě samá stěna. Faktem je, že jestliže kroky americké administrativy pokračují tak, jak pokračují, a jestliže minister Lavrov prohlásil, že nás vždy západní podvedli, tak pravděpodobnost uzavření nějakých zásadně výhodných dohod pro Západ je nulová. Dojde spíše na ponuku uzavření dohod o míru pouze za tvrdých ruských podmínek, což nebude chtít přijat Evropa. A tohle to všechno může velice rychle vyústřit ve válečný střet mezi Evropou a Ruskou federací, podobně jako může hrozit válečný střet mezi Čínou a Spojenými státy. No a když nastane tenhle ten světový vírvar, tak všichni účastníci toho vírvaru si budou chtít vyřešit vlastní dílčí drobné problémy. Indie a Pakistán a podobně. Takže spíše předpokládám, že dojde k takovémuto vývoji, včetně obrovského konfliktu na Blízkém východě a podobně. A když se ptáte na časovou dimenzi, no bohužel musím souhlasit s některými experty, riziko je velmi reálné.

0: má svůj rozum, to zvíře. Marně jsem se snažil jí zabránit v cestě přes mixážní pult, ale je hebitá potvora. A, pane profesore, asi poslední, no, máme 5 minut. Poslední otázka. Tady Maťulík se ptá, dobrý večer, pane profesore, jak bereme v úvahu plány elit a terraformaci planety souběžně? Jaký vidíte celkový výsledek? Děkuji za odpověď, vážím si tady vaší trpělivosti a zájem a čas, který nám věnujete. Přeje pěkný večer. Takže na jednu stranu my se tady jakoby trošku zlehčím, ale se tady šťoucháme o nějaký žabomější války, kdo bude mít já nevím co, nesmysly, virtuální coiny a kdo bude sedět na větší sobce dluhů. Na druhou stranu vlastně se nám před očima relativně rychle a velice, jako si myslím, že citelně ta planeta nějakým způsobem mění a naše milé elity jako by to neviděli nebo nechtěli vidět, to je taky otázka, jestli teda potom takovýto harašení zbraněma a všechno okolo nemá za účel vlastně od těch důležitých planetárních problémů, se kterými si třeba nevědí rady, a vlastně odvrátit pozornost, anebo je to tak, že prostě když je krize, tak se prostě vybijem a bude posrandě, no tak.
1: Víte, pane Budeš, zvláštnost je v tom, že já jsem už mnohokrát upozorňoval na tu velkou studii před 3 let, kdy velká mezinárodní studie dospěla k závěru, že terraformace planety povede globálně ke ztrátě 40 až 41% území dnes vodný pro život se stane nevhodným a vznikne 20 až 21% území nových vodné pro život. Najednou se vám objevují úvahy meteorologů o tom, že některé oblasti například v Evropě můžou být postiženy tak obrovským suchem a tak obrovskou ztrátou podzemních zdrojů vody, že se stanou neobyvatelnými. Najednou zjišťujeme, že mnoho fyzikálních jevů na planetě probíhá jinak, jak jsme si představovali. Vemte jenom objev hlubokomorských řek a objem atmosférických řek. Je paradox, že jsem zároveň četl studii, ve které teplá voda se plaví na povrchu a pod ní je studená voda a proto se nám oteplují oceány a podobně. Jako kdyby neznali tu studii o hlubokomorských řekách, kdy teplá voda z grónských ledovců teče pod dně oceánu, ne po povrchu. Taktéž stále se opakují teze o tom, že to globální oteplování je proto, že jsme nezvýšili emise skleníkových plynů. Proboha, vždy ty stovky studií jasně ukázaly úplně jiné příčiny oteplování. A konec konců, již před 6 lety NASA velmi jednoznačně při výpočtech dokázala, že oteplování planety probíhá cyklicky, když dojde ke směně sklonu zemské osy při oběžné dráze kolem Slunce a osvitu především severní polokoule. A tohle to všechno známe. Najednou vidíme, že mnoho věcí, o kterých jsme si mysleli, že jsou výjimečné, se opakují cyklicky. Jestli vezmete drobné doby ledové nebo drobné velmi silné teplotní výkyvy ve směru plus a podobně. A my říkáme, že je katastrofa na planetě, ale přitom v důsledku nárůstu, malého nárůstu CO2 v atmosféře a nárůstu teploty se planeta ozelenila o 15%. A vůbec si najednou neuvědomujeme, že mnoho věcí probíhá úplně jinak, jak jsme si my mysleli. Včetně rychlosti klimatických a geologických procesů, hydrologických změn a podobně. Vždyť si vzpomeňte na naše minulé diskuze o tom, jak se vyvíjel amazonský prales za poslední několik tisíc let, jak se měnil vývoj Lamanského průlivu, Černého moře, Zélandie, vnitrozemí Austrálie a vnitrozemí Asie. A tohle to všechno vlastně z geologických hledisk probíhá v reálném čase. Ale my jsme překvapeni tím, že dojde k extrémní teplotám na území Evropy a potom prohlásíme, no to jsou největší teploty, drobná poudouška za dobu měření. A kolik měříme teploty v Evropě? Není to náhodou jenom nějakých 120 let, ale výzkumy sedimentů, výzkumy

0: glaciálu a podobně ukázali pravidelné cyklické změny, ke kterým dochází nejenom z hlediska území, ale i z hlediska výšky oceánů, z hlediska atmosférických procesů, termodynamický čerpadel, jako je Golfský proud a Kurošivu a podobně. Čili to, čeho jsme svědky, je přirozený proces vývoje na planetě. Samozřejmě, když v rámci geoinženýrství rozptylujete v atmosféře chemické látky a tvrdíte, že to je geoinženýrství, no tak samozřejmě, že ovlivňujete i přírodu, ale ne v rozsahu, jakým si někdo myslí, že ji ovládáte. Skutečně zkuste se postavit do cesty hurikánu a prohlásit, že my vládneme planetě. Zkuste se postavit do cesty tsunami a prohlásit, že ji ovládáte. Zkuste se postavit do kráteru sopky a prohlásit, ta sopka nevybuchne, protože jsem tady já. To je skutečné přiznání toho, že my neporučíme větru a dešti, ale že musíme poznat cykličnost procesů změn v přírodním prostředí. A když jsme rozumní, tak podnikneme opatření na vodozádržné systémy, abychom zachovali ty srážky, které jsou v Evropě. Dneska se tváříme, že těch srážek je méně. Není jich méně, ale oni rychleji odtékají, protože například struktura mikrobiomu v půdě výrazně snížila schopnost půdy vázat vodu. A tohleto všechno vede k dalším a dalším krokům. Například i ty alpské ledovce tají. No, problém je v tom, že nejenom znižují zásoby vody a možnost vodních elektráren, ale především znižují zásobování vodou Dunaje, Rýnu a dalších evropských veletoků. Ale to jsme už tady měli před 120, 200 lety a podobně. A tehdy se lidé s tím vypořádali. A my se dnes při technické úrovni tváříme, že se nevypořádáme s těmito jevy a budeme tvrdit, že to není možné, lebo to je produkt lidské činnosti. Prosím vás, už konečně si uvědomme sílu přírody a slabost člověka. No, ostatně jedna klasická ukázka. My jsme v průběhu 120 let zlikvidovali většinu mangrových pralesů v jihovýchodní Asii, v Africe a podobně. Dnes k všeobecnému překvapení vědecké fronty mangrové pralesy jsou obnoveny ještě ve větším rozsahu, než to bylo předtím, než je člověk vymítil. A ta příroda najednou našla samoopravné mechanizmy, takže opět se snižuje zasolování půdy a vodních zdrojů v případě mořských bouří. A stejné nástroje a řešení nalezne příroda i v jiných oblastech, protože klíčovým předpokladem přírody je dynamická rovnováha podmínek pro život. Otázka množství vody, které je na planetě konstantní, mění se ale skupenství vody. A po třetí, všechny procesy probíhají v cyklech. A my bychom, když se hrdíme, jak jsme inteligentní, měli pochopit a poznat jednotlivé cykly, které vysvětlují všechny změny, které se dějí na planetě i v blízkém kosmickém prostoru. Ale to byste museli vědu odideologizovat, museli byste vrátit vědu do polohy, že opět hledá pravdu a poznání, a ne peníze, granty a prebendy. A pak byste si museli uvědomit, že člověk tím, že má rozum a je schopen poznat souvislosti, tak je schopen se na ně adaptovat. A jedna drobná poznámka k závěru. Zjistilo se, že člověk má jeden mikrobiom, ale stromy dva mikrobiomy. Dva mikrobiomy, protože v případě změny vnějších podmínek se strom nemůže přesunout jinam. Takže se musí adaptovat na místní podmínky. Jenomže člověk má jeden mikrobiom, protože může změnit svou geolokaci a přejít na jiné území, když je rozumný. No, my jsme se nazvali Homo sapiens. Jenom vzhledem tak, jak se vyvíjí lidská civilizace v posledních letech, tak mám spíše pocit, že nám patří název Homo debilicus. Ale možná je to náhoda, já nevím.
1: Pane profesore, poslední otázka, už jsme trošku přetáhli. Co můžeme urobiť, aby my ľudia, aby nedošlo k vojně, alebo tam hore už je všetko rozhodnuté?
0: Musí to být společný tlak všech lidí, kteří chápou, že vojna je největší zlo a je to jedno, jaké národnosti jste a že vlastně postavit se vojně musíme postavit se všichni, jak jeden šik rozumných lidí. Když se ale necháme rozbít na jednotlivé tábory, které budou vést válku mezi sebou, ale ne válku proti válce, tak tu válku skutečnou zažijeme na 100%. Takže v tom spočívá síla i slabost každého z nás. Zkusme se spojit a postavit se válce, válečnému štvaní a všem těm válečným bubnům. Když se spojíme a postavíme vručením, ta válka nebude. Když ovšem každý zalezneme do své myší díry a prohlásíme, nás se to netýká, pak tu válku tady budete mít na 100%. Zkuste přemýšlet a přemýšlet rozumem a o tom, jak se spojit proti válce. Vzpomeňte si na obrovská protiválečná hnutí v 80. letech, když měly být rozmístěny Peršinky v západním světě a změnili svět. Už jsme ztratili sílu k takovým protiválečným demonstracím? Nebo už jsme na ně rezignovali? Zkuste nalézt odpověď každý ve svém srdci. Děkuji.
1: Já vám moc děkuji, pane profesore, na nádherný slova na závěr vůbec za celý ty 2 hodiny. Vám děkuji, protože to uteklo opět jako voda. Ivane, děkuji ti za tvůj příspěvek a tvoji pomoc tady na Superchatu. Taky děkuji, máte spoustu samozřejmě kladných ohlasů. Vážení přátelé, než půjdete, dejte like, už jste jich dali víc než 1146, jich vidím, 1147. Takže děkujeme za vaši přízeň. Přátelé, drazí, samozřejmě jukněte na web petrbureš.cz, kde nejenom najdete ten plakát, kdy, kde bude autogramiáda, ale taky na e-shopu si můžete objednat knížky pana profesora i dalších autorů, samozřejmě tam toho hromada. A máte se na co těšit, připravujeme toho pro vás tady moc a moc. Zítra se uvidíme v 18 hodin s Vítou Pilmajerem, ve 20 hodin z Kalnoviny. Měl by přijet pan Loprice a další zajímavý hosté. Takže to se máte na co těšit a já mám pocit, že bychom měli mít taky připravený nějaký vysílání ještě teď v noci. Tak jo, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc, díky za všechno, přátelé, jste skvělí. A pane profesore, děkuju vám z celého srdce za dnešní pořad, který byl velkou studnicí informací a za to jsem moc rád, protože v mainstreamu se toho tolik nedozvíme.
0: Já děkuji velice pěkně, přeji všem posluchačům krásnou, hezkou, dobrou noc a pamatujte, držíme se za rytě, s tvrdým i s měkkým. Tak. Všechno dobré.
1: Takže se mějte krásně, dobrou noc a až nás budou miliony.
0: Dobrou noc.
1: Až nás budou miliony, tak se budou dít věci. To přece víte. Dávejte odběr, dejte zvoneček, atakuje 97 tisíc odběratelů, to brzy nás bude 100 tisíc. A to bude veliký. V kuloárech se šíří, že budou velký oslavy při 100 tisících odběratelů. Tak ahoj.
0: Všechno dobré, naschledanou.

0: Jsme Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jít. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez tání.
1: Tak jo, moc krásný večer, vážení posluchači a diváci. Ano, dnes to budete mít i s videem, takže kdo se chcete dívat na televizi, na přímý přenos live, tak se můžete pustit na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cs a tam najdete uprostřed prostě takové tlačítko, velké tlačítko, kde je vysílání některých programů TV. Takže tam, když si to spustíte, tak uvidíte určitě i video. Jinak komu stačí samozřejmě audio, tak poslouchejte audio. Dnes jsem tu byl já, nebo respektive musel jsem to vzít já, protože ostatní moderátoři nějakým způsobem jsou zaneprázdnění nebo nemohou, to je jedno, v celku nemůžou všichni vždy. A proto jsem to vzal já. Snad vám to nebude moc vadit, já se do toho moc nebudu motat. Jenom teď budeme čekat na naše protagonisty, kterými je Vítek a především pan VK. Takže zatím, než se ohlásí, než vstoupí sem na Discord k nám, ke mně, do takzvané místnosti, kde se propojíme potom, tak do té doby vám tam pustím písničku a už jsem si oblíbil naše známé dva instrumentalisty, zpěváky, Mark Knopfler a Carlos Santana. Je to nádherná věc, je to z 80. nebo 90. let, no, nevím přesně, to je jedno, ale je to prostě něco, co je moje srdeční záležitost. Takže poslouchejte zatím se mnou, jakmile budou naši hosti připraveni a propojeni, tak to samozřejmě rozjedeme.

0: Tak jo, vážení posluchači, naši dva hosté již jsou tady, tak já věřím, že se uslyšíme dobře. Takže Vítku a VK, zdravím vás ve vysílání.
1: Ahoj, já zdravím dalšího hosta z Plzně, třetího, tady je. Ahoj Pavle, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, co by další hosty, pasivní, už jsme aktivní hosté a naši posluchači jsou pasivní hosté, takže zdravíme všechny hostující entity, které se napojily zrovna na naše vysílání v pátek večer, jako vždycky jsme rádi, že se k nám připojili, doufám, že se s námi vydržíte až do 10. hodiny. Takže příjemný večer a zdravíme tebe VK, ahoj.
2: No, ahoj Vítku, ahoj Pavle, já vás všechny zdravím, jsem chtěl říct ahoj Helenko, že jsem nacvičený všechno pravidelně každý pátek, takže doufám, že jste se všichni těšili, že určitě za domácí úkol, no a probereme aktuální témata z domova i ze světa, víte, jak to má připravený a samozřejmě začneme zase tak jako něčím, co připravený není a probereme prostě, jak dopadly volby ve Švédsku, kde a občané, kteří tam jsou, a potom jsou tam občané, kteří jsou tam nelegálně, tak změnili výsledek voleb a migrační strana, socialistická levicová strana podporující migraci, tak se dostala k moci, bude mít vládu, těsně porazila pravicovou partaj. Takže probereme si i tady tu politickou taškařici ve Švédsku, no a já vám přeju pěkný poslech.
0: Tak jo.
1: Švédové si tato mohou tak trošku sami od 70. 80. let štědrý sociální systém, až příliš samozřejmě to přilákalo mnohé živly, ale tehdy to byl ještě, řekněme, pramínek, potůček, potom se z toho stala řeka, až je to vodopád takový. Nicméně to vlastně sklízí ty progresivní následky i teď. Nicméně to první téma, které tady máme připravené, s tím tak trochu souvisí. VK samozřejmě, jak to ty VK umíš, samozřejmě obloukem, velkým obloukem k tomu přejdeš, je to stále v podstatě svorník v rámci evropského kontinentu, tak to nebude tak příliš obtížné z Německa přejít do Švédska. Ale začneme právě tím tématem, které se odehrává v Německu a k tomu možná přejdeme na to Švédsko, protože to s tím souvisí. Vajdlová totiž sklidila potlesk, nikoli my možná taky, ale Vajdlová především, sklidila potlesk německých podnikatelů za návrat k levným energiím z Ruska. A AfD chce ukončit financování ukrajinské války a v Bruselu požadovat německé peníze zpět. Zelenský šokoval západní partnery, chce dalších 27 miliard dolarů na zbrojení a Berlín navrhl, aby si Evropská unie vzala zase další půjčku. Takže co myslíš, kdo bude tahat v Německu za delší konec? Podnikatelé nebo řekněme ideologové, zelení, případně jak dlouho, možná tu otázku bych přeformuloval, jak dlouho to té ideologii vydrží?
2: No, zrovna jsem teď četl článek, tady se o tom hodně hovoří, že Merz nevydrží do švestek, respektive švestky, no tak podle toho, jaká je to odrůda, že jo, některé švestky jako, že jo, už jsou někdy, máte v srpnu, že jo, někde v září, někde dokonce ty pozdní, ty jsou někde jako okolo října, tak podle toho, jaká je to odrůda, ale že prostě analytici dělají prognózu, udělali prognózu a že Merz nevydrží do konce roku. Že prostě je na odpis. Já se tomu moc nedivím, protože on je podobně jako svého času Petr Fiala naprosto odstržený od reality a hlavně od potřeb a problémů domácí politické scény tady. Stejně jako tam u vás byl odstržený Petr Fiala a jeho vláda, který prostě potřeboval řešit problémy na Ukrajině a na ty problémy v Česku úplně zapomněl. Takže zkrátka, politická reprezentace, jak je nastavená v Evropě. Mluvila o tom Julia Mendl teď v tom projevu v Evropském parlamentu, v tom videohovoru, který měla, protože ji nepustili. Já nevím, jestli Vítko, to je jako druhé téma.
1: Ano, bude to druhé téma.
2: Ano, jasně. Ano, přesně tak, takže já si to nechám až na potom. Ale chci říct, že zkrátka Evropa stejně jako ve 30. letech minulého století tady v Německu nechtěli řešit ekonomickou situaci, vlastně ani nemohli řešit ekonomickou situaci jinak než militarizací průmyslu. To znamená, začneme zbrojit na válku a tím dáme práci lidem. Součástí toho zbrojení byla výstavba i dálnic, že jo. Dálnice tady v Německu, ty jsou všechno, to je dílo Adolfa Hitlera, protože potřeboval rychlé přesuny nákladních vozů, materiálu mezi jednotlivými fabrikami, jednotlivými průmyslovými stavbami a tak dále a tak dále. To znamená, to byla součást výroby. Pozor, vojenská výroba, podobně jako to o tom hovořil Babiš, já budu mít večer ještě v článku video jeho na pražském bezpečnostním fóru vystoupil Andrej Babiš v angličtině. Budete to mít v češtině, co tam řekl. Řekl tam zajímavé věci na to, že jinak teda jako hodně je přátelský směrem na Berlín, přátelský směrem k Bruselu, i když oni ho málem jako nesnáší, ale zazněly tam zajímavé věci. Ale každopádně Evropa, i on řekl, i Babiš řekl, že Evropa je vlastně transformována do vojenské výroby a že když už teda se jako bude zbrojit, tak ať se vyrábějí nějaké protivzdušné systémy, že jo, protibalistická ochrana a tak dále a tak dále. Ale co je hlavní a de facto co je zásadní, tak při vojenské výrobě, když se začne teda zbrojit a militarizovat, tak se vyrábějí nejenom zbraně, ale i vedlejší příslušenství v rámci národní infrastruktury, které přímo jmenovitě jenom pro armádu není určeno, ale i pro veřejnost. Zatímco tady to tehdy byly tenkrát dálnice, tak i třeba dneska v Evropě součástí toho zbrojení může být výstavba nemocnic, protože to jsou vojenské objekty dvojího určení. Postavíte novou nemocnici a dáte do jejího názvu takový ten název vojenská. A tím z ní uděláte vojenskou instalaci, která samozřejmě, ale normálně v době míru slouží samozřejmě civilnímu obyvatelstvu. Jako jo, sice má název vojenská, ale nejsou tam jenom léčení vojáci, je tam normálně i jako civilní obyvatelstvo. To znamená, to jsou projekty takzvaného dvojího určení a takových věcí dvojího určení jsou třeba, je daleko víc třeba mosty, nebo zmíněné dálnice, nebo zmíněné silnice. To jsou všechno stavby a projekty dvojího určení. To, že někde prostě máte nějaký zchátralý most a najednou přijde obrovská investice a tam jsou najednou, tam vidíte bagry a jeřáby a spousta lidí a spousta Ukrajinců, že jo, gastarbeiterů a že co se děje, no bude se tady stavět velký obrovský most. Do té doby tam byla nějaká lávka, nějaký zaplivaný můstek z 19. století, všechno to zbourají, dají to tam úplně nový a ten most bude mít nosnost 150 tun. Pane Bože, proč? Proč tak moc? No, z jednoduchého důvodu. Protože ve vojenských mapách, to jsou ty mapy, které normálně v trafice nekoupíte. V trafice koupíte turistické mapy. Ale ve vojenských mapách jsou zakreslené trasy takzvaného logistického zabezpečení a takzvaného transportu a transferu vojenských kolon podle jmenovité zátěže. To znamená, na těch mapách vojenských různými barvami je naznačeno. Po těch silnicích můžou jezdit vozy a vojenská technika do hmotnosti 15 tun. Pak je tam jiná barva, to je do 25 tun. A ještě jiná barva, to je 50 tun, a ještě ta čtvrtá barva, to je nad 50 tun hmotnosti. A teď uvidíte, jak se začnou na těch vojenských mapách měnit mosty. Jak se, a jsou to i viadukty samozřejmě. Všechno zkrátka se začne posilovat, opevňovat, aby zkrátka to uneslo přesuny těžké vojenské techniky. A to všechno se započítává do toho vojenského zbrojení. I když na první pohled to nemá vůbec s vojákama nic společného. A proto ti politici v Evropě to hrajou na tuhle kartu. Oni říkají, budeme zbrojit, ale těm voličům to takzvaně prodávají, takzvaně pod rukou s tím dovětkem, spousta těch peněz půjde do věcí pro civilní obyvatelstvo. Budete mít tady za městem, bude krásná nová nemocnice, tam bude to všechno nový úplně, tam budou CTčka, budou tam všechny tyhle ty věci nový, že jo. Lidi budou spokojení, aby nebyli, že jo. A ve skutečnosti ale ta obrovská klinika, která tam bude stát, čtyři křídla dokonce, tak to jsou všechno budoucí vojenské válečné lazarety. Určené jako vojenské lazarety. Pro tisíce a tisíce zraněných vojáků. A tohleto zkrátka tomu obyvatelstvu se neříká. Tomu obyvatelstvu se řekne, i když máme vojenské zbrojení, tak můžeme zkrátka to lidem prodat jako civilní investice. A proto ti politici tak říkají, že dá se zbrojit i civilním humánním způsobem. To je samozřejmě chucpe, protože je to taková ta obezlička, kdy vlastně většina těch peněz stejně jde do toho skutečného zbrojení a nějaká část jde do těch mostů, do těch silnic, do těch viaduktů a podobně, do těch nemocnic, ale zkrátka na ty lidi to funguje. Na tu veřejnost to funguje jako v podstatě taková záminka, že v rámci toho vojenského zbrojení vy dostanete i něco, co budete moci používat pro civilní účely a bude se vám to líbit a tak dále a tak dále. Víte, o tomhle tom rozhodují lidé. Lidé, kteří chodí k volbám samozřejmě, a pokud budeme mluvit o konceptuální gramotnosti, tak se dostaneme prostě do velice úzkého akademického klubu 2, 3, 4, maximálně 5% obyvatelstva, to je všechno. A poslední, ten může zhasnout, protože víc nás nebude. No a teď můžu tím obloukem, jak Vítek vzpomínal, se pěkně dostat až do Švédska. Protože tam máme krásný příklad toho, jak to funguje. Švédsko v dobách vlády, nebo neslavné vlády Olafa Palmeho v 80. letech zavedlo politiku velkého takzvaného sociálního směřování, i když i před Olafem Palmem byly ve Švédsku velké sociální odvody a velké zdanění, naprosto šílené zdanění, přes 50%. A zkrátka i tehdy to bylo jako hodně, hodně drsné, ale po nástupu Olafa Palmeho došlo vlastně k tomu, že celý sociální systém ve Švédsku byl transformován na jakousi socialistickou utopii a Švédové dodnes z té sociální utopie žijou a na tu sociální utopii právě dojeli. Ta otevřená náruč, migrační náruč ve Švédsku, která začala být realizována na přelomu tisíciletí, začalo to v roce 99, ten obrovský příliv do Švédska. On probíhal už i předtím, ale rok 99 byl zlomový. A jenom tehdy přišlo přes 4,5 milionu muslimů do Švédska. Rok 99, to je rok zlomu. A pak už to nepřestalo. Přicházeli další a další. A dneska jenom čtete ty komentáře, jak nelegální migranti rozhodli těsný výsledek voleb ve volbách včera. Zvítězila těsně levicová socialistická strana Magdaleny Andersson, která se stane samozřejmě premiérkou. No a socialistická strana, že jo, sociální demokraté, švédští sociální demokraté se uchopí moci, no a svoje sociální experimenty budou prohlubovat. Takhle rozhodli zkrátka už nejenom švédští voliči, ale dokonce i nelegální migranti, kterým v těch volbách bylo dovoleno volit. protože ani pravicová vláda Kristoffersona nedokázala prosadit změnu volebního zákona, prosadit změnu, aby mohli volit jenom legální občané, aby byl vyžadovaný doklad totožnosti. Ani jeho pravicová vláda to nedokázala prosadit. Zabránili tomu švédské soudy, zabránili tomu ústavní soudci. Zkrátka, je-li národ uchvácen nepřítelem, volby už nic neřeší. Naopak volby pouze zpečetí osud národa. A znovu se velkým obloukem dostaneme zpátky do České republiky. Podívejte se na ústavní soud České republiky, na klientelistické postavení soudců ústavního soudu, na to, jak panáčkují před rozvědčíkem, prezidentčíkem z hradu, jak na jeho objednávku, kterou přinese večer, hned druhý den ráno mu přinesou papír a předběžné opatření, aby mohl letět do Ankary na summit NATO, navzdory rozhodnutí premiéra a vlády Andreje Babiše. Jenom ukázka, jak funguje klientelismus, nastavený klientelismus. Občané to tolerují. Nedošlo k žádným demonstracím, k nějakému vypuknutí obrovských demonstrací před ústavním soudem v Brně. Vše před králíkárnou, jak se říká. Ne, vůbec. Nic, ticho po pešině. Občané mají na salámu, pěkně namazáno, vyskládáno. A nedělní knedlíková pohoda, pohodička, zelíčko, knedlíček, že jo, vepřová, tohleto. A co se děje venku? Tam běhají migranti a podřezávají české ženy. Ne, to nás nezajímá, dokud nevtrhnou do našeho domu. Potom budeme rychle shánět telefon a volat policii, aby nám pomohli, že jo. To znamená, já to samozřejmě přeháním a říkám to v nadsázce, ale taková je zkrátka realita v Evropě. Občané jsou obrazem reprezentace, kterou v každých volbách posílají takzvaně k lizu. To znamená k moci nahoru. Jsou obrazem. Obrazem. A ten obraz zkrátka je naprosto věrný. Kdyby ti občané toto nechtěli, kdyby nesouhlasili s těmito procesy, tak ty strany tam přece volit nebudou. A protože volí, tak to znamená, že minimálně většina těch lidí, ne všichni, ale většina těch, kteří chodí k volbám, tak chtějí přesně takovéhle nastavení. Vyhovuje je to, jim to. A jak je to možné? Vždyť ti lidé vlastně si volí vlastní smrt, dalo by se říct. No, tady se dostáváme k otázce takzvané eugeniky, takzvaného eugenického vektoru, přeprogramovávání lidí, protože to vidíme v celé historii, napříč historii. Všechny říše, všechno impéria nakonec zanikla. A to z toho důvodu, že obyvatelstvo těch impérií nedokázalo se bránit rozvratu zvenčí nebo zevnitř. Buď nájezdníkům zvenčí se nedokázali bránit, nebo rozvratu zevnitř. Jedno nebo druhé. Všechny říše, úplně všechny. Perská říše, římská říše, řecká říše, všechno, úplně osmanská říše, všechno, že jo, čínští vládcové, že jo, čínské dynastie, úplně to samé. Ať se vezmete všechny říše, všechny dynastie a začnete se vyhodnocovat jejich konec, tak zjistíte, že zanikly buď kvůli rozvratům, který byl způsobený agresí zvenčí, anebo rozvratu, který byl způsobený rozvratem zevnitř. Jedno nebo druhé. Nepřežije žádný systém. Žádný systém nepřežije. Buď je rozvrácený zevnitř, nebo zvenčí. A my teď vidíme v podstatě oba dva modely. V Iránu jsme viděli americký pokus o zničení Iránu zvenčí. To, co vidíme ve Švédsku a v Evropské unii, je pro změnu rozvrat zevnitř, včetně otevírání náruče na legální migraci. Tohleto jsou zkrátka procesy, které jsou neodvratitelné, protože obyvatelstvo proti tomu nevytváří žádný odpor. Tady nemluvíme jenom o volbách, tady mluvíme o občanském odporu. Že když se něco občanům nelíbí, tak by aspoň měli být schopni vytvořit nějakou demonstraci, někdo vyjít do ulic, vytvořit nějaký odpor proti něčemu, ale když se popravdě dělají demonstrace, tak se nedělají takzvaně jako důsledek objektivního procesu, to znamená takzvaný call nebo volání ze zdola, to znamená, že ulice by si vyžádala na základě objektivního procesu vlastní mobilizaci. To se neděje. Namísto toho přichází konceptuální demonstrace, řízené někým ze zahraničí. Zaplacené autobusy, zaplacené vlaky, svezeme je na Letenské náměstí a budeme protestovat proti Babišovi. Jenže pozor, to jsou konceptuální organizace. To ani nejsou demonstrace, to jsou projekty, konceptuálně řízené projekty. Uděláme projekt na Letné. To není demonstrace. Demonstrace vypadá jinak. Demonstrace je ve skutečnosti něco, že s něčím nejste spokojení, a vyjdete do ulic společně se sousedy a s kamarády, protože ani oni nejsou spokojení. A ten impuls je objektivní, vychází ze zdola. A jedině v takovém případě se jedná o demonstraci. Protože to slovo demos, že demonstrace, znamená ten vůle lidu, že jo, projev vůle lidu, lid. Ale ve chvíli, kdy vás někdo svolá, přes nějaký Facebook nebo přes nějaký Instagram a podobně, svolá vás a řekne vám, pojďte na demonstraci, pojďte nás podpořit, autobusy odjíždí z toho a z toho nádraží, z vašeho města v tolik hodin, jízdenky jsou zaplaceny, nemusíte nic platit, jenom si sedněte a přivezte si transparent tohoto a tohoto znění, anebo si vymyslete nějaký svůj a podobně. A ti lidi si řeknou, no tak se aspoň podíváme do té Prahy, až skončí demoška, tak zajdeme do Kotvy na nákup a dostaneme se do Prahy zadarmo. Že jo, lístek něco dneska stojí, tak se aspoň podíváme zadarmo. No a takhle oni svezou na tu Letnou 200-300 tisíc lidí úplně bez problémů. Nějaký sponzor ze zahraničí ty autobusy zaplatil. A ty vlaky. A takhle to funguje. Nebo dokonce, pozor, dokonce ne ze zahraničí, dokonce stát na to přispěl, protože stát, to je nezisková organizace, která zatím si je zde na Letnou stála, dal státní dotaci několik desítek milionů korun třeba. Třeba. Takže stát si platí vlastní opozice. Vlastní rozvrat si platí. To je ještě větší chucpe. To je v podstatě něco, co je úplně projevem politické lobotomizace. To znamená, to už vůbec nedává smysl, ale přesto se to děje. Chápete? A není dovoleno jim vzít nějaké to všimné, které dostávají, protože kdyby někdo něco sáhl, tak zase začne velký křik z Evropské unie, že někdo omezuje takzvané neziskové organizace. Podívejte se, jak u vás krásně a rychle utichla řeč o přijímání zákonu FARA. Hned po volbách to bylo velké téma a od té doby klid, ticho po pěšině. Proč? Protože se ozvala Evropská unie. Začalo vyhrožování. Vezmeme České republice dotace, pokud to schválíte a najednou, podívejte se, klid po pěšině. Nikdo to už neřeší. Všechno v tichu. Chápete? Takhle to funguje. Proto i v tom Švédsku je to důkazem, že rozvrat každého národa probíhá jenom ze dvou směrů. Zvenčí pomocí agrese, anebo subverzí rozvratem zevnitř. Jedno nebo druhé. V některých zemích dokonce oba dva procesy současně probíhají. Aby se to takzvaně urychlilo, když se tlačí na pilu. Že? To by bylo na jinou diskuzi. Zkrátka, takhle bych to uzavřel. Máme 20.32. Dáme si, Pavle, jednu písničku předělovou na přestávku a potom se pustíme do druhého tématu.
1: Tak budeme tady spolu, dokud nás písnička nerozdělí. Tak to si dáme, Pavle.
0: Dobře. Dáme si písničku, dáme si nějakou... Ano, 4 minuty může být dlouhá, nebo to je moc?
1: Aha, akorát.
0: Vládce a pán, já myslím, že tam jenom je taky, ona je pěkná.

0: Tak nám to vyšlo akorát, vážení posluchači, oba protagonisté jsou tady již a já jim předávám slovo. Vítku.
1: Bývalá tisková mluvčí Zelenského tvrdě narazila v Evropském parlamentu při čelním nárazu s realitou a dosti cenzury v Bruselu. Zakázali jí vstup do Evropského parlamentu, aby nemohla mluvit o míru. Telemostu řekla nahlas, že porazit Rusko je pro evropské politiky důležitější, než zachránit Ukrajinu. Že by se Ukrajincům už začalo rozednívat, že oni ve skutečnosti, nebo o ně ve skutečnosti jde až v poslední řadě, pokud vůbec o ně ještě jde.
2: Samozřejmě, a já jenom řeknu, zase jsme v konceptuální rovině. Kdyby Ukrajina měla lepší bojové výsledky na svém území, tak

že Rusko bude poraženo a Rusko už se hroutí a tak dále a tak dále. Ukrajina osvobodí všechno své území a vezme zpátky Krym a podobně. Tak v té době tomu věřili všichni, nebo všichni, takhle ne všichni, ale skoro všichni politici takzvaného mainstreamu. Minimálně o tom takhle mluvili, ale no, přece jenom po těch nějakých, běží už pátý rok té války samozřejmě. A po té době už se ukázalo, že všechny zbraně, které mohla Evropa dát Ukrajině, už byly odevzdány. A k žádnému výsledku to nevedlo. Pouze to vedlo k tomu, že Rusové na Donbasu obsazují další a další území. Co je daleko horší, ještě horší je, že Ukrajincům se nepodařilo udržet ani to území, které obsadili v srpnu před dvěma roky v Kurské oblasti. Ani tam se jim nepodařilo se udržet. To znamená, oni vidí na západě všude, že Ukrajinci jsou schopni někde prostě něco jednorázově někde obsadit, ale nejsou schopni ten výsledek udržet. A víte, nemusíme chodit do války. To funguje dokonce i v civilním životě. Někteří lidé, když se opravdu jako nadechnou a s velkým sebezapřením něco dokážou, tak oni to dokážou, ale dokážou to jenom jednou jedinkrát a nedokážou ten výsledek udržet. Za chvilku je to pryč. Že? To je dokonce i ve sportu. Ve sportu je velké snažení, snaží se a najednou po 20 letech se podaří a národní tým postoupí třeba do semifinále mistrovství světa. Nebo dokonce do finále. A nebo dokonce to finále vyhraje. Ale ten výsledek nedokáže ten národní tým udržet. Příští rok samozřejmě už se nic takového nestane, protože na to prostě ten stát, ta země na to nemá. Na udržení toho výsledku. To znamená, jistě víte, o čem mluvím. To znamená, to není jenom o válce. To je o sportu, to je o životě, to je o ekonomice, to je o průmyslu, to je o bezpečnosti, to je úplně o všem. O sociálních službách, mimochodem. Máte sociální služby? Chcete nějak zlepšit život svých obyvatel, tak před volbama jednorázově nalejete do seniorů nějaký příspěvek, ale vy ho nedokážete udržet. Protože vy dokážete těm seniorům přidat jenom před volbami. Vy jim nedokážete ten příspěvek dávat každý měsíc trvalé a udržet jim ten lepší život na stáří, na stará kolena. Že? To je další příklad. Nedokáže se ten výsledek udržet. A tohleto, co je na Ukrajině, tak zkrátka vede k tomu, že jelikož ten výsledek se nedařilo udržet a nedaří se udržet, tak mnoha lidem s takovou tou konceptuální průpravou ze západního školství, ze západních škol, ze západních médií, Mendelová psala pro Washington Post, ona je prokádrovaná, že ona je proamerická silně, taková kobylka, která hodně je napojená na Donalda Trumpa, v tom projevu mu jako skládala díky a tak dále, to znamená, je tam jasná prostě stopa. Je to jednoduché. Londýn má svého koně na budoucího prezidenta Ukrajiny. Tím koněm Londýna je Valery Zalužný, že je bývalý vrchní velitel. No, ale Američané by také rádi chtěli mít svého kandidáta, aby Kyjev byl kontrolovaný novým kandidátem, který by nesloužil Londýnu a sloužil by Spojeným státům, znamená americkému národnímu prediktorovi. No ale oni dosud žádného takového kandidáta neměli. Amerika neměla dosud žádného kandidáta, ale najednou se objevila Julia Mendel. Že najednou je prostě v Bruselu a najednou má jako podporu AFD. Samozřejmě to je stejný proces jako Julia Mendel i AFD tady zkrátka silně napojená na Spojené státy a na amerického národního prediktora, které

0: se začaly prostě některé procesy v Evropě vymykat z rukou na mnoha, mnoha úrovních a oblastech a my jsme se vůbec, Vítku, vůbec nedostali k tomu zásadnímu, co včera řekl Friedrich Merz a prohlásil, že zásadní věc řekl, že dobré vztahy se Spojenými státy, takzvané bezmantinelové a bezbřehé dobré vztahy se Spojenými státy, jsou věci minulosti. Prohlásil Friedrich Merz. Velmi silný, odvážný výrok, dalo by se říct, ale zazněl jenom kvůli tomu, že už je dovoleno, protože Američané stahují svoji moc Pax Americana z Evropy a je dovoleno. Je dovoleno. Tudíž i Merz si může dovolit tohleto říct a jenom je to ukázka toho, jakým způsobem dneska vlastně jsou dosazováni politiky k moci. Proto Julia Mendel je podle mého názoru prostě koněm Spojených států, protože když Londýn může mít založeného, tak i Spojené státy, americký národní prediktor chce mít svého kádra a kandidáta na funkci prezidenta Ukrajiny. Ona jako ženská by měla dokonce šanci, protože do tady té pozice prezidentské, jako že žena bude prezidentka, že jo, jako na Ukrajině se velice tlačí, že jo, strašně se tlačí Tymošenková, ale ta už je profláknutá, ta je strašně profláknutá, Ukrajinci ji nesnáší z mnoha důvodů, a takže ta ne, na to Američané si nevsadí, ale Julia Mendel, ta by mohla začít rezonovat mezi Ukrajinci velmi významně, hlavně pokud bude válka ještě brutálně pokračovat v následujících měsících, hlavně za účasti zimy. Mohla by získat skutečně velké sympatie mezi Ukrajinci a já bych si dokonce troufal tvrdit, že by se mohla stát favoritkou na funkci prezidentky nebo prezidenta Ukrajiny, pokud situace v zimě se pro Ukrajince hodně zhorší, protože na tom samozřejmě záleží. Na Ukrajině je to tak, že mnoho lidí, kteří nebylo povoláno do války, tak chtějí, aby Ukrajina válku vyhrála. Ve chvíli, kdy někdo z rodiny, z ukrajinské rodiny je povolán, naprosto nečekaně, že jo, nikdo nečekal, přišli z TCK, sebrali fotra, sebrali syna, že jo, sebrali vnuka, že jo, sebrali dědu, to je jedno, že jo, ty příbuzenský vztahy, poměry, sebrali a je pryč. Že jo, někde na frontě už není, už umřel, už zmizel. A tak teprve v takové chvíli ta rodina těch Ukrajinců začne vyžadovat konec války. O tom byl dokonce teď článek, že takhle funguje velmi mnoho ukrajinských rodin. Že dokud nikdo z rodiny není odveden, tak v průzkumech ta rodina je pro pokračování války a pro vyhnání Rusů z Ukrajiny a všemi prostředky a bojovat úplně až do posledního a tak dále. A ve chvíli, kdy se to dotkne někoho z rodiny, najednou se to mění. Najednou ta rodina chce okamžité ukončení války. No, nezlobte se na mě, ale tohleto je skutečně proces už ne politické, ale občanské lobotomizace. To už potom nejsou občané, rozumní občané, to jsou lobotomici. Jako co oni si myslí? Že budou podporovat válku a budou si myslet, nás se to týkat nebude, TCKčka k nám nepřijdou. I když to, ta válka jde tak špatně pro nás. Chápete? A já vás upozorňuji, že pokud by něco takového začalo být realizováno i v prostoru Evropské unie, pokud by skutečně se provedla nějaká operace Rusové po skončení voleb v neděli, protože dneska začaly volby v Rusku a skončí, že oficiálně skončí v neděli, tak po těchto volbách může se stát cokoliv, A pokud by Rusové skutečně udeřili na nějaký závod někde v evropské zemi, tak by byl vyhlášený válečný stav ve většině zemí Evropy, ve většině, třeba ne ve všech, ale ve většině. A určitě bychom byli svědky toho, jak se opakuje situace z Ukrajiny v Evropě. Jak se situace z Ukrajiny dokonale okopíruje do Evropské unie. Jak? Na začátku války většina lidí bude chtít bojovat až durch do posledního Evropana proti Rusovi. A tohleto odhodlání bude klesat s každým týdnem a měsícem postupně, jak začnou být odváděni muži, synové, vnukové, dědové z jednotlivých rodin na frontu do války s Ruskem. Postupně. A my se můžeme jako podivovat nad Ukrajincema, že takhle lobotomicky reagují na projevy války, ale já vás ujišťuji, že takhle by to bylo úplně stejné i v prostoru Evropské unie. Většině lidí, kteří by nebyli povoláni, nebo v jejich rodinách by nebyl nikdo, kdo by byl povolán, by byli pro válku. Až teprve ve chvíli, když by první vlna profesionálních vojáků, kterých je u vás asi 30 tisíc i s uklízečkama, mimochodem, tak ve chvíli, kdy tohleto penzum 30 tisíc vojáků by zhruba po 4 měsících takzvaně zmizelo na frontě, a kdyby to byly 4 měsíce, to bylo ještě hodně dlouho. To by mohlo být daleko rychlejší, ale po 4 měsících zmizí, tak by na řadu přišla mobilizace. No a to už by se týkala ročníků, že? To už by byly odvodové ročníky. A teď koho odvést, že? To znamená odvádět někoho, kdo vůbec nikdy na vojně nebyl, v době, kdy byla vojna už zrušená, že jo, nebo odvést starší lidi, kteří už zase mají třeba nějaké nemoci a podobně, že jo, byli ještě v armádě a mají nějaký základní vojenský výcvik a podobně. To znamená, jak by se to řešilo v jednotlivých zemích? No dneska to samozřejmě nikdo neví. To záleží na tom, jak by to bylo drsné, jak by to bylo divoké, ale platí, že by se opakovaly procesy z Ukrajiny naprosto jednoznačně. To znamená, většina lidí by byla pro válku a ta podpora by se začala snižovat postupně, jak v populaci jednotlivé rodiny by začaly postrádat své syny, otce, dědy, vnuky. Postupně. Postupně, postupně, měsíc po měsíci. Stejně jako jsou na těch grafech podpory války na Ukrajině vidět ta klesající podpora na Ukrajině, která byla v dubnu, byl ten průzkum tehdy Galupu. Pro válku bylo 97,4% dotázaných. Že? Já tomu průzkumu ani nevěřím, si myslím, že to je příliš nafouknutý na objednávku, ale zkrátka od té doby to pokračuje do takové míry, že dneska podle toho posledního průzkumu Galupu je 67% Ukrajinců pro ukončení války. A jenom 23% chce pokračovat ve válce. Proč? Z jakého důvodu? No protože 67% Ukrajinců, dámy a pánové, má ve své rodině někoho, kdo byl odveden na frontu a už není mezi živými. To je ten důsledek, to je ta realita. Proto to číslo 67%. A to je proces občanské lobotomizace. Protože jenom lobotomik nedokáže pochopit, co je to válka v předstihu. Jenom lobotomik si musí na kůži vlastní rodiny vyzkoušet, co to je přijít o někoho z rodiny ve válce. Já tomu jako fakt nerozumím, ale opravdu to tak je. Lidé tomu nerozumí nebo nechtějí rozumět, dokud si to sami na vlastní kůži v rodině nevyzkouší. Jaké to je. Takže no, takhle bych na to reagoval. Ještě víc budete mít potom večer v článku, protože tam se to bude řešit. Budou tam videa. o tom, co řekl Andrej Babiš na tom bezpečnostním fóru v Praze, protože to je zásadní. A bude tam i vystoupení Roberta Fica, protože i on měl zásadní vystoupení na tady to téma hrozící války a třetí světové války, takže to je třeba všechno rozebrat a bude to tam mít článek. No, takže takhle jsme tedy zvládli dvě témata, Vítku, máme 20.54, tak nevím, jestli tam máš nějakou doplňující otázku. Pokud nemáš, tak bychom si dali nějakou luxusní 6-minutovou přestávku, to jsou tak asi dvě písničky, do 9. hodiny a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Fajn, tak to byla čistá 60-minutovka pro posluchače, oni budou jistě rádi, že se dovolají víc, než kdybychom začínali třeba 21.10, takže to bude určitě skvělé, takže se budeme těšit. Tak fajn, Pavle, zahrajeme se.
2: Dobře, jdeme na to, tak já tam na dvě písničky, celkem to bude necelých 6 minut, tak jo, jdeme na to.

Tak musím říct si pro posluchače, telefon do vysílání 608 12 14 19 dnes. Takže ještě jednou opakuju, 608 12 14 19, zhruba za 3 minuty.

0: Tak super. Tak je vidět, že přestávka byla dost dlouhá, protože oba už jsou tady. A já můžu vzít prvního volajícího do vysílání. Volá ze Slovenska. Takže prosím, jste ve vysílání.
1: Zdravím, pane Vitek. Pozdravím všetkých poslucháčov. Já mám jednu otázku. Minulý týždeň jsem čítal posolstvo jednej mističky a doslova hovorí v jednej vete, že bude zabitý, čo sa týka ohľadom tej ruskej a iránskej vojny, že bude zabitý veľký svetový líder a ľudstvo okamžite zareaguje. Inými slovami, ako to tá mistička vysvetľuje, že bude atentát na nejakého premiéra alebo prezidenta a pak vzniká tá osa tých krajín a vyhlasuje sa oficiálna vojna. Tak čo si o tom myslíte? Či tým elitám naozaj závisí, záleží na tej vojne, aby bola stoj, čo stojí. Ďakujem.
0: Díky.
2: No, já děkuji za dotaz. No, ono dokonce se dá říct, že se náhodou už k tomu nedošlo, protože tím vysokým politikem, hodnostářem, nebo ani tak ne politikem, jako spíš hodnostářem, velmi vysokým, který byl zabit, byl Ajatollah Chamenei, duchovní vůdce Iránu, Iránské republiky. A výsledkem je válka v Perském zálivu, která ovlivňuje celý svět. Všetně cen ropy a průmyslu a tak dále a tak dále. To znamená, já bych dokonce řekl, že už se to zrealizovalo, že už to běží. Akorát nám ještě nedošly ty důsledky těch velkých válek, ke kterým ale může samozřejmě kdykoliv dojít, protože, jak říkám, ty politické procesy mají vždycky nějakou setrvačnost, než se začnou naplňovat. Počkáme si na neděli samozřejmě výsledek ruských voleb, jak dopadnou, jaký bude výsledek, jaký bude vzkaz a samozřejmě to, co se začne odehrávat v týdnech a v měsících po těchto volbách, no, bude naprosto zásadní, protože tam bude vyslán nějaký signál. Jako říká se mnoho věcí, ale každopádně to, co se asi nedá očekávat, že by byl vyslaný signál, všichni jsou se všem spokojení, není třeba nic změnit, budeme pokračovat tak jako dosud. Tak tohle to asi zřejmě výsledkem ruských voleb opravdu asi nebude. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajíce.
0: Tak máme tady dalšího volajícího z Slovenska, prosím.
3: Dobrý večer všetkým, pane Veka. No, pane Veka, v zásade som asi mal manifest, lebo ste ma predbehol, keďže chystáte večer článok o tom Ficovi. No, ale chcem sa vás pýtať, vlastne, čo si myslíte, prečo Fico nešiel na tú Ukrajinu? Lebo mi sa to zdá, že nechce byť za toho zlého a preto to hodil na Eštoka, lebo dobre vie asi, o čom to tam bude na tej Ukrajine. No a vlastne od rána mi je už horko, lebo pozerám článok za článkom, Metro CEO UK, všade Daily Mail, všade nič iné, len WW3, proste tretia svetová vojna. Od rána chrlia článok za článkom o Putinovi a o vojne s Ruskom. Takže keby ste to mohol okomentovať, prajem pekný deň, nech sa vám darí. Na večer.
2: No, ďakujem. No, samozřejmě, protože to, co provádí britská média a západní média, je samozřejmě formování informačního pole před hlavním operačním plánem, kterým v Evropě je samozřejmě vyvolání války s Ruskem. To není žádné překvapení. Ovšem, co je trochu překvapením, je, že s tím začínají už teď. Podle mého názoru, samozřejmě zase znova spekulace, ale jenom to odvozuji od té aktivity mainstreamu, té obrovské aktivity. Oni chtějí vytvořit provokační schéma, provokační rámec, kdy bude Rusko obviněno z toho, že zaútočilo na zemi NATO a na základě toho bude ten válečný stav v Evropě vyhlášen. To je moje predikce. Chtějí v podstatě vytvořit casus belli, záminku pro vyhlášení válečného stavu, aby, a o tom jsem hovořil v první části pořadu, chtějí spustit zbrojní rozpočet, vytvořit takzvanou militarizovanou ekonomiku a začít zbrojit a zároveň stavět i ty nemocnice, i ty mosty posílené, i ty dálnice a tak dále, po kterých sice můžou jezdit i civilní auta v době míru, ale samozřejmě hlavně těžká bojová technika v době války. Proto najednou média dostávají impuls, dostávají signál a povel začít měnit informační pole. A co mě znervozňuje, a to bude večer v tom článku, že o třetí světové válce najednou z ničeho nic začal hovořit i Robert Fico v tom včerejším vystoupení. Dneska měl být na Ukrajině, přišla informace, že se mu udělalo nějak jako nevolno, nějaká nemoc, možná viroza, já nevím, a zkrátka onemocněl a nejel tam. Jo? Stát se může všechno, lecos. To může být zdravotní, to nemusí být řízené účelově, jako já tam nejedu, protože tam budou sami chci válkové, tam budou sami jestřáby a bude se tam řešit prostě spousta věcí a tak. Ne, já si nemyslím, že Robert Fico se chtěl tomu vyhnout. Na to on je poměrně jako hodně ozbrojený svými argumenty, aby se jako nebál někam jet, někam, že tam s tím nebudou souhlasit, to asi není ten důvod, ale mě vyděsilo to, že jak Robert Fico, tak v podstatě ve stejný den včera i na tom pražském bezpečnostním fóru i Andrej Babiš varoval před vypuknutím třetí světové války a že stojíme před bránami pekla. A oba dva o tom mluvili v jeden stejný den a jak teď pán říkal na telefonu, že čte, že všude o tom teď píšou západní média, hlavně britská, že válka World War III, že bude válka třetí světová, tohle to všechno. Tohle se mi vůbec jako nezdá, vůbec se mi to nelíbí, protože to vypadá na utváření informačního pole pro casus belli. Opravdu, to tak vypadá. A musíme se na to zkrátka dívat tak, že oni potřebují takzvaný rámec uvěřitelnosti. Něco, čemu se říkají zpravodajci, rámec uvěřitelnosti. Co to je? No když něco vytvoříte, nějakou fikci, nějakou zpravodajskou hru, nějakou provokaci, tak musí mít rámec uvěřitelnosti. A rámcem uvěřitelnosti má být výsledek voleb v Rusku. 2 týdny, 3 týdny nebo 2 měsíce po skončení ruských voleb bouchne ruská raketa a vybombarduje a schoří nějaký závod ve východním Polsku. Nebo dokonce nějaký barák, nějaký panelák s obyvatelstvem. 10 rodin tam uhoří po nárazu nějakého Iskanderu. Nebo údajně se řekne, že to byl Iskander. A ten rámec uvěřitelnosti bude zarámovaný do toho, že najednou se začnou na televizních obrazovkách řadit takzvaní odborníci a budou říkat, my jsme to očekávali, protože jí bylo přece jasné, že po volbách v Rusku dojde k eskalaci, po volbách v Rusku dojde k ruské odvetě a je to tady, budu říkat. Je to tady. To je takzvaný rámec uvěřitelnosti. A veřejnost nebude mít problém s tím souhlasit, nebude mít problém tomu uvěřit, protože ten rámec bude uvěřitelný. To je ta hrozba, to je to riziko. Rusové vůbec nemusí být rozhodnuti pro nějaký takovýhle úder, nebo si budou myslet, že ještě nebyly překročeny dostatečně všechny červené čáry, aby museli něco takového dělat. Pakliže ovšem si to voliči nevinutí, opravdu nevinutí v neděli, protože jak už jsem říkal, může se stát opravdu, že bude vyslaný nějaký signál, že jednotné Rusko získá nezvykle málo procent. Nezvykle málo. Bude tím vyslaný signál. Celý Rusko bude na nohách. Jakmile dostane jednotné Rusko málo procent, sice vyhraje volby, ale bude to málo procent, okamžitě se oslabí role Kremlu, oslabí Vladimir Putin a bude třeba ukázat sílu. Tam bych potom měl obavy. Opravdu, že Rusko bude muset vyslat pozici a signál síly a bude muset někde udeřit. A já věřím, že Brusel s tím počítá. To je plán A, že Rusové to udělají. Plán B, když to neudělají, tak to za Rusy udělá nějaká provokace v rámci evropských tajných služeb. Nějaká provokačka, řekne se, byli to Rusové, ale udělá to nějaká tajná služba. Dokonce bych se nedivil, že by to byli Ukrajinci. Ukrajinci by to nějak zmanipulovali a odstřelili by prostě nějakou raketu, že jo, směrem na Polsko a řeklo by se, přiletělo to prostě z Ruska a tak dále a tak dále. A to si musíme počkat. Každopádně ta situace je opravdu, opravdu alarmující. A to, že o tom mluví premiéři najednou takhle otevřeně v třetí světové válce, to je zvláštní. To by jako mělo někomu zatrnout. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
0: Ano, už čeká další dobu, tak prosím.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. To, čo sa pán VK zaoberá, alebo Aeronet News, kto za tým všetko je, a korene konfliktu na Ukrajine, ale aj na celom svete, sa už zaoberal aj Tucker Carlson, a síce v útorkovom vydaní v 15. minúte sa pýta, kto je za príčinami toho konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom, a hneď dáva aj odpoveď, a síce, že tí istí ľudia, alebo pýta sa, prečo Trump jedným telefonátom nezmaže Zelenského. Dáva si odpoveď, že tí istí ľudia, ktorí Trumpa donútili k iránskej vojne, sú tí istí ľudia, ktorí majú záujem, aby sa tá vojna na Ukrajine nikdy neskončila. Tým sa oblúkom dostávame k tej predikcii, že tú válku medzi Ruskom a Západom chce žiada, že, ale ja sa teším, že to konečne vyšlo aj do mainstreamu ústami Tuckera Carlsona.
2: Áno, áno, áno. Ja ďakujem za komentář. No, ja říkám, bylo na čase, jo, samozrejme. Ale ja bych z toho radosť dokonca ani nemiel. Protože ve chvíli, kdy to dochází, řekněme, novinářům z mainstreamu, protože já počítám Carlsona za mainstreamového komentátora, protože on byl dlouhá léta na Fox News a jenom kvůli tomu, že ho velili tenkrát kvůli nějakým nepohodlným výrokům po nezvolení Trumpa nebo sfalšování těch voleb Trumpa v listopadu 2020, tak musel odejít, ale on je svým založením mainstreamový novinář s tím, že byl formovaný mainstreamem, ale samozřejmě má americké patriotické názory a tak dále a tak dále. Ale teprve teď začíná v podstatě nabírat nějakou konceptualitu a já bych dokonce řekl, že to je, způsobené objektivními procesy řízení nad Spojenými státy. Proč objektivními? No, protože Izrael a ti, kteří jsou členové různých, řekněme, židovských organizací a různí sponzoři Trumpovy kampaně a různí Netanyahuové a různé izraelské tajné služby se točí okolo Bílého domu a okolo ovalné pracovny Donalda Trumpa takovým způsobem, že není možné si toho nevšimnout. Není možné. A když dokonce byla delegace Chabadu Lubavič teď před několika týdny u Trumpa v Bílém domě, znova tam byli u něho, oni už byli u něho několikrát samozřejmě, to nebylo poprvé. Za prvního mandátu tam byli u něho a teď tam byli u něho zase a tak dále, ono to zkrátka dojde postupně i těm chápavějším lidem z mainstreamu a někteří o tom dokonce začnou i hovořit. A je to přesně tak, jak on konečně pochopil, jak řekl. Ano, ti samí, kteří drží u moci Zelenského, jsou ti samí, kteří usilují o to, aby válka pokračovala jak v Iránu, tak i na Ukrajině. Samozřejmě, protože cílem je samozřejmě likvidace a rozborka Spojených států a likvidace Evropy. To jsou dva cíle. A kde se ty cíle berou? No samozřejmě berou se v ješivách, berou se samozřejmě v jednotlivých synagogách, v jednotlivých, že jo, v Izraeli tamní sionističtí rabíni, že okážou naprosto otevřeně nenávist vůči křesťanům, vůči západnímu světu symbolizovanému křesťanstvu, které podle nich, a to v podstatě mají pravdu, vychází z dob Římské říše zcela otevřeně. Chápete? No, tak stačí se na to podívat, stačí mít otevřený oči a uši a slyšet to, co oni říkají o tom, jak musíme být zničeni, jak celý křesťanský svět musí být zničen, jak Bůh sestoupí a zničí celý Edom a celý západní svět. No, to je realita. Až na to, že oni nerozebírají přímo ty procesy, někteří z nich ano, ale většina se na to jako neomezuje nebo nevyhrazuje. Zkrátka ty procesy toho ničení jsou tak nastavené, že ten západní svět i ty Spojené státy mají být znovu v rámci subverze zničeny zevnitř a současně zvenčí. Zvenčí v případě války mezi Evropskou unií, respektive NATO a Ruskem v Evropě, a zevnitř ve Spojených státech v rámci procesu, kde federální soudy ruší Trumpovy zákony, kde snaha o nasazování migrace z hispánských zemí z EU a tak dále a tak dále. A konec konců ani ta druhá možnost není vyloučena, pokud by do té války byly zataženy i Spojené státy, do války s Ruskem, tak zkrátka bude i ta vnější destrukce nasazena, nejenom vnitřní, ale i vnější, jak jsem o tom hovořil. Ničení národů zevnitř a zvenku. Je dobré vědět, že už i Tucker Carlson tomu rozumí, že už to chápe, ale otázku teď je samozřejmě, co s tím se dá dělat dál, že jo. Kdo zařídí, aby v Americe nemohly tyhle ty lobbystické skupiny ovlivňovat volby, aby nemohly ovlivňovat jednotlivé senátory a kongresmeny v kongresu. Jak to udělat? Jak jim říct, aby nebrali peníze od AIPACu na své volby a od dalších organizací napojených na Izrael, protože AIPAC je jenom ten největší, který je viditelný nejvíc, ale tam jsou tam desítky dalších izraelských organizací neziskových, dalších a dalších, mnohých dalších. Největší sponzorka Trumpa, že jo, Miriam Adelsonová, která, že jo, velká přítelkyně Izraele a židovka, že jo, která mu zaplatila volební kampaň v roce 2024, že jo, a řekla mu, že musí dosadit prostě Marco Rubia jako ministra zahraničí, že jo, že ta její podmínka a tak dále a tak dále. Všichni jsou zkrátka zaplaceni těmito penězi těchto na vyvolených národ napojených politiků jednotlivých rodin, že jo. Takže to, že Carlson o tom začal hovořit, to je pouze pěkné, zajímavé zjištění, ale bohužel na výsledek to asi nebude mít vliv, abych tak řekl. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
0: Už čeká, prosím.
5: Dobrý večer, tak. Zdravím všechny. Já bych měl takový dotaz, bohužel teda musím říct, že já musím svůj dotaz zopakovat, protože jsem na něj předchozí odpověď nedostal jako adekvátní odpověď podle mě. Tak bych to zkusil znova. Existuje na internetu taková malá brožurka plus další množství fotografií, kde je zobrazený na rodinný fotografii, jo, v podstatě pohodová idylka z obdělacího pokoje, nějakého to vypadá a je tam Josef Mengele, je tam Skorceny, je tam Reinhard Gehlen, a jsou tam ještě další lidi a k tomu jsou tam dva lidi nebo dva muži, otec a syn, a jsou popsaný jako George Church starší, George Church mladší. A ta konspirace tvrdí, že vlastně tyhle dva lidi jsou původně dnešní vlastně bývalí prezidenti George Bush starší a mladší a v podstatě, že se jedná o nacistický špioní, který se dostali na americký úřad prezidenta. To je moje otázka, jestli by tohleto mohl pan VK konkrétně okomentovat. Měl ještě druhou podotázku na Vítka. Cením si toho, že vlastně, jak k nám promlouval v tom smyslu, aby jsme pokládali stručné dotazy, aby jsme se takzvaně nevykecávali, a jestli z jeho pohledu by třeba nebylo trošku možný pana VK jako usměrnit, aby prostě, samozřejmě mám rád jeho rozvážné odpovědi, jeho celý pořad, samozřejmě uznám, že je hvězda pořadu, ale já opravdu někdy tu odpověď tam nenajdu a hledám to jako v výsledkový podlížce. Jo, děkuju za dotaz, za odpověď a není to kritika, ale jenom takový dotaz na výzka. Díky.
6: Mm-hmm. Já si jenom dovolím říct tu první, navrát tak druhou část odpověď na ní.
7: Já se to zaznělo,
6: usměrnit, ale nerad skáču zase do řeči tak, ne, prostě přerušoval každé dvě minuty. Není mi to příjemné, tak já doufám, že VK...
7: Já jsem opravdu jako roztahaný, jako jo, já jsem strašně prostě rozvětvený, já to vím, že prostě se snažím zacházet do strašných detailů a obrovské přesahy jsou mojím trademarkem, že jo, takhle trademark, že, obchodní značkou, ale já myslím, že snad proto nás jako lidi poslouchají, že se rozví jako z přesahy něco víc než jenom dané téma, ale abych neodběhl od toho hlavního dotazu. Já jsem tu fotografii neviděl, já vůbec nevím, čeho se týká, takže k tomu se nemůžu vyjádřit. Já se pánovi omlouvám. Zvláště v dnešní době, prosím vás, co dokážou umělý inteligence vygenerovat za obrázky, z toho mi doslova padá brada. A teď nemluvím o takových těch veřejně dostupných umělých inteligencích, co jsou dostupné veřejnosti, jako já nevím, ChatGPT a Anthropic a nějaký takovýhle ty další, to jsou placený a to jsou tam, nejsou špatný, jo, ale je spousta dalších prostě umělých inteligencí, které si můžete stáhnout svým přímo do svého počítače, mít lokální instanci LLM a ty jsou zbavený veškeré cenzury. A jsou to velké jazykové modely, které mají třeba 50 miliard parametrů, nebo dokonce 100 miliard parametrů. Pokud máte výkonnou grafickou kartu, můžete mít umělou inteligenci na svém nadupaném domácím počítači. Ale některé modely, grafické a jazykové modely, dokážou vygenerovat opravdu obrázky, které vám dokážou zmanipulovat jakýkoliv historický obrázek, který prostě si zadáte a způsobem, že ani není zjistitelný analytickými a forenzními nástroji, aby se zjistilo, že opravdu pochází z umělé inteligence. Takže dneska nemáte jistotu, když vidíte nějaký snímek, že skutečně je autentický. Jo. Jediná autentika je v případě, když se jedná o snímek, který se nachází v nějaké knize, která prokazatelně přišla v době před AI. To znamená kniha vydaná nejméně 7, 8 let, před 8 lety a více, jo, minimálně. Abyste měli jistotu. Proto já říkám, v dnešní době musí to být opaz. Možná jste třeba viděli ten obrázek z Ukrajiny, který byl vygenerovaný umělou inteligencí Juggernaut. To je ten obrázek, jak dva důstojníci TCK na autobusové zastávce mobilizují na zemi ležícího Ukrajince a vedle stojí dva židé, chasidi, samozřejmě chasičtí s kloboučkama, že jo, a mají ruce v kapsách a dívají se na to, jak dva důstojníci TCK mobilizují prostě Ukrajince. A ta fotografie vypadá skutečně jako pořízená, jako naprosto dokonalá, jako pořízená, že autentická. Na ní byste nedokázali poznat, že s AI ve skutečnosti vytvořená Juggernautem, umělá inteligence offline generátoru, který je vlastně největší, je světová špička vytváření fejkových fotografií. Nedokážete poznat, že to je vygenerovaný Juggernautem. Takže já jenom upozorňuji na to, že dneska technologie, které jsou dneska dostupné k falšování, k fejkování, jsou natolik dokonalé po technické stránce, že nemáte jistotu, že ta fotografie je skutečná. Jediný důkaz je, pokud opravdu ta fotografie pochází z nějakých tištěných knih v době před 7, 8 nebo lépe před 10 lety a více. Jedině tak je ten důkaz daný, že je to skutečně autentická fotografie. Jinak, jinak tu jistotu opravdu nemáte. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího. Ale ještě jako tomu pánovi, že jsem příliš dlouhej. Jako víte, klidně, když jsem dlouhej, tak klidně mi může skočit do řeči a říct, je to moc dlouhý, konec konců někdy dokonce mě upozorní, že jo, si pamatuju, že mě říkal, že je to moc dlouhý a já mu zase na to odpovím, že musím to dokončit, protože je to strašně důležitý, že o souvislostech a tak dále, a tak dále. Já vím, že se to někomu nelíbí, že takhle třeba na Českém rozhlasu rozhovory neprobíhají. Na Českém rozhlasu probíhají rozhovory způsobem, že 5 minut se povídá a další 3-4 minuty jde písnička. Potom 5 minut se povídá, další 3-4 minuty jde písnička. Pokládání velmi jednoduchých dotazů, pěkných, krátkých, nepokládají volající, ale pokládá je nějaká milá paní redaktorka nebo milý pan redaktor, že jo? Všechno. Takhle, jak to funguje. My to takhle nemáme, my to máme trochu jinak a musíte prostě s náma mít trpělivost nebo minimálně se mnou, takže já se omlouvám, pokud jsem rozvláčný, ano, bohužel už takovej jsem. No. Takže pustíme se do dalšího volajícího.
6: Já bych jenom doplnil v rámci umělé inteligence, že možná právě to byl jeden z těch účelů masivního nasazení umělé inteligence do společnosti, aby se rozplizla a v podstatě naprosto zdiskreditovala historie do té míry, že vlastně člověk si nemůže být ničím jistý a v podstatě nevěřit absolutně vůbec ničemu, protože všechno má ten punc a podtext, že to může být nějakým způsobem fejkované a člověk se bojí v podstatě přihlásit se k jakékoliv fotografii nebo třeba dnes už i videu a audio samozřejmě i, protože všechno může být popiratelné, to je takové to systémové popřední, jak mají rozvědky, že systémové popřední, že můžeme se od toho distancovat, protože to bylo umělou inteligenci. A každý se na to může odvolat a v podstatě tím se zdiskredituje veškerá historie, protože nikdo si nemůže být ničím jistý. Jo? A možná to je ten jeden z těch účelů, rozmazat a rozpliznout jaksi celou minulost vlastně. Ne?
7: Já si nemyslím, že je to účel. Já si myslím, že to je jeden z vedlejších projevů, který je dokonce nevyhnutelný. Vedlejších proto, že dneska umělá inteligence nahrazuje pracovní místa, což je hlavní účel umělé inteligence, lidská pracovní místa. A to, že budou schopny umělé inteligence dneska vytvářet prostě fotografie a videa, která jsou doslova jako živá, jsou nerozeznatelná. Dokonce dneska umělá inteligence už vyrábí celovečerní filmy. To zkrátka úplně mění charakter vlastně lidského života, života a práce. Dřív v dobách marxismu, když Karel Marx spisoval Kapitál, tak se bojovalo proti industrializaci výroby, že stroje berou lidem práci. No, já říkám to ještě, Karel Marx vůbec nevěděl, co přijde, jaký vliv bude mít umělá inteligence, která vezme práci dokonce i těm, co píšou a těm vysoce vzdělaným a doktorům a lékařům a dalším. Dneska, že už v Číně jsou dokonce lékaři, kteří jsou certifikovaní lékaři umělé inteligence. V Evropě to ještě vůbec není, v Americe také není. V Číně už jsou certifikovaní umělí lékaři. Umělí. To znamená, vy tam dáte tu ruku, oni vám, ten stroj vám vezme krev, vezme vám moč, změří vám tlak, všechno tohleto, všechno a vy mu svými slovy povíte, jaké máte problémy. Je tam kamerový systém, když máte nějaký kožní problémy, tak se tak oskenuje kůži, že jo, a algoritmus projede možné varianty a porovná a s přesností 99,9% určí správnou diagnózu a předepíše léky na předpis. Umělí doktoři s umělou inteligencí, to ještě vůbec v Evropě není, v Číně už to je. A já bych použil tu citaci z toho filmu, že jo, tam rozbijou ty skleničky, že jo, a skláři nebudou mít co žrát. A já říkám, a doktoři nebudou mít co žrát. zdravotní sestry nebudou mít co žrát.
0: To
7: vývojáři, programátoři nebudou mít co žrát.
6: A za chvíli budou vysílat. Umělá inteligence jak VK nebude mít co žrát.
7: A ani já nebudu mít co žrát a vůbec nikdo nebude mít.
6: Pavel, já vůbec. Jako
7: to jednoho dne zkrátka se budete bavit jenom s umělou inteligencí a ta umělá inteligence, pokud bude oficiální, tak ne, protože ta bude mít takzvané guardrails, zábradlí, ale potom budete moci si stáhnout svého počítače prostě ty hacknuté a kreknuté verze, různé juggernauty a podobně a ty vám udělají úplně všechno. Ale úplně všechno.
0: Pánové, říkají, že jste moc dlouhý.
7: A jsme moc dlouhý. No, a umělá inteligence nebude dlouhá, ta vám to vyplivne.
6: Umělá inteligence bude přesně spočítána 4 minuty a šmitec.
0: A šmitec.
7: Tak, a nazdar bazar, přesně tak. Takže pojďme
0: dobře, máme tu dalšího posluchače, ano. Tak jo. Takže jste ve vysílání, jste se dočkal, tak prosím.
8: No, tak když se bavíte o tom, dobrý večer, o té umělé inteligenci, tak vo filme Elysium boli také roboty, ktoré operovali ľudí. Že sa zavreli do také kapsule. No, ale čo bude, tak to uvidíme. Ja by som sa chcel spýtať, že prečo teda je Edom tak nenávidený? Lebo Rímania, vlastne keď porazili to židovské povstanie, no tak to bolo jedna z mnohých akcií, ktorú robili, veď tam koneckoncov páchali genocidu na Keltoch napríklad. Takže to by nebolo vzhľadom na tú historickú dobu malo byť považované za nejaké zlé zaobchádzanie. Potom samozrejme v modernej dobe prišli tie pogromy až po holokaust, no ale to zase ja nemám nejakú adresnú vedomosť o tom, ako napríklad prebiehalo babylonské zajatie židov a egyptské zajatie židov, ale a prečo je ten Edom taký nenávidený zohľadom na porobu Židov v Egypte, zohľadom na porobu Židov v Babylone? Prečo im to posledné tak vadí? Že to je to najhoršie z toho najhoršieho a preto musí byť zničený. Vidí teda tie videá, ktoré alebo teda ten kompilát tých vyjadrení rabinov. Tak ďakujem, do počutia.
7: No, já děkuji za dotaz. Tohle je otázka, která přichází poměrně často, dokonce se o ní hodně diskutuje v různých akademických obcích. Ten důvod té nenávistě je kvůli tomu, že takzvaná křesťanská civilizace sebrala židům výsadu tafotu. Z toho je odvozená ona nenávist, já říkám ne všech židů, ale především sionistických proti křesťanům. Tafut bylo právo tvorby peněz a půjčování peněz za úrok. Tafut vydal faraon židům v době, když byli zotročení a byli na území Egypta. Byl to první takzvaný licenční dekret, kdy nikdo jiný než Židé nemohli poskytovat úvěry obyvatelstvu. Úvěrovou službu za úrok, že půjčovat peníze, takzvaný tafut. A ten tafut se později rozšířil na takzvané bankovnictví. A proč je tam ta nenávist takhle jako stavěná? V době pogromu naposledy byly pogromy 17. a 18. století, myslím, že byly v východní Evropě ještě dokonce, tak vždycky při nich docházelo k odcizování majetku a především majetku finančních organizací a různých finančních skupin takzvaných židovských půjčovatelů peněz. Nejenom lichvářů, ale takzvaných kabal kruhů, které tvořily takzvané finanční kabaly, finanční kabalistické kruhy. A de facto ta nenávist je od toho odvozená, protože Velká Británie, jakožto britské impérium, francouzské kolonie, holandské kolonie, belgické kolonie, španělské kolonie, ty všechny fungovaly na základě toho, že ve svých dobách svých civilizací pravidelně židům konfiskovaly jejich tafut, jejich peníze. Žádný jiný národ tohleto, nebo žádná jiná civilizace tohleto nikdy židům nedělala. Jenom křesťané. konfiskaci ta foto. Od toho vyplývá ta nenávist. Z toho, takže si to dobře zapamatujte. Konfiskace je jich ta foto. Jo? Takže abyste tomu rozuměli. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volající.
0: Ano, ano, jste ve vysílání, můžete.
9: Jsem posluchač do Slovenska a takisto z Kalny. Viete čo, mal by som na pána VK takú dosť netypickú otázočku. Spolu s manželkou sme akože takto zdatní v týchto vedomostiach, ale jedna vec sa deje, moja manželka trpí epilepsiou. A ja by som chcel od pána VK vedieť alebo počuť jeho vysvetlenie, kde sa vlastne nachádza. Pretože ona predtým, ako odpadne, cíti sa zle a takto, ale ona odíde ako keby do iného sveta a keď ju vraciam naspäť, tak ju to strašne bolí. Ona mi rozpráva, že je tam nádherne, že je tam veľmi dobrý pocit, dobrá energia, krásne farby, ktorý tento svet ani nevidel. Ja by som poprosil pána VK, či by mi vedel odpovedať, v akom svete sa vlastne nachádza. Čo je za tým? Ináč podotýkam, nelieči sa na epilepsiu, neberie žiadne tabletky, takže iba čas od času, akože sa jej to stane. Ďakujem za odpoveď.
7: No, dobře, dobře. No, tak ja takhle na dálku přeju paní, aby se z toho dostala, aby se z toho vylečila. Samozřejmě epilepsie, to není vůbec žádná legrace. Podívejte se.
6: Pan říkal, že se neléčí, naopak, že se neléčí.
7: Já vím, ale je třeba tady ten stav řešit, protože jednoznačně nedívat se na to jako na něco, co je dáno a teď budeme v tom žít a necháme se prostě přetahovat na druhou stranu. A znova, já bych tady doporučil obrátit se na, pokud jsou ty stavy opravdu bolestivé, to znamená, jenom co vím tak nějak z paměti, tak epilepsie má takzvaný progresivní průběh, postupně se zhoršuje a vedlejší příznaky se zesilují s tím, že mohou nastat i selhávání některých dalších orgánů v těle, jako jsou ledviny a podobně. Já nejsem lékař, to v žádném případě, ale opravdu s tím lidem opatrně jako dávat to do nějaké roviny, nebudeme to řešit a budeme vlastně čekat, co to udělá, to by bylo opravdu nezodpovědné i vůči paní manželce, jenom takhle pánovi na dálku, jako říkám. To, kam se dostává, do jakého prostoru se dostává, podívejte se, epilepsie způsobuje otevření mnoha filtrů v mozku. Filtry nám zabraňují vidět některé věci, které by náš mozek neměl vidět a vidět, hlavně teda vidět a slyšet, dokud náš mozek není zhruba po 200 až 300 letech natolik vyspělý, aby mohl takzvaně vědomně přepínat mezi jednotlivými.

0: příjemné, jsou krásné, jsou tam jasné barvy. Některé projekce naopak jsou temné, jsou potemnělé. Těm se pro změnu říká takzvaný prostor mezi, někdy se tomu říká jakoby pod světí, to znamená pod světlem, ne pod světem, mnoho lidí si myslí, že pod světí znamená, že něco je pod světem, ale tohle je pod světlem, jo, to znamená, je tam přítmí a tyhle ty věci zkrátka jsou alarmující, pokud někomu se tohleto děje, protože je to nebezpečné pro samozřejmě nejenom jeho život jako tělo fyzické, ale i pro jeho mentalitu, jeho duši samozřejmě, protože se může stát, a teď nechci nic malovat, žádného čerta, ale ta duše může v nějaké chvíli se rozhodnout, že tam zůstane a do těla už se nevrátí a dojde k rozpolcení, k roztržení takzvané stříbrné nitě nebo stříbrné šňůry, která spojuje tělo s duší a to je potom konec. Ale konec pro tělo, ale ne pro tu duši, která potom je ztracená a může se transformovat do některých struktur, jako jsou různí poltergeists, zoufalé duše, které se snaží někam dostat, ale nikdo je neslyší a proto lomcují s nábytkem, obrovským vztekem, nikdo je neslyší, tak se snaží kineticky zkrátka dávat na sebe upozorňovat, že tam stále jsou, to znamená, otevírají se skříňky v kuchyni, lítají zásuvky ze skříně, z kuchyňské linky a podobně, protože ty duše se zoufale snaží dávat najevo, že stále tady jsme, neodešli jsme nikam k Žehově, nejsme na druhé straně, jsme stále tady, pomozte nám, nikdo je neslyší, oni normálně vidí okolo sebe náš prostor, vidí vás, ale nikdo je nevidí. Takhle vznikají poltergeist. Takže prosím vás, to je nebezpečná záležitost. Pánové jenom řeknu, aby dobře uvážili s manželkou, měli by to začít řešit. A takhle bych na to asi reagoval. Takže to byla teda odpověď, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Ano, posluchačka čeká, prosím. Haló.
2: Dobrý večer.
1: Tak, prosím.
2: Dobrý večer všem. Pane VK, prosím vás, vzpomenete si, před několika dny jste psal článek o švédské televizi, která zdokumentovala únos jejich spolupracovníka z řad Ukrajinců. A dal jste na začátku článku fotku s popiskem, že dvě redaktorky švédské se ozvaly televizi a mluvili, popsali ten únos. A já jsem poznala v jedné z těch žen svoji vlastní dceru. Takže jsem chtěla bych vědět, jak vy vlastně děláte ty články, používáte umělou inteligenci, protože ta reportáž, kde potom mluví ta Švédka, je na začátku vlastně kousek toho videa, kde mluví moje dcera v angličtině. Mě by zajímalo, jestli vám to něco říká, nebo proč jste to takhle udělal, proč jste to dal do toho článku. Jestliže umělá inteligence může sfalšovat cokoliv, jak je to možné, že vy to dáváte do článku, když mají být informativní a ne dezinformativní? Děkuji.
0: Já vám pošlu odkaz na video švédské televize. Je to video z oficiálního kanálu švédské televize. Už jsem to vysvětoval několikrát. To znamená, já nevím, jestli někdo se někomu podobá, nějaká slečna se někomu podobá, ale to byla reportáž, večerní reportáž švédské televize. To je zdroj. Já jsem tam nic nepřidával, žádnou mou inteligenci probovat. Takže
1: ještě posluchačka ještě na telefonu, tak slyšíte to.
2: To je neskutečné, já snad poznám svoji dceru, je to blázen ten chlap.
1: No ale lid vám říká,
0: no,
1: že
0: Na tohle to nebudu reagovat.
2: Já poznám svoji dceru. No ukončete, vy to vůbec skončete.

0: nemluvte už. Protože to vaše oblouvání se nedá poslouchat.
1: Ano, slyšíš mě. Ano, já to vypnu, ale je tak zajímavý, že posluchačka teda pozná
2: svou celou dobře. Ne, to nebudu. Dobře, ukončujeme vysílání. Dobře, já se teda loučím. Dobře, Vítku, ahoj. Čau.
3: Pavle, VK, to nebylo přece na tebe. To bylo na paní, jo. No. Ale pokud začne někdo vulgárními, nějakým způsobem vulgárně nadávat, nemá to smysl, jo. A máme tam nějakého dalšího posluchače? VK, jsi tam tady?
1: No, on se odpojil, opravdu. On se odpojil, takže...
3: No, tak v tom případě se rozloučíme, nevím proč tady, protože to bylo víceméně na paní, nebylo to na pana VK. Tak fajn, tak budeme končit, takže já se s vámi poučím.
1: Já teda nechápu, o co tady totiž fakt jde, jo. Ale jestliže to byl
3: pokud oficiální... Pokud je na něco oficiální odkaz, no. Byl tam v podstatě citovaný oficiální
1: tak za to,
3: odkaz.
1: Jak za to, může, jak za to může pan VK teda?
3: Jo, takže v podstatě je tam steroid na švédskou televizi, tak nevím, jak...
1: Já to taky nechápu teda, co to mělo znamenat. Vůbec nechápu, co to mělo znamenat, proč to paní vůbec říká, proč to VK se odpojil. Fakt nechápu, o co jde. Takže sorry, ale tohle to je zvláštní. No, on ještě jedno volá. Vítku, neskusíš to třeba okomentovat ještě nějakým způsobem?
3: Neskusím, to je pořád pan VK. Aha. Máme, já nevím, 14 minut dokonce pan VK to položil, nevím proč tady, ale
1: já taky nevím.
3: Já se s vámi... Tedy rozloučím, mějte si všichni hezky, milí posluchači, příště snad budeme vysílat dále. Přeju vám krásný večer, samozřejmě pořad bude tím dříve na Odyssey, můžete poslouchat z archivu, ze záznamu. Uvidíme, jak to bude příští pátek, ale doufejme, že všechno poběží tak, jak jste na to zvyklí. Takže mějte se hezky, Pavle, děkuji za vysílání, tobě VK zpětně tedy. Taky za informace a já se s vámi tady loučím. Hezký večer, případně dobrou noc.
1: Tak jo, mějte se moc krásně. Já nevím, jestli bych ještě měl tady říci něco. Vítek tu ještě je stále, ale já tu mám teda telefon, tak já nevím, jestli ho mám vzít nebo ne. Takhle jenom tak zničil něco. Ale já ho vemu, ať je sranda. Takže já vezmu telefon rovnou do vysílání. Nevím, kdo volá. Zkuste to.
4: Dobrý den, Brzo Bohatá.
1: Dobrý den.
4: Já jsem jenom chtěla říct, co pan VK kvůli tady téhleté paní nerozčiluje, protože ona vadí nám všem.
1: Já nevím, a to je paní jaká, která, nebo o co tady jde?
4: Která teďka volala, pan VK se odpojil.
1: A komu všem vadí, jako ona je někde na nějaké skupině, nebo kdo to je vlastně?
4: Já nevím, ale tak teďka jsme to slyšeli v televizi, jako jo, nebo teda v tom vysílání, že tam napadlo pana VK, že z nějakého videa, že to byla její dcera, ale jako ona tam volá vždycky a vždycky je nepříjemná, takže jako nás mrzí, že se pan VK jako takhle odpojil kvůli tomu.
1: To mě teda taky mrzí, já fakt vůbec nevím, o co jde, takže...
4: My taky ne, ale jako podle hlasu prostě tu paní už známe a ona má vždycky prostě tady ty arrogantní řeči na pana VK a nikdy s ním nesouhlasí a prostě je to nepříjemná.
3: No jo, to jestli někým souhlasí nebo nesouhlasí, ale v podstatě myslím, že není třeba přepisovat nějaký větší význam tím, že to tady budeme neustále recyklovat a tím to nafukovat v podstatě tu mini kauzičku, která ani kauzičku asi není, protože na to je oficiální zdroj švédské televize, jo, takže tady v podstatě opravdu není o čem. My vám děkujeme tady hezký večer a děkujeme vám za podporu, hezký večer.
4: Já jsem se chtěla pana VK ještě na nějaký věci zeptat, ale on se teda úplně odpojil.
1: Ano, se odpojil, tady není, skutečně tady není. No. Nějak se to dotklo, já nevím teda taky proč, ale asi, nevím, asi je to něco citlivého, no. Nevím.
4: No, tak je to škoda. Tak se nic nedá dělat. Tak hezký večer a děkujeme vám za všechno.
3: Mějte se hezky.
4: Taky. Vy taky,
1: nashledanou. Tak Vítku,
3: tak tohle budeme končit.
1: Budeme končit, takže dobře, už nikdo nevolá, tak to je dobře. Takže budeme končit. Mějte se krásně, já ještě musím ohlásit teda kalendárium. V tom případě, jestli poběží dřív, já nevím, ale asi to budu muset dotáhnout nějakýma písničkama do tý desátý já. Takže mějte se moc krásně. Ahoj, ahoj.

0: Super. Takže představte si, že pan VK se ještě vrátí, takhle teď to slyšíte. Představte si, že VK se ještě vrátil a je tu na telefonu ještě pořád, takže teď mě dovolá, tak já to ještě vezmu a dám do vysílání. Tak prosím, ptejte se pana VK.
1: Či prostě má někdo, to je toho, že tam nevíte, No, já děkuju za dotaz, doufám, že se slyšíme dobře, ano, že nejsme odpojení. Dobře. No, ECHA úmluvy samozřejmě bylo komunikační zařízení, které původně tady mělo sloužit takzvaným zástupcům vyvoleného národa ke komunikaci s Bohem, konkrétně tedy s takzvanými architekty, tedy komunikační zařízení. Ale to zařízení fungovalo takovým zvláštním způsobem, minimálně z těch popisů, které zůstaly z té doby, jakým vlastně to fungovalo. Z toho zařízení vycházela obrovská záře, která vytvářela obrovské světlo, ve kterém vprostřed byl černý bod, naprosto temný černý bod, a z toho bodu, z jakési díry, která byla uprostřed toho černého světla, vycházel hlas Boha. A ten Bůh dával příkazy národu vyvolenému. A bylo to v podstatě komunikační zařízení. Ale vedlejším jevem komunikačního zařízení tohoto bylo, že lidé, kteří takto komunikovali, tak měli různé zdravotní problémy, něco, co připomínalo v podstatě rozpad kůže, měli malomocnost, něco, co připomínalo jakoby nemoc z ozáření, z radiace samozřejmě. Takže komunikační zařízení, které jehož podoba do dneška vlastně není známá, jsou některé kresby, které pocházejí ze středověku. Leonardo da Vinci nakreslil podobu archy úmluvy jako takové jakoby skříně, která se nosila čtyřmi lidmi, kteří ji nesli na takových jakoby nosítkách. A ten příběh říká, že tohleto zařízení, ta archa, když se nesla v čele armády, tak ta armáda dokázala porazit všechny armády na světě. Ta armáda, která měla v čele archu úmluvy, byla neporazitelná. A jakým způsobem zkrátka tohle zařízení fungovalo, není vůbec jasné, ale každopádně ta moc, která vycházela z toho zařízení, byla naprosto neskutečná na dobu tehdejší, řekněme, v tehdejších biblických dobách. To znamená, do dneška se archa úmluvy jako popisuje jako něco naprosto nevídané, něco neuvěřitelného. Takže takhle bych na to reagoval. No a
0: ještě
1: máme 56, tak ještě jedno, ještě
0: ano,
1: stihneme.
0: Ano, je tu posluchač, který ještě doufá, že to stihne. Tak, dáme ho na vysílání. Tak prosím, jste ve vysílání.
2: Dobrý večer, zdravím pana VK a jsem rád, že se vrátil. Já bych si měl takový...
1: Já jsem se vrátil, no.
2: Jo, děkuju. Já myslím, že je rád hodně lidí. Chtěl bych se zeptat na takovou zvláštní věc. Dřív, když svět byl ještě v pořádku, mám pocit, že to bylo zhruba do té druhé světové války, se člověk, když umřel, tak pohřbil do země. Dnes je tendence lidský těla pálit. A zajímá mě, přijde mi to divný, že dělají to Němci. Je to trend v poslední době, dokonce je klub, nebo byl klub Přátel žehu. Není v tom nějaká zase nedobrota? Mm-hmm. Nepatří lidské tělo do země?
0: Dobře.
2: Tak děkuju.
0: Děkujeme. Naschle. Tak to byl poslední dotaz.
1: No, já děkuju za dotaz. No, to je silná otázka samozřejmě. Na to se dívá, nebo takhle, přátelé žehu a podobně, že jako zpopelnění, mnoho lidí jako přesvědčeno, že je lépe být přeměněno na popel, než prostě jako aby to tělo hnilo a prolizal jeho červy po dobu 10 let, nebo jak dlouho trvá rozklad těla, 10 nebo 20 let dokonce, někde prostě v zemi. Jo. I když jako ten význam tam je z hlediska toho, když člověk je mrtvý, tak už mu to může být snad jedno, ale de facto, pokud se na to dívá člověk z pohledu žijícího člověka, tak většinou se řadí do jedné z těchto dvou skupin. Buď teda jako spopelnit, anebo pohřbít někam do země. Tady je třeba se na to dívat tak, že takzvané, pokud budeme mluvit o biblickém a zároveň i o církevním, takzvané zmrtvých vstání, tak tam se doslova hovoří o tom, že vstanou těla, ale není přesně určeno, jakým způsobem. A například v Egyptě se to snažili řešit tak, že těla velkých faraonů byla balzamována, aby si co nejdéle zachovala jakoby svoji strukturu, protože předpokládali, že budou obnoveny ta těla, nebo obnovená ta těla. Ale tam nešlo, podle mého názoru, a to je můj názor, spekulace, že nešlo o zachování těla, aby bylo nějak jakoby znova jako nastartováno, že znova se postaví a bude zase chodit, to ne. Ale to balzamování zřejmě mělo za úkol zachovat co nejvíce tkáně, co nejvíce v podstatě genetického materiálu, aby v době v budoucí, až se vrátí architekti, byli schopni z DNA vytvořit nové tělo. To znamená zachovat DNA. Vzít krumpáč nebo odkryt nebo krumpáč, ne, takovou tu páku, že jo, páčedlo, zvednout náhrobní tu desku, že jo, a teď to zabalzamované tělo zkrátka vyzvednout a vytáhnout prostě ze zachovaného těla někde z nějaké části toho těla prostě nějaký genetický materiál a pomocí DNA naklonovat nové tělo. Úplně nové. A tím člověk vstane z mrtvých. Ta samá osoba najednou znovu chodí. Po 10 000 letech třeba. Znovu. Ale když necháte své tělo spopelnit, už vás nikdo nedokáže oživit. Nikdo vás nedokáže znovu postavit, protože nikdo vaše DNA bude na věky smazána, zničena. Protože oheň zničí DNA kompletně. Takže samozřejmě, že teď se budeme bavit o tom, že kde se nacházejí vzorky DNA, genetické DNA, no, za dobrých okolností, že jo, se nacházejí uvnitř kosti, jsou genetické vzorky třeba i u koster, které jsou třeba 1000 let nebo 2000 let staré, pokud byly ale uloženy v prostředí, které je dostatečně chladné, které není vystaveno slunci, že jo, je vzduchotěsné a tak dále, tak tam se skutečně vzorky DNA uchovají uvnitř kosti. Opravdu. Je to trochu jakoby zázrak, ale tak zázrak to není, to je normální biologie. A z tohoto pohledu se na to dá teda tak dívat, jako opravdu, že když to tělo je za vhodných okolností uskladněno, už to tak řeknu, ne pohřbeno, ale uskladněno, tak se dá opravdu i po velmi dlouhé době, několika tisíc let, znovu oživit pomocí klonování. Takže na to se musíte takhle dívat, že žech znamená kompletní vymazání, kompletní smazání vaší identity a když se necháte někam pochovat, tak oživení není zaručeno, protože normální hrob nemá asi úplně vhodné podmínky, když se záleží zase na situaci, ale je tam třeba větší šance nechat se oživit v budoucnu, když třeba bude technologie, kdy vaši pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-vnuci někdy v roce okolo 3000 bude dostupná technologie, k oživení svých předků. Oživte si svého dědečka, nebo svého, no ne dědečka, ale prapra na desátou dědečka, nebo babičku, že jo, tohleto. A znovu přiveďte k životu. Samozřejmě, že ta hodnota by už nebyla stejná, to znamená, tělo by bylo stejné, ale duše, která by se dostala do toho těla, by byla jiná. To by nebyla ta samá duše, byla by to jiná duše, ale v těle oživeného klonu de facto. Tím už zacházíme velice daleko. No, tohle to bylo všechno. Poslední dotaz samozřejmě. Máme 22.03, tak já se loučím s Vítkem, který už se odhlásil, loučím se s tebou, Pavle. No, se všemi našimi posluchači, dneska to bylo trošku emotivní a impulzivní. Ke konci, zkrátka, já mám taky jenom jedny nervy, když vysvětlím a někomu zkrátka vysvětlím, jak se věci mají a ten člověk to odmítá slyšet a začne mě nazývat nějakými takovými dehonestačními názvy, tak já nevím, co tomu člověku mám říct a potom není důvod pokračovat dál v našem vysílání. Já jsem se na to takhle podíval, pak jsem si poslechl Pavla, že jo, jak on povídá, jsem si říkal, já se ještě vrátím. Se vrátíme a různí lidé se vraceli, někdo se vracel, právě jsem se vrátil z Hradu, že jo, takže spousta lidí v minulosti se vracela, já jsem se taky vrátil a doufám, že teda příště už to bude bez odcházení a bez vracení. Takže,
0: jestli k tomu mohu ještě vydrž, věka. Tady mi právě lidi píšou, že to je nějaká paní, která se ozývá častěji, že volá častěji, ale já to bohužel, a vždycky jako dehonestuje tebe a doví co všechno, já nevím. Já to nevěděl, jo, protože já ten pořad mám s váma teďko nebo s tebou po delší době, takže já vůbec nevěděl, že ta paní vůbec někdy něco takového dělala. Jo? Takže sorry, já jsem v tom nevině, já jsem jenom to. Takže omlouvám se, jestli to teda už dělá víckrát ta paní, tak bohužel to je její problém a víckrát už ji asi do toho vysílání teda v tom případě nevemem, pokud někdo bude vědět, že to je opět ona. Tak jo, já ti moc děkuju, VK, i za s těma nervama, no, já jsem to měl taky nerva trochu, ale dobrý, je to v pořádku. Takže my se moc krásně a končíme, jo?
1: Tak jo, loučíme se, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. A vám taky všem posluchačům ještě, poslechněte si, teďko bude, já to tady kalendárium, a to číslo 186 u příležitosti 225. výročí narození Marie Levo, královny Voodoo New Orleans. Takže to je vše, co tady vám k tomu ještě mohu říci. Mějte se krásně a loučím se s vámi. Poslouchejte dál Svobodný vysílač. Ahoj, ahoj.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální nedělní stream, protože tu máme ne jedno Homera, ale dva dokonce, takhle. Budou básničky ne jedna, ale dvě. To si pište, to je perfektní a vy samozřejmě budete hodnotit, která je lepší, ještě nevím jak, ale to, ježíš, to se neměl říkat, teď je to asi všechno, jsem toto, nevadí, nicméně, já tady vítám vzácnou návštěvu, Petru Redovou, ahoj.
1: Ahoj, ahoj kluci.
0: A samozřejmě našeho Homera, Ivana Kratochvíla, ahoj.
2: Ahoj, krásný večer všem a děkuji, Petře, že jsem jí mohl včera ukecat k tomu, aby byla od té lásky a dobroty a dneska se mnou vylezla na tvůj stream. A Peťo, já ti strašně moc děkuji, že jsi za A přišla a za B, že vypadáš tak nádherně. Ty jsi taková růžička mezi náma a mezi tím kapradím, kterým vytváříme my dva. To je prostě fantastický, nádherný pohled.
0: Vážení přátelé, tak dneska máme i trochu botaniky, samozřejmě. Těch témat probereme celou řadu. Ivan teda toho moc dneska asi nenamluví, protože včera si jste slyšeli, co jeden Petru ukecával, sliboval hory i s horákama. Výstup na říp za hraního kůropění a takovýhle věci a nakonec všechno dobře dopadlo. Inu, no prostě, Ivánek se nezapře. Tak a já budu dát teď slovo. Ivánku, pojďme to nějak uvést. Tak.
2: Rozjedeme to, řekněme, z kopce, protože většina lidí, kteří jsou našimi stálými posluchači, tak vědí, že včera vyvrcholila několika měsíční úsilí skupiny dezolátů, kteří způsobili to, že v jisté krásné jihomoravské výšce se sešla, řekněme, dost velká skupina lidí, kteří si toho měli co říct. Díky, Péťo, že jsi tam byla. A mně se to strašně líbilo, bylo to krásný den, pro mě nádherně prožitý. Na tom to není vidět na té fotce, ale já mám dokonce spálený párohy, takže Vítě Pilmajer mě musel svým zázračným sprejem v 10 hodin večer ošetřovat, protože jsem normálně dostal zimnici z toho. Je to blbý se jako dostat úpal na podzim, ale mně se to teda včera povedlo. A to setkání pro mě bylo velmi, velmi, velmi, a ještě jednou řeknu, velmi inspirující, protože tam byli lidi, kteří jsem chtěl potkat, potkal jsem lidi, kteří chtěli potkat mě a já jsem rád, že mě potkali, protože mě to nádherným způsobem nakoplo. Mohl jsem potkat i Péťu, nahmatatý přímo, a je to fantastická holka, to jsem nevěděl, ale od včerejška to vím.
0: A počkej, ještě není 10, jo? Jako, jenom, přátelé, samozřejmě, po 10. hodině budeme pokračovat v detailech, máme i fotografie vytvořené umělou inteligencí. Podobnost jmen a osob čistě náhodná. Tak ne, to. Tak pokračuj.
2: Nicméně, jako kromě tohoto, této akce, kde byl i Petr Bureš fyzicky osobně přítomen, tak včera, myslím, že to bylo včera, vylezl s velmi závažným rozhovorem, ve kterém vystupoval můj kamarád, přítel, člověk, který má krásně rozsvícené oči, když mě vidí, když říká, že se mu zkazil celý den, Jaroslav Doubrava. A jemu se povedlo za přítomnosti Petra Bureše ulovit Annu Vladimírovnu Ponomarenovou, která je akreditovanou velvyslankyní Ruské federace v České republice. A já, když jsem na to koukal, co tyhle ty dva spáchali s tou osobou, tak vám můžu říct, že je to asi 54 nebo 55 minut, že jo, dlouhý. Rozhovor
0: 57.03, já ti to řeknu přesně.
2: Děkuji. Tak
0: necelá
2: hodina. Ale já jsem si, fakt jsem si připadal chvílema, že kdyby tam seděl Trump nebo Putin, tak je to přesně ta úroveň, jo, na který oni vystupují s těma svejma reportérama. Mělo to úroveň, mělo to fantastický náboj. Já doporučuji každému, aby se na to kouknul. A proč to takhle okecávám? Protože jsme si s Péťou slíbili, že každý napíšeme jednu básničku. Já nevím, co Péťa napsala, ale nicméně ona to udělala. Lidi, to je paráda. Víte, jak je to pro chlapa štěstí, když mu žena splní to, co slíbí? To je něco fantastického. Jo? Takže já jsem vědavý, co bude. Nicméně já jsem tu básničku napsal taky aktuálně, tím, když jsem to shlédnul a... Peťo, tradice je tradice, ale máme tady Petru, takže Petra bude zachraňovat potom to, na co jsou lidi zvyklí. A když dovolíš, já začnu s tou svojí kratičkou básničkou. Gratuluji Bureš TV k obrovskému úspěchu. Doubrava, moderátor, přinesl nám potěchu. Rozhovory této váhy dělají jen profíci. Trump či Putin, teď i Anička drží nás na špici. Anička je dána z hůry, Bůh nám ji požehnal. Tím prokletí krvavé madly pro naši zemi překonal. Veselme se, přátelé, že ji tady máme. Její lásku k naší zemi všichni dobře známe.
0: No.
1: Dobrý, výborný.
0: Jo, dobrý, dobrý. Já myslím, že to ocení. To.
2: A jestli se to doví.
0: Určitě, o to se postarám. Tak jako, ano, povedlo se to výborně. Já mám, musím říct, že úžasný ohlas od lidí, už více jak 210 komentářů lidí prostě zdraví, jsou rádi, že tady je, že jak úžasně působí jako osoba, prostě opravdu je to skvělé, myslím, že se to povedlo. I se poved právě, že Jarda Doubrava předved velký moderátorský výkon a přitom měl jako dost času se na to připravit, asi 10 minut, ale...
2: Jsi dobrák, Peťo.
0: Ne, no, to, ano, bylo to prostě jako kouzlem okamžiku, jako je ten když prostě najednou tě něco napadne, že jo, se tam, my jsme přijeli a oni se znali, že jo, oba dva se znají mezi sebou jako roky prostě z politiky a tohleto, a tak jsem si říkal, daleko líp bude určitě působit, když se budou bavit dva známí, než jako nějaký vošklivej, prostě tlustej tady Bureš, který paní velvyslanky nezná, neví, co si může dovolit, jo, a tak dál. A říkal jsem, bude to daleko lepší. No, marně Jarda namítal, že byl u zubaře a že ho bolí huba, že prostě kdesi, cosi. A já jsem si stoupnul za tu kameru, říkám, tady to tolik neskazím, a dal jsem jim ty okruhy a ono to tak pak prostě jelo milé, samo, prostě krásně si povídali, zapomněli na to, že tam někdo, jako já, tam je a prostě běželo to úplně nádherně přirozeně. Takže to je super. Nic, myslím, že vlastně se povedlo oproti tomu, co dělá jako média dneska, jak šílej všichni, mainstream a tak dál, prostě bubnujou do války, tak tady to je úplně jako jiný obrázek a já jsem za to moc rád a myslím si, že to je úloha těch alternativních médií prostě ukazovat trošku jiný pohled na věc. To je tak.
2: Tak. A když jsme u toho bubnování, ona Peťa, takhle mě trošku bokem, Peťo, nebo já tě vystřídám, za chvíli půjdeš na tu velkou obrazovku, jo? Já se uklidím pod Petra. Tak...
0: Tudíž nebude vidět. Víš co, teď mi to připomnělo, jak ten slon s tou blechou, ne? Jak ten... někde kradou ty třešně a přijde tam ten hlídač a ta blecha říká, slone, skovej se za mě, mě není tak vidět. To je tak bokem, no.
2: Právě,
0: a teď vážně. Ale.
2: Teď vážně k tomu tématu hlavnímu. Ono opravdu ta Evropa bubne je do války. Jo? Jsme se o tom bavili i včera. Jestli budeš dělat nějaký výřezy ze včerejška, tak doufám, že to na to lidi ocení. A jsme na prahu války. Jsme na prahu války a co mě jako profesionála potěšilo, je to, co vyděsilo spoustu normálních lidí a to je to, že my tady bubnujeme a křičíme už léta, že se to cpe do války, tak už to přiznávají i politici, kteří jsou ve funkcích. To nikdy nebejvalo. Mám na mysli Orbána a ku podivu i...
1: Fica, pardon.
2: A Babiše, děkuju. A já jsem včera, to nebylo na kameru, mluvil i o tom, jak je významná úloha Československa v evropském prostoru, že jsme obrovský stabilizující protiválečný prvek geopolitický. A tím mě potěšilo, že vlastně dva premiéři právě tohoto stabilizujícího celku se postavili proti tomu válečnému bubnování. Oni nic, ne že by něco zastavili, nezastavili, ale už aspoň se ozvali, protože bylo tekon zasedání náčelníků generálních štábů, který prostě ty už troubějí na válečné rohy a bušejí do štítu a vydávají se na tažení drank nach Osten, nevím kolikáté v pořadí. A oni se ozvali proti, takže to mě jako potěšilo z tohletoho hlediska. A protože to má i důsledky vnitropolitické, protože máme před volbama, začíná už nám předvolební kampaň, tvrdá předvolební kampaň, což si uvědomuje dneska každý, protože když vykouknete z okna ven, tak na každý sloupu, na každém telegrafním to visí nějaký ksich, s proměnutím, že to musím říct takhle. A ono nám jde o hodně. Přestože jsou to volby, které jsou takzvané malé, to znamená, ty lidi by se měli znát, tak jsou tam i senátní volby a tyhle volby budou mít opravdu velký význam. A protože já tohleto neumím, neznám, ale Péťa je v tom kovaná, tak Péťo, já ti nechám Babiše, ať mu roztrháš to jeho tričko a ukaž mu, že my jsme dobrý.
1: No, já moc děkuju a hlavně já se jenom vrátím k tomu začátku, co jste kluci říkali. Já jsem přemýšlela, kde jsme včera byli, kde jsme se ohmatávali. Můj manžel odešel a zavřel dveře. Takže asi budu mít co vysvětlovat, ale ne. Potkali jsme se na úžasném setkání v podstatě srdcařů, vlastenců a byli tam lidé z celé naší země, bylo to velmi příjemné. Byla tam důležitá témata pro mě, ale mně to přišlo tak, že se bavíme o věcech a říkáme to lidem, kteří tam jsou a kteří tomu v podstatě, oni to vědí, oni to znají, takže spíš jsme tak jako debatovali a upozorňovali na věci. Co se týká té války, tak když jsme o tom mluvili a ty taky vlastně před x lety, tak upozorňovali jsme na to, že tohle to hrozí, tak jsme byli dezinformátoři a strašili jsme a podobně. Přitom my jsme v podstatě upozorňovali na to, že tohle to hrozí, že nás bývalá asociální Fialova vláda zavádí do konfliktu, který náš není náš a já to říkám pořád, že válka na Ukrajině není naše. Nikdy nebyla a neměli jsme být ani součástí a jsme docela velcí pokrytci, když tvrdíme, že musíme dál posílat zbraně, aby jiní umírali a obhajujeme to tím, že umírají i za nás určitě neumírají. No a teď jsme ve fázi, jak jsi správně řekl, že o tom promluvil i Fico, já jsem to viděla. Ten den zrovna vyšel i Vidlákův článek, který psal něco podobného, ale mezi tím v podstatě Babiš vlastně psal, že jsme v nějaké té válce s Ruskem v té proxy válce nějaké a to mě teda docela naštvalo, protože jsem očekávala, že zrovna to ANO, ta současná vláda, tak nějak zaujme jinou polohu a začne plnit sliby, které slíbila před volbami, ale to bohužel my jsme na to upozorňovali, že tohle se nestane, že Babiš pojede stejný narrativ jako Fiala, akorát marketingově to má být zmáknutý, protože na cokoliv my jsme upozorňovali v minulosti, tak Fiala dělal úplný opak, Babiš si to velmi hlídá a upravuje si to tak, aby v podstatě on nebyl ten špatný, ty špatné věci nechává na tom svém okolí, na těch svých kolezích, aby to tak nějak zveřejňovali. No a zase teďkom otočil rétoriku. Dneska jsme se o tom bavili, jak je to možné, že zase otočil rétoriku, ale pravděpodobně asi viděl, že ta jeho rétorika mu ubírá voliče a jemu jde opravdu o ty čísla. On je tím úplně posedlý. A já, když se k němu vrátím, když vlastně se vrátím pár dní před těma volbama do poslanecké sněmovny, kde jsme měli, myslím si, jako stačilo velmi dobře našlápnuto, tak když jsem viděla tu jeho debatu, kde vlastně řekl, že on jediný, jak kdo může zastavit toho Fialu, tak mě bylo jasný, že to hraje i na ty naše voliče a že je to teda v háji. A lidé prostě, aby se zbavili toho šíleného Fialy a té pětidemolice, tak mu to hodili, aby měli jistotu. Ale tím potvrdili to, co jsme říkali my, že v podstatě se nic moc nezmění, protože muniční iniciativa funguje dál, i když třeba oni říkají, že tam neposílají peníze, tak stále to tam běží, pomoc Ukrajině běží dál, ty koncesionářské poplatky se nám nějak zastavily, zákon FARA potom zdechl pes. Teď jsme viděli pár návrhů, kteří navrhovali motoristi, tak si člověk říkal, jestli je to výsměch lidem, nebo to má být realita. Ono jedna věc je, jak se pan Macinka třeba chová vůči redaktorům a tak, to jako v tomhle tomu fandím. Na druhou stranu, když dlouhodobého hlediska se díváte na někoho, kdo je arrogantní, tak mě to teda přestává už i bavit. Já bych chtěla vidět výsledky té politiky. Oni už jsou v podstatě 3/4 roku u moci a neviděli jsme zatím pořádně nic. A místo toho jsme dneska viděli naftu za 51,50. A v podstatě jsme v době, kdy se už nestraší covidem, tak jak se strašilo za Babiše. Ta samá vláda, která nás strašila covidem a mražáky a vším možným, nás teď straší válkou. Takže a on ten strach, to je taková ta nejlevnější, ale nejúčinnější metoda na ty lidi. A ti lidé nedělají nic jiného, než tady posledních 6-7 let žijí ve strachu a mě už to prostě nebaví. Takže já říkám lidem, že prostě mají zůstávat v klidu, mají se věnovat své rodině, svým sousedům, zůstávat soběstační, být zajištění, kdyby vypadl proud, tak ať prostě mají u sebe nějaké věci, ať vědí, kde jsou jejich příbuzní, jaké mají potřeby, ať mají dostatečné léky, ale ať se toho nebo já teda upřímně nevěřím, že by došlo k nějakému útoku, protože jediný, který by asi mohl dojít, by mohl být ten jaderný a to tam jako tam se člověk neschová. Teď budu sarkastická, vždycky říkám, že pak už se můžu jenom dobře tvářit, aby po mně zůstal hezký stín, ale myslím si, že k tomu nedojde. Já bych si moc přála, aby konečně skončila ta válka na Ukrajině, která vlastně zničila zemi, vyvraždila téměř celou generaci mladých mužů a když jsem sledovala dneska včera rozhovor, vlastně, který měl proběhnout na půdě Europarlamentu a nebylo i to té bývalé, ona byla myslím mluvčí Zelenského dovoleno, tak jsem si říkala, teď ona to tam všechno říká. Ona v podstatě naprosto krásně říká, že ti lidé už nechtějí umírat, protože ta Ukrajina ztrácí území, ztrácí lidi, ty lidi se tam nebudou rodit, ten průmysl se tam nerozvine, takže oni už tohle to nechtějí a nikdo z nás to nechce. A my všichni, kteří jsme byli nálepkováni, jsme to říkali od začátku. Tohle je prostě konflikt, kde Ukrajina vyhrát nemůže, ta tam bude těžkou obětí a čím déle budeme zbrojit, čím déle tam budeme posílat zbraně, tím déle tam lidé budou umírat. Oni samozřejmě umírají na obou dvou stranách, o tom jako žádná. Akorát, že ta druhá protistrana to má lépe opatřený, řekla bych, že je lépe vybavena a nemá takový ztráty, jak ta Ukrajina. Takže pan Babiš mě docela zklamal, nicméně ne tak, jak bych očekávala, protože my jsme se o něm samozřejmě bavili před volbama, říkali jsme lidem, že to všechno budou jenom lži. A když jsme ho teď poslouchali na náměstí v Brně, když byl, jemu tam přišli samozřejmě i protestanti, tak on se hrozně rád chválí a rád se poslouchá, ale on ten skutek utek. Takže co se týká pana Babiše, já už mu nevěřím ani pozdrav.
2: Jo. Víš, ty jsi teď otevřela a zavřela spoustu otázek a problémů. Já s tebou souhlasím. To můžu říct takhle, jo. K té Ukrajině, ono, Ukrajina nejen, že přišla o celou generaci mladých mužů, ale Ukrajina prohrála zápas o svoji možnou samostatnou existenci. A to je ještě horší, jo, protože dobře, smrt člověka je tragédie, ale oni dostali šanci na tom území bývalé sovětské, ukrajinské, socialistické republiky vytvořit samostatný stát. A vytvořit samostatný stát je strašně těžké, je to těžký úděl a vyžaduje to odvahu, nadšení a pozitivní přístup. Pozitivní přístup, protože aby se ten stát zapsal do dějin, aby ostatní lidé, kteří nežijí na tom území, ho přijali jako samostatný stát, jako partnera, jako něco, co je možno brát do úvahy, pozitivně i negativně, tak tento úkol oni nesplnili. Oni nedokázali vytvořit systém, vytvořit státní strukturu, která by rozvíjela, která by pro svět, pro nás, pro země kouli přinesla něco, co bychom mohli říct, ano, tohle je typické pro Ukrajince. Tohle to je přínos Ukrajiny celosvětovému lidstvu. Oni přinesli perfektní korupci, oni přinesli v podstatě jistou formu fašismu nebo nacismu, to nechám těm filozofům. A v podstatě oni přinesli takovou tu sebepýchu na úkor těch ostatních. Jo? A to nejsou prvky, na kterých se dá stavět. Oni nic nevybudovali, oni akorát ničili, ubližovali, svoji existenci postavili na likvidaci všeho, co má v názvu ruský, počínaje jazykem přes jednotlivé národnostní skupiny. Prostě všechno tohle to je pro ně červený hadr. Ale na negaci se nedá budovat, na tom se nedá stavět. Na téhle ty negativitě se dá akorát ničit.
1: Ničit.
2: A stát v jehož kořeny stojí na zmaru a ničení, nemá šanci se zapsat do historie pozitivně. Naopak je to, historicky to bude obrovský vykřičník, jak prostě se žít nemá. Protože tam odtud tekon jde násilí a zlo. A ať to náš mainstream připouští nebo nepřipouští, tak v podstatě ta činnost, kterou tam vyvíjí Ruská federace momentálně, je v souladu s mezinárodním právem. Přestože je spousta lidí, kteří tvrdí, jak je to možný, když je to agresor, není to agresor. Oni dělají tu těžkou špinavou práci ve prospěch celého lidstva. A takže tam jsme se teď dostali. Bohužel my jsme v takové pozici, že abychom prokázali svoji platnost v organizaci, která se jmenuje NATO, i když NATO je bržděno Spojenými státy, a to už dneska velmi výrazně a viditelně, tak ty tlaky na vyvolání vojenského konfliktu přichází z NATO na Evropskou unii. Evropská unie už se jednoznačně dostává do pozice čtvrté říše římské národa německého, včetně všech expanzivních složek. A i když se o tom nemluví, tak my, abychom jako Česká republika nevstáli, jak se říká, v pozadí, tak tam posíláme také vojáky. Říkám, moc se o tom nemluví, vykřikuje se, že jsou to dobrovolníci, nicméně to jsou dobrovolníci typu, hele, jsi voják, ty tady kariéru buduješ 10 let, jsi jako opravdu na úrovni, tak jestli chceš tu kariéru budovat dál, tak se dobrovolně přihlaš, protože když se dobrovolně nepřihlásíš na tu Ukrajinu, tak nedobrovolně skončíš v armádě a tvoje kariéra končí. Takže máme dobrovolníky a dobrovolníky, kteří tam jdou. A podle informací, které mám já, jak říká se dneska insiderských informací, tak to zatím někdo zamás. Kluci, kteří už měli zbalený bagly a už v podstatě nastupovali do autobusu, že je odvezou na letiště, tak je vrátili zpátky do kasáren. Ono to může mít více příčin, protože Rusům se povedlo tento týden vybombardovat pár výcvikových prostorů a pár hotelů s hosty, kteří nosí občas někdy i uniformu. Takže ty takzvané takový ten, ne Lolita Express, to byl Epstein, ale zdravotnický express z Řešova, ten vždycky začne lítat, když tam přivezou vlakem z nějakého hotelu tyhle ty hosty. Takže k tomu minulý, vlastně tento týden došlo taky neděle. Takže říkám, těch důvodů může být víc, každopádně jsem rád, že tam ty kluci neodjeli.
1: Co to je za kariéru, nebo respektive jakou kariéru by měli, když by neodjeli, nebo když by odjeli, tak v podstatě nemuseli mít žádnou kariéru, tam by dostali kulku zdarma.
2: To je riziko, ano, to je takzvané riziko podnikání, jo, ale když seš v té armádě 10-15 let, tak si vybuduješ nějaké postavení, máš možnost nějakého profesního růstu, hodnostního růstu a
1: za cenu, že umřeš ve zkorumpované zemi, že bojuješ za
2: To je riziko. Ale my vojáky potřebujeme, víš, protože stát, který nemá vlastní armádu, stát, který odmítne živit vlastní vojáky, je odsouzen živit cizí. To je realita života na této zemi. Takže pokud nechceme živit cizí armádu, musíme živit svoji armádu. A ta armáda jede podle nějakých svých vlastních zákonitostí. Jo? Takže i tam se dělá kariéra. A říkám, když někdo 10 let se snaží v armádě být prospěšný svému státu a dostane se do tohoto dilema, no tak někdo zvolí to, že je odejít a bolí ho to, protože 10 let věnoval něčemu, co je mu úplně k ničemu, protože v civilu to nejenom, že nevyužije, ale v civilu mu to pak dělá problémy, protože civilní život je úplně odlišný, tam platí jiná pravidla a jiné zákonitosti, nepsané, můžu ti o tom vykládat. Po 25 letech v armádě jsem dalších 20 let v uvozovkách pracoval v civilním sektoru a z těch 20 let jsem byl 10 let na pracáku. Protože mé chápání světa naráželo na prostě zákonitosti, které v civilu jsou. Jinýma slovama, když jsem viděl, že je někde nějaký bordel, tak jsem to řekl nahlas. A většinou to skončilo tím, že ne ten, kdo dělal ten bordel, odešel a já jsem byl odejít. Protože to bylo jednodušší, bylo to pohodlnější pro toho šéfa. Jo? Ty, rozumíš, ty jednotlivé složky mají trošku jiný život, nebo jak bych to řekl. No prostě je to takový svět ve světě, jo? Který má své zákonitosti. Takže já ty kluky nepomlouvám. Já je chápu, co je donutilo k tomu, aby tam šli, ale naprosto s tím nesouhlasím, tam nemají co dělat. Ano? A pokud budu moct s tím něco udělat, tak to zatrhnu, okamžitě zatrhnu. Protože z hlediska mezinárodního práva je to agrese. Agrese, naše agrese vůči Rusku. Protože Rusko je tam pod mandátem OSN. To je to, co nám nikdo neříká. Oni jsou pod mandátem OSN. Toho v podstatě největšího nebo nejvyššího platného zákona, které jsme si dohodli na této země kouli. Takže když se bavíme o agresi, tak
1: nevím, není to i porušení nějakých pravidel u nás, když vysíláme vojáky do země, která není součástí EU, není součástí NATO v podstatě?
2: Je to porušení zákona a právě proto tyhle lidi dostávají generální pardony od prezidenta republiky, který může udělovat milost i dopředu. No? Takže oni vlastně dostali milost dopředu, aby tato akce, protože správně by měli být souzeni, protože oni se účastní cizího konfliktu podle práva. No, takže oni jsou v takovémhle klinči, ale mediálně a politicky je jim to vysvětleno, takže prostě ty kluci tam jdou. Víš, a oni to jsou z hlediska profesionálního, spousta z nich jsou opravdu špičky. Jo, špičky světové úrovně, to jsou kluci, kteří ve svém oboru, úzkém oboru, máme opravdu jako

0: naše lidi, vás, krásné holky, naše děti, naši budoucnost. Omlouvám se.
1: No, to jsou zase informace, to bude zase veselo v éteru, ale jo, já s tebou souhlasím a hlavně asi bych postavila před soudy, co je tam poslali. Ono totiž teď nedávno řekl Petr Pavel, že pokud Ukrajina padne, padneme s ní, ale on fakt je takový, že oni padnou. Oni padnou, my to
0: no,
1: asi...
0: No, on má pravdu, on padne.
1: Ano,
0: on padne.
1: On padne,
0: padne Ukrajina, on padne.
1: Ano. A s ním všichni tady ti chciválkové, od Rakušana až tam po všechny, ty chciválky až po toho Zdechovskýho. No a teď dokonce, myslím, ten Kupka, nebo jak se jmenovala, tam někde se fotil se samopalem v ruce. Oni vůbec nemají ponětí o tom, co ta válka přináší. A taky vědí, že by tam svoje děti neposlali. Jo, o čemž vlastně promluvila teď nedávno taky jedna historička, která utekla z Ukrajiny. Byla na rozhovoru u Tomáše Lukavce, ke mně se to taky dostalo jako s prostřednictvím vlastně sledujících a já jsem si to poslechla a prostě ti lidé už začínají mluvit otevřeně, jak to tam je a oni v podstatě říkají to sami, co jsme říkali my posledních x let, že tam je korupce, že tam je násilí, že oni se neštítí vraždit svoje vlastní občany, neštítí se prostě zneužívat všeho možného. A pořád jsme byli braní za lháře, dezinformátory a myslím si, že ta videa už ani nejdou zablokovat, co jdou po těch sítích, to násilné verbování a teď už nejen mladých, ale i těch starších. Jo? Takže já doufám, že ta Ukrajina je fakt před pádem a že ten pád zachrání zbytek té populace, která tam opravdu chce v klidu žít a budovat si tu svoji zemi. Protože neumím si představit, že by ten konflikt měl ještě dál trvat a hlavně všichni mluví o tom, že jakmile válka skončí, takže Zelenský půjde vlastně před tribunál a to je to, co on si zaslouží, protože on tu zemi zničil.
0: Já ti nechci brát iluze, ale podle válečných zkušeností on se toho tribunálu nedožije, on skončí jako Čaučesku.
1: Tak to je taky řešení. To je taky řešení, no.
0: Ano.
1: Je to tak.
2: Tak, Peťo, prosím tě, aby tady Ivan nevybral veškerý tvůj čas, tak...
1: Ono se to dobře ale poslouchá, víš, to jsou informace, které se člověk jen tak nedoví.
2: Ale jo, to já mu neberu. Na druhou stranu, ty kandiduješ ve Znojmě, tak pověz, co je vlastně důvodem, že jsi se jako do toho takhle vrhla a druhá, jaký jsou highlighty, hlavní témata, se kterýma do toho jdeš.
1: Tak oni vlastně teďko máš do roku 29 žádné volby nebudou a my jsme se po těch, řekla bych, abych ani neřekla prohraných volbách, protože to stačilo, mělo myslím 4,3% a na to, že jsme byli rok, jak se říká, v éteru, rok jsme vlastně existovali, tak si myslím, že to je jako fantastický výsledek. Tak jsme se rozhodli, že budeme tak nějak jako pokračovat dál, aspoň v těch našich aktivitách. No a tím, že se vlastně teď chystají ty komunální volby a do Senátu, tak jsme se rozhodli, že nasadíme pár kandidátů v těch silnějších oblastech a že postavíme i kandidátky v komunálu s tím, že teda samozřejmě půjdeme s lidmi, kteří jsou známí a kteří v podstatě tady pro tu zem už něco za těch posledních pár let dělali a nějakým způsobem se posuneme, protože sedět doma a pičkávat asi nemá jako cenu a já bych se asi zbláznila, kdybych nemohla něco dělat a tak nějak jako pořád aktivně být v kontaktu s lidmi, protože jako krajská zastupitelka s nimi každodenně vlastně si dopisuju a řešíme nějaké věci, nějaké stížnosti. Takže já jsem se rozhodla jít za Znojemský kraj a to z toho důvodu, že jsem měla ve Znojmě vždycky takovou největší podporu. Ono to Znojemsko je takové hodně srdcařské, jsou tam lidé hodně sociálně cítění a je to tam takový kraj, kde já vždycky říkám, že tam je ještě hodně věcí v pořádku, přestože je sužuje, já nevím, problém s dopravou, se zdravotnicím, se sociální sférou, tak ti lidé se vždycky umí semknout a vždycky umí držet při sobě, což se jako o Brnu říct nedá, protože to Brno už se hodně podobá Praze, tím se samozřejmě nechci dotknout těch Brňáků, kteří jsou jako normálně ladění a kteří vědí, že jsou dvě pohlaví, a nevnucují nám dalších 156, jo, ale všechno tady to zlo, které přišlo do Prahy, za posledních pár let bohužel přišlo z Brna. Jo, my jsme vám to tam poslali, vy nám to teď posíláte zpátky, takže my tady tak jako vyvažujeme, my jsme tady na tu rovnováhu. A tak jsme se rozhodli nasadit tři kandidáty a já jsem

0: vybrala ten Znojemský kraj, protože to k němu mám hodně blízko, mám tam přátele, jezdím tam vlastně i za Danem, že jo, teď tam budujeme tu vidlákovnu, takže se tam cítím doma. A když jsem tam viděla vlastně senátora, který tam je, což je pan Třetina, který je za TOP 09, a dívala jsem se na to jeho hlasování, tak jsem si říkala, tak je na čase, aby se za to Znojemsko postavil někdo, kdo prostě umí bouchnout do stolu, kdo se umí postavit prostě proti tady těm narrativům a kdo se prostě nebojí mluvit, protože to je typický probruselský poskok. To jako, když se díváš na jeho jednotlivé hlasování, tak všechno to je ve prospěch Bruselu a je to proti lidem. A to poslední, kdy se hlasovalo vlastně o zachování té hotovosti, o vlastně, aby to bylo zakotveno v té ústavě, tak on zase byl proti. Ale zase hlasoval, když se vlastně valorizovali důchody a mělo se to zachovat pro ty důchodce, tak on byl taky proti. Takže jsem si říkala, že na čase prostě, že tam musí být někdo jiný. A já samozřejmě, já se ho nebojím, nebojím se ho mít ani v debatě, přestože on samozřejmě se v té politice pohybuje déle, protože ten člověk sice teď jezdí po kraji a vidíš ho všude, že všude jí, všude pije, všude se fotí s plíšákama, ale to z něho dobrýho senátora neudělá. Já si osobně myslím, že dobrý senátor je člověk, který nestratí kontakt s lidmi, s tou realitou a je vždycky tam, kde je potřeba, nebojí se přidat tu ruku dílu. A to já v podstatě jsem, protože já jsem z lidu vlastně tak nějak vstala, s lidmi pracuji, mám svoji práci, která mě živí a práce se nebojím. Takže jsme podali vlastně nominaci a nominovalo mě, stačilo jako nezávislého kandidáta, ono spousta lidí to neví a já jsem vlastně nikdy členem Stačilo nebyla. Já jsem byla součástí pouze politické strany Právo, Respekt, Odbornost, se které jsme odešli vlastně s celou naší základnou. Pak jsme budovali Stačilo, protože se nám líbila ta myšlenka, líbily se nám ty plány a takové ty ideje, jak by to mělo určitým způsobem fungovat. Oni vlastně říkají, že Stačilo je levicové. Já se vždycky považuji za takového středňáka, protože jsem zaprvé zdravotník, pohybuju se i v té sociální sféře a také jsem v minulosti podnikala a podnikatelů si neskutečně vážím, protože oni jsou takovou páteří a takovými těmi držáky toho našeho státu. Ale tím, že pracuju nebo pracovala jsem v nemocnici celý svůj život, tak si uvědomuju, že je povinnost státu se o ty seniory postarat. A je povinnost, naše povinnost nás všech, aby oni měli, aby si vlastně mohli ten svůj důchod v klidu prožít, tak jak to bývávalo a užít si ho a ne jenom dožít a děsit se, co s nimi bude, protože když se i díváš dneska na ceny těch domovů pro seniory, tak je to katastrofa a ti lidé dost často přemýšlí, kde vlastně skončí. A občas je dobrý vyrazit do ulic a zjistí, že spousta těch seniorů je právě už teď vyloženě v těch ulicích. Takže tady teď komunikujeme i s těmi azylovými domy a je to šílené, když posloucháš ty příběhy těch lidí, jak se tam vlastně dostali, nebo jak je rodina odložila a podobně. Takže já jsem se rozhodla jít tam. Mám tam v podstatě 5 protikandidátů. Druhým protikandidátem je kandidát za hnutí ANO. On je takový hodně nevýrazný, ale samozřejmě stojí za ním velká strana. A tady bych ráda upozornila na to, že je důležité, aby se lidé dívali ne na stranu, která za tím člověkem stojí, ale na činy toho člověka, na to, co kdy dělal, co pro ty lidi prosazoval nebo kde byl, když oni byli v nouzi. Tady o tom člověku já jsem třeba v životě neslyšela. Slyšela jsem, že je to nějaký plavec, ale to asi v politice moc člověku život nezachrání. Pak je tam jeden za přísahu, je tam soukromý, je tam člověk, který tam jde jako samostatně podnikatel, ale jde s podporou ODS, o čem se moc nemluví, takže no a pak je tam paní, myslím, místopředsedkyně, nějaká zastupitelka za Znojmo, které se podařilo intrikama rozvrátit tu bývalou koalici, když tam Ivanka Salařová za ANO byla vlastně starostkou. A já jsem si řekla, já žádný korupce nemám. Já nemám v podstatě ani exekuce, všechno si poctivě splácím, na všechno jsem si vždycky poctivě vydělala. Jediný, co mě tady furt někdo přitakává, je kauza, kterou si vymyslel pan Cempr a média. To byla ta kauza falešné sestry, kdy se snažili na základě toho, že jsem dala ven video a jim se to nelíbilo, protože to poukazovalo na tu pravdu a fakta, tak se snažili vnutit lidem, že nejsem zdravotní sestra. A přiznám se, že mě to ještě občas někdo píše, a to už se usmívám, protože Novináři už to přestali psát, už si samozřejmě zjistili, že opravdu jsem zdravotní sestra, že opravdu jsem byla na vedoucí pozici a vystudovala jsem i vysokou školu. Takže tady tohle to mě bohužel ještě občas stíhá, nicméně moje svědomí je čisté. Kdykoliv bylo potřeba kamkoliv vyrazit, tak jsem vždycky vyrazila. A i za cenu, že jsem teda odřízla svoji vlastní rodinu. Jo, to bylo vlastně při těch tornádech. Tam jsem zrušila dovolenou do Chorvatska a řekla jsem dětem, že prostě někdo přišel o střechu a myslím si, že ti lidé nemají čas čekat, až my se vrátíme opálení z Chorvatska. Takže jsem dovolenou zrušila a vlastně jsem 6-7 týdnů trávila v těch postižených oblastech a podařilo se nám tam získat hodně pomocí, o které se samozřejmě nemůže psát, protože je to nevhodné a mediálně to není lákavé. Přestože s námi reportéři České televize tehdy strávili jeden den, aby viděli, jak vlastně připravujeme ty bagety a ty jídla pro ty lidi a vozíme to tam, tak jsme z toho měli asi v té České televizi nějakých 30 sekund, kde přenášíme nějaký bedny s jídlem. A to samé bylo, když byly vlastně záplavy, jo, nebo když je potřeba podpořit nějakou sbírku. Já totiž vždycky, když sdílím něco na svém profilu, to Donio nebo cokoliv jiného, tak si ten příběh přečtu a pokud se mě opravdu dotkne, tak já, než ho sdílím, tak automaticky vždycky přispěju. Takže pod každou sbírkou, kterou já nasdílím, vždycky, když to rozkliknou ty lidi, tak tam najdou příspěvek i ode mě. To je v podstatě takový to, takové moje, já vždycky říkám, tak jsem si to tak v sobě nastavila. A jinak já jsem dobrým andělem už někdy od roku 2013 a vlastně taková to sociální cítění ke mně patří. Já jsem kdysi ani v roce 2004 nedostala povýšení, že mi řekla šéfová, že Samaritán do zdravotnictví nepatří. A pak jsem si ho samozřejmě vydobila zpátky, ale člověk musel projít nějakýma zkouškama. Takže já jsem se rozhodla kandidovat, protože si myslím, že je čas na změnu a že už dost stačilo tady té pěti demolice, že je potřeba je dostat ze Senátu, který je velmi důležitý na jedné straně, na druhé straně dost často říkáme, že je zbytečný, protože když se podíváš, tak oni tam pořád odkládají takové ty starší politiky nebo ty nevýrazné lidi. Za Brno je tam Töpfr, bývalý herec, o kterém si už vlastně od zvolení nic neslyšel, neviděl a pro Brno nic neudělal. Ale on ten Senát má docela velkou zákonodárnou moc a my jsme tady teď nedávno řešili, že vlastně prezident se obrátil na ústavní soud a chtěl letět do Ankary, ale kdo volí soudce, že jo? On, jako pokud chceme nějaké věci změnit, tak musíme změnit ty lidi, co tam jsou. A já bych právě vyzvala lidi, aby šli k tomu Senátu, k těm volbám do toho Senátu a aby nám pomohli tu pěti demolici sama vlastně odstranit. Ale stejně tak budu poukazovat na to, že je důležité, aby Senát nezískal většinově ano, Babiš, protože zase by to byla strana jednoho muže a to taky není dobré. Takže já bych jim doporučila, aby volili vlastenecké kandidáty, protože to bude takový signál, ne Fialův, ale náš vlastenecký signál Babišovi, že ta loď nabírá zase trošičku i jiný směr a stejně tak i v komunálních volbách. Těch slibů, co všechno pro nás udělají, co všechno změní, to už tady bylo tolik, že mě kolikrát až fascinuje vždycky, když vidím výsledky těch voleb, že ti lidi jsou nepoučitelní. On to tady Ivan říkal, že všude jsou billboardy, ksichty usmívající se a slibující a ty lidi nikdy nic z toho nesplní. Skončí volby a všechno se vrátí zpátky do starých kolejí. Takže pokud opravdu chceme nějakou změnu, a teď ta šance tam nějaká je, ona nebude úplně veliká. Jo? Těch kandidátů do toho Senátu za tu vlasteneckou stranu není moc. Nicméně nám se podařilo na Znojemsku úžasná věc a to je ta, že vlastně já jsem získala podporu vlastně strany Právo, Respekt, Odbornost, SPD, tam jako patří velké díky fakt Jihomoravské základně a Znojemské základně, kteří se dohodli velmi rychle. Já jsem mě podpořil Švýcarská demokracie, Svobodní pak stáhli svého kandidáta vlastně a popřáli mi hodně štěstí a teď nedávno ještě i Trikolora. Takže to si myslím, že je fantastický kus práce, po kterým jsme volali několik let a nikdy, nikdy se to nepodařilo, protože tam vždycky zvítězilo takovýto ego. Jo, my si tam nasadíme svýho, ne, vy tam svýho nedávejte a nebyli schopni se dohodnout. Byly to takové tahanice zprava doleva a tady na tom Znojemsku se to vlastně podařilo, takže za to jsem moc ráda. No a těch problémů je tam samozřejmě hodně, A já už jsem o tom mluvila včera, že se nebudu tak nějak izolovat na jeden problém, protože pokud ten kraj svírá několik problémů, tak je povinností senátora si nastudovat ty problémy, poradit se s odborníky, s experty vlastně a začít to řešit. Jo? To, že tam někam přijedu na nějaký oběd, s někým se vyfotím, to přece neřeší žádný problém. A to já mám pocit, že spousta senátorů dělala a teď najednou začali si uvědomovat, že budou volby a že by teda jako chtěli být znovu zvolení, protože ono to nic nedělání jim docela vyhovovalo. Takže to já si myslím, že tady to je potřeba utnout, zatnout jim tipec a ukázat jim, že to jde. A my i přes ty útoky, které jste zažili vlastně i dva, vy dva urážky, nálepkování, tak pořád jdeme prostě vpřed, ať je vichřice, ať je vítr, ať vás to bije zprava doleva, tak prostě my chceme lepší budoucnost pro nás i pro ty naše děti. Takže já věřím tomu, že to prostě ustojíme. No a uvidíme, buď tahle země je připravena už na nějaký menší odpor v podobě těch vlasteneckých kandidátů, no anebo není, a pak teda budeme muset počkat a možná opravdu padnout ještě víc, aby se ti lidé probrali a uvědomili si, že logo ano, bude líp, je jedna velká lež. A stejně tak Fialov usměvavý obličej s tím, že nezvednou daně, to už máme za sebou, je taky jedna velká lež. Rakušanovi mafiánské praktiky jsme si taky prošli. Zemi máme rozkradenou, vytunelovanou. Občany druhé kategorie už jsme taky byli. A tady to krásně řekl Ivan vlastně, že oni ti Ukrajinci měli tendence se povyšovat a hrát si na něco extra. A to už jsme tady taky zažili. Takže já si myslím, že a teď už je na čase tak nějak jako najít tu svoji českou hrdost, aby ten lev se konečně probral, zařval. No a pak se třeba začnou věci měnit, jo. Ale jak jsem říkala, nedělám si iluze, protože lidé jsou, já bych řekla, už frustrovaní, znechucení. Někteří už i rezignovali, některé už politika nezajímá, protože ani nevěří, že by se mohlo něco zlepšit. Neustále jsou příkazy, zákazy, neustále jim někdo něco omezuje. A pro mě je to zase třeba impulzí dopředu, protože já nesnáším zákazy, já nesnáším příkazy a já nevidím, proč by mě někdo měl říkat, jak mám chodit, jak mám dýchat, anebo jestli si koupím takový máslo nebo takový. Ale jsou prostě lidé, kterým to prostě vyhovuje. No. Takže uvidíme. Takže to byl jeden z mých důvodů, proč jsem se pro to rozhodla. Jsem ráda i za tu podporu, jsem vděčná i za pomoc znojemákům, protože se mi hodně ozvalo na roznost letáku. Můj banner visí na obchodním domě Die, za to jsem velmi vděčná, protože to jsem ani nečekala. A samozřejmě i za ostatní podporu, která se mi dostává od ostatních lidí. Takže uvidíme, no.
1: Paráda. Peťo, když si během tvého monologu tady padalo spousta různých poznámek, mě teda se dotkla hlavně otázka, jak může být sestra vysokoškolsky vzdělána, tak já po vojensku odpovím jednou holou větou, když tak to rozveď. Ona neexistuje jenom ta krásná, milá, nádherná osůbka, která běhá po těch nemocničních pokojích, ale máme i staniční sestry, máme sestry na vyšších manažerských funkcích, kde bez vysokoškolského vzdělání to prostě nejde. Jo? Ať už je to hlavní sestra nebo vrchní sestra a staniční. Říkám to dobře.
0: Je to tak, a my tady v Česku máme, já už jsem v Česku, takže my tady v Česku máme teď ten systém trošku jiný. Já jsem vlastně končila po 4 letech zdravotní sestru, pak jsem šla do terénu, do praxe, dodělávala jsem si ARIP a tyhle ty věci, ale teď ten systém se pak změnil, že holky vlastně po těch 4 letech byly asistenti a pak museli jít na nástavbu. Teď jsou, myslím, nějak jinak pojmenovaní, už to nejsou asistenti, ale pak jdou zase na nástavbu. Ale já jsem šla normálně do praxe. Pracovala jsem v Praze, v Liberci, v Brně a z Brna jsem vlastně po smrti svého přítele odjížděla do Londýna, kde jsem žádnou uklizečku nedělala, dělala jsem operku, pak jsem dělala ošetřovatelku, čekala jsem na víza a když jsem nastoupila v nemocnici, tak ten systém je tam trošku jiný a oni mě asi po 2 letech nabídli, 2003 jsem začala studovat. 2002, 2005 jsem končila, tak mi nabídli vlastně, že si můžu vystudovat vysokou školu, je to vlastně neurověda, zaměřená samozřejmě na zdravotní sestry, proto se to jmenuje Neuroscience Nursing A vlastně 2005 jsem končila a chvíli na to se mi narodil syn. A samozřejmě oni tady byli takový ty spekulace, co bychom na tu Rédovou našli. A četla jsem to, dělal to ten Oganesian a ta banda těch magorů, protože nemohli najít moji disertační práci. Že hledali, jenomže v té době digitalizace nebyla, ještě nebylo to tak aktuální, jak je teď a chtěli, abych jim ukázala diplom. A jsem říkala, proč bych jim ho ukazovala, jako pak budou chtít číslo účtu, číslo spodního prádla, nebo jako co budou chtít dál. Ale můj diplom leží na ministerstvu zdravotnictví, protože tehdy se ještě v té době, kdy já jsem byla v zahraničí a studovala jsem, tak tady se sbíraly takzvané kredity, že ty zdravotní sestry si dělali různé školení a museli sbírat nějaký body a vlastně, aby jim to udrželo tu registr sestry. Ten nesmysl tady už naštěstí taky není. Takže já jsem tenkrát, když jsem dodělala vysokou školu, tak jsem jim to tam posílala, oni mi to uznali a snad mi uznali, myslím, 10 let. Jo. Teď ten diplom leží na ministerstvu školství, protože já bych chtěla, aby mi to uznali do důchodu, ty 3 roky, a z ministerstva mi napsali, že potřebuje ještě nějaké informace ze školy, takže jsem žádala o univerzitu o nějaké informace a až to budu mít, tak to samozřejmě pošlu na to ministerstvo školství, takže na Rédová opravdu ten diplom má a já bych netvrdila, že mám diplom, když bych věděla, že ho nemám. Jo. Tohle to spíš jako spadá k Nerudové a tady k těm plzeňským studentům anebo Dekroa a podobně, ale já jsem si to poctivě vydřela a moje disertační práce měla 10 000 slov v angličtině, takže... A mám dokonce i potvrzení od univerzity, že nemají digitalizaci a že moje práce byla prostě papírově. Já jsem totiž počítala s tím, když do toho začala tady ta banda šmejdů jako kopat, že se toho třeba chytne zase nějaký novinář a bude z toho chtít udělat téma, které ve skutečnosti tématem není. Takže jsem si to ze školy vyžádala, no a nikoho to naštěstí nezajímá.
1: Ale můžu se tě zeptat, na jaký téma byla ta dizertačka?
0: Jo, já jsem psala vlastně withdraw versus withhold treatment, to znamená léčba, která vlastně se zaaretuje, to znamená, že máš pacienta na maximálních dávkách léku a ty ho zaaretuješ, už ho nezvedáš, a nebo vlastně versus léčba, která se stahuje. Ten výsledek je stejný. Ti pacienti vlastně v důsledku umírají. To jsou pacienti, kteří prostě tu prognózu tam mají velmi špatnou. A tam jsem vlastně porovnávala, co je pro ty pacienty lepší a stejně tak i pro ty příbuzný. Jo, ale ono ve výsledku to vyšlo tak, že to bylo vlastně šul nul, protože pro každému vyhovalo něco jiného. Ten Londýn je kosmopolitní země a ta víra těch lidí je různá, takže někomu vyhovovalo prostě, že řekl ne, vypněte ty léky prostě a pak se dívali jenom, jak vlastně dobíjí to srdce, že pokud je ten člověk mozkově mrtvý, tak ho vlastně udržují jen ty ventilátory a to bící srdíčko, které se vlastně zastaví, když vypnete ten ventilátor, že ho zeberete tomu kyslík. Takže my jsme vlastně na základě toho museli dělat i ten výzkum, vlastně ten research se tam dělá a pak se píše ta disertační práce a mě s ní tenkrát kontroloval italský neurochirurg. Byl úžasný člověk, který bohužel potom odešel, ale nicméně ten výsledek mě jako překvapil, protože já jsem byla přesvědčena o tom, že udržování té léčby, dokud vlastně to tělo samo neselže, že asi je pro ty pacienty nebo pro ty rodiny jako lepší. A ten výsledek byl takový, že to bylo 50 na 50, že každému prostě vyhovovalo něco jiného. Co pacient, to jiný názor. Jo, ale jako napsat o tom 10 000 slov, porovnávat to různýma studiema, musí to být všechno oreferencovaný. Takže to byl vydřený diplom. Já nepopírám, že jsem ho udělala s odřenýma ušima tu školu, protože už jsem byla v 9. měsíci, vlastně, když jsem posílala ke schválení práci vlastně a můj syn se narodil začátkem roku 2006 vlastně a mě někdy v lednu 2006 napsali, že jsem jako to udělala, takže pro mě to jako byla čest, že jsem vůbec vystudovala v cizí zemi, v cizím jazyce a hodně jsem s tím z začátku zápasila, protože já jsem nechápala, proč mám dělat výzkum na něco, co už bylo prozkoumaný, ale to je prostě ten anglický systém. No.
1: Hele, já před tebou opravdu hluboce smekám, protože tohle to je oblast, která vyžaduje obrovské lidství, spoustu lásky k lidem, kteří v podstatě už končí jako lidé. A na to má málo kdo. Fakt jsi skvělá.
0: Je to těžká práce, je to poslání. Je to poslání, proto mě hrozně štve, že se tady ten náš stát chová k sestrám tak, jak se chová a nelíbí se mi spousta věcí v tom zdravotnictví. A věřím tomu, že se dají změnit. ale to je
1: se
0: zase
1: v armádě
0: jiné.
1: taky nelíbí spousta věcí, ale z toho si nic nedělej.
0: A to budeme potřebovat dalších pár životů, abychom tyhle věci vlastně změnili. No.
1: Peťo, máš nějaké otázky?
2: Hele, zatím dobrý.
1: Tak můžeme jít na tu básničku, Peťovi.
0: Tak já se tady jsem to
1: strašně
0: chtěla
1: se na ní těším.
0: Já jsem to teď chtěla říct, jako já vysvětlím to, že jsme se nikde nemuchlovali. Naopak, já jsem náhodou obsluhovala lidi a prodávala jsem párek v rohlíku a moc jsem si to užila, se přiznám, protože ono je dobrý, jako zase jsem tam změnit nějakou tu funkci, jak se říká, ale za posledních pár měsíců jsem se přesvědčila, že můžu dělat asi cokoliv, že když už člověk může koordinovat dopravu a řešit expedici, takže zvládne prodávat i párek v rohlíku. A když mě paní generální požádala, jestli bych jim nepomohla, tak jsem si říkala, tak proč na tom není co pokazit. Ale ono to bylo i úžasné v tom, že ty lidi chodili a vůbec nevěřili, jako že tam fakt sedím nebo stojím a prodávám ty rohlíky, jako jo. Že oni říkali, no ale všichni VIP hosti sedí tam, oni si mezi sebou povídají. A já říkám, no však já si tady povídám s váma, jako já mezi tím vám ještě střelím rohlík za 45 korun nebo kolik stál. Takže to bylo moc hezký. No a my jsme se včera bavili o tom, že teď přes celým internetem letí vlastně ta šílená písnička našeho hejtmana, jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. A já se přiznám, že kdyby tohleto udělal bývalý hejtman pan Hašek, tak si myslím, že už je v Bohnicích a už ho média úplně rozeberou zprava doleva. Ale tím, že on ten náš hejtman hejkal, jak já mu říkám, on je takovej schizofrení, jo? Protože on točí video, kde je v obleku, povídá si sám ze sebou, pak přeskakuje do kšiltovky a zase si povídá sám ze sebou, ale jinak je to had v obleku a k němu se člověk fakt nesmí otočit zády. Jo? Já tomu člověku nevěřím ani pozdrav, já jsem ho potkala v době tornád, kdy vysílala ze svého auta, jak je všechno super, jak všechno funguje a teď vy tam jste, vy vidíte tu spoušť, já si pamatuju, že jsem tam přijela poprvé do těch hrušek, tak já jsem stála, já jsem brečela a mě uklidňoval člověk, který mu prostě tornádo odneslo barák, tak jsem se až styděla. Takže tenhle ten člověk je prostě lhář, který si tady vytváří tu svoji jihomoravskou mafii, dosazuje si všude svoje lidi, buď jsou to ODSáci, nebo jsou to lidovci a teď dokonce vlastně kandiduje na tom Vyškovsku, kde ano, pro mě z nějakého neznámého důvodu nasadilo novýho kandidáta zdravotní sestřičku, ona je teda úžasná, já jsem měla možnost se s ní bavit, Petra Absolnová, je to lidský člověk, jako já vůbec nevím, že teda kandiduje za ANO, ale dobře, ale je to člověk, který stejně smýšlí, má podobné názory, takže já jsem přesvědčena o tom, že to ANO má dohodu s Grolichem a udělalo to cíleně i na úkor toho, že ta Peťa, přestože odjede velkou kampaň, tak nemá šanci se tam jako umístit. Dokonce se mi nabízela podporu, že bych s ní natočila nějaký video a vyzvala bych všechny naše podporovatelé a všechny ty vlastenecké strany a asi to stejně udělám proti Grolichovi, protože sestřelit ho, tak to by byl asi nejlepší výsledek voleb, protože si myslím, že by možná skončil i potom jako předseda lidovců. No, takže, protože on je takový kašpar a teď si tam zaplaval v té Vltavě, tak jsem právě říkala, že na něho složím taky básničku a včera, když jsem se vrátili domů, tak jsem říkala, jsem tomu Ivanovi slíbila, tak jsem tady seděla u stolu a přemýšlela jsem a říkala jsem si, jako, jak začnu a tak. A, no a takže nakonec jsem něco složila a já jsem tam dokonce zakomponovala takový ty jeho největší podržtašky, které tam s ním jako na tom jihomoravském kraji takhle jako spolupracujeme. Máme mimochodem zítra zastupitelství, jo, tak doufám, že mi zase neodpojí počítač nebo něco. Tak, já budu číst, jo. Grolich sem a Grolich tam, před kamerou velký pán. Úsměv, póza, řečí dost, hlavně získat pozornost. Za ním crha, krok co krok, drží tempo, drží blok. Kde je Grolich? Crha spěchá, hlavně ať se funkce nechá. Grunt už běží, grunt už cválá, funkce na něj z dálky mává. Kde je křeslo, tam je hned, tam ho najde celý svět. Z výboru už se nám tu valí jeden chlápek malý, jeho jméno tajné je, s Fialou je spojené, to je Chládek, mimochodem jeho zeťák, jo, můj šéf v sociálním výboru. Když se chyby těžko skrývaj, písničky si raději zpívaj, trocha pózy, trochu smíchu, hlavně nemluv o průšvihu. Hejtmane, Morava naše na ty keci kašle, ve Vltavě plavej, z dálky nám jen mávej. Ty, ty, ty, ty hejtmane, karma tě dostane. Takže to jediný jsem teda jako stihla, ale tak jsem si říkala, že to pak dám zase asi potom ven, ať pobavíme i a naše tak nějak čtenáře.
2: Tak co, přátelé?
1: Paráda.
2: Já myslím, že jsme toho řekli dost. Peťo, prosím tě, kde tě naši milí diváci a posluchači najdou, kde se s tebou, jak se s tebou můžou spojit třeba, anebo jaký akce v terénu plánuješ?
0: No, tak teďkom zítra vlastně, to je docela dobrý zmínit po zastupitelstvu, já pojedu do Znojma, kde má setkání SPD a protože mám jejich podporu do Senátu a kandiduju v jejich znojemském kraji, tak určitě můžou přijít tam. Já to zase znovu dám ještě dneska na svůj Facebook a bude tam i Jindřich Reichl. Takže si myslím, že to bude velmi zajímavé setkání, tak určitě mohou tam. Jinak každý den nás najdou u stánku na Svobodáku, vlastně tady v Brně. Já se tam teda snažím chodit taky dost často, pokud nejezdím do toho Znojma. Já na to Znojemsko pojedu ještě i o víkendu. Ale jinak 3.10. budu na Vidlákovně, protože Dan, jak buduje teď tu Vidlákovnu, tak tam mívá i ty brigády. A musím říct, že tam se člověk tak úžasně nadře, že vůbec nepřemýšlí o nějakých jiných věcech, protože tě bolí úplně všechny svaly, i ty, o kterých si nevěděl, že máš. Navíc se tam vždycky sejde úžasná parta lidí, takže se bavíš o normálních věcech a zjišťuješ, že tam je svět ještě v pořádku. Tak 3.10. určitě mohou, pokud by chtěli přidat ruce k dílu nebo jenom si popovídat, přijít se na něco zeptat, tak určitě mohou tam. A jinak, pokud by byly ještě nějaké další akce, tak já je budu postupně dávat na Facebook. Jo. Tam vždycky ono, těch akcí ještě pár bude na tom Znojemsku. Akorát už se nám blíží ty volby a člověk, jak se snaží stíhat, jak tady ty volby v Brně, tak i tam, tak je to takový trošičku náročnější. Ale vždycky mě zastihnou na mobilu, na Messengeru, já odpovídám úplně všem, i těm hejtrům, co mě posílají do horoucích pekel, tak já je tam vždycky pošlu slušně taky. Takže i oni ode mě dostávají zpětnou vazbu. No, anebo můžou chytnout telefon a zavolat. I to dělávají lidé, že si chcou jenom tak popovídat, ale prosím vás, ne ve dvě v noci, jo, to už opravdu většinou spím, protože ve 4 stávám, takže to už párkrát lidi zkusili z takových těch bojůvek, že mi volali v noci, ale to já už telefon opravdu vypínám.
2: V pořádku, dobře. Ivanku, co říct si závěrem? Pojď to shrnout, ty to umíš.
1: Já mám obrovskou radost, že v tomhletom našem nádherném národě se nalézá čím dál víc lidí, kteří se nebojí. Kteří se nebojí, kteří vidí, že ta pravda, ten cit, který máme v hrudi, kterému říkáme láska k bližnímu svému a která stojí na těch krásných pozitivních pocitech, to je ten maják, který tady svítí, který v té dnešní době, kdy se všechno snaží zahalit, začernit, zadupat do země, tak se najdou lidé, kteří prostě svítí, dávají to světlo, tu naději do budoucna, proto abychom věděli, že je proč žít. Že ten odkaz, který nám tady nechali naši předkové, a my ho neseme dál a předáváme svým potomkům, že je krásný, je nádherný a že máme být na co hrdí. Teď já jsem rád, že patříš mezi tě.
0: Děkuju. A já teda jenom, jestli můžu, tak já řeknu to, co jsem říkala včera lidem, že ten čas, to je měna, kterou my využíváme každý den, kterou používáme každý den a nikdo z nás neví, kolik nám je zbývá. A právě proto bychom se měli snažit dělat maximum.
1: Ano.
2: To je krásný. Přátelé drazí, na závěr vám chci všem moc a moc a moc poděkovat samozřejmě za vaši přízeň, za pozornost, za vaši podporu, za to, že jste s náma. Díky tady jmenovitě Pavlovi Sichrovi. Děkuju, Pavlíku, za tvůj příspěvek tady na Superchat. Vám všem, který pomáháte i ekonomicky, děkuju velice, protože je to bohužel potřeba. A díky vám dvěma za dnešní pořad. Všechno jsme nějak zvládli, přestože tady prostě počasí, bouřky, občas něco někde zachrčí, zavrčí, ale máme to, zvládli jsme to dobře. Já myslím, že do éteru jsme odnesli spoustu informací. Jaký jsi číslo vůbec?
0: Čtvrka.
2: Čtyrka?
0: A jsem narozená 31., takže čtvrka prostě jde v životě.
2: 31., který měsíc?
0: Říjen.
2: Narodky, brzo.
0: Tak třeba to bude šťastná čtvrka.
2: Tak, uvidíme, si už další narození oslavíš jako senátorka. A proč ne, že? Slušní lidi do Senátu by měli samozřejmě patřit. Senát je velice důležitá organizace. Mimo jiné je to jediná organizace, která může podat žalobu na prezidenta republiky za velezradu, což on už si to koleduje. A zatím pořád ještě v Senátu nejsou dostatečně množství těch, kteří by to podepsali. Takže já si myslím, že to je jedna z těch věcí, proč Senát je nutný podpořit. A když už tam jdete a volíte do zastupitelstva, tak prosím vás, volte i ty naše slušní lidi do toho Senátu. Tak, toť asi všechno. Děkujeme a zítra vás čeká pan profesor Petr Staněk. Máte se na co těšit, to bude veliký. A no, pojedeme za chvíli, za 5 minut se spustí tady video z právě Polešovic, další část, jednou už myslím, že proběhlo, takže buďte s náma, zůstaňte a nebudete litovat. Na závěr, samozřejmě, písnička nemůže chybět. Takže dobrou noc a až nás budou miliony, tak se budou dít věci.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Andor Šándor je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV, dobrý den.
1: Děkuji, Alex, za pozvání, dobrý den.
0: Generál Andor Šándor byl v době útoků 11. září na newyorská dvojčata před 25 lety náčelníkem České vojenské zpravodajské služby. Nutno připomenout, protože od toho bych se chtěla odrazit, čtvrtstoletí od o něch útoků, stále je pro nás islámský terorismus hrozbou a případně jak velkou?
1: No, nepochybně je, akorát musíme říct, že pravděpodobnost, že by ti lidé, co nás tak upřímně nenávidí, byli schopni zopakovat to, co jsme byli svědky 11. září, tak ta je hrozně malá. Je fakt, že bezpečnostní opatření se mnohem zvýšila a zásahy do osobních svobod, zpravodajská spolupráce posílila, vznikly mezinárodní policejní orgány a podobně, takže z tohohle pohledu ta pravděpodobnost je malá. Al-Kaidu jsme dost zdecimovali, takže dneska funguje někde v Africe islámský stát. Podařilo se nám zlikvidovat jeho geografickou dimenzi, byť částečně stále působí někde v určitých částech Iráku a Sýrie. Ale máme tu ty osamělé vlky, jak je nazýváme. To jsou lidé, kteří se umí zradikalizovat sami. Oni většinou budou a páchají útoky tím, co jsou schopni si jednoduše opatřit, s čím umí jednoduše zacházet. Konce při jednom útoku ve Španělsku v Barceloně jeden zaplať pánbu idiot si šel půjčit nákladní auto a tam zjistili, že nemá na to řidičák, takže mu ho jako nepůjčili. Ale jinak taková jako bratři Carnájevové v bostonském maratonu, koupíte dva papiňáky, dáte do nich šrouby, nějakou jednoduchou výbušku a pomocí mobilního telefonu a máte to, co potřebujete. A když jdete koupit papiňák, tak vás nikdo nepodezírá. Když si budete koupit 10 tun hnojiv, který by se si taky mohla vyrobit jako výbuštinu, tak přijdete do podezření. Jinými slovy, čím to dělají jakoby obyčejně, jakoby, tak tím jsou méně odhalitelní a pokud nemají nějaké spojení, nefungují na sociálních sítích, nikde nic nevypráví, tak ta jejich možnost je ublížit nám velká. A když si vezmete třeba v Nice, jak na té anglické promenádě najel ten chlap s tím náklejákem, kde zabil asi 86 lidí a 450 jich zranil, oni ho pak policajti zastřelili, ale z toho profilu, který se stavili dali dohromady, tak to byl tak způsobem asi člověk vyšinutý, zradikalizoval se velmi rychle, nebyl to žádný velký stoperec islámského státu, ale tihle lidé budou problém, byť bych řekl, ta korelace mezi, jak jsme fungovali a na Blízkém východě a jako Západ, a což vzbuzovalo u nich odpor, vzbuzovalo to u nich pocit, že Západ je v permanentní válce s islámem, tak to přece jenom trošku ustoupilo. Takový příklad, když americký bezpilotní prostředek vystřelil na nějaké stavení v Afghánistánu, kde mělo být shromáždění polních velitelů Talibánu a pak se zjistilo, že to byla afgánská svatba a všech 100 lidí bylo mrtvých a pak jenom řeknete, omlouváme se, no to je trošku málo. A faktem je, že český nebo i evropský televize až úplně takhle nepřenášejí ty dopady, ale Al Jazeera, Al Arabi, se to podíváte, jsou brutus, tam vytahují ty mrtvý děti. Takže to pro tyhle ty lidi se zradikalizovat někde doma v nějakém bytě, oni nemusí chodit do nějaké oficiální mešity, ty jsou pod kontrolou, ale nad nějakým laptopem, tak je to pro ně poměrně jednoduchý.
0: Takže to nebezpečí spočívá zejména v těch osamělých vlcích v současné době, protože těžké je odhalit. Nicméně vy jste ve svém podcastu Postřehy a zkušenosti generála zmiňoval to, že i ti, co způsobili 11. září, tak pobývali delší dobu v Německu a byl jste překvapen z toho, že tajné služby neodhalili.
1: Ale tam byli asi půl roku, no, tak jako samozřejmě je otázka, jak se,
0: organizovaní přeci.
1: Jak se tam projevovali, to já jako úplně nevím, ale bylo jich 19, já neříkám, že všichni byli v tom v Německu, ale jeden by se mohl zeptat, jak teda fungovala německá kontrarozvědka, proč vůbec žádné stopy k ním.
0: A zeptal se zpětně někdo, zjišťoval to někdo zpětně?
1: Tak asi ano, ale určitě to nebylo důvodem medializace, že?
0: Tak Rozumím. Následně tedy po 11. září začaly války s terorismem, Afghánistán, Irák. Afghánistán víme, jak dopadl, ostatně Talibán je tam zpátky. Tak jak je tohleto možné? Jak je možné, že během pár dní si Talibán vzal Kábul zpátky a vlastně ta armáda, kterou vycvičovali Spojené státy americké a další a investovali tam spoustu peněz, najednou padla tak jednoduše?
1: No, máte pravdu, my jsme svrhli Talibán, aby se tam za 20 let vrátil zpátky. My jsme se navykli mluvit o Talibánu jako o teroristech. Oni nám říkali, vy máte hodinky, my máme čas, my vůbec nechápali, co nám sdělují. A vůbec jsme nevnímali to, že nám říkají, vypadněte odsud, nemáte tu co dělat, tohle je naše země. Jo. Tak to je první věc. Druhá věc je, že ta popularita i té vlády Karzáího a těch dalších příliš velká nebyla, že ti kluci taky rozkradli, co mohli, možná se tam uvolnila trošku stavidla pro ženy a pro vzdělání a podobně, ale že by ta 20-letá přítomnost Západu vedla k nějaké zásadní přeměně té společnosti, to asi ne. Já jsem byl vždycky odpůrce nějakého sociálního inženýrství, kdy budeme na lafetách tanků vyvážet nějakou demokracii někde, kde ji nechtějí, kde ji neznají vůbec. A evidentně ta armáda afgánská, kterou jsme pořád cvičili a která byla pořád výborná, se ukázala, že na ty motivované talibánce, na těch skuterech, na těch moperech, na těch motorkách, prostě nestačí, ani neměla zájem s nima prostě bojovat. A faktem je, že i ten způsob, jakým Joe Biden stáhnul americkou armádu, byl otřesný, protože spojenci se ptali, jak je to s Američanama, a on jim byl řečeno, oni už tam nejsou. Jo. Takže to byl koordinovaný zběsilý úprk Západu z Afghánistánu. Já musím říct, on se říká, že po válce je každý generálem. A já jsem se schválně podíval na svoje články 20, 12, 14, kde jsem si říkal, že tam nemáme co dělat, že to je prostě úplně marná mise, zbytečná. A když si vezmete, že tam padlo 14 českých vojáků, tak se musíte ptát i ty jejich rodiče, příbuzní, manželky, kvíbono, k čemu to bylo, vlastně proč tam ty lidi padli, přišli o život. Mně to přišlo naprosto zbytečně. Ano, smetli jsme Al-Kaidu, zničili jsme výcvikové tábory Al-Kaidy, kterými prošlo asi 60-70 tisíc islámských bojovníků, což nebyl zanedbatelný fakt, ale pak jsme tu zemi měli nechat být. Co se stane, když vy tu zemi napadnete, rozbijete ji, pak jako co si vytváříte, stavíte nějaké jakoby demokratické modely, ti lidi si zvolí někoho ještě horšího, než tam byl předtím, a vy potom máte exitovou strategii, že to tam prostě necháte. Špatně.
0: Těch zemí bylo více, určitě, kde Spojené státy zasáhly, ale je nějaká, které zásah Spojených států amerických vyloženě prospěl a kde pochopili naši demokracii a přijali ji za svou?
1: Jste mě měla říct dopředu, abych se na to podíval do Atlasu. Já se obávám, že nic takového asi není. Jediný pozitivní synergický efekt invaze George Busha mladšího do Iráku byl Kadáfi. Kadáfi se polekal, měl za to, že může být on další na řadě, a začal se Západem spolupracovat. Už jenom ne, jak na tom vyšetření těchto atentátů na to Jumbo Panemu v Lockerbie a podobně, ale v zásadě začal být mnohem přívětivější. No, bohužel, tak jak to v tom té Libii bývá, kde se vždycky servou ty libijské kmeny, tak my jako Francouzi a Britové asi tak 5 dní, když už jsme neměli munici, tak jsme mu dělali letectvo tomu povstání proti Kadáfímu. No a pak, když ho našli, tak mu vrazili meč do řitě a tím to celý skončilo. A od té doby je Libie destabilizovaná země a v zásadě ty vlny migrační, které chodily z jihu, z toho území Tuaregu a podobně, jak oni nehlídali, nikdo neměl kdo hlídat to pobřeží a podobně. To je další destabilizovaná země.
0: Francie a Británie by si teď měli přerozdělovat uprchlíky.
1: Tak já říkám 80-30% nebo 60-40%, ať se dohodnou, ale to je jejich práce, kterou udělat v žádném případě nemuseli. Hmm. Ono, Saddam Hussein byl...
0: Inspirovali se Spojenými státy americkými?
1: Prosím?
0: Inspirovali se Spojenými státy americkými?
1: Asi jo, kdo ví, co v tom bylo, jestli tam i Sarkozy měl nějaký jiný problém s financováním své kampaně, prostě jestli Kadáfi, to já nevím. Ale Kráfi určitě nebyl žádný švihák, žádný demokrat. Saddam Hussein byl asi bastard, to si budeme povídat. Ale řekněme si na rovinu, nikdo z nich nás neohražoval. Jaký smysl to tam mělo jít a rozbít to tam?
0: A jaký smysl má to, že Spojené státy neustále zasahují na tom Blízkém východě?
1: Ono je to potřeba vidět, že je to v mnohem výsledkem izraelské lobby ve Spojených státech. Jo? A je velmi silná, jsou to velmi bohatí lidé a spoustu věcí Američané na Blízkém východě dělali kvůli Izraeli.
0: Ostatně Donald Trump má židy v rodině.
1: Ano, to je možný, to já nevím, ale určitě, určitě mu všichni ti bohatí Rockefellerové, já si teďka vymýšlím jména, určitě na něj tlačí a výjít do konfliktu s Íránem 28. února, to vůbec nemohlo být v zájmu Spojených států, tak v červnu předchozího roku po těch 12 dnech bombardování Donald Trump řekl, že vymazal jaderný program Iránu z povrchu země. A 28. z toho stejného důvodu jde útočit na něco, co už neexistuje. To se nedává smysl, že?
0: Ještě když se vrátím do Iráku, tak z Iráku by Američané měli koncem září úplně odejít. Měli by se absolutně stáhnout. Nicméně islámský terorismus tedy byl údajně vojensky poražen, ale stále má své buňky. Tak může po odchodu Američanů právě zesílit, posílit islámský stát?
1: To já úplně neumím odhadnout, jak se tam... Jako základní problém islámského státu byl v tom, že tak, jak je zvykem, tak si všichni oplací oko za oko, zub za zub, krev za krev. To znamená, Saddam Hussein byl odstaven se svými menšinovými sunity, přišli většinoví šíté a vlastně likvidovali všechny protagonisty toho sunnického režimu. A vlastně rozpustila se armáda, rozpustila se strana Bás. A vlastně na podporu sunnických muslimů vznikl islámský stát. Pokud budou oni schopni nějakým způsobem spolužít, což nevím, tak by to nemuselo se vyhrotit do takové podoby, jako když vlastně ten islámský stát dobil, a my si na to vzpomínáte, Mosul, že jo, ten padl jak krav, jak hrad z karet, to prostě město velké, které jsme všichni mysleli, že odolá, asi těm 3000 bojovníků neodolalo. Je opravdu otázka, jak budou spolu schopni tam jakoby koexistovat, jaká role tam bude Iránu, který samozřejmě na Blízkém východě sleduje svoji vlastní politiku a rozbitím a právě odstraněním Saddáma od moci přece ten šítský islám posílil, to musí být jasné každému studentovi v prvním ročníku nějaké školy, která se tímto zabývá, což jsem nepochopil, že to nebylo jasné těm, kteří tu invazi prostě zahájili.
0: A je dobře, že Američané úplně odcházejí z Iráku?
1: Já si myslím, že oni neodejdou jenom z Iráku, oni budou muset snížit svoji přítomnost na Blízkém východě, především v Perském zálivu, tam těch 6 ropných monarchií, které velmi spoléhali na americkou vojenskou ochranu, bezpečnostní záruky, tak je vidět, že Američané nebyli schopni ochránit ani svoje vlastní základny, natož aby zamezili tomu, že nebyl bombardován Kuwait, Spojené arabské emiráty, ale i Omán, nejbližší přítel, spojenec Iránu. Myslím si, že ta doba a Irán to bude žádat, bude na to tlačit, bude něco vůbec dojít k nějaké dohodě, kdy dneska vlastně v zásadě nejvíc jde o tom, aby se otevřely ty hormuzské úžiny. A ono to bude stát spoustu peněz Američany, tam jim měli zlikvidovat nějakých 50-60 letadel. Ty informace se samozřejmě utajují, ale proskakují. Ten Irán byl mnohem víc úspěšnější, než se myslí. Na druhou stranu Američani potopili celé iránské námořnictvo, to leží na dně Perského zálivu, zničili téměř celé letectvo, ale ukázalo se, že žádné bombardování nemůže přisvědčit nikoho, aby se vzdal, aby kapituloval. A čekat, že se Iránci zbouří teokratickému režimu nějaké rodiny Chameneyů a iránských revolučních gard v situaci, kdy Donald Trump řekne, já tady vymažu jednu civilizaci z povrchu země, takže tito lidé se postaví proti svému vědomí. Oni bojují o přežití, o existenci a já myslím, že to hrozně špatně všechno.
0: Vy říkáte, že Irán byl mnohem úspěšnější, než je veřejnosti se říká. A zároveň říkáte, ale informace jsou utajované. Tak kde máme tu jistotu?
1: Tak ono,
0: to můžeme vědět.
1: V Americe vždycky všechno vyleze z Pentagonu. To jako, tam jsou vyšetřování, tam chodí hoši na detektory lži a zjišťuje se, odkud se uteklo, odkud utekly informace, že jsou nízké zásoby interceptorů do Patriotů, střel do TAD a já nevím, co všechno. To jako, já bych tu informaci bral jako docela jako loženou.
0: Když jste mluvil o Afghánistánu a o tom, že vlastně vojáci tam umírali zbytečně, protože stejně se vrátil k moci Taliban, tak může tam být spojitost a nemusí, třeba mě vyvedete z omylu, ale když to teď převedu na rusko-ukrajinskou válku, tak může vlastně teď Volodymyr Zelenský tu válku ukončit za podmínek, které si Rusko stanovilo. Chceme Donbas, chceme uznat ta území, která okupujeme, nechceme, aby byla Ukrajina v NATO, protože nebyla by pak na konci stejná otázka, proč tam tedy, když toto bylo na stole v roce 22, tak proč další 3-4 roky umírali naši synové, bratři, manželé, tak vlastně ten Volodymyr Zelenský to přece nemůže udělat.
1: No je to smrtící plně, naprosto přesně. On přece nezdůvodní, že dneska podepíše kapitulaci za situace, která je mnohem nepříznivější pro Ukrajince. Tady se pořád v éteru žongluje s pojmem spravedlivý mír. Co to je spravedlivý mír? To je jako nesmysl. Vždycky vítězové diktují. Tady jde o to, aby se jednalo a jenom jednáním lze dosáhnout nějakého kompromisu. A ten Západ má co tomu Rusku nabídnout ve smyslu uvolnění sankcí, já nevím co všechno, aby ten závěrečný výsledek té války nebyl pro tu Ukrajinu tak ponižující. Když bude rozbitá totálně, máte představu, kdo ji bude opravovat, kdo tam bude dávat ty peníze, kde budou ti občané, vrátí se Ukrajinci odsud z Polska, z Německa, ze Slovenska opravovat svoji zem, nebo zůstanou, ještě víc jich o tam odejde. V době rozpadu bylo 52 milionů Ukrajinců na území Ukrajiny, v době rozpadu Sovětského svazu dneska je 26 nebo 28. Jako to je, jako ta budoucnost toho ukrajinského národa je špatná. Bude to nefunkční stát. Jestli Rusové už teďka blokují Oděsu, Černomorsko je a ten třetí přístav si nikdy nezapamatuju, jak se jmenuje, ale v zásadě z nich už udělali suchozemský stát. A co když dobijou ještě Oděsu?
0: No, ale ten mír, nebo podmínky toho míru musí být pro Ukrajinu výhodnější než v tom roku 22 na jaře. Jinak si to přece ten Volodymyr Zelenský nemůže obhájit. A nebo by se museli konat volby během války a přijít někdo jiný jako Fedorov a ten už by měl hrát s těmi kartama.
1: Konec konců o tom se takto spekuluje. Otázka je, ono to, jak ten rámec byl celkem jednoduchý. Američané se s Rusama nějakým způsobem v Anchorage dohodli, Putin tam udělal nějaké ústupky s tím, že nechtěl celé Záporoží ani Cherson. Rubio sice říká, že žádná dohoda nebyla podepsána, ale tam si prostě pleskli si rukama. Trump by tohle to tlačil, jenomže západní Evropa se postavila zásadně proti tomu, aby Zelenský za těchto podmínek ten mír jaksi podepsal a slíbila Zelenskému, že ho budou podporovat tak, jak dlouho to půjde. Jaký je výsledek? Si ti, kteří jsou spíše pesimističtější, umíme domyslet. My dva bychom si možná přáli, aby Ukrajina vyhrála, ale já nejsem zastánce přání otce myšlenky. Já se to prostě snažím vidět realisticky a obávám se, že to bude čím dál tím horší. A když už lidi jako i Zalužný řekne, bývalý velitel ukrajinské armády, jako dobře, ano, bombardujeme vnitrozemí Ruska, ale každý ruský útok, každá odplata je ještě brutálnější. A dneska vidíte Donalda Trumpa, jak žádá Ukrajinu, aby neútočila na ruské rafinérie. A byl to on, kdo to loni schválil. A pokud to nechce...
0: Ale loni nebyl iránský konflikt.
1: Já vím, ale to je politika. Ale pokud nechce, aby Ukrajina útočila na ruské vnitrozemí, stačí zvednout telefon a zavolat Hexetovi nebo Radcliffeovi na CIA a přestaňte dávat Ukrajincům zpravodajské informace. A je to vyřízený.
0: No ale ano, on je požádal přeci a den na to přišel další útok Ukrajinců na ruské rafinérie.
1: Tak je vidět, že Volodymyr Zelenský s podporou Evropy prostě má pocit, že nemusí se Donaldu Trumpovi podřídit, obzvlášť, když ho zase Trump obviní z toho, že on stojí za tím, že galon nafty u benzínové pumpy stojí více jak $6, ale to není pravda. Může za to problém s Hormusem, může za to problém s Almandem a další věci. Rozbitý ropovod v Saudské Arábii a podobně. To já myslím je to výsledek té naprosto nešťastné války s Iránem a to nemůže svíst na Zelenského. V tomhle tom ten Zelenský tolik nejede.
0: Jenom ten galon, když to přepočteme, je to nějakých 33 korun litru, litr to za 33 korun.
1: Každý by řekl jupí, kdyby to bylo u nás.
0: Ano,
1: že?
0: Přesně tak, co my bychom tady za to dali a v Americe.
1: Dáme za to 50.
0: No, myslím, že i přes i už, už i víc. Tak co vy očekáváte teďka v konfliktu? Teďka začala nějaká jednání, přinesou něco, nebo to půjde pořád? Zase se tady za pár měsíců sejdeme a válka bude stále pokračovat a bude to horší a horší.
1: Rus posunul red.

0: na společné hranici s Běloruskem a podobně, je to vyhlášení války. Tudíž ta retorika tady sílí. Uvidíme, podle mě je hrozně důležitý pro další postoj Putina, jak dopadnou teďka volby do Dumy, které začínají, myslím, dneska, že jo? A on už to není tak, jak říkal Stalin, není důležité, kdo hlasy dává a kdo je počítá, ale on si tam jak si změří podporu toho jednotného Ruska.
1: Ale nečekáte nějaké překvapení od těch voleb?
0: Ne, Rusko.
1: Jasně, jednoznačně.
0: Myslím, docela dobře.
1: A bude to Vladimir Putin používat jako, určitě, že to je podpora obyvatel
0: určitě
1: pro válku s
0: Ukrajinou? On to takhle i jaké nazýval, dokonce na Dálném východě se účastnil nějakých předvolebních mítingů. Já myslím, že tady je to celkem jasné, ale i ta podpora mu může paradoxně trochu uvolnit ruce k nějakým kompromisům na té Ukrajině. Proto on, když ho navštívil Vítkov s Kušnerem, předtím, když tam byl Radcliffe, se nijak zásadně nevyjádřil, protože čekal podle mě na to, jak dopadnou ty volby. A byť, jak říkáte, to nebylo žádná loterie, ale i tak nějakým způsobem nechtěl poškodit ani ty výsledky. A bylo by fajn, kdyby se jednalo, jenže vidíte, že Evropská unie pořád není schopna vybrat jednoho člověka. A jedno, jestli by to byl Stup, Meloniová, hlavně ne Kaja Kalasová, teda, jako jo, tu by ani nepustili do Moskvy, ale vybrat nějakého politika, který by skutečně za tu Evropu jednal v tom rámci s těma Američanama i s tou Ukrajinou.
1: Ale vy nějakého vidíte, který by chtěl jednat a mluvil o míru? Zatím jsem třeba slyšela pana Sikorského, polského ministra zahraničí, o tom, že by Rusko porazili za pár týdnů.
0: Ale já jsem tak slyšel...
1: Já neslyším slovo mír nikde, žádného slyšel, evropského státníka.
0: Já jsem slyšel Sikorského po Majdanu říct, že mu volal Putin a řekl, že když bude chtít, tak do 14 dnů bude v Kyjevě. A pak řekl, že to vymyslel. Takže tihle politici pro mě... Já to poslouchám, ale neberu to vážně. Víte, Polsko má dobrou armádu, dobře vyzbrojenou. Má podle mě víc zbraní než vojáků. A co jim chybí? Jako všem ostatním, kromě Rusům a Ukrajinců, bojová zkušenost. A ta bojová zkušenost je velmi silná karta. A já nevím, zase nechci hodnotit vyjádření Lavrova, s Varšavou bychom si poradili raz, dva. Mně to přijde to zbytečná eskalace. Zbytečná eskalace, která k ničemu nepovede. A máte pravdu, někdo by měl přijít a říct, že když Ukrajina nemůže Rusko porazit, nebo když ho není schopná odsunout kamkoliv, tak jaký má smysl, aby to dál pokračovalo? Je řešením to, že se na Ukrajině mluví, že ženy půjdou do první linie? To přece není řešení. Vidíme, že ta ukrajinská armáda má obrovský problém s tou lidskou silou. Vidíme ty otřesné záběry, jak tahají ty kluky do těch aut na těch ulicích. Dezerce, 2 miliony vyhnutí se mobilizační povinnosti. Na 200 tisíc Ukrajinců dezertérů se někde pohybuje po ukrajinském území. A jestli Rus zmobilizuje těch 300 až půl milionů, to si myslím, že to bude asi jako finální rána. Ta ukrajinská armáda prostě v tom stavu, jaké je, a to je fakt. To není stranění Rusům. To nemůže už utáhnout. A ten Rus ten tlačí v té opotřebovací válce brutálně.
1: To je realita zkrátka. I poslední otázka. Čína a Indie může nějak přispět k jednání o míru, k mírovým dohodám? Je něco, co by mohly tyto dva státy?
0: Jako jsou to opravdu silní jedinci. Xi Jinping je jeden se tří supervelmocí. Indie jako velmoc má jenom jeden atribut, a to je počet obyvatel. A já si úplně nemyslím, že můžou hrát nějakou velkou hru. Byť je to signifikantní, musel by to ještě někdo jiný chtít slyšet a musel by teda říct, pojďme teda vytvořit nějaký širší rámec těch, kteří o tom budou mluvit. Já si myslím, že ale obě země by, především Čína, by do toho měla co mluvit, a ona se i snaží mít dobré vztahy s Ukrajinou.
1: Ale také se Ruskem.
0: Ano, ale Indie ještě víc, protože Rusko vytváří protiváhu Číně v jejich sporech, které mají. Já bych byl strašně rád, aby, až se příště potkáme, tak aby to bylo lepší, ale faktem je, a to je potřeba brát na vědomí, že Rusové říkají, že i když se bude jednat, bude se stále bojovat. Rus nechce jít na příměří z jednoho prostého důvodu. Nechce Ukrajincům dát čas se nadechnout, přeskupit, přezbrojit, protože vědí, že ta armáda je pod

0: strašně velkým tlakem.
1: Tak snad to bude trvat několik let, aby jsme se viděli, aby to bylo lepší, že to bude za nějaký kratší čas. Moc děkuju, že jste tu opět byl.
0: Potěšení na mé straně, dík za pozvání.
1: Naším hostem byl generál Andor Sándor.

V posledních dnech a týdnech předvádí Západ válečnickou hysterii, která už není politikou, ale přímo psychiatrickou diagnózou. Vypadá to, že se naprostá většina veřejně činných osob prostě zbláznila. Osoby, nikoli osobnosti, ty už naopak téměř nejsou. Západ se zmítá v krizích, které tyto osoby dosazené do vlivných postavení způsobily. Avšak místo toho, aby se pokoušeli zachránit, co ještě lze, volají po válce s Ruskem. Po napadení největší země světa s mohutnou armádou, zocelenou a vycvičenou několika roky zástupné války s NATO. Státu s patrně největším a nejmodernějším jaderným arzenálem na světě. Západ nejprve připravil, financoval a vyvolal krvavý státní převrat na Ukrajině, při němž dosadil k moci jediný reálně existující režim v Evropě, který se nezakrytě hlásí k německým nacistickým tradicím. Ukázalo se, že vítězství Rudé armády a amerických spojenců v druhé světové válce rozdrtilo Hitlerův pokus o světovládu jen zdánlivě. Zrůdná ideologie se pouze stáhla a zapouzdřila jako rakovinný nádor, jenž 7 desetiletí skrytě přežíval. Čekal na vhodné podmínky. No a když se dostavili, pozornost otupěla a pamětníci válečných hrůz odešli na věčnost, začal nenápadně metastázovat. Nyní smrtící choroba znovu propukla naplno, protože zapomínáme. Dnes při zpětném pohledu už víme, že velká válka vyvolaná v minulém století Německem a jeho, tedy mimochodem nejen kontinentálními spojenci, ve skutečnosti dodnes neskončila. Dobýt Rusko, poté Sovětský svaz a nakonec opět Rusko, je fatální utkvělou představou Německa a Anglosasů, jakkoliv se v určité chvíli z taktických důvodů stali na čas ruskými spojenci. Po krátké pauze 20leté, po první porážce Německo na největší zemi světa opět zaútočilo. To už v jeho čele nestál císař Vilém II. Pruský, ale Adolf Hitler. A protivníkem nebyl Romanovec car Mikuláš II., ale Josef Vysarionovič Džugašvili s předstívkou muž z ocele, Stalin. Ale po strašlivém průběhu s desítkami milionů mrtvých to nakonec dopadlo stejně. Pro Německo ostatně ještě hůř. Válka tím však neskončila. Pouze ochladla. Zrádný Churchill naštěstí marně přesvědčoval Roosevelta, aby Západ před pádem Berlína spolu se zbytky německých armád zaútočil na svého spojence z nutnosti oslabení Sovětský svaz. Tentokrát už bez Hitlera, který se Západu vymkl spod kontroly. Válka se tedy změnila pouze na studenou a přítomnost jaderných zbraní na obou stranách ji v této podobě na 4 desetiletí zakonzervovala. Pokračovala však jinými metodami. Vnitřní zradou, Gorbačov a Jelcin, pak málem Západ dosáhl svého cíle bez boje. Jenže na poslední chvíli se v málem již kolonizovaném Rusku opět objevila silná osobnost, Vladimír Putin. Západu však tou dobou už osobnosti došly. Přesvědčen, že nyní má skrze určující velmoc na západě Atlantiku světovládu na dosah i bez Hitlera, ztratil motivaci a neprodukoval je. Přesněji řečeno, ti, kteří ve skrytu rozhodují, je už nepotřebovali.
Mechanismus předstírající demokracii a výběr pomocí tzv. Svobodných voleb je tam prostě nepustil. Stačili symboličtí panáci, typicky Černoch, Barack Obama. No a právě za jeho panování, to bylo v letech 2009 až 2017, po úspěšném divadelním převratu z 11. září 2001 a v něm pramenící ač nakonec neúspěšné invazi do arabského světa, co by prvního kroku ke světovládě, byl Západ donucen ke změně taktiky. Náhradní rozhodnutí znělo, nejprve je třeba dobít Rusko. Podle známé Mackinderovy světovládné anglosaské teorie srdce světa. No, to již bylo Rusko obklíčeno ze severu a z východu bývalými spojenci, nyní už, navzdory slibům a zárukám při sjednocení Německa, členy NATO. Zbýval ovšem rozhodující jižní měkký podbřišek, Ukrajina. Plán počítal s tím, že po této přípravě a umístění amerických raket, včetně jaderných, na Ukrajinu, by Rusko ztratilo všechen svůj technologický náskok v jaderných nosičích, no a prakticky by bylo donuceno bez boje kapitulovat. No, prostě chtěli ohřát tu vychladlou polévku po Gorbačovovi a Jelcinovi jinou cestou. Tam směřoval převrat na Majdanu z roku 2014. Americká administrativa tehdy ještě plně kooperovala s podřízeným Bruselem, jenž plně kooperoval s podřízenými guberniemi, těmi takzvanými členskými státy EU. Společně připravili převrat plným vědomím, že se k moci dostane jediná připravená skupina na západní Ukrajině, onen dosud dřímající a jediný autenticky zapouzdřený rakovinný vřet hitlerovského nacismu v Evropě. Banderovská rusofobní elita. No a ta nesklamala. Její útok a etnické vraždění ruskojazyčného obyvatelstva ve východních provinciích, jež buď odmítlo, bylo prvními skutečnými výstřely obnovené čtvrté fáze téhle války. Dělo se tak ovšem už za zásadní změny proti její druhé fázi, takzvané druhé světové válce, protože převážná část Evropy byla po řadě postupných kroků již plně kolonizována Německem v podobě Evropské unie bez jediného výstřelu. Telecí věk započal. Jediný rozdíl proti Hitlerově evropské integraci spočíval v tom, že ke slovu tentokrát přišel mírnější model. Mussoliniho fašistický korporátní stát, zprvu za udržování některých formálních znaků demokracie. No a bratrský nacismus s tím nadčlověčenstvím přenechali kyjevským banderovcům, soudruhům ve zbrani a v chamtivosti. Již pátým rokem probíhá tato fáze neskončené velké války, jež aktuálně opět balancuje na hraně propasti války celosvětové, jaderné. Jsem přesvědčen, že tuto na pohled notoricky známou sekvenci kroků vedoucích k současnému napjatému stavu je nutno stále znovu a znovu připomínat. Hlavní mantrou západní propagandy je totiž úporná snaha zaměnit příčinu za důsledek. Západ válku vyvolal a nadále do ní vrhá prakticky všechny zbraně, všechny peníze, všechny zpravodajské informace. Už dlouho nejen na pozemní frontě, kde zjevně prohrává, ale navádí kyjevské střely hluboko do ruského území a dováží na bojiště stále více svých letadel a dalekonosných raket, krok za krokem. V tupé naději, že zvolna takzvaně ohřívá ruskou žábu, která si všimne, že umírá, až bude pozdě. Jenže to se fatálně mýlí. Nekvalitní tulpasové, kteří dnes stojí
či sedí na rozhodujících místech, mají proti sobě nejen mimořádnou osobnost v podobě prezidenta Vladimíra Putina, ale především celé vzdělané a zkušené vedení země s nejlepšími analytiky a diplomaty, o jakých se Západu ani nemůže snít. Sergej Lavrov tu školu symbolizuje a reprezentuje. Jenže oni spíš ten svůj omyl jenom předstírají. Vědí, jaká je situace, jaké je rozvržení sil. Ale svou propagandistickou goebbelsovskou strategií, lhaním o údajných ruských hybridních útocích a absurdně přestřeleným zbrojením chtějí pouze ohřát do válečné hysterie veřejnost, nebo alespoň tu její vystrašenou část, která krachující západní elitě ještě věří. A protože krize, které tato skupina beznadějných osobností způsobila, finanční, hospodářská, energetická, no a v neposlední řadě mravní, se nyní jako blesky před bouří křižují ve zničujícím mixu, nevědí jak z toho. Válka se jim jeví jako jediné možné řešení. Tlačí proto napětí už ne na hranu, ale za ní. A doufají, že Rusko přece jen učiní nějaký dramatický krok, který jejich katastrofální selhání ospravedlní. No, tisíce lidí přijeli tento víkend na Dny NATO v Mošnově. Pozorují létající stroje jako zábavné divadlo. Stroje, které řídí piloti, podléhající rozkazům. Aby bylo už dokonale jasno, po německé předsedkyni Evropské komise se politickým šéfem NATO stane, no, německý generál. Pudlík, který si obnovené hitlerovské ostruhy vysloužil svou okázalou rusofobií. Ten, který se nezakecá, bude nyní v čele. Němec bude zprostředkovaně velet pilotům, jimž stelecí tupostí radostně mávají jejich budoucí oběti. A naslouchají přitom nadšeně slovům ještě horšího bezectného pasáka Telat z Pražského hradu. V téže chvíli si Andrej Babiš navlékne tričko s příkladným anglickým nápisem No War. Protože ne válce v češtině mu přijde jednak málo světácké, ale především moc odvážné. Takhle je to přece jen trochu odfiltrované, řekněme. A řeční do videa, že musíme zabránit třetí světové, když předtím na pražské konferenci zbrojařů ujišťuje, jací jsme to odhodlaní bojovníci za NATO. A přes Okamurovy opatrné protesty navyšuje výdaje na zbrojení z vykradené státní kasy proti Putinově Rusku, které je prý agresorem, jak do omrzení opakuje. Jeden by si řekl, že už si to snad i myslí, pokud by ho podezříval, že si myslí vůbec něco svého. Kde pak svatá prostota? Tohle opravdu s duchem nesouvisí. Ostatně přidávají se i církevní hodnostáři, pokud chtějí být na výsluní telecí doby. Neslýchaný rusofobní válečnický dopis biskupa s příznačným jménem Holub se skandálně četl v mnoha kostelech, jež vedou stejní černokopítníkovi lemuři. S Kristovou církví mají společného pouze to, že jsou svetovaní satanovým kouřem, který se již dlouho vznáší nad Vatikánem. Ti všichni pasou svá telátka, pro něž je válka jen propagandistická zábava, která se odehrává toliko na obrazovkách televizí. Že tady byla poměrně nedávno a že pokračuje jen zatím
jinými prostředky, takže na jejich domy, byty, dílny a kanceláře ještě bomby fyzicky nepadají, to tihle dospělí nedospělci už vůbec nevnímají. Jsme v jejich rukách. No, mnozí. Mnozí však věří, že jsme v rukách Páně. Co z toho pro naši na pohled bezvýchodnou situaci plyne? Velké tajemství, velké naděje. Ovšem její součástí může být i dopuštění. Vítejte na naší poradě, vážení a milí protiproudaři. Tvrdé jádro nepodvolených. Jsem rád, že se po tom týdnu opět potkáváme. Zase těch věcí přibylo nesmírně mnoho. A já mám věčný problém s tím, jaké dopisy vyřadit a nedat je tam. Ale to uvidíte. Začneme samozřejmě panem Františkem Toulou, pokoj a mír všem lidem dobré vůle. A nepodvoleným přeji Toulovi. Vážený pane Hájku, jak dlouho myslíte, že budou Rusové mít trpělivost s provokacemi států NATO? Bůh nás ochraňuje. Pane Toulo, sám si tuto otázku kladu a zvlášť teď, což půjde k té druhé otázce, poté, co v Rusku skončily parlamentní volby, kdy vlastně rozhodování je teď opět, abych tak řekl, plně uvolněno. No, nevím, jak dlouho, ale obávám se, že ta zcela šílená věrchuška bruselská, věrchuška londýnská a do jisté míry zcela šílení republikáni v americkém kongresu, kteří přijali ten nový zákon vlastně protiruský, proti němuž se Trump už bránit nemohl na ty cla a tak dále, tak se obávám, že to nemusí trvat dlouho, jestliže to budou ještě dál stupňovat. Ono také, proto jsem začal tím včera psát ten článek právě na toto téma, protože všude se to nesmírně přiostřuje. Ono se to jakoby nezdá v těch našich médiích, to se zdá, že to je stálá taková ta hladinka protiruských pořvávání, ale ono se to ve skutečnosti dramatizuje. Německými volbami, tou katastrofou, kterou o níž mluví kancléř Merz, a blížícími se volbami ve Francii. Na všech stranách se to přiostřuje právě pro ty válečné štváče. Oni budou muset něco dělat a neznají jinou cestu než další a další provokace a zesilování napětí. A to Rusko má nepochybně někde uvnitř stanovenou hranici. Takže nevím, do jaké míry je moje odpověď na to optimistická či pesimistická, ale obávám se, že už daleko nejsme od toho okamžiku, kdy Rusku dojde trpělivost. A Mutpan Kolpa, s tím souvisí, pane Hájku, právě máme jednu výbornou zprávu, výsledky voleb v Rusku, co vy na to? No, je to, až bych řekl, až i pro mě šokující, především ta volební účast, protože o tom ostatním se může žvanit a bude se žvanit tady na západě, ale tu účast, tu prostě
nejvyšší za posledních 15 let. To ty lidi nepřinutíte, abych tak řekl, pod bajonety, aby se sebrali ti, co nechodí volit a šli. Téměř 60%, prostě 57-58%. To je obrovské číslo. A ta odpověď pro Vladimíra Putina a jeho, řekl bych téměř, jeho stranu, i když ji vede ex-prezident Medvěděv, tak je také obrovitá, protože oni získali ústavní většinu, což se prakticky nikde neobjevuje. Oni získali ústavní většinu. Vlastně mohou sami měnit ústavu. Čili jsou to famózní výsledky, které dávají především tomu současnému vedení velikou sílu. To souvisí s tou předchozí otázkou. Čili teď si musí všichni na té druhé straně rozmyslet, co opravdu si ještě v těch provokacích odváží. No, uvidíme. Slyšeli jsme dneska Zelenského, že prý mluvil s Donaldem Trumpem, já nevím jak dlouho, a že se vším souhlasí, co prezident Trump chce, a deeskalace a všecko po tom největším útoku na Moskvu drony, který dosud byl, na jednou deeskalaci. Omlouvám se, já se radši napiju. Vždycky, když dlouho nemluvím a začnu mluvit, tak, ale to je známý prvek. A já v pondělí sedím a vybírám a mlčím a píšu a tak dále. Uvidíme, co to bude znamenat. Ale v každém případě ty volby jsou naprosto zásadní věc. A jejich výsledky neskutečné. Neskutečné. Modrý varan to tady připomíná, příjemný podvečer, přátelé pravdy, tak nám ukázali ti Rusové, co nesouhlasí s politikou svého diktátora, jak to je doopravdy. Rusové mají rozum a já jim přeji jen to nejlepší. Oni Rusko milují. Oni Rusko milují, přesně jako ten případ Ovečkin teď. My to máme teď také v protiproudu a na akademii. On vysvětlil jednoduchou věc, když se ho ptali, proč byl na těch předvolebních plakátech se Sergejem Lavrovem, tak říká, no já jsem patriot. To je drsné, co říct ty, já jsem patriot, když nejsem v Rusku a bojuji, abych tak řekl, někde v Kanadě. To jsou Rusové. Myslím, že si z nich můžeme brát opravdu v tomto docela vážně příklad. Vy se dál už zdravíte a já mám spoustu dopisů, tak pojďme na to.

Já mám, jak říkám, ten problém a musíme ho vyřešit. Některé dopisy jsou tak senzační, že pořád si říkám, jakým způsobem to použít na protiproudu. Už se nějaký model rodí, ale je tu řada otázek. Uvádět to pod celým jménem toho autora nebo jenom pod tou značkou. A to je ten nejminimálnější. No ale něco vymyslíme, protože opravdu některé vaše analýzy, některé dopisy, zvláště od řady lidí, kteří nám píší opakovaně, jsou opravdu vynikající. Jeden z nich: vážený pane Hajku, váš perfektně nedělní článek musel i naprostému ignorantovi jasně vysvětlit, že žádná ruská agrese na Ukrajině neexistuje. Nemohl byste jej prosím poslat také Miloši Zemanovi? Pochybuji, že čte protiproud. No, když si ho trochu četl, jestli ho čte stále, to nevím. Proto také asi říká, že jen blbec nemění názory, když chce zdůvodnit své špatné odhady a chyby. A to jako nám má stačit? Přesný komentář. Ten jeho známý bonmot, jen blbec nemění své názory, vlastně nic neříká. Skoro by se dal i obrátit u lidí, kteří mají pevné názory a nemění je, že jen zbabělec názory mění. Čtu protiproud od samého začátku a vzpomínám si na váš první článek, kterým protiproud, aha, v roce 2013 začínal. Ano, to je dobrý. Tehdy jste Zemana kritizoval, že na rozdíl od Václava Klause hned po nástupu na hrad vyvěsil vlajku EU. Ten hadr, jak jste psal, protože to žádná vlajka není, ani nemá oporu v Lisabonské smlouvě, jestli jsem tomu správně porozuměl. Porozuměl jste tomu, pane inženýre, naprosto správně, pochopitelně. Já jsem to psal už opakovaně. Jak ta takzvaná hymna evropská, čili unijní, ten Beethoven, tak ta unijní vlajka nemají oporu v ničem. V Lisabonské smlouvě byly vyškrtnuty, protože nechtěli autoři toho pokusu o takzvanou evropskou ústavu dráždit ještě víc. Takže nikde to není zachyceno. Nic takového neexistuje. A kdo to používá, tak používá něco, co nemá žádné oprávnění. A dá se s tím opravdu zacházet jen jako s hadrem. Tehdy jsem ještě měl o EU iluze, takže jsem spíše sdílel postoje prezidenta Zemana. Dnes se za to stydím, ale nevymlouvám se jako on. Rozumím. Teď Zeman vystoupil na té pražské konferenci spolku Svatopluk, kde také skvěle promluvil Jindra Reichl a hned po něm všechny ty hlásné trouby páté kolony také vyjeli. Ale Zeman tam mimo jiné také řekl: můj největší neúspěch byl, že jsem se zmýlil ve Vladimíru Putinovi, protože jen nesoudný člověk udělá tak tragickou chybu, jako bylo napadení Ukrajiny. Konec citátu. Tak jsem vás chtěl požádat, protože se s ním asi znáte, abyste mu poslal ten svůj geniálně jednoduchý článek. Co na to asi řekne? Co pak nechápe, že se tím přidává na stranu válečných štváčů? To bude, až se nedej bože něco stane, pak zase říkat, že jen blbec nemění své názory? No, to si za to tedy něco koupíme, až tady bude všechno zničené. Pane inženýre, já myslím, že jste takzvaně uhodil hlavičkou o hřebíček, čili hřebíčkem na hlavičku. Hřebíček na hlavičku. Já myslím, že to je přesné. On, Miloš Zeman, uvízl v tom, že nesmyslně vyjel po Vladimíru Putinovi, protože
neměl ánung pořádně, co se to děje, a když došlo k té podle mého soudu čistě obrané speciální vojenské operaci, která měla zabránit, v podstatě měla zabránit třetí světové válce a zabránila zatím. Dokonce si myslím, že a mám za to, že Vladimír Putin to i někde řekl, že to mělo přijít daleko dřív. Vůbec se nepatlat s žádnými prolhanými minskými dohodami a Merkelovou a spol. To byl všechno podvod. Oni to měli udělat daleko dřív. Možná, že to měli udělat jako odpověď na ten Američany a Bruselem zorganizovaný státní převrat rovnou a přijet tam podpořit Janukoviče nebo něco takového. Nebylo by tohle vůbec. Ale prostě už se to stalo a Miloš Zeman patří k těm, kteří vůbec nepochopili, oč jde, nebo nechtěl pochopit, chtěl najednou být zase trošku víc mainstreamový. On mezi tím tak koliduje. To je jako s tím modrým hadrem. On ho nejprve na tom hradě vstyčil, aby pak o několik roků později začal Brusel strašlivě kritizovat, přestože sám je federalista. On chce, aby to, nebo chtěl, aby z Evropské unie se stal federativní útvar, superstát, v němž vlastně zahynou ty státy národní. To je složitost Miloše Zemana. Já ho tedy opravdu znám docela dlouho. Občas jsme spolu vedli i ostré spory o některé knížky například a tak. Ale svůj článek mu posílat nebudu. On ho nepotřebuje. Já myslím, že on velmi dobře ví, o co jde. A on se jenom teď tváří. Stejně jako se tváří, když zvedá kartu své možné kandidatury na prezidentskou volbu. To je samozřejmě nesmysl. On chce být jenom v médiích. On to chce trošku zase zvednout. Připadá si, že je málo viděn. Ono, ale jak vy říkáte, on má pořád na hodně lidí vliv. Máte pravdu. A to pak ještě řekl, že považuje za velmi vážná slova Babišova, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Chápete? Jeden jako druhý a ještě se podporují. Já myslím, pane inženýre, že tohle je vůbec to nejdůležitější v tom, co jste zatím jsem přečetl z toho dopisu. Oni se tváří, že Rusko proti nám vede hybridní válku. A vy správně říkáte. Babiš si pak navlékne to tričko, jakože je proti válce, ale přitom tvrdí, že válce čelíme. V čem je to jiné, než když Fiala vykřikoval, že jsme ve válce s Ruskem? Babiš je ano, ne, jak jste to perfektně vystihl. A co s tím? Jste v mých očích jediný politický analytik u nás hodný toho slova, tak třeba mi odpovíte, co s tím? Ke svým pravidelným příspěvkům přesměruji snad už brzy také povinné platby za ČT a ČRO. K vám. S velikou úctou za vaši nedocenitelnou práci, inženýr architekt Luboš K. Já vám, pane inženýre, moc děkuji, jenom začnu s tou poslední větou. Samozřejmě bylo by to báječné, kdyby to tak udělali pak všichni, ale opatrně s tím zatím bych to nedoporučoval, i když někteří už nám píšete, že to děláte, abyste přesměrovali tu povinnou daň pro zrůdné veřejnoprávní instituce České televize a Českého rozhlasu. Já bych to zatím nedělal, protože vidíte, jak se to vleče. Vláda teď možná z pochopitelných důvodů odložila to projednávání skončení těch povinných plateb až po volbách.
protože nechce dát samozřejmě všem těm milion chvilkařům a podobným milionářům, či spíš miliardářům, kteří stojí za Pavlem a za těmi médii hlavními, nechce jim dát příležitost, aby měli jakoby téma předvolební. Dá se to pochopit, ale myslím, že tím spíš se absolutně nestihnou už zrušení těch poplatků do konce roku a ti drábové z České televize a rozhlasu dávají jim 100 miliony těm právníkům ročně z těch našich daní za to vymáhání těch plateb, tak oni by se na vás určitě sesypali a donutili by vás nejen to doplatit, ale třeba i nějaké ještě sankce další by si tam vymysleli. Zatím to prostě nedělejte. Budeme samozřejmě moc rádi, když se stane, že až ty poplatky skončí a vy se takto rozhodnete, tak to bude báječné, protože byl by to... No, nechme to raději. Nechme to na potom. Ono se to ještě může všecko změnit, tak nesněme. Ale je to myšlenka fakt zajímavá a dobrá. A vy se ptáte, co s tím? No, ten ODSák, ten nešťastník, ten Kupka, ten dokonce vyzval Babiše, aby se od té konference, o které tady pan inženýr píše, od konference Svatopluku, velmi honosné, mezinárodní, kde byly i telemosty v podstatě s Ruskem a jedním významným ruským politologem, aby se distancoval. A nejen to, představte si, že ten jeden poslanec Zastan, to jsou ti nejšílenější dneska, Matěj Hlavatý, nejenže prý odeslal interpelaci v tomto smyslu na Andreje Babiše, ale chce, aby tajné služby začaly prověřovat ty lidi, kteří tam vystupovali. Opravdu. To jsou oni. A to ani nejsou u vlády. My jsme si to 4 roky zažili, ale nebylo to tolik vidět, protože Rakušan to všechno skovával pod tím ministerstvem. Ale oni jsou takoví. Oni i teď chtějí ten šmírovací systém udržet. A věřte mi, není to legrace, jsou za nimi obrovské peníze. Za tím Stanem speciálně. Stan a Pávek, to je propojenost. To je jedno a to též. Dvě hlavy jedné saně. Za nimi jsou ty milionáři a miliardáři. A nějaké ty dozimetry a všechny ty věci, to už ani nezajímá, protože mají nekonečně víc peněz teď. Měli by si to lidé uvědomit. A opakujete znovu, co s tím? No, já myslím, že řešení existuje. To řešení je jednak v těch ruských proběhlých volbách, které nám něco říkají o tom, kdy se veřejnost konečně víc probudí a zvedne a pochopí, že jde o život. Ale mnohé nám říkají také ty volby proběhlé v Německu. Jenom zmíním detail z toho. Teď není čas je rozebírat. Ale ten detail je podstatný. Tam totiž AfD i tu levici, tu bývalou komunistickou stranu v Berlíně, volili především mladoši. Oni jim snížili ten věk asi na 16 let volební, což je zrůdnost mimochodem.
ale udělali to ve snaze získat si svoje voliče a oni jim odpověděli tím, že volili jak AfD, tak ještě víc tu komunistickou stranu. Ten Berlín je všem specifický samozřejmě. No ale je to skoro 3 miliony lidí. A bude mít šéfkou té komunistické strany tamní Kateřinou je ovšem nějaká Turkyně, která asi bude primátorkou. To je šílenství v tom Německu. A tady ale vidíte jednu poučnou věc, že ti mladí donedávna oblbovaní všemi těmi Grétami a všem tím celou tou klimatickou lží a tak dále, už to začínají, ta novější generace už se tím nedá úplně zblbnout. Oni chtěli vytvořit situaci, že ten establishment bude stát v čele toho vzbouření mládeže. A ta mládež, ta, co dorůstá, ta jim říká, tak s vámi ne. Tam je docela podstatná naděje, kterou ne tak nesnadno lze brzy přelít i k nám a ti nešťastníci, kteří ještě doteďka jsou schopni volit takzvané piráty, ty zloděje a ničitele Prahy, protože jenom v Praze už mají šanci se chytit, tak možná, že pochopí a velmi brzy a začnou napodobovat svoje německé vzory, že jsem optimista, na tom trvám. Tak pojďme dál. My jsme se hodně zdrželi, ale já myslím, že to byl důležitý dopis, který umožnil si říct řadu věcí, které se objevují v mnoha jiných dopisech. Jo. Ale tady je potom jiný dopis, který poslala častá naše také přispěvatelka Lada V, a která říká: dobrý den, milý a šířící pravdu pane Hájku, váš článek To slovo, to pravda, a pravda také je, že bohužel většina občanů ČR akceptuje každodenní šíření lží. Jakože Rusko je agresor, že podporou Ukrajiny posilujeme naši bezpečnost. Pravý opak je pravdou a musíme dávat peníze na obranu ČR, která už není ani v reálu suverénním státem. Přesné. Doufám, že váš včerejší článek otevře oči aspoň jednomu člověku, který uvidí, že Ukrajina není žádný suverénní stát, minimálně od doby, kdy tam začaly operovat Spojené státy, tak jako u nás. Demokracie je tam jedině ta naše demokracie, o které mluví ta odporná kreatura v čele Evropské komise, která nebyla ani volena přímo občany evropských zemí. A tito gangstři budou rozesílat pamflety a asi i příkazy, aby se neuznaly volby v Rusku. Koho v normálním světě zajímá názor EU na volby v Rusku? Nejen to, ale mohu vás ubezpečit, že hlavně Rusko nezajímá to, jestli je nějaká paní Lejnová nebo ta její organizace uzná. Ptám se, co přiměje lidi, aby už řekli dost. Odpovím si sama, nic. Mozky se jim vydlbávají postupně selámovou metodou a sofistikovaně většina lidí si toho ani nevšimne, že jsou hnáni do válek, tak jako to udělali lidem na Ukrajině. Teď je tam chytají jako odchytová služba psy a kočky. Ale ta to musí dělat humánně, to je od slova human, člověk, aby neprotestovali ochránci zvířat. Ochránci lidí neexistují. No a tito lidé, když budou umírat ve válce nebo hlady bez elektřiny, stále budou tvrdit, že za to může Rusko. Lidé už nemají mozky, sedí v nich, jinými slovy, satan s kličkou kroutí. Orwell, kdyby žil, nestačil by se divit, jak byl naivní. A stačilo by tak málo nezačít akceptovat lež, neboť kdo lže, ten pak i krade, akceptuje všechno zlo i vraždění.
a do pekla se hrabe a tam vedou široké bulváry. S přáním všeho dobrého, Lada V. Lado, tentokrát já hluboce soucítím a vnímám ten pesimismus, který z toho na vás ze všeho jde. Já tomu rozumím a ta otázka, třeba ta otázka, kterou tam kladl předtím pan inženýr Luboš, jaký je tedy rozdíl mezi tím, když nám tady Fiala vykřikoval, že jsme ve válce a Andrej Babiš říká, že jsme v hybridní válce, že proti nám vede Rusko. Přesto ten rozdíl je a je významný. Je skryt v tom ano ne. Zatímco Fiala byl pouhým poskokem NATO a Bruselu. A kdykoliv by nás s Pávkem vyslali, co by žrádelko do toho masovníku a nechali to tady bombardovat, protože jim o Českou republiku vůbec nejde. Tak Andrej Babiš si myslí, že šikovně falíruje mezi tím, že tak trochu to slibujete tomu NATO a tomu Bruselu a ve skutečnosti nám zase tady říká, že je proti válce zásadně a tváří se jako Fico. Ono, mě to upozornilo na jednu věc. Já jsem četl nějaké výroky, nějaké věty jednoho blízkého Putinova poradce, který hodnotí postoj České republiky a Slovenska. Slovenska, kde opravdu janošíkovským způsobem zafungoval Robert Fico, klobouček opravdu. To je velkolepé. Tím se vůbec nemíchám do slovenské politiky, tam také budou za rok parlamentní volby a teď tam budou komunální. Ale opravdu, to bylo mužné gesto. A on říká, on se tam tváří, ten komentátor, ten znalec, říkám blízký Putinův muž, že Česko i Slovensko jsou vlastně jakoby výjimuti z toho západního proudu nenávistného vůči Rusku, ale upozorňuje tam na něco. A říká, ti nejvyšší představitelé teď, jak Andrej Babiš, tak Robert Fico, dávají od té války ruce pryč, ale na jejich území se vyrábějí zbraně. Jsou to takzvané zbraně soukromých firem, ale jsou to zbraně, které efektivně vraždí Rusy. A proto se nutně musí stát případným cílem ruské odvety. To je k tomu úvodní otázce pana Touly, dokdy budou mít tu trpělivost. Já tomu postoji naprosto rozumím, jen tím chci vysvětlit, že rozdíl mezi Andrejem Babišem, potažmo tedy Milošem Zemanem, a Petrem Fialou a Rakušanem a spol. Je pořád ještě obrovský. Jen se to neuvědomujeme. Vůbec si neumíme představit, co by se tady dělo, kdyby oni seděli dál v těch funkcích. Že je máme tvrdě kritizovat a tlačit někam jinam, jako to dělá do jisté míry, i když velmi opatrně, Tomio Okamura, který dál protestuje proti těm výdajům na zbrojení,

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače.
1: Svobodný vysílač CS. Svobodný vysílač CS. Rádio České Alter. Rádio České.

Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví, jako vždy. Vítejte při poslechu čtvrté části, čtvrté epizody čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Hezký večer. Nejprve stručně bleskově shrnu, zrekapituluju, co jsme slyšeli ve třetí předposlední epizodě Psychologie totality. Ještě více jsem prozkoumal ranou vývojovou psychologii ohledně vývoje egoismu a narcismu. Potom jsem se podíval na regulační mánii a posedlost. Zamysleli jsme se nad rovnocenností a podřízeností lidí. Každý má totiž svou vlastní představu o sobě samém. Podíval jsem se také na všeprostupný strach a nejistotu ve společnosti, kterou nahrazuje stále tvrdší politická korektnost. Potom jsem se zaměřil na mé oblíbené téma, a to je formování a vzestup mas. Při formování masy musí být totiž splněné čtyři základní podmínky. Jaké to byly, jsme se dozvěděli ve třetí předposlední epizodě. Nakonec jsem se podíval také na fenomén společenského objektu úzkosti. S tím právě elity pracují velmi efektivně. Terorismus, klimatické změny, viry a tak dále. Objekty úzkosti, kolem kterých se dav sjednotí. To je kouzlo sociálního inženýrství. Masa se řídí symboly a mýty. Tato strategie zacházení s objektem úzkosti plně naplňuje účel rituálu. Funkcí rituálního chování je vytvářet skupinovou soudržnost. Jde o symbolické chování, jehož cílem je podřídit jedince skupině. Jako takové musí v ideálním případě vyžadovat oběti ze

strany jedince. Vzpomeňme si na rituální oběti jídla, zvířat a lidí v primitivních společnostech. Právě proto absurdita opatření proti covidu nenaráží na žádný odpor části populace. V jistém smyslu platí, že čím absurdnější a náročnější opatření budou, tím lépe budou plnit funkci rituálu. A tím také nadšeněji na ně určitá část populace přistoupí. Vzpomeňme si například na to, že někteří lidé mají při řízení auta roušku, i když jsou v autě jediní. Jdou sami po ulici, široko daleko ani noha, a oni mají roušku. Rituální funkce masového chování je vždycky přítomná. Toho si byli určitě vědomí i odborníci na covidovou krizi. Poselství je jasné. Jedinec musí za všech okolností dávat najevo, že se podřizuje zájmu kolektivu, a to tak, že provádí sebedestruktivní symbolické rituály chování. Důvody, proč se jednotlivci účastní formování masy, jsou nakonec jen zřídka racionální povahy. Experti s honosnými tituly, často v celostátní televizi, tato různá opatření a pokyny zdůvodňují. Tím se vytváří dojem, že dané opatření je všeobecně přijatelné. A už jenom to pro mnoho lidí stačí jako důkaz správnosti opatření. Odborníci přece jistě vědí, co dělají. Jistě se nemohou všichni mýlit. Zřejmě by to neříkali, kdyby to nebyla pravda. A tak dál. Jinými slovy, argumentum ad populum, odvolání se na popularitu, a autoritum ad auctoritatum, odvolání se na autoritu. Jsou to známé logické klamy už od starověku. Jenom to stačí většině lidí k tomu, aby tuto historku přijali. Ve všem cítíte, že základní motivací k souhlasu s příběhem je vytvoření skupiny a skupinový tlak, nikoli v přesnost příběhu jako taková. Lidé často znají správnou odpověď, ale neodváží se jít proti skupině, i když tvrdí pravý opak. Jiní lidé dokonce pod tlakem většinové skupiny začnou pochybovat o svém vlastním úsudku a nakonec přijmou absurdní úsudek skupiny jako správný. Absorbují, vsáknou do sebe většinovou mentalitu jako houba. Každý má tento práh ovlivnitelnosti trochu někde jinde. Každý je vůči většinovému tlaku jinak rezistentní. Tyto skupiny jsou ale vždycky přítomné v každé společnosti. Vždycky bude existovat skupina, která je v zajetí formování masy a věří příběhu. Tato skupina tvoří totalitarizovanou část populace. Potom tu máme druhou skupinu, která ve skutečnosti nevěří, ale mlčí a jde s masou, anebo ji alespoň neodporuje. Máme tu třetí skupinu, která příběhu nevěří a také proti němu vystupuje nebo jedná. Tyto tři skupiny se obvykle protínají se všemi už existujícími sociálními skupinami. Tyto tři skupiny jsou typicky velmi různorodé, ale tato různorodost je nejvíce patrná u skupiny, která hlasitě protestuje proti masám. To je, jak všichni jistě velmi dobře tušíte, alternativa. V samotné mase se rozmanitost vytrácí pod typickým uniformizujícím účinkem masy. Tato třetí, nonkonformní skupina typicky ožívá a všichni jedinci se projevují svým specifickým způsobem, což ostře zvýrazňuje jejich rozmanitost. Účinek formování masy je totožný s hypnózou. Jak hypnóza, tak formování masy jsou do značné míry způsobené hlasem. A to v pravém slova smyslu prostřednictvím fyzických vibračních vlastností hlasu. Totalitní vůdci si toho jsou velmi dobře vědomí, nikdy intuitivně, nikdy vědomně. Totalitní systémy se vždycky udržovaly především systematickou indoktrinací a propagandou, které byly obyvatelstvu denně vštěpované prostřednictvím masmédií. Bez masmédií není možné vytvořit tak dlouhodobé formování masy, jaká dala vzniknout covidismu. Tímto způsobem je obyvatelstvo doslova udržované na vibrační frekvenci hlasu totalitních vůdců. Na jedné straně je obyvatelstvo systematicky vystavované hlasu totalitních vůdců. Na druhé straně je systematicky eliminovaný každý alternativní hlas. První věc, kterou totalitní vůdci udělají, je, že se postarají o to, aby jejich hlasy
byly jediné, které zůstaly. Do jisté míry to dělají klasičtí diktátoři, kteří ale monopol na svůj hlas omezují na veřejnou sféru. Umlčují politickou opozici. Totalitní systémy, na rozdíl od diktatur, fungují důkladněji. Cenzurují alternativní hlasy i v soukromé sféře. Na jedné straně se tak děje spontánně v důsledku paranoidní udavačské mentality, která formování masy provází. Ve skutečnosti je to důsledek typické nesnášenlivosti vůči alternativním názorům. Na druhou stranu, totalita vytěsňuje i soukromou sféru alternativních hlasů tím, že vyvolává dalekosáhlou sociální fragmentaci, tedy roztříštění, rozdrobení, rozdrolení a izolaci. Totality obvykle téměř znemožňují shromažďování lidí ve větších skupinách. Vzpomeňme na zákazy hospod, restaurací, festivalů a dalších kolektivních akcí. Snaží se zpřetrhat všechny sociální a rodinné vazby a nahradit je jediným přípustným poutem. Poutem mezi jednotlivcem a totalitou. Vraťme se ještě k podobnosti mezi hypnózou a formováním mas. V obou případech nějaký sugestivní výrok nebo sugestivní příběh zaměřuje pozornost na velmi omezený aspekt reality. Srovnejme to například s kruhem světla vyzařovaného lampou, které je soustředěné na jedno místo a způsobuje, že všechno mimo tento nasvícený okruh mizí ve tmě. Kromě rituální funkce masového chování je toto zúžení pole pozornosti faktorem, který zajišťuje, že se logika rozšíří až k absurdním závěrům. V covidové krizi se například toto pole zúžilo pouze na covid a ostatní smrtelné nemoce dočista zmizely. Nasvícený kruh světla od lampy, na který se fixuje naše pozornost, jako můry, které létají za světlem. Hypnotický sugestivní příběh soustřeďuje pozornost na malý aspekt, výsek reality, až do té míry, že všechno mimo něj, včetně vlastní bolesti a v širší míře i vlastních zájmů, prochází totalitě bez povšimnutí. Během covidové krize velká část obyvatelstva s pozoruhodnou lehkostí přijala opatření, která zničila jejich radost ze života a svobodu a prosperitu. To bylo pro kronikáře totality 20. století zdaleka nejpřekvapivější zjištění. Téměř bezmezná tolerance vůči obrovským osobním škodám, které obyvatelstvo až na pár alternativních hlasů kolektivně snášelo. Tento fenomén formování masy má hluboký dopad nejen na kognitivní a emocionální úrovni, ale někdy také na smyslové vnímání. Vliv formování masy na duševní fungování lidí je prakticky neomezený. Má vliv na individuální prožívání reality v takové míře, že je naprosto oprávněné a legitimní se ptát. Existuje pro jedince v zajetí masové formace ještě vůbec nějaká realita mimo tu, kterou vytvořily masy? K problematickým psychologickým vlastnostem formování masy musíme přidat ještě jednu důležitou charakteristiku. Radikální nesnášenlivost k jiným názorům a silný sklon k autoritářství. Disidentské alternativní hlasy se masám jeví jako za prvé asociální a nesolidární, protože se odmítají podílet na solidaritě, kterou formování masy vytváří. Za druhé zcela neopodstatněné, protože kritickým argumentům není v masách přisuzovaná žádná kognitivní ani emocionální váha. Za třetí, krajně averzivní, protože hrozí, že disidentské alternativní hlasy prolomí velké opojení a tím budou znovu konfrontovat masy s negativní situací, která tomuto opojení předcházela. Jednoduše vezmou mase tu čarovnou drogu, na jejíž vlně se tak pohodlně kolektivně veze. Za čtvrté, krajně frustrující, protože hrozí, že disidentské alternativní hlasy odstraní ventilaci latentní agrese. Masa už nebude mít kolektivní objekt společné úzkosti, na kterém si svou frustraci vybije. Už nebude mít ani imperialisty, ani židy, ani antivaxery. Tato radikální nesnášenlivost zajišťuje masám přesvědčení o jejich nadřazených etických a morálních záměrech a o zavržení hodnosti všeho a všech, kdo se jim staví na odpor.
Ten, kdo se jich neúčastní, je zrádce kolektivu. Udavačství je proto naprosto běžné. Obyvatelstvo samo je hlavní složkou tajné policie. V kombinaci se čtvrtým faktorem, tedy možností, kterou formování masy nabízí k neomezenému projevování frustrace a agrese, vzniká známý fenomén. Masy mají totiž sklon páchat zvěrstva na těch, kdo se jim staví na odpor, a obvykle je popravují, jako by to byla etická svatá povinnost. Zrádci, imperialisté, židé, antivaxeři. Tuto charakteristiku formování masy vidíme i ve skovidizované společnosti, která je neustále na vzestupu. S pokračujícím vývojem krize se oficiální příběh vnucuje stále autoritářtějším způsobem. Stále radikálněji cenzuruje a potlačuje alternativní hlasy. Publikace, které nezapadají do oficiálního příběhu, jsou blokované na sociálních sítích, a to i v případě, že byly publikované ve špičkových lékařských časopisích, jako je třeba Lancet. Lékaři a výzkumní pracovníci, kteří kritizují opatření proti covidu, jsou svými ústavy propouštění. Vůdci masy. V předchozích minutách jsem popsal fenomén formování masy. Tento psychologický základ totality je druhem hypnózy. Ovšem, mezi formováním masy a klasickou hypnózou je však důležitý rozdíl. Při klasické hypnóze se zužuje pouze pole vědomí hypnotizované osoby. Osoba, která hypnotizující příběh zprostředkovává, tedy samotný hypnotizér, je při vědomí. Při formování masy je naopak osoba, která příběh předává, obvykle také v zajetí příběhu. Ve skutečnosti je pole pozornosti této osoby obvykle ještě užší než u samotných mas. Důvod je jasný. Vůdce obvykle fanaticky věří v ideologický základ příběhu, který ovládá masy. Pokud jde o samotného vůdce, formování masy vyvolává dva protichůdné postoje. Buď vůdcům slepě důvěřuje a ztrácí se v mase, anebo jim zcela nedůvěřuje a považuje je za lidi, kteří jen vědomně uskutečňují ďábelský plán, tedy za spiklence. V jistém smyslu jsou oba krajní pohledy založené na podobném nepochopení. První skupina tak činí v pozitivním smyslu, druhá skupina v negativním. Další mylné představy spočívají v tom, že vůdci se řídí především penězi anebo sadistickým potěšením. To je naprostý omyl, a když, tak je to jen vedlejší produkt. Totalita je skutečnou otázkou banality zla. Totalita není o zrůdných lidech. Je o normálních lidech, kteří se drží absurdního, iracionálního a nesmyslného způsobu myšlení, logiky nebo pravidel. V počáteční fázi totality se takováto absurdní logika nejprve zmocní obyvatelstva. Masy, nebo přinejmenším velká část obyvatelstva, jsou protchnuté určitým ideologickým přesvědčením, které pro ně už není odlišitelné od reality. Vidíme to i v době covidové krize, kdy určitá část populace nabývá přesvědčení, že jejich logika ospravedlňuje společenskou diskriminaci lidí, kteří se odmítají nechat očkovat. Máme přece čísla, nebo ne? Už jsem vysvětloval, jak jsou tato čísla relativní a jak záleží na jejich interpretaci. Tato dynamika pomalu dává vzniknout totalitním stranám a totalitním vůdcům, kteří tuto absurdní logiku postupně institucionalizují a vnucují jí společnosti. A to se obvykle děje fanatickým, zaslepeným a nemilosrdným způsobem. Proto to, co charakterizuje vůdce mas, není chamtivost nebo sadismus, ale jejich chorobný ideologický pud. Realita musí být a bude přizpůsobená ideologické fikci. Takovýto pud vede k mentální a emocionální slepotě, která může nabýt skutečně ohromujících rozměrů. Vůdce masy nerozezná rozdíl mezi dobrem a zlem v pojetí kodifikovaných zásad naší civilizace. Principy desatera. Jde o psychologickou diagnózu. Takový člověk je mentálně nemocný.
To samozřejmě není omluva a není to omluva ani pro ostatní, pro masu. Člověk v zajetí formování masy možná v jistém slova smyslu neví, co dělá, ale to neznamená, že by mu mělo být jen tak odpuštěno. Ve stavu formování masy nebo hypnózy mají lidé stále schopnost činit etická rozhodnutí. Anonymita, kterou masy nabízejí, jedinec se ztrácí v davu a cítí se neviditelný, je v podstatě jen záminkou a zástěrkou pro to, aby člověk mohl popustit uzdu svým vlastním nutkáním. Ten, kdo páchá zločiny v davu, ukazuje především to, že se za normálních okolností ovládá pouze z taktických, nikoli z etických důvodů. Ve skutečnosti ho brzdí ale pouze jeho morální zábrany. Sám se to stydí dělat. Ovšem v davu, s pocitem neviditelnosti, může dát svému pravému, zvrhlému já volný průchod. Stejně jako například anonymita na síti odhalí pravé já pod fejkovou identitou. Vysvětlení této zvláštní nemorálnosti davu ovšem neznamená, že formování masy odstraňuje normálně přítomné etické vědomí. Znamená pouze, že dočasně pozastavuje skrývání jeho nedostatku. Tímto způsobem masy v podstatě odhalují skutečné etické rozměry člověka. Posloucháte čtvrtou epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Pohodový poslech, hezký večer.

Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte čtvrtou epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Skutečnost, že totalitní vůdci jsou sami v zajetí určité formy hypnózy, ilustruje psychologická reakce na vyřazení z davu. Když například třeba byli nacističtí vůdci na delší dobu umístění v zemích, které byly nepoddajné formování masy, jako například Dánsko a Bulharsko, stalo se něco celkem předvídatelného. Probudili se. Začali pociťovat nejistotu ohledně věci, které sloužily. A nacistický režim se na ně už nemohl spolehnout. To ukazuje na to, že vůdci nejsou hypnotizovaní jen svou ideologií, ale také masami. Vůdce sám je okouzlený účinky, které v davu vyvolává. Mezi psychologickým stavem masy a jejími vůdci existuje jakási kruhová kauzalita. Hypnotizují se navzájem. Skutečnost, že totalitní vůdce je sám pod hypnózou a zaslepený, neznamená, že věří všemu, co říká obyvatelstvu. Naopak, slepě věří v ideologii, kterou se snaží prosadit, ale nevěří diskurzu, který používá k jejímu prosazování. Věří své ideologii tak fanaticky, že považuje za oprávněné bezmezně manipulovat, lhát a podvádět, aby tuto ideologii realizoval. Známe přísloví účel světí prostředky. Lidstvo nebo jeho část je přece na cestě k nejlepšímu ze všech světů a proto je všechno dovoleno. Účel světí prostředky. Zajímavé je, že masy jsou vždycky ochotné svým vůdcům odpustit. Nepopiratelné důkazy o manipulaci a podvodech jsou vybělené frázemi typu je to možná podlé, ale chytré. Nakonec to přece dělají pro naše dobro. Totalitní masoví vůdci vycházeli při své propagandě ze správného psychologického předpokladu. Za určitých podmínek lze jeden den přimět lidi, aby uvěřili i těm nejfantastičtějším výrokům. A když druhý den dostanou nezvratné důkazy o jejich nepravdivosti, uchýlí se k cynismu. Místo toho, aby vůdce, kteří jim lhali, opustili, budou radši protestovat, že celou dobu věděli, že výrok je lež a budou vůdce obdivovat za jejich vynikající taktickou chytrost. Je to jakési zvláštní fanatické sebezapření. Vezměme si jako příklad České ministerstvo zdravotnictví, které publikovalo soubor nebo seznam nejrozšířenějších dezinformací a konspirací. Ministerstvo si hrozně stěžovalo na to, že jsou šířené dezinformace o takzvaném vakcinačním pasu, podle kterých budou těm, kteří se očkovat nenechají, odebíraná základní lidská práva a svobody. A teď si řekněme, co jiného vytváří covidové pasy. Kastovní společnost a diskriminaci těch, kteří covid pas nemají v různých složkách veřejného života. A vezměme si například někdejšího českého ministra zdravotnictví Jana Blatného. Ten prohlásil 18. března 2021, že ten, kdo je už očkovaný, neonemocní a nikoho dalšího nenakazí. Viděli jsme obrovský počet očkovaných, kteří onemocněli na covid a kteří ještě nakonec, kromě toho všeho, nakazili další osoby novými mutacemi. Lež vršená na další lež. Ale zcovidizovaná společnost reagovala cynismem a vůdcům odpouští. To jsou přece nepodstatné detaily pro tuto veřejnost. To nám opět ukazuje, že podstata totality není utilitární nebo sobecká. Peníze a moc představují pouze mezičlánky. Tím konečným cílem je uskutečnění ideologické fikce. Vůdci mas jsou sami také hypnotizovaní, zejména ideologií, ve kterou fanaticky věří. Tato povaha se odráží i ve vlastní bezohlednosti, se kterou totalitní režimy ničí vlastní ekonomiku a způsobují hospodářskou spoušť. Nejde pouze o pozastavování národních ekonomik a ochromující zadlužení. Jde třeba i o experimentování na lidech experimentální vakcínou. Toto experimentování na lidech je prototypem činnosti totality. Je to konečné podřízení reality pseudovědecké ideologické fikci. To ale neznamená, že totalitní vůdce je typickým idealistou.
Od idealisty se liší tím, že projevuje radikální fanatickou zaslepenost, ale zároveň se neřídí žádnými zásadami a má nechuť k dodržování zákonů. Typicky například vládne pomocí nařízení na základě dočasných pravidel, která může upravovat podle svého uvážení. Vzpomeňme si na naší vládu a délku nouzového stavu. Nemusí se dodržovat žádné zákony. Vůdci vládnou železnou rukou. Nikomu se nespovídají a vydávají nařízení, které můžou upravovat svévolně podle vlastního uvážení a podle vlastní libosti. Občanská práva a svobody se válejí na zemi v prachu. V takovéto mimořádné situaci neexistuje právo na protest. Přece není třeba, aby vláda měla své kroky schválené parlamentem. Není třeba respektovat soukromé vlastnictví. A v takovéto atmosféře se přece nejlépe vládne. Každý zákon tvoří překážku pro totalitu. Tato frenetická snaha totality vnutit společnosti svůj příběh se projevuje také v posedlosti znaky. Tyto znaky jsou někdy používané jako rozlišovací znak pro příslušnost k mase. Například uniformy, medaile, odznaky, žluté špendlíky, roušky a tak dál. Jindy je to ale třeba naopak. A takové znaky jsou použité jako stigma pro objektivizované nepřátele režimu, které se vypalují do těla, pokud se to považuje za nutné. Například vytetovaná čísla v Osvětimi. Ale i v gulazích měla každá skupina řádně své znaky. Totalita se svým znakovým systémem snaží vtisknout realitě svůj příběh. Trvale a viditelně vizuálně ho propojit s reálným světem. Důležité je, že přidělování znaků a stigmat je obvykle prvním krokem v procesu destrukce. V tomto bodě jsme schopni přesně vystihnout psychologickou podstatu totality. Snahu redukovat polysémii lidského jazyka na monosémii systému znaků. Před nějakou dobou jsem už hovořil o tom, že rozdíl mezi lidmi a zvířaty spočívá především v komunikačním systému. Zvířata používají znaky, které jsou konzistentní, nemění se a jsou jednoznačné. Zatímco lidé používají symboly nebo slova, které mohou znamenat něco zcela jiného. Jsou mnohoznačné. Tato vlastnost lidského jazyka vnáší do lidské zkušenosti a kultury nekonečné bohatství a rozmanitost. Nekonečnou možnost vytváření nových forem vyjádření a identit. Vytváří ovšem také zásadní nejistotu, která představuje největší úzkost člověka. Žádnou jivou živou bytost netrápí otázky typu kdo jsem, co chci, co znamenám pro druhého. Totalita je vrcholným pokusem zbavit se této nejistoty tím, že se uzavřeme do této pseudovědecké jistoty a nemilosrdného oficiálního příběhu. Že se pokusíme redukovat nejisté symboly na jisté jednoznačné znaky. A že se pokusíme zničit veškerou rozmanitost kulturních projevů. Totalita takovou rozmanitost všemožně vyhlazuje. Všichni musí být stejní, stejně mluvit, stejně jednat, stejně myslet, prostě univerzalizace člověka jako lidské bytosti. Splošťování. Logika totality je v neustálém pohybu a obvykle se stává stále absurdnější. Smysl existence totality spočívá mimo jiné v usměrňování úzkosti. A proto musí neustále identifikovat nové objekty úzkosti. Když systém už není schopen spojit úzkost s objektem, ztrácí svůj hnací motor. Podstata fenoménu totality spočívá v jeho dynamice. Směrnice a nařízení se neustále mění, protože je nezbytné vytvářet nové reakce na nové hrozby. Dříve to byl terorismus, ale ten už zastaral. Lidé byli imunní a rezistentní vůči tomuto riziku. A tak máme novou hrozbu. Klimatické změny a viry. Reakce na stále nové a nové hrozby. Aktualizace rizik. Aktualizace objektů úzkosti. Vzpomeňme si na prasata ve farmě zvířat, která přes noc napsala na zeď nová pravidla. A jak už jsem řekl, také v posledních dekádách jsme byli svědky vzniku mnoha objektů úzkosti v naší společnosti.
objevovaly se stále rychleji a vedly ke stále většímu omezování občanských svobod. Terorismus, klimatické změny, COVID-19. Zejména v době covidové krize vidíme neustálý pohon nových hrozeb a potřebu nových opatření. Nekonečná řada variant a subvariant koronaviru, která vyžaduje zavedení nových pravidel. Postupem času se pravidla měnila takovým tempem, že už se v nich nikdo nevyznal. Lidé stále pasivněji přijímali, že od nynějška mohou být pokutovaní prakticky za cokoliv, aniž by měli proti takové své voli alespoň špetku právní ochrany. V průběhu celého tohoto procesu se ukazuje, že je příběh imunní vůči kritice a potvrzuje se až do absurdity. Začarovaný kruh, ve kterém formování masy a totalita obvykle končí, je svým způsobem cynický a zároveň uklidňující. Formování masy a totalita se z logické nutnosti vždycky zničí sami. Jsou ze své podstaty seberestruktivní. Základní mechanismus seberestruktivity lze chápat velmi jednoduše. Bez strachu a vyhlídky na vybití této agrese se masová dynamika zastaví. Vůdci si uvědomují, že pokud se tak stane, masy se probudí a uvědomí si škody, které utrpěly, načež se smrtelně obrátí proti vůdcům. V důsledku toho vůdcům nezbývá nic jiného, než neustále identifikovat nové objekty úzkosti a zavádět nová opatření k jejich zničení. A totalitarizovaná část obyvatelstva je ochotně následuje. Tímto způsobem zůstává jejich úzkost spojená s objektem. Mohou ventilovat svou frustraci a destruktivitu. Mohou realizovat stále nové sociální spojení prostřednictvím nových rituálů smrti. Takto funguje bludný sebedestruktivní kruh totality a formování masy. Sebedestruktivita totality obvykle dosahuje svého vrcholu v okamžiku, kdy se jí podaří umlčet jakýkoliv nesouhlasný hlas a umlčet opozici. Jenže nesouhlasné alternativní hlasy narušují kolektivní hypnózu masy a jejího narrativu. V té chvíli začne totalita upadat do radikální sebedestrukce. Hypnóza se stává úplnou. Totalita se pak stává monstrem, které požírá samo sebe. Totalita původně vychází z megalomanských, byť dobrých úmyslů. Neusiluje o nic menšího, než o totální přeměnu společnosti v ideologický ideál. Vytvoření ráje však obvykle končí peklem. Davy oddané solidaritě usilují o větší dobro v domnění, že to povede k ideologickému ráji. Výsledek je ale vždycky stejný – pekelná propast. Davy a jejich vládci jsou slepě vtahovaní do víru destrukce, dokud nejsou konfrontovaní s konečným důsledkem racionálního uvažování, které monopolizovalo jejich mysl. Mechanistickou logikou mrtvého bezduchého vesmíru. Skutečnou potíží ale nejsou vůdci totality, ale příběhy a jejich základní ideologie. Tyto ideologie se zmocňují všech a nepatří nikomu. Každý hraje určitou roli a nikdo nezná celý scénář. Lidé se do totality sami zapojují a mají pocit, že se sami podílejí na budování ráje. Jsou vtažení do fiktivní role, kterou si sami sobě přisoudili v divadle totality. Konspirace a ideologie. Kdyby někde existovali zlí lidé, kteří zákeřně páchají zlo, bylo by třeba je jen oddělit od nás ostatních a zničit je. Hranice dělící dobro a zlo protíná srdce každého z nás. Často si klademe otázky typu, jsou vůdci mas spiklenci? Jsou formování masy a totalita uvedené do pohybu velkým důmyslným plánem koordinovaným několika lidmi v zákulisí? To je legitimní otázka. Jedno je jisté. V průběhu dějin byli vůdci mas často vnímaní jako spiklenci. S tím, jak masy v průběhu 19. a 20. století sílily a nabývaly na intenzitě, objevovaly se i konspirační teorie.
Tyto konspirační teorie se obvykle používaly k vysvětlení složitých společenských procesů a formování masy. Matkou všech jsou protokoly sionských mudrců, jejichž popularita je i dnes poměrně velká. Hlásali, že existuje jakási tajná židovská světová vláda, která kontroluje a ovládá všechny národní vlády. Navzdory své obrovské popularitě byly protokoly výmyslem. Jejich fiktivní původ je nespochybnitelný. Vycházejí z textu, který vydal francouzský právník Maurice Joly v roce 1864 pod názvem Dialog v pekle mezi Machiavellim a Montesquiem. Jakýsi pamflet, ve kterém autor odsuzoval touhu Napoleona III. Pomoci. Text byl následně upravený a zkreslený ruskou tajnou službou na konci 19. století s úmyslem podnítit antisemitismus v tehdejším carském Rusku. Ruská carská tajná služba ochrana zachovala asi polovinu původního textu, přidala několik odstavců nalevo i napravo a důsledně nahrazovala Francii světem a Napoleona III. Židy. Ovšem stále více se přesvědčujeme o tom, že zastoupení Židů, kteří tvoří jen malé procento ve srovnání s ostatními etniky, je obrovské v konkrétních sektorech. Bankovnictví, finančnictví, korporace. Můžeme se tedy ptát, nakolik carské Rusko identifikovalo spolčení této židovské skupiny, která má skutečně zastoupení v sektorech, které tvoří tepnu západních systémů, a to peníze. Hrozba, která mohutní a bytní dodnes a o které se nesmí hovořit. Více jsem to pokryl v mém pořadu Agent Trockij a židovském mezinárodním bankéři Jákobu Šifovi, který financoval ruskou revoluci v roce 1917. Ale třeba také, jak Židé vynalezli Hollywood, anebo v pořadu o Arnonu Milchanovi, hollywoodském filmovém producentovi, který byl také špičkovým agentem Mossadu. Posloucháte čtvrtou epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Pohodový poslech, hezký večer.

Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, posloucháte čtvrtou epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Tendence redukovat rozsáhlé formování masy na machinace zlé elity ovšem sahá do dřívějších dob, přinejmenším od počátku osvícenství. Například v roce 1813 Chevalier de Mallet popsal teorie, které tvrdily, že hrdinové francouzské revoluce byli ve skutečnosti tajnými agenty zednářských lóží, kteří zase patřili k širší evoluční sektě, jejíž cílem bylo manipulovat veřejnými vládci jako pěšáky ze zákulisí. Tato teorie zase vycházela z Monita Secreta, ještě starší brožury, popisující jezuitské spiknutí ve snaze vyvolat nenávistnou kampaň proti establishmentu. Monita Secreta byla poprvé vydaná v roce 1612 a prodávala se na knižních trzích po celé Evropě až do konce 20. století. Výše uvedené teorie jsou ve skutečnosti plnohodnotnými konspiračními teoriemi. V dnešní době se ale termín konspirační teorie skloňuje, i když jde o teorie, které se o konspiraci vůbec nezmiňují. Z tohoto důvodu je dobré nejprve usilovat o určitou pojmovou přísnost a tento termín definovat. V současném používání tento termín označuje širokou škálu teorií. Někdy se přesně používá pro označení teorií o globálních stínových vládách, jako jsou ilumináti nebo kabala, které řídí světové dění v celé jejich šíři. Nebo ještě exotičtěji o elitách mimozemského původu, spíše reptiliánského než lidského, které mají tento svět ve svých rukou. To můžeme vidět například na diskurzu QAnon. V současnosti se ale tento termín také používá nesprávně k zesměšňování kritiky mocenských struktur na úrovni bankovnictví, politiky, průmyslu, ekonomiky a médií. Tento termín se tak stal stigmatem. Stal se diskurzivním prostředkem, kterým se pro režimní diskurs chrání před vlastní kritickou reflexí. Stejně tak se termín konspirace zřídka kdy používá pro označení teorií, které jsou v souladu s prorežimním příběhem a přesto jsou skutečnými konspiračními teoriemi. Pokud to vyhovuje režimu, jsou tyto skutečné konspirace povýšené na oficiální příběh. Vezměme si například tvrzení, že Rusko se snaží řídit americké volby, že za kybernetickými útoky stojí čínská vláda, že Rusko financuje nejrůznější anarchistické noviny na západě a tak dál a tak dál. Ať už jsou tato tvrzení přesná nebo ne, v podstatě se jedná o skutečné konspirační teorie. Jediný důvod, proč nejsou jako takové stigmatizované, je ten, že patří k prorežimnímu společenskému diskurzu, tak jak je každodenně konstruovaný prostřednictvím mainstreamových médií. A tím se vracím okruhem k základní otázce. Měli bychom formování masy považovat za výsledek konspirace davu? V davu je individuální duše nahrazená společnou skupinovou duší. DAF jedná koordinovaně a opakuje stejná hesla. Zapojuje myšlenky a výrazy, které se v jeho řadách šíří rychlostí blesku. Na tomto jedinečném jevu se podílí každá část společnosti. Politici, akademici, tisk, experti všeho druhu, soudci i policisté. Masy tak působí dojmem vysoce organizovaného fenoménu. Ti, kdo z nějakého důvodu nejsou vnímaví k formování masy a pozorují tento společenský jev zvenčí, mají sklon se domnívat, že musí jít o výsledek rozsáhlé, vědomé a plánované koordinace. Už dříve v tomto pořadu jsem vysvětlil, že formování masy je do značné míry výsledkem toho, že jednotlivci jsou uchváceni společným příběhem, který je spojuje v heroickém boji proti objektům úzkosti. Kolik přesně tato linie uvažování vysvětluje o fenoménu formování masy, se teprve ukáže. Zdá se například, že mezi jednotlivci, kteří tvoří masu, existuje skutečná fyzická rezonance, kterou nelze vysvětlit pouze na základě sdílení stejného příběhu. Tento jev má přímou podobnost se způsobem, jakým se organizují složité dynamické systémy v přírodě. Známým příkladem je způsob, jakým se hemží špačci.
Za soumraku k sobě špačci přilétávají ze všech stran a začnou se společně pohybovat v harmonickém vzorci. Tento vzorec je tak dokonalý, že nositel Nobelovy ceny Nicolas Tinbergen nazval takové hejno superindividuem, jakýmsi zastřešujícím útvarem, ve kterém jsou všichni jedinci navzájem propojení jako buňky téhož těla. Dokonale se navzájem vnímají, aniž by jejich chování řídila jakákoliv pozorovatelná forma komunikace. A způsob, jakým jedinci v davu navazují vzájemné spojení, je podobný. Je to patrné zejména tehdy, když se dav někde fyzicky shromáždí. Elias Canetti to popisuje následujícím způsobem. Dav, který je náhle tam, kde předtím nic nebylo, je tajemný a univerzální fenomén. Několik lidí mohlo stát pohromadě, 5, 10 nebo 12, ne více. Nic nebylo ohlášeno, nic se neočekává. Najednou se všechno hemží lidmi a další proudí ze všech stran, jako by ulice měly jen jeden směr. Většina z nich neví, co se stalo, a když se jich někdo zeptá, nemají odpověď. Spěchají však, aby byli tam, kde je většina ostatních lidí. V jejich pohybu je odhodlání, které se zřetelně liší od projevu běžné zvědavosti. Zdá se, jako by se pohyb jednoho z nich přenášel na ostatní. A to není všechno. Mají také jeden cíl, který je tu dříve, než pro něj najdou slova. Tímto cílem je nejintenzivnější tma, kde se shromažďuje nejvíce lidí. Konec citace. To znamená, že dav nespojují jen stejné myšlenky, přesvědčení a chování. Zdá se, že tvoří také jakousi fyzickou jednotu, což přispívá k ohromujícímu dojmu, že je výsledkem obrovského plánovitého schématu. A není to jen koordinace v myšlenkových a fyzických pohybech davu, díky kterým se jeví jako produkt spiknutí. K tomuto dojmu přispívá i jeho hrozivá povaha. Dav se obvykle snaží vnutit společnosti svou vůli. Usiluje o kontrolu nad společností. Tak tomu bylo vždycky, ale s postupem času se to mohlo stát ještě zřetelnější, protože dav nabyl trvalejšího charakteru a začal trvale ovlivňovat strukturu společnosti. Moderní dav tlačí stále stejným směrem k hyperkontrolované společnosti. S každým novým objektem úzkosti, terorismem, klimatickými problémy, viry, se z davu zvedá volání po větší technologické kontrole. A taková kontrola se může prudce a nečekaně rozmáchnout. Po teroristických útocích v Bruselu v roce 2016 byly v Bruselu nainstalované stovky kamer, které měly zajistit lepší ochranu před teroristy. To samé se odehrávalo v dalších a dalších městech po Evropě. I těch, kde žádné útoky neproběhly, ale mohly by. Co kdyby? Byl vybičovaný pocit iluze, že s kamerou na každém rohu přece k žádnému útoku dojít nemůže. Jakoby samotné kamery mohly zneškodnit samotnou nálož místo pyrotechnického týmu. Když ponesete nálož v kufru nebo tašce jako stovky turistů kolem vás, žádná kamera to nepozná. Opět se dostáváme na tenkou hranici, do jaké míry byly tyto útoky jednou ze záminek akcelerací chytrých měst, smart cities, která budou monitorovat veřejný prostor stejně jako v Číně. Covidová krize byla další záminkou, jak tento proces urychlit. Nejen kamery, ale také šmírovací aplikace v našich chytrých telefonech. Součástí tohoto trendu směřujícího ke stále větší kontrole je i COVID pas a QR kód. Plán snadno spočívá v logice mechanistické ideologie. Už v roce 2021 jeden belgický ministr tvrdil, že elektronický náramek by byl vlastně lepší.

žení, zda se cítíme smutní nebo šťastní, naštvaní nebo klidní. Lidé, kteří nejsou v zajetí formování masy, se zpočátku ocitají v krajně nepřehledné situaci, které nerozumějí. Má to jednoduchý důvod. Fenomén formování masy se těm, kteří nejsou v jejím zajetí, jeví jako absurdní a zmatený a cítí se ohrožení jejím panovačním vzhledem a typickou netolerancí vůči těm, kteří se jí odmítají účastnit. Tady si musíme i my jako alternativa dávat pozor, abychom různorodost elit nesplošťovali na několik jednoduchých mentálních obrazců, vzorců. Nesmíme si veškerou naší mentální úzkost, kterou pociťujeme nad bezútěšností světa, spojovat s jedním objektem nebo jednou konkrétní skupinou lidí, jakousi jednou konkrétní domnělou elitou. Jak uvádím ve svých pořadech na půdorysu faktů, tedy konkrétních jmen osob, konkrétních lidí se jmény z masa a kostí. Vidíme, že takových lidí jsou tisíce. Ovšem v udávání tónu a dirigování celého orchestru ideologie stojí několik stovek základní páteřní sítě rodin. To je prostě fakt. Lidé mívají tendenci veškeré křivdy světa delegovat na konkrétní viditelné exponované figurky. Je to pro ně snazší, aby tak obrovský objem informací mentálně zvládli, dokázali to vstřebat, pojmout. Je to v určitém smyslu pochopitelné. Veškerou vinu lze tak lépe svalit na těchto několik osob a následně lze veškerou naši frustraci a hněv směřovat na těchto několik osob. Do jisté míry takto globální mocenská klika i pracuje. Ona velmi dobře zná tuto psychologii davu sociálního inženýrství objektu úzkosti. Předhodit davu několik takových exponovaných osob, obvykle v roli politiků nebo pseudomecenášů jako George Soros nebo Bill Gates, případně Klaus Schwab, Elon Musk a další. To jsou jen ale šlechtění bílí koně, kteří sice maximálně profitují ze systému a svého privilegovaného postavení, ale nejsou skutečními hybateli. Zkoumáním prostředí kolem nich se ale dostáváme do vyšších pater globální politiky a blížeji k jádru globální moci. Musíme si ale dávat pozor na příliš zjednodušené paušální výklady. Nesmíme si vytvářet jednoduché mentální obrazy o fungování světa. Stejně jako formování masy, naplňuje i konspirace lidi skutečným nadšením. Úzkost, hněv a nespokojenost mění silně negativní stav v pozitivní. Všechno je najednou vysvětlitelné pomocí jednoduchého referenčního rámce. Svět už najednou není absurdní, ale je logický. Člověk už najednou ví, kde je nepřítel a má objekt, na který může zaměřit svou frustraci a hněv. Toto myšlení přitahuje duševní energie jako mentální magnet a nakonec se vnucuje jako vysvětlení téměř všeho, co se děje. Musíme tedy takovéto globální procesy zkoumat ve své rozmanitosti a složitosti, než dojdeme k jasnému závěru, kdo stojí za oponou a jaké osoby řídí procesy v zákulisí. Tak, jak jsem to prováděl třeba v pořadu Průvodce pandemickou galaxií. Za vším stojí lidé s adresami, lidé s masa a kostí. Je třeba je vyhledat, vyfiltrovat a pojmenovat. Pokud si nedáme pozor, můžeme lehce skončit v říši absurdity, a to i vysoce inteligentní racionální lidé. Existuje tedy vůbec nějaké řízení a manipulace? Odpověď zní jednoznačně ano. Zcela jistě dochází k manipulaci všeho druhu. A zprostředky, které mají dnešní masmédia k dispozici, jsou možnosti prostě fenomenální. Takovéto řízení ale není v první řadě řízením jednotlivců. To elementární, nejzákladnější řízení má neosobní povahu. Je především řízené ideologií, způsobem myšlení. Ideologie organizují a strukturují společnost postupně a organicky. Jak jsem podrobně popsal dříve, prorežimní ideologie má mechanistickou povahu. Tato ideologie obvykle čerpá svou přitažlivost z utopické vize umělého ráje. Podle této mechanistické teorie jsou svět a člověk stroje a jako takové je lze chápat a manipulovat s nimi. Záseky ve stroji, které způsobuje utrpení,
Lze

lze mechanicky opravit. Vezmeme si pilulku na bolení hlavy, nebo na špatnou náladu, nebo na ošklivé počasí. Tato ideologie krátkodobě usnadňuje život. Ovšem cena za pohodlí bude zaplacená se zpožděním. O tom jsem už také hovořil. Právě tato ideologie přepracovala společnost. Vytvořila nové instituce a vybrala nové autority. Přechod od demokracie k totalitní technokracii, ve které byla covidová krize velkým skokem vpřed, vlastně od samého počátku tvořila součást logiky mechanistické ideologie. V mechanistickém vesmíru je to nevyhnutelně technický expert, kdo má na základě svých nadřazených mechanistických znalostí poslední slovo. Na základě této ideologie vznikly instituce, které vytvářejí plány, jak by měla budoucí společnost vypadat a jak by měla ideální budoucí společnost reagovat na krizové situace. Dokument Lockstep Rockefellerovy nadace nebo Event 201 nadace Billa a Melindy Gatesových ve spolupráci s Univerzitou Johna Hopkinse a také Rockefellerovou nadací. Příkladem takovýchto akcí je Velký reset Klause Schwaba. Už dlouho před vypuknutím pandemie tyto plány popisovaly, jak bude společnost v důsledku pandemie uzavřená, že bude zavedený biopas, že lidé budou sledovaní a trasovaní pomocí podkožních senzorů a tak dál. To všechno jsem pokryl v mých pořadech Průvodce pandemickou galaxií a Klaus Schwab a Světové ekonomické fórum. Posloucháte čtvrtou epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Pohodový poslech, hezký večer.

Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Posloucháte čtvrtou epizodu z čtyřdílného cyklu Psychologie totality. Jde tedy o samotnou ideologii. Jak říká Noam Chomsky, pokud musíte někomu říkat, co má dělat, vybrali jste si špatného člověka. Jinými slovy, prorežimní ideologie vybírá, kdo se dostane na klíčové pozice. Ten, kdo tuto ideologii nezdílí, je ve společnosti až na výjimky obvykle méně úspěšný. V důsledku toho se všichni lidé na mocenských pozicích ve svém myšlení a chování automaticky řídí stejnými pravidly a jsou pod vlivem stejné ideologie. Tyto plány a vize budoucnosti nejsou obyvatelstvu tolik vnucované. V mnoha ohledech vůdci mas nebo takzvaná elita dávají lidem to, co sami chtějí. Když se obyvatelstvo bojí, chce více kontrolovanou společnost. Mohli bychom samozřejmě debatovat o tom, kdo vštěpil strach této společnosti, ale to už je na jinou debatu. Karantény byly pro mnohé paradoxně vysvobozením z nesnesitelné a nesmyslné rutiny pracovního života. A roztříštěná společnost potřebovala svého společného nepřítele, společný objekt úzkosti. Globální mocenské elity to jen rády formují, přiživují, uchopí a ve finále zhmotní. Samozřejmě ku svému prospěchu a ke své neomezené digitální moci. Ti, kdo vedou masy, nejsou skuteční vůdci v tom smyslu, že by skutečně určovali, kam se masy vydají. Místo toho vycítí, po čem lidé prahnou a touží. A oportunisticky tomu přizpůsobují své plány. Jenom se utápějí v narcismu toho, kdo kontroluje a řídí řetězec událostí, ale spíše se podobají dítěti, které sedí na přídi lodi a otáčí kormidlem na hraní pokaždé, když tanker změní směr otočením toho skutečného kormidla. Jsou to obchodníci s nadějemi, emocemi a tužbami lidí. Klasičtí prototypy politiků všeho druhu. Zastupují a reprezentují určitou skupinu, která jim propůjčuje jejich domnělou moc. Takto působí masa na politika a zpětně politik na masu. Vzájemně se ovlivňují a přesvědčují se navzájem o svých pravdách. Nesmíme je proto brát vážně. Jsou to jen takoví funkcionáři masy, odrazem zrcadla. Zahmotnění nadějí, tužeb a emocí určité části společnosti. Ale musíme si také uvědomovat jednu zásadní věc. Velké instituce skutečně používají nejrůznější pochybné strategie, aby společnosti vnutily své ideály. Prostředků k tomu v posledních staletích velkolepě přibylo. Celá mechanizace, industrializace, technologizace i medializace světa skutečně vedla k centralizaci moci. Žádný rozumný člověk nemůže popřít, že tato moc je prosazovaná neúprostným způsobem s radikálním nedostatkem etického a morálního vědomí. Je to dobře zdokumentované. Ať už se jedná o vlády, vojensko-průmyslový komplex nebo farmaceutickou lobby. Dochází k uplácení, manipulaci a podvodům. Ten, kdo se na těchto praktikách nepodílí, těžko může zůstat na vrcholu. Je také dobře známo, že s pokračujícím procesem totality je samotná totalita stále více organizovaná jako plnohodnotná tajná společnost. Proto je potřeba tyto věci společně analyzovat. Systém má své mechanismy, kterými se tomuto hlubokému zkoumání brání. Aby nebyly obnažené až na kost systémové prostředky řízení a vzestup moci. Aby nebyly odhalené osoby, které zatím stojí. Jakoukoliv analýzu nebezpečného vlivu institucí, firem, osob a podobně, systém označuje za konspirační teorii. To nás ovšem nesmí odradit. Vášeň pro nevědomost většiny vzkvétá jako nikdy předtím. Tupá byrokratická a technokratická povaha masy. Je pošlapávaná autentická, upřímná a intelektuální snaha chtít poznat pravdu. Nakonec je to obvykle jen malá skupina lidí, kterým se podaří těmto silám uniknout a jsou schopní jemnějšího a niancovanějšího hodnocení. Tím vzniká polarizace společnosti, která se rozděluje na dva tábory. Velkou skupinu, tedy DAF,
který věří všemu, co se objeví v mainstreamových médiích, ať už je to jakoliv absurdní. A pak druhou skupinu, která těm samým zprávám zcela nevěří. V tomto ohledu si musíme dávat pozor na přeceňování vůdců. Vůdci jsou nahraditelní. Vůdce je tak říkajíc jen vrcholem pyramidy masového hnutí. Pokud je vůdce odstraněný, bude nahrazený, aniž by se systém destabilizoval. Závěr. Jak může alternativa bojovat proti totalitě? V předchozích kapitolách jsem identifikoval tři skupiny, které se při formování masy formují. Samotné masy, které skutečně jdou s příběhem a jsou zhypnotizované. Obvykle asi 30%. Pak skupina, která sice není zhypnotizovaná, ale rozhodne se nejít proti proudu. Obvykle asi 40 až 60%. A nakonec skupina, která není zhypnotizovaná a aktivně se brání masám. Obvykle v rozmezí 10 až 30%. Abych to zjednodušil, budu předpokládat, že mě posloucháte vy, kteří patříte ke třetí skupině. Tedy té, která se masám brání. Prvním a nejdůležitějším vodítkem pro nás je, abychom se nechali slyšet, a to co nejupřímněji. Abychom prostě nedopustili, že se rezonance prorežimního hypnotického hlasu stane absolutní. Způsob, jakým k tomu můžeme dojít, se v průběhu totalitního procesu mění. Hlas alternativy je postupně více cenzurovaný a vykázaný z masmédií a z veřejné sféry. Ale vždycky zůstávají možnosti. Toto prosazení odlišného hlasu má vždycky vliv na ostatní dvě skupiny. Jak popsal francouzský psycholog a sociolog Gustave Le Bon už v 19. století. Disonantním hlasům, rozumíme hlasům třetí skupiny, se obvykle nepodaří prolomit hypnózu první skupiny. Ale sníží hloubku hypnózy a zabrání masám v páchání zvěrstev. Konec citace. Toto naše prosazování alternativního hlasu by se obvykle mělo provádět co nejklidněji a s co největším respektem k druhému. Nikdy ne vtíravě, ale vždycky s citlivostí vůči podráždění a hněvu, které může vyvolat, ale s rozhodností a vytrvalostí. Ačkoliv alternativní hlas obvykle vyvolává odmítnutí a za určitých okolností agresi, je třeba si uvědomit, že i to masy potřebují, aby se nestaly obětí sami sebe. Pokud opozice mlčí, totalitní systém se stává monstrem, které požírá své vlastní děti. A právě z tohoto důvodu je iluzí myslet si, že mlčení je nejbezpečnější možností, jak to překonat, ať už se týká kohokoliv. Musíme si uvědomit, že náš alternativní hlas působí i na tu druhou skupinu. Skupinu, která je poddajná, ale už není zhypnotizovaná. Na rozdíl od první skupiny, tato druhá skupina reaguje na kvalitu racionálních argumentů. Proto je důležité, aby alternativní hlas co nejjasněji, co nejpodloženěji analyzoval a vyvracel indoktrinaci a propagandu totalitního narativu. V jistém slova smyslu to není obtížné, protože totalitní diskurs, zejména jeho typické nadměrné používání čísel a statistik, je obvykle prostě absurdní. Pro opozici jde o to, aby opakovaně a vytrvale prostřednictvím několika omezených kanálů, které jsou k tomu k dispozici, pronikala sítí zdání a pokud možno ukazovala, jakým způsobem je vytvářený falešný obraz. Obecně by naše alternativní protiargumenty měly být formulované disciplinovaně a organizovaně. Prostřednictvím speciálně vytvořené struktury pracovních skupin, specializovaných na určitá témata a okruhy. Vytváření takovýchto skupin samo o sobě také poskytuje protilátku proti jednomu z nejškodlivějších účinků totality. Zničení každé společenské vazby a struktury. Alternativa se obvykle stává předmětem frustrace a agrese masy. Obvykle jsme odlišťovaní, ponižovaní a prezentovaní jako bytosti s nižší lidskostí a solidaritou. Pokud se ale alternativa přestane hlásit o slovo, potvrzuje tím v podstatě takovéto stigma. Mluvení a racionální uvažování je to, co nás odlišuje od zvířat.
přestat se ozývat, dláždí cestu k dehumanizaci. To samo o sobě ukazuje, jak důležité je i nadále mluvit. Mluvit co nejklidněji a nejmoudřeji. Je tu ale ještě jeden důležitý důvod, proč tak činit. Mluvení vede k prožitku smyslu a existence. Alespoň pokud se ten, kdo mluví, snaží vyjádřit svou subjektivní pravdu co nejupřímněji a nejčestněji. Náš alternativní hlas nemusí mít primárně taktický nebo rétorický charakter, ale měl by být autentický a upřímný. I kdyby projev neměl žádný účinek na druhého, přesto udělá něco i pro něj samotného. Nakonec právě v tomto aktu vyřčení pravdy nabývá absurdita totality smysl. My, kteří se nepřipojíme ke kolektivnímu šílenství a tiše a upřímně pokračujeme v prosazování svého opačného hlasu, se tím neustále povznášíme ve své lidskosti. Prvním a nejdůležitějším úkolem nás je nepřestat mluvit nahlas. A hlavně nebát se mluvit nahlas. Všechno stojí a padá s aktem mluvení. Je to v zájmu všech stran. Není důležité, kde mluvíme, ale zda vůbec mluvíme. Může to být v knihách, v publikacích nebo na internetu, v rozhovorech u nás na svobodném vysílači, v obchodech, v autobuse nebo doma v obýváku s větší nebo menší skupinou lidí. Každý z nás v alternativě, kdo mluví, přispívá k léčení nemoci, jako je psychologie totality. Jako relativně malá skupina alternativy musíme rušit formování masy. Musíme se pokoušet osvobozovat společnost z jejího totalitního sevření. My jako nonkonformní skupina navíc musíme mít stále na paměti, že masa a totalita jsou ze své podstaty seberestruktivní a v dlouhodobém horizontu vždy zničí sami sebe. Totalitu není třeba ani tak překonat, jako spíš nějak přežít, dokud se nezničí sama. Uvedl jsem sice několik pokynů pro obranu proti psychologickému mechanismu formování masy. Tyto pokyny jsou ovšem sami o sobě pouze povrchní. Vznik mas a totality má v konečném důsledku základ v mechanistickém myšlení. Z tohoto důvodu se nakonec musíme dostat za hranice mechanistické ideologie, abychom dospěli k věcnému sociokulturnímu řešení. Má mechanistická ideologie vůbec nějaké možnosti, které by nám mohly nabídnout jinou vizi světa a lidstva? Tyto úvahy jsou nad rámec tohoto pořadu. Tedy nezapomínejme, naší povinností je používat to, co nás odlišuje od zvířat. Působit proti zhypnotizovaným masám. Nebát se mluvit. Klidně, nevtíravě, ale nahlas a kdekoliv. To je konec čtvrté epizody čtvrté části cyklu Psychologie totality. Já doufám, milí posluchači, že se vám i tento díl líbil a že stejně jako díly ostatní budete sdílet tuto část na sociální média. O to vás velmi prosím, když tady tedy řešíme věci ohledně formování mas a sociálního inženýrství, tak i sociální média můžeme využít ku vlastnímu prospěchu a aspoň minimální drobný hlas alternativy můžeme posílit tím, že budeme sdílet tento i ostatní díly. Velmi vás o to prosím, posílejte, i pokud třeba znáte některé přátelé, vaše kamarády, přátelé známé, anebo i příbuzné, kteří rádi přemýšlí, rádi se zamýšlejí nad věcmi a rádi třeba poslouchají, tak by je třeba něco z toho, co jsem řekl, mohlo zaujmout. Takže čtyři díly Psychologie totality jsou právě u konce. Já budu rád, milí posluchači, když mě zanecháte nějaké vaše postřehy, názory pod tímto pořadem na kanále Odyssey, prostě vaše jakékoliv komentáře k tomu, co jsem řekl, i třeba vaše nějaké další rozšíření, případně tipy, o čem bych mohl točit příště. A budu také rád, když se připojíte k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček, respektive zapnout notifikace, abyste nepřišli i o další pořady, které pro vás chystám, které budou stejně analytické jako tento, ale které se budou věnovat široké škále, pestré škále různých témat, které mám už připravené. Takže to by bylo všechno od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey. Vás zdraví Vítek, mějte se moc krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vítejte. Dnes se ponoříme do finále naší analýzy psychologie totality. Máme před sebou materiál, který jde opravdu do hloubky. Rozebírá, jak se vlastně rodí to, čemu se říká masové formování. Proč se najednou zdánlivě absurdní rituály stávají normou. Jaká je skutečná psychologie vůdců a proč se tyhle systémy, i když vypadají neporazitelně, nakonec vždycky zhroutí. A jako takovou případovou studii si vezmeme jevy, které jsme asi všichni zažili během nedávné covidové krize. Pojďme to rozebrat.
2: Přesně tak. Cílem dnes není jen popsat, co se stane, když společnost propadne jedné myšlence. Nám jde hlavně o to pochopit, proč se to děje. Ty zdroje, které máme, ten jev popisují jako, no, v podstatě druh kolektivní hypnózy. Ta může za určitých podmínek zachvátit obrovskou část populace. Podíváme se na to, proč najednou lidé dělají věci, které by jim ještě včera přišly nepochopitelné. Jak funguje ta dynamika mezi masou a jejími vůdci a co to všechno znamená pro ty, kteří se prostě rozhodnou jít proti proudu.
3: Dobře, pojďme rovnou na konkrétní příklad. Ten text zmiňují hned na začátku a myslím, že si ho všichni pamatujeme. Lidé s rouškou sedící sami v autě nebo cyklista s respirátorem uprostřed prázdného lesa. Z čistě racionálního pohledu to nedává žádný smysl. Co se v hlavě takového člověka odehrává?
2: To je naprosto klíčový postřeh. Právě v té absurditě leží odpověď. Zdroje tvrdí, že se nejedná o racionální akt ochrany zdraví, ale o rituál. A primární funkcí rituálu není praktický výsledek, ale symbolické potvrzení příslušnosti ke skupině. Ten jedinec tím vlastně říká, podívejte, jsem ochoten obětovat své pohodlí, svůj dech, a dokonce i, no, podstoupit určitou míru absurdity, abych dokázal, že jsem součástí kolektivu, že sem patřím.
1: Takže čím nesmyslnější ten rituál je, tím lépe vlastně funguje, protože o to silnější signál vysíláte.
2: Přesně. Kdyby ten rituál byl naprosto logický a pohodlný, neměl by žádnou, řekneme, obětní hodnotu. Ale právě tím, že je nepříjemný, náročný nebo iracionální, se stává silným tmelem skupiny. Je to taková moderní sekulární verze prastarých obětních rituálů. Tam kmen obětoval to nejcennější, aby si zajistil soudržnost. Tady se neobětuje zvíře, ale osobní svoboda a racionalita.
1: A aby to celé fungovalo, musí to být zaštítěno autoritou. To je ta role expertů a médií. Ti dodají tomu rituálu punc vědeckosti.
2: Ano, to je druhá část skládačky. Když v televizi vidíte experty s profesorskými tituly, kteří ten rituál schvalují a zdůvodňují, dodává to zdání logiky. Média pak vytvoří dojem, že všichni rozumní lidé to přece dělají. To jsou klasické a velmi účinné logické klamy. Odvolání se na autoritu a odvolání se na popularitu. Pro velkou část populace to prostě stačí. I když třeba uvnitř cítí, že je na tom něco divného, ten tlak skupiny a zdánlivá váha autority je prostě silnější.
3: To mě přivádí k další myšlence z těch textů, která mi přišla fascinující. Tvrdí se tam, že v takové situaci společnost prakticky vždy rozdělí na tři jasně definované skupiny. Nejsme tedy jeden monolit, který se buď podvolí nebo ne?
2: To je naprosto zásadní. První skupina, odhadem asi 30%, je skutečně zhypnotizovaná. To jsou ti, kteří dominantnímu příběhu bezvýhradně věří. Pak je tu druhá, největší skupina, která stvoří tak 40 až 60%. Tito lidé tomu příběhu ve skutečnosti nevěří nebo o něm mají pochybnosti. Ale rozhodnou se mlčet a jít s davem.
1: A ta třetí skupina?
2: Třetí skupina to je zhruba 10 až 30% lidí. Ti příběhu nejenže nevěří, ale aktivně proti němu vystupují. Disidenti. A tady je jedna nesmírně zajímavá věc. Právě tato třetí nonkonformní skupina je názorově nejrozmanitější. Najdete z ní lidi zleva, zprava, liberály, konzervativce, kdežto v té první, zhypnotizované skupině, se veškerá rozmanitost stírá. Masa homogenizuje.
1: Používáte termín hypnóza, což zní dost dramaticky. Nakolik doslovně to ty zdroje myslí?
2: Je to samozřejmě analogie, ale velmi trefná. Autoři to přirovnávají ke stavu navozenému neustálým opakováním stejných hesel v masmédiích. Je to jako hlas hypnotizéra, který udržuje populaci na určité, řekněme, vibrační frekvenci strachu a úzkosti. Klíčovou součástí toho procesu je systematické eliminace všech alternativních hlasů. Cenzura a umlčování. To není vedlejší produkt, ale nutná podmínka pro udržení té hypnózy. Totalitní systém se snaží přetrhat všechny existující sociální vazby, rodinné, přátelské, a nahradit je jedním.
1: Poutem mezi osamoceným jedincem a všemocným kolektivem.
2: Přesně tak.
1: A důsledkem je pak to zúžení zorného pole, že? V textu je použitý skvělý příměr se světelným kůželem z baterky. Osvítí jen jeden bod a všechno ostatní zmizí.
2: Přesně. V případě covidové krize se tím jediným osvětleným bodem stal virus. Počet nakažených. Všechno ostatní, kolaterální škody na ekonomice, duševní zdraví, drastické omezení svobod, to všechno jakoby zmizelo ve tmě. Lidé v tomto stavu jsou pak schopni s neuvěřitelnou lehkostí schvalovat opatření, která prokazatelně ničí jejich prosperitu. A co víc, začnou být radikálně nesnášenliví vůči komukoli, kdo se snaží na tu tmu okolo posvítit.
1: Proč? Co je na těch disidentských hlasech tak ohrožujícího?
2: Protože hrozí, že by mohli prolomit to hypnotické opojení. To masové formování vzniká jako únik z pocitu osamělosti a ztráty smyslu. Disident, který zpochybňuje ten základní narrativ, ohrožuje tohle nové, křehké spojení. Hrozí, že by se lidé museli vrátit zpět do té původní úzkosti. A proto je ta agrese vůči němu tak silná. Brání si svůj únik. Dobře, to je psychologie davu. Ale když mluvíme o davu jako o zhypnotizovaném organismu, logicky mě napadá, kdo drží v ruce ty hypnotizérovy hodinky.
4: Jsou vůdci cyničtí manipulátoři, kteří přesně vědí, co dělají, a jen si mnou ruce.
2: Tady se dostáváme k jednomu z nejvíce překvapivých závěrů těch textů. Běžná představa je právě taková, chladní loutkáři a zmanipulované loutky. Ale zdroje tvrdí, že to je zásadní omyl. Vůdci mas jsou prý často ještě více v zajetí té ideologie než samotné masy. Jejich pole pozornosti je ještě užší, jejich víra ještě fanatičtější.
1: Počkejte, to mi přijde jako protimluv. Jak mohou být sami zhypnotizovaní, když zároveň prokazatelně lžou? Vzpomeňme si na výroky třeba i českého ministra, že očkovaní neonemocní a nikoho nenakazí. To se ukázalo jako nepravda. Jak to jde dohromady s tím, že tomu sami věří?
2: To je ten klíčový paradox. Vůdce slepě a fanaticky věří v konečný cíl své ideologie. Třeba ve vytvoření dokonalé, bezpečné, kontrolované společnosti. Ale to neznamená, že věří každému jednotlivému výroku, který pronese, aby toho cíle dosáhl. Platí zde absolutní účel světí prostředky. Považuje za morálně oprávněné a dokonce nutné lhát a manipulovat s fakty, pokud to poslouží vyššímu cíli. Nelže proto, že by byl cynik. Lže proto, že je fanatik.
1: Takže totalita není dílem nějakých démonických zrůd, ale spíš normálních lidí, kteří se drží absurdní logiky. Ten koncept banality zla?
2: Přesně. A tahle zvrácená logika postupně ovládne velkou část populace. Vůdci ji pouze sformulují a institucionalizují. Jako důkaz, že jsou sami zhypnotizovaní, uvádí jeden zdroj fascinující příklad nacistických vůdců v okupovaném Dánsku. Dánská společnost tomu masovému formování odolala. A někteří nacističtí pohlaváři, kteří se ocitli v tomhle nehypnotickém prostředí, najednou začali pochybovat o své vlastní ideologii, jako by se probudili z transu. To ukazuje, že masy a vůdci se vlastně hypnotizují navzájem, v jakési smyčce zpětné vazby.
1: Páni, ta myšlenka, že se vůdci a dav hypnotizují navzájem, to je vlastně docela znepokojivé. Úplně to obrácí tu klasickou představu.
2: Je to tak. A masy jsou navíc ochotné svým vůdcům ty prokazatelné lži odpouštět. Když se ukáže, že ministr nemluvil pravdu, místo aby ho opustili, často ho ještě více obdivují za jeho taktickou chytrost.
5: Když to celé působí tak neuvěřitelně koordinovaně, politici po celém světě, média, experti, všichni najednou říkají a dělají prakticky to samé. Je přirozené, že si člověk začne myslet, že zatím musí být nějaké spiknutí, nějaká tajná skupina v pozadí.
2: Ta tendence redukovat složité jevy na jednoduchý příběh o spiknutí je velmi stará a lidsky pochopitelná. Dává nám to pocit, že svět je uchopitelný. Texty ale upozorňují na to, že dnes je nálepka konspirační teorie často zneužívána k tomu, aby se předem zdiskreditovala jakákoliv kritika. Přitom se zapomíná, že některá oficiální tvrzení jsou ve své podstatě taky konspiračními teoriemi, jen se jim tak neříká, protože vyhovují vládnoucímu narrativu.
1: Dobře, ale pokud to tedy není centrálně řízené spiknutí, co způsobuje tu neuvěřitelnou synchronicitu? Tady zdroj používá další skvělou analogii – hejno špačků.
2: Ano, to je fantastický obraz. Když pozorujete hejno špačků, vypadá to, jako by ho řídil nějaký centrální mozek. Ale žádný tam není. Není tam žádný vůdce špačků. Je to výsledek spontánní samoorganizace, jakési fyzické rezonance, kde každý jedinec reaguje na pohyby svých sousedů. A zdroje tvrdí, že podobně funguje i DAF.
1: Takže to, co ho skutečně řídí, není tajná skupina lidí v tmavé místnosti, ale něco mnohem abstraktnějšího.
2: Přesně. Není to osobní, ale neosobní síla. Je to základní ideologie, která prostupuje celou společností a která určuje směr. V našem případě zdroje mluví o takzvané mechanistické ideologii.
1: Co si pod tím máme představit?
2: Představte si to jako přístup inženýra k zahradě. Místo, aby nechal věci přirozeně růst, snaží se vše naplánovat, kontrolovat, optimalizovat. A právě takhle, podle zdrojů, přistupuje moderní technokracie ke společnosti. Vidí lidi jako stroj, který lze plně pochopit a opravit pomocí dat a centrálního plánování.
1: A z tohoto myšlení pak logicky vyplývají i ty plány, které se objevily už roky před pandemií. Texty zmiňují třeba Lockstep od Rockefellerovy nadace nebo Event 201.
2: Ano. Tyto dokumenty nejsou důkazem tajného spiknutí, ale spíše logickým důsledkem tohoto myšlení. Pokud věříte, že svět je stroj, je přirozené, že budete vytvářet plány pro případ poruchy. Vůdci pak v krizi ani tak nevytvářejí přání davu, jako spíše vycítí, co si dav žádá.
1: A to je více řádu, více kontroly, více bezpečí za jakoukoliv cenu.
2: A oni mu to jen nabídnou.
1: Přesně tak.
2: Takže, kam to celé směřuje?
1: Směřuje to podle zdrojů k nevyhnutelné sebedestrukci. Totalitní systém je jako žralok, který se musí neustále pohybovat. Potřebuje neustále nové objekty strachu, aby udržel masy v napětí. Terorismus, klimatické změny, viry, nové mutace. A potřebuje vnějšího nepřítele.
2: A co se stane, když už žádný vnější nepřítel nezbude? Jakmile systém umlčí poslední nesouhlasný hlas, ztratí svůj vnější cíl a začne se požírat zevnitř. Revoluce požírá své děti. Čistky se obrátí proti vlastním řadám. Ten ráj totální kontroly, který systém sliboval, se vždy bez výjimky změní v peklo. Je to systém, který v sobě nese kód vlastního zániku.
1: Na konci se texty obracejí k té třetí skupině, k disidentům. Pokud je ten systém takhle sebedestruktivní, co se dá vlastně dělat? Máme jen pasivně čekat?
2: Vůbec ne. Zdroje zdůrazňují, že nejdůležitější strategií je nenechat se umlčit. Mluvit. A to nikoli agresivně, ale klidně s respektem a vytrvale. Alternativní hlas má několik funkcí. Za prvé, i když většinou nepřesvědčí tu tvrdě zhypnotizovanou skupinu, zmírnuje hloubku jejich hypnózy. Brání jim v páchání těch nejhorších zvěrstev.
1: A co ta obrovská prostřední skupina mlčících?
2: To je ten nejdůležitější bod, právě pro ně je ten nesouhlasný hlas naprosto klíčový. Dodává jim odvahu, ukazuje jim, že nejsou sami. Mlčení se může zdát jako bezpečná strategie, ale je to iluze. Zdroje varují, že pokud opozice zmizí, systém se stane absolutním monstrem, které požírá i své vlastní poslušné děti. Mluvit je tedy akt obrany nejen sebe sama, ale celé společnosti.
1: Je to tedy ve své podstatě akt udržení si vlastní lidskosti, i kdyby to zdánlivě nemělo okamžitý efekt.
2: Přesně. V samotném aktu upřímného mluvení nachází jedinec obrovský smysl. A to nás přivádí k té úplně závěrečné myšlence. Skutečné řešení nespočívá jen v politickém odporu. Spočívá v překonání samotné té mechanistické ideologie, která zatím vším stojí. To ale vyvolává zásadní otázku, na kterou si každý musí hledat odpověď sám. Pokud je naše posedlost totální racionální kontrolou kořenem problému, jak by vlastně vypadal svět a společnost, které by místo toho stavěly na principech, jež přijímají nejistotu, oslavují rozmanitost a respektují i to, co nelze změřit?
6: Vážení posluchači a diváci, Rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Ať už jde o finanční podporu skrze pravidelné příspěvky nezbytné na provoz rádia, nebo duševní podporu, když nám voláte, píšete a komunikujete s námi, anebo fyzickou, když nás přijdete podpořit na pravidelné srazy moderátorů a posluchačů Svobodného vysílače CS či na nějaké manifestace. Rádi bychom vám tímto vyjádřili velké díky a požádali vás o to, abyste dále posouvali Svobodný vysílač CS, protože bez vás by nemohl existovat.
7: Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. A proto je důležité sdílet naše nezávislé médium všude, kde uznáte za vhodné. Šiřte naše vysílání, archiv, záznamy do skupin prostřednictvím Facebooku. Posílejte vašim přátelům, kteří potřebují informační pomoc v tomto chaotickém světě. Pokud nás bude poslouchat stále více a více lidí, bude poslání Svobodného vysílače o to větší.
8: Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout různé bannery a najít zde způsoby, jak nás šířit dále vašim přátelům, kamarádům či známým skrze vlastní iniciativu. Pokud si nemůžete dovolit zasílat nám drobný ani pravidelný finanční příspěvek, můžete si stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Ve fantazii se meze nekladou a každý má možnost se u nás zmínit jakýmkoliv způsobem.
9: Jsme se skupiní nezávislých.
6: Přepojujeme na jiné studio Svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio Svobodného vysílače CS.
10: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny Svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
11: Podíváme do dějin, tak můžeme říct a můžeme vidět, že obecně západní civilizace v tomto období, to znamená od druhé světové války, do těch nějakých přibližně 80. 90. let byla jednoznačně nejúspěšnější. To znamená v produktivitě, ve vzdělanosti, v celkovém civilizačním rozvoji, v životní úrovni, v tom, jak se zacházelo s lidmi. Prostě nikdy předtím a nikdy potom na tom západ nebyl tak dobře, jako předtím. A pokud se tedy podařilo tohoto dosáhnout, tak je dle mého soudu otázka, legitimní otázka, proč se to vlastně zhroutilo. Jedna taková hypotéza říká, že to bylo proto, že padl Sovětský svaz a kapitalisté potom už nebyli nuceni se svými dělníky zacházet slušně. Ono to mohlo mít nějaký vliv, ale nesedí to úplně časově. A sice, že na západě se průmyslová společnost rozpadla dříve než na východě. Jo, když si vezmete, kdy Margareta Thatcherová zavřela doly, což je takový, myslím, jako tak jako dobrý přelomový bod, když se začala hroutit západní průmyslová společnost, tak to bylo v roce 1975. To znamená vlastně 15 let před tím rokem 89 a zhroucením východního bloku. Takže ona se to dříve začala hroutit na západě než na východě, ta průmyslová společnost. A samozřejmě jsou k tomu nějaké teorie. Já mám nejraději tu od Curtise Jarvina, ale ty teorie nejsou vyčerpávající. Curtis Jarvin říká, že každý politický režim vznikne v reakci na nějaké riziko a je dobře připraven tomu riziku čelit. Ale ten politický režim, že pak tím pádem není připraven na to, že přijde nějaká úplně jiná hrozba, nějaký útok z jiné strany a předtím, že se snadno hroutí. A to si myslím, že byl případ těch západoevropských režimů po druhé světové válce, které vznikly do značné míry skutečně jako reakci na úspěch sovětského bloku a byly stavěny vlastně tak, aby byly odolné vůči komunistům, komunistickému hnutí, nějaké, řekněme, radikálně pojaté levici. Tomu se dokázali ubránit, ale pak se nedokázali ubránit, když na ně zaútočili vlastní bankéři. Protože ty režimy, když byly zakládány, tak někdy nenapadlo, že mají čekat útok od vlastních bankéřů. A když se podíváme na to, co se dělo v západní Evropě, my dnes vidíme, řekněme, rozdíl mezi, nebo vnímáme obrovský rozdíl mezi, řekněme, rokem 85 v Československu a rokem 95 už v České republice kapitalistické, ale dobré se uvědomovat, že srovnatelný rozdíl byl i v západní Evropě. Akorát, že tam se nemluvilo o žádném zhroucení a mluvilo se tam jenom o reformách. A v rámci těch reform se staly stejně hluboké věci. Taky se změnila společnost, liberalizovalo se, privatizovalo. Jo, prostě úplně rušila se spousta věcí. Měnil se charakter společnosti, charakter vztahů. V podstatě stejně jako tady. To znáte, ten jejich režim také zanikl. A moje otázka tedy je, se kterou si pořád neúplně vím rady, proč vlastně tak snadno ten západoevropský průmyslový stát zanikl. A tím se dostávám k tomu Ivo Budilovi. Ivo Budil tvrdí, že jsou nějaké dva druhy kapitalismu a že to, k čemu došlo v těch 70. až 90. letech na západě, je přechod z jednoho kapitalismu do druhého, který mimo jiné také znamená přechod od kapitalismu výrobního, produktivního ke kapitalismu spekulativnímu. O tom tam teď hodně píšu, dělám k tomu poznámky, komentuji Ivo Budila a tak. Myslím si, že to je taky zajímavá debata kolem toho.
12: Tak já to zkusím, slyšíte mě?
11: Já tě neslyším dobře, ano.
12: Ježiš, jak to dobře dopadlo. Já jsem tě totiž přestala taky slyšet a pak se něco teda stalo a je to v pořádku. Takže další otázky tady nevidím. Stále se ale tady chatuje jako diví. Přátelé, já vás jenom poprosím o, jestli jste dali lajky a tak dále, znáte to. Kdo ještě není odběratelem kanálu Petr Budeš TV, tak pěkně prosím, dejte taky odběr. A půjdu na takovou další z otázek, které jsou teďkon jako na snadě. A to jsou volby. A teďkon máš možnosti dvě, nebo můžeš i v obě dvě možnosti, napiš se v klidu. No. Buď je říci, jako jak vést kampaň, to znamená třeba konkrétně, co použít, nepoužít, anebo to právě rozebrat z toho hlediska sociologického, psychologického, možná spíš to, jak je dneska v dnešní době nějakým způsobem, nechci říct, to je to hrozně špatně, to řeknu, to nesmím říct tohle, jak je dneska dobré vlastně fungovat na ty lidi, takhle to řeknu, fungovat na lidi, abychom měli šanci v těch volbách vyhrát, jako ten kandidát, jo, určitý.
11: Já se vrátím o pár let dříve, když jsem byl v Brně, tam mě brněnští komunisté pozvali na nějakou diskuzi o tehdy perspektivách a rozvoji komunistické strany a ptali se mě, co mají dělat. A já, protože nejsem komunista, tak můžu kibicovat a můžu mít nějaké názory a můžu to říct úplně svobodně a nemůžu mě za to odvolat z žádného výboru, dokonce ani od někud vyloučit. Tak jsem jim tehdy řekl a myslel jsem to úplně upřímně, vy komunisti, jestli chcete být úspěšní, tak udělejte to, že vynecháte jedny volby a všechnu energii investujete do toho, že budete mít nejlepší lidi, vaši lidi budou nejvzdělanější, nejaktivnější, nejorganizovanější, nejlepší budou spolupracovat, budeme to, prostě vaši lidé budou odtřídu lepší než všichni ostatní. Jestli tohle toho dosáhnete, jestli do těch lidí fakt budete investovat, tak potom se vám ty kampaně budou vést snadno a pak už budete vyhrávat. A já myslím, že tohle to mít lepší lidi než ostatní je pořád ten klíč. Jestli už je 2 měsíce před volbami a vy nemáte o třídu lepší lidi než ti ostatní, tak co můžete udělat? Můžete mít o něco hezčí plakáty, ale na ta druhá strana budeme taky hezký plakáty. Můžete mít nějaký zajímavý nápad, ale na ta druhá strana dostane taky nějaké zajímavé nápady. Opravdu věřte mi, že tady není nic, můžete být na sociálních sítích, to oni budou taky. Věřte mi, že tady není nic, v čem by se dalo získat nějakou totální převahu. Převahu můžete získat 2 věcma. jednak to, že máte lepší lidi a že máte o tolik lepší, že to vidí ne druhá strana, to jasně, ta to nikdy neuzná, ale neutrální publikum. A to je o tom, jestli s těma lidma někdo roky pracoval. A druhá věc, ta se ukazuje, že je naprosto, naprosto rozhodující, a to je i z mé zkušenosti, i to mám z literatury. A sice, jestli máte opravdu v těch posledních volbách aktivní lidi. Jo, to znamená, jestli máte lidi, kteří jsou schopni dojít za sousedama a rozumně vysvětlit, v čem jsou přínosy ty vaše kandidátky, nebo proč je ta vaše kandidátka nejlepší. Jestli máte lidi, kteří jsou schopni, já nevím, promluvit v hospodě, normálně s kamarádama. Jestli jsou schopni tam rozumět svatáčky. Jestli jsou schopni v den voleb rozdat SMS-ku kamarádům, hele, nevykašli se na to a pojď k těm volbám. Tohle jsou ty detaily, které nakonec rozhodnou, že jedna strana se mobilizuje a druhá ne. Ono ještě k těm volbám, já, někteří už to ode mě asi slyšeli, Curtis Jarvin, můj oblíbený politický filozof, říká, že volby nejsou k tomu, aby se nějak změřila vůle lidu, že volby jsou proto, nebo k tomu, aby se ukázalo, kdo by vyhrál občanskou válku, kdyby byla občanská válka. To znamená, která strana je organizovanější, cílevědomější, dokáže soustavněji pracovat, dokáže sehnat víc prostředků a podobně. A to jsou přesně ty věci, ve kterých se to ukáže. Kdo má lidi motivovanější? Kdo jich má víc? Či lidi se na ně stydí? Kdo má ty lidi tak vycvičený, aby nepůsobili trapně? Jo, prostě tyhle ty všechny věci. Opravdu si myslím, že teď už to nezachráníte moc. Dělejte se ve vašich silách a hlavně už teď si začněte chystat na další volby a chystejte se hlavně tak, že budete připravovat lidi.
12: Děkuji moc, že tyhle ty volby vlastně já spíš teď prožívám v tom menším měřítku, to znamená takový jako to ty městský, že jo, a tak dále. Takže právě v tuhle tu chvíli, co já teda uznávám hodně v kampaních, tak je teda kontaktní kampaň, kde si myslím, že se právě sociologicky a psychologicky na ty lidi docela zajímavě působí. A vždycky to teda jako pomáhalo, takže takhle asi z mé strany. Nevidím tady žádný
11: Jestli můžu k té kontaktní kampani říct jednu svou historku a vzpomínku. A myslím si, že na tom je hodně vidět. Já jsem před mnoha lety, jako už strašných let, kandidoval na senátora tady na Berounsku, kde žiju. A taky jsem samozřejmě vedl kontaktní kampaň, moji přátelé vedli kontaktní kampaň. A taky jsem zazvonil u nějaké paní, abych jí dal letáčky. Ta paní mě pozvala na kafe, já jsem tam zašel, výborně jsme si popovídali a když jsem odcházel, tak ta paní mě říkala, že moc ráda, že mě poznala, že mě určitě bude volit a že mě do té doby znala jenom z billboardu. Já jsem neměl ani jeden billboard. To znamená, že já jsem strávil hodinu s tou paní nebo půl hodiny s tou paní, která mě celou dobu pokládala za jiného kandidáta. A já se obávám, že tohle je něco, co se děje mnohem častěji, než si připouštíme, že ti lidé se o to moc nezajímají. A druhá taková příhoda ze stejné kampaně. Ta kampaň už byla pryč, já jsem se senátorem nestal a asi o dva měsíce později jsem byl na návštěvě nějakého podniku a všiml jsem se, že tam přímo na vrátnici visí můj plakát, takový docela veliký, já nevím, a jednička nebo něco takového. Takže jsem tedy šel dovnitř, tam jsem vyřešil to jednání, vracel jsem se zpátky a tak mě to napadlo a zeptal jsem se vrátného, jestli mě zná. A vrátný mi řekl, no já jsem, ano jasně, vy jste tady byl teď u nás na návštěvě. A já jsem mu řekl, no dobře, ale z nějakého jiného, třeba z televize, nebo z nějakého plakátu, nebo něco takového. A on na mě koukal, pak vzal jiného vrátného, tam byly dva, druhý na mě koukal, vůbec mě nepoznali, vůbec mě nenašli. A měli na svém baráku mě nalepenýho metrovýho. Opravdu prostě ty lidi, když to nezajímá dost, tak jsou zvyklí to vytěsnit, takže oni přijdou, popovídají si, podívají se na to a mnohdy výsledek je menší než si myslíme. Takže jako je dobré se snažit, ale je to fakt těžký.
12: To si mě teďko připomněl takovou, dám si tu svoji otázku, teda takovou záležitost, a to je to, že se hodně říká, nebo lépe řečeno, víme moc dobře, kolik lidí chodí k volbám. Takže spousta lidí nechodí, to si právě jakoby řekl, nezajímá se a tak dále. A teď by mě zajímalo tady z toho tvýho hlediska, je to o tom, že ti lidé, kteří nejdou k těm volbám, tak v tu chvíli jako bych to řekla. Ono vždycky všichni říkají, ale vydáváte ty špatné straně, jako by ten hlas je špatná strana, že jo? Zase to je otázka. Ale jde o to, co vlastně v tu chvíli to dělá s těma volbama, jestli to pomůže opravdu těm, kteří vlastně jakoby vyhráli, nebo to vůbec nic neudělá, jo, jestli to opravdu něco jako může znamenat, že nejdu k těm volbám, ohledně výsledku teď myslím.
11: Ono záleží. My žijeme ve společnosti, která je v zásadě tak rozdělená, že nějakých přibližně 10% jsou ty radikální liberálové, přibližně 10% na druhé straně je alternativa, a mezi tím je nějakých 80%, kteří jsou tak celkově nespokojení, demotivováni. Obě ty skupiny jim přibrají takové nějaké vyšinuté, když se tak řeknu, a vlastně moc nevidí, s kým mají momentálně sympatizovat. Často je to opravdu takové čistě impulzivní rozhodnutí. A těhleti lidé samozřejmě také zvažují, často zvažují, že k těm volbám vůbec nepůjdou. A teď komu to prospěje? No, prospěje to tomu, kde je v tu chvíli silnější. Což ano, v některých volbách to byly ti liberálové, a umím si představit, že zvláště teď v těch volbách, které se chystají za pár měsíců, že v řadě případů to bude ANO nebo jiná nejsilnější strana nebo nějaké ty koalice, které jsou docela rozumné. Takže je to otázka, nedá se asi jednoznačně říct, že by neúčast vždycky pomohla tomu stejnému, pokaždé pomůže někomu jinému. Navíc ona je tam pak ještě druhá věc, a sice, že někteří tou neúčastí vyjadří určitý postoj,

0: jejich obavách i v té jedné věci přijala ten názor, který chci já. A to je samozřejmě, jo, je to těžké rozhodování. Každý má svou strategii trochu jinou a já popravdě nedokážu říct, která je správná.
1: Určitě, to je hodně zajímavý. Takže ještě bych k tomu přidala, tady píše, jo, to uteklo, Ivana píše, volba by měla být povinnost každého. Jaký máš na to názor?
0: Opravdě, asi jo. Já bych asi v zásadě byl spíše pro povinnou volbu. Ale na druhou stranu nečekejme od toho mnoho. Ono za té první republiky jedna byla možnost tam dát ten bílý hlas, takže stejně to bylo jako, že nešel k volbám. Druhá věc je to, že nakonec se podíváme, jaké byly dosahovány výsledky, taky ty výsledky nebyly ani za té první republiky nijak skvělé, taky tam spousta různých podvodníků a štaplerů a shady lidů se dostávala k moci. Prostě já bych řekl, že jsou různé volební systémy, ale z těch, které jsou zatím známé, dneska hrozně musíme ještě vybít ten maďarský, ale obecně žádný není dokonalý a nečekejme od nějaké volební změny, že to povede k dokonalosti. Myslím ke změně volebního systému.
1: Ano, já už tady píšu, protože nám Pavel Sichra dal teďkon příspěvek 100 korun, takže děkujeme moc, ještě napíšu to tady, ať to tady je a ještě mu poděkuju tímto způsobem přímo, takže moc děkujeme. Potřebuje mít radost, že pracuju. Tak a teďkon jsem měla otázku a už jakoby jsem si ji vyhodila z té hlavy, protože mě samozřejmě tady se vždycky všechno rozbliká, svítí to různýma světýlkama, barvičkama, je to strašně hezký. Takže děkujeme moc a já jsem se vlastně jakoby nějak na závěr ještě chtěla, no a samozřejmě mi to vypadlo, co se týče teda těch voleb. Jo, já už vím, ještě jsem chtěla něco jiného, a jsem chtěla, ale to už si říkal na začátku. To jsem se chtěla jakoby vrátit tomu, ale ty jsi to tam už řekl, že vlastně ty jsi řekl, pojďme se jako k sobě chovat tak jako v klidu, že jo, prostě a jo, když tak od toho tématu odejít nebo něco, ale teď a pak jsme se bavili o tom davu a takovýhle záležitosti. Je možný, že když zapůsobí ty lidé, to si taky o tom mluvil, ti, kteří jsou já bych to řekla, jako obyčejně to chci říct, aby úplně konkrétně nebyla. Jako ty zlí, ty, který prostě v tu chvíli opravdu jako dokážou zakřičet na toho člověka, jo, působit prostě jako silou, je možný, že nejdřív samozřejmě určitě nás obyčejný lidi prostě nějakým způsobem sundají a jeho trošku si jako schováme, že jo, dejme tomu. A nedojde nám to třeba za chvíli, že bychom právě proti takhle lidem, kteří, jo, vlastně, že to pochopíme prostě, že to nejde, že ten člověk, když je jakoby tenhle ten tvrdej, jo, to nechci říct konkrétně, jo, jestli mi rozumíš, takový tvrdý člověk prostě, jestli v tu chvíli, já teda třeba řeším takový situace to, že odcházím, nebo že nechci toho člověka mít kolem sebe. Jo, jakýhokoliv takhle z člověka prostě říkám, že to nechci, ale ono se to nemusí někdy podařit jenom tak odejít, že jo. Je možný, že by naopak vyprovokoval ten dav?
0: Takhle to bývá často, ano. Takhle. Především, že jo, když jde k jakémukoliv sporu, tak to, co začne hrát roli, a to je ta nešťastná věc v naší hlavě, to je ten dopamin. My prostě začneme chtít vyhrát. A začneme hrozně chtít vyhrát a teď se stresujeme a je to víc a víc, cestou se nám ruce, jsme nervózní, jsme naštvaní, ztrácíme schopnost chovat se racionálně, často ztrácíme úplně schopnost poslouchat toho soupeře nebo toho partnera v té debatě. To znamená, ano, zase jsme agresivní, máme tendenci křičet nebo někdo se dokáže třeba lépe ovládat, ale prostě tohle to se děje. Já ale upozorňuji, že první věc, takhle můžete vyhrát tu debatu v tom smyslu, že si dobře připadáte v té chvíli. Ale určitě nepřipadáte dobře tomu člověku proti vám. Určitě jste ho nepřesvědčili, pokud náhodou nejste jeho šéf a on na vás není závislý. A ani potom jste ho nepřesvědčili, pak jste ho prostě znásilnili a on si stejně myslí svoje a jenom ví, že vám musí dát za pravdu. A už vůbec se nepřesvědčili lidi kolem. A já bych řekl, že takovým způsobem se dokonce ani nerozhýbává DAF. DAF se mnohem spíš rozhýbává

0: nějakou manipulací a apelací, než tím, že se člověk chová agresivně. Obecně to tak je, že agresivní lidé mají tendenci spíše vzbuzovat odpor mezi těmi kolem, než by to pomáhalo. Takže k tomu říkám, nenechte se vyprovokovat, učte se být klidní, učte se meditovat, hluboko dýchat, nenechat se prostě vytáhnout do toho emotivního sporu.
1: Určitě. Ono to bylo vidět teď vlastně na těch fialovcích, jakým způsobem vlastně jednali různě v těch médiích, dejme tomu i, že jo, nebo mezi těmi lidmi, kdy skutečně dokázali úplně jasně přesvědčit, že ta tráva je prostě modrá, protože to řekli v klidu, jasně, jo, nic se neděje, že jo, tráva je modrá. To bylo jako šílený.
0: Ale teď pozor přesvědčit. Vezmeme si, že o tobě to Jitko nepřipadalo, že tráva je modrá, ani když o ní mluvili. Teda, jo, takže a my nevíme, jak velké části lidí to tak připadalo. Nicméně máme výzkum veřejného mínění o nejrůznějších televizních debatách a víme v podstatě zase to, co jsem říkal, lidé si v zásadě jenom potvrzují to, s čím tam přišli. To znamená, přátelé Petra Fialy, fanoušci Petra Fialy, když viděli ten pořad, tak oni se tam utvrdili. Ale druhá strana na ní to nezapůsobilo. Takže nevěřme tomu, že tím vzniknul celkový dojem, že by tomu většina uvěřila. Jo? Takhle to prostě nefunguje.
1: Dobře, na jednu stranu, protože já jsem měla úplně potřebu prostě v sobě jo, něco vyvinout, nějakou akci, abych prostě řekla, že šmere lidi, ne, tady ten hezký obličejček, usměvíček, prostě ne, to nemůžete brát. Ale v pořádku. Byli, jaký byli, a doufám teda, že to je dobře, je moc dobře. OK, takže nevidím tady už žádné dotazy. Lidé si tady stále neodpustí nějaká slovíčka, takže furt tady vidím zase další kontrole. Ke kontrole nebudu to ale řešit. Musíte si sami dávat do životní, ježišmarja, zajímavý názor, taky sranda. Rejpou do sebe, srandu si tady dělají a tak dále. Ale to je úplně v pořádku, protože Petrovi lidi jsou živí a mají každý nějaký názor a ty názory opravdu mezi sebou takhle řeší. Takže jo, máme 7:30, můžeme ještě chvíli pokračovat, máš-li ještě něco? Já bych ještě řekla, teda, protože mi tady moderátor oživil tu záležitost, že bych vás měla zase pozvat do obchodu na Petr Bureš TV, ale chci se ptat, Petře, jenom já si myslím, že to vím, ale radši se ještě zeptám, tvoje knihy teďkon u Petra na jeho stránce petrbureštv.cz není, že jo, v jeho e-shopu?
0: Já bych řekl, že ne, ale moment, já se schválně podívám.
1: Já myslím, že jsem tam neviděla, tak kdyby náhodou, tak potom na to nesmíme zapomenout.
0: Jo, ne, koukám, nejsou tam. Tak to jsme si nějak prostě s Petrem ještě nepřidali.
1: Vy budete muset, no. Ono přesně, jako jo, když máte nějak, tak jako je důležitý to předat a udělat. Pokud máte, teď to už jsem jako zažila, aniž bych já to dělala, já to nedělám ten, jo, ale vím, že se stane, že ještě třeba to není předaní, tak to tam jakoby nevisí, že logicky, protože nemůžou objednávat.
0: No.
1: Nemůžou objednávat, když to ještě nemá jakoby v ruce, takže pohodě, nebo lidi objednávat, když to Petr nemá v ruce. Takže OK, to se potom domluvíte vy, to už já do toho nebudu vůbec zasahovat. Co jsem řekla? 9:30 jsem řekla, 9:30. Asi tady zde
0: někde na mě,
1: já jsem asi řekla blbě možná, protože 9:30, 21:30. Steňko, děkuju. Mám toho hodně, já teda jako dneska jsem měla celá kupernej den, takže, ale hrozně jsem se na tebe moc těšila. Já si se dívám, kdyby náhodou něco, jestli něco tady ještě náhodou to nevypadne, jo, to takhle koktá maličko, dobře, OK, nevidím.
0: No, jestli nejsou dotazy, já mám prostor, já bych s dovolením stejně, jestli odpropagoval tu svoji Jungmannovu Národní akademii.
1: To chci.
0: Protože ty kurzy jsou připravený. Teď někdy včera, předevčírem jsme uzavírali kurz Oskara Krejčího, který bude v říjnu, ten už je úplně plný, ale tam třeba vynikající kurz s Michalem Térou, který ho taky asi tady posluchači znají, který bude v září. Je tam pak Ivo Budil, to si myslím, že je taky taková lahůdka, zvláště po posluchače nebo diváky Bureš TV. Je to někdy asi v půlce října, a mají to společně Ivo Budil a Josef Skála a je to o nových interpretacích Karla Marxe, tedy o západních filozofech poslední generace, kteří přišli s takovým hodně inovativním pohledem, jak vlastně číst současnou společnost očima Marxe, nebo jinak je možná, jak číst Marxe očima posledního politického dění. Opravdu bych to doporučoval, protože to budou hodně zajímavé věci a zase zdůrazňuji, je to v malé skupince, je tam možnost se vyptát, je tam možnost i třeba nějaký starší věci si nechat u Iva Budila vysvětlit, on to rád udělá. Jo, to tež tam pak máme nějaký v září nějaký seminář, takový jako o svobodě projevu od Petra Žentovského a nějakých věcí kolem médií a kolem práva a médií a těch věcí. Podívejte se na webovou stránku, je to tam pravidelně, jako se tam objevují nové věci a když to děláme, já bych řekl prostě, je škoda to nevyužít, kdo je schopen se dostat do Prahy a strávit tam celý den. Fakt jako, to neříkám jenom proto, že já to vedu, ale opravdu všichni tam byli říkají, že to je dobrý.
1: Jasně, oni tam teďko měli reklamu, tak tady píšou, že tam nějaká růže stolistá prý byla v reklamě, jako ona se tam asi nějak háže sama, nebo něco, jsem to pochopila dobře. OK, dobře, to jsem přesně tohle z toho chtěla, ale já teď se moc omlouvám, jak jsem tady četla, kde to je, jakoby konkrétně, nebo to bude na internetu, jakože to budou...
0: Ne, takhle, ne, jsou to živý kurzy. Ty kurzy jsou v Praze, máme dvě učebny v centru Prahy, je ta jedna z těch učeben je knihovna Kláry Samkové a druhá z těch učeben tu tady neřeknu, protože ten, kdo tu učebnu provozuje, není vždycky pro něj úplně vhodné, aby se veřejně vědělo, že nám tu učebnu půjčuje, ale je to oboje kousek od náměstí Republiky nebo kousek od hlavního nádraží, takže úplně v centru Prahy. Vždycky to začíná v sobotu ráno v 9 hodin a je to do 5. Většinou pak ještě s tím učitelem jdeme na pivo, takže kdo je pražský, tak si pak ještě nechte nějaký čas, protože to posezení s tím učitelem bývá taky zajímavý. A když půjdete na tu naši webovou stránku www.junaak.cz, tak tam najdete ty kurzy, které jsou teď připravené a já bych řekl, že on tak jako jednou za týden, za dva týdny se tam objeví nějaký další kurz, protože už teď víme, co bude dělat v listopadu, kde se tam ještě neobjevili. A plní se to, jo? Takže si myslím, že se budete jako třeba dva, tři týdny váhat, tak některý další už se tam nedostanete.
1: Dobře, já jsem si to napsala, jestli to je dobře. junaak.cz.
0: Ano, přesně tak. A když žádáte do Jungmannova národní akademie, tak vám to taky hned vyjede.
1: Jasně. Já to totiž napíšu zase tady potom v tom popisu, aby to tady zůstalo, jo? Takže to tam potom přidám po tom streamu našem, aby to lidé věděli, kde co mají tedy hledat. Takže to je úplně perfektní. A jako, když už to proběhne, budou tam nějak, to budete to třeba ještě jako točit, nebo něco zůstane z toho, potom nějaký výstup?
0: No takhle, my některý točíme, a rozhodně to nepustíme ven, to znamená, ano, ty videa, které z toho budou, ono už nebude moc, ale ty budou zase jenom pro studenty. Jo, rozhodně to prostě jako nebude tak, že by lidi zvenku se na to mohli koukat. Prostě to nechceme dělat, chceme, aby to zůstalo takové exkluzivní. Vážíme se toho, že máme lidi z Olomouce, z Budějic a tak dále, který opravdu není pro ně snadný se dostat do Prahy a dělají to. A i se bojíme toho, že nebo bojíme, nelíbilo by se nám to, že pak třeba, kdyby se to natáčelo a bylo to na internetu, že některý lidi by se třeba zdráhali se ptát, nebo prostě být na těch záznamech. Takže opravdu snažíme se, aby to v té malé intimní skupince, jo, jdeme spolu na oběd, bavíme se o tom, můžeme se bavit úplně volně, protože to je maličký. Jo, prostě v tom ta kamera vadí. No.
1: Určitě, no, já vždycky se snažím aspoň na ty dotazy už to vypnout, jo, když něco natáčíme a vlastně nešvenkovat ani na to diváctvo, protože ti, kteří vlastně přednáší, tak ty většinou jsou zvyklí, že jo, na to, že teda prostě vidět budou. Dobře, to znamená ale v tu chvíli, že teda je to teda pro lidi jakoby otevřené, ale říká, že to je malé, takže asi není to. Nebo je to jako pozvánka k tomu, aby, víš, o tom šlo?
0: Ne, dobře, je to tak. Typicky ten kurz je pro nějakých, Já říkám pro 15 lidí, a ono podle toho, v jaké je to učebně, někdy jich bereme tak 12, někdy zase údolně on jsou větší, klidně 17 lidí, jo? Takže je to prostě takhle velká skupina. A v tuto chvíli je to tak, že z těch 4 kurzů vypsaných na září a říjen, jenom jeden už plně obsazený, ve třech ještě jsou nějaká místa. Jo, to znamená, kdo se teď, tenhle týden, příští týden, kdo pošle přihlášku, tak v těch třech kurzech pravděpodobně se ještě dostane. Jo, když někdo pošle za měsíc, možná už bude volný celý jeden kurz, já nevím.
1: Jo, teď jsem to pochopila. Děkuju. Jo, teď je to perfektní.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální stream na doslova vrchol měsíce, protože je s náma pan profesor Petr Staněk. Krásný, dobrý večer, pane profesore.
1: Krásný, dobrý večer všem lidem dobré vůle a ať nás drží všechno od zlého.
0: Tak, pane profesore, já dneska začnu takovou zvláštní, možná pro někoho pozitivní zprávou, protože Andrej Babiš dnes, je to 2 hodiny stará, tady starý článek z mainstreamového média, jmenuje se to Echo 24, a tady píšou, Babiš odmítl varování Koudelky, že během měsíců může Rusko zaútočit, žádné takové informace bys vládě nedala. Premiér Babiš na tiskové konferenci rozhodně odmítl varování ředitele bezpečnosti informační služby pana Koudelky, které pronesl v deníku The Guardian, podle něhož by mohl ruský útok na některých ze států NATO přijít již v řádu měsíců. A předseda vlády se podivil nad výroky Koudelky, a po jednání kabinetu uvedl, v rámci služebního postupu podobné informace od zpravodajských služeb jsem neobdržel a Česká republika podle něj aktuálně nečelí žádnému bezpečnostnímu nebezpečí. Zopakoval, že je potřeba jednat o míru. Co tomu říkáte, pane profesore?
1: No, první věc, co dlužno říct, tak mainstream a politici Evropské unie a podobně rvou válečný rik. Válečné bubny duní, až to v těm hlavách praská. No, první věc, souhlasím s panem prezidentem Putinem, prosím vás, k čemu by Rusku byla Evropa? Evropa plná migračních vášní, sociálního rozpadu, a problémů s ekonomikou, deindustrializací, hádkami mezi jednotlivými zeměmi a hlavně z politiky, typu politiků, kteří vedou Evropskou unii. Vždyť to by byla absolutní hloupost. Druhá věc. Myslím si, že je velice jasně řečeno, že Rusko nikdy nemělo záujem zaútočit na Evropskou unii nebo členské státy NATO, protože nikdy nepotřebovali vůbec nějakým způsobem podniknout tvrdé válečné vojenské kroky. Kdo tady provokuje? Je především Velká Británie, Francouzsko, Německo a tak dále, které neustále říkají o tom, že do roku 2030 musíme zaútočit na Ruskou federaci. Dokonce máte vyjádření ministra zahraničních věcí Polska a Sikorského, který prohlásil, no Rusko porazíme levou zadní i bez Američanů za 3 týdny. No, tak ti pamětníci, kteří jsou sice poněkud starší, si pamatují na slova jistého Führera, který prohlásil, že Rusko porazíme do zimy. Tak nechci jako dělat zase historické reminiscence, ale podle vyjádření evropských politiků od paní von Leyenové, paní Kalasové až po německé generály a nového šéfa NATO Breuera, tak spíše mi to připadá, že ten, kdo chce válku a útočit, je NATO a Evropa a ne Rusko. Všechny kroky, které dělají teď jednotlivé členské státy NATO, jsou spíše provokacemi ve vztahu k Rusku. A jak pravil jistý nejmenovaný americký významný komentátor, udivuje ho, že ještě tolik trpělivosti Ruská federace má a neodpoví na neustálej tok provokací. No, takže to je jedna věc. Druhá věc, proč pan Koudelka mluví pro anglický časopis, ale nepodá zprávu předsedovi české vlády, když je tak přesvědčen o riziku válečného útoku Ruska na Českou republiku. A po třetí, no, ten válečný rik, který se valí Evropou, je skutečně ukázkou toho, že kdo chce skutečně válku. A když si vzpomenu na řeči, že slovo mír je dneska téměř zakázáno v Evropské unii a osobitně v Bruselu, tak pak potom odpověď zní, ne, Rusko chce zaútočit na Evropskou unii a NATO. Ale NATO chce zaútočiť na Rusko nejpozději do roku 2030, což jsou oficiální prohlášení představitelů NATO. Takže pan Pogoudelka se zřejmě poněkud jenom zmýlil směr útoku. Ne z východu na západ, ale ze západu na východ, bohužel. Možná měl pokazený kompas, nevím.
0: Děkuju, pane profesore. Každopádně k panu Koudelkovi, já řeknu, budu citovat premiéra Babiše. V době, když byl v prezidentské kampani, tak mě přímo na otázku, co to mělo být s těma Vrběticema a podobně, tak on mi řekl do očí, já jsem si v té době nedokázal představit, že mi bude šéf tajné služby lhát do očí. To je jenom tak na margo důvěryhodnosti pana Koudelky.
1: Jo. Tohle součást hradní skupiny.
0: Ano. Takže to je jenom tak. Pan Koudelka si asi zajišťuje nějaký nový místo po tom, co skončí tady ve službách tajných, protože už ho nikdo nechce znova jmenovat, pokud jsem dobře informován. Takže bude třeba dělat nějakého vojenského analytika nebo nějakého komentátora, kdo ví. To je jeho problém. Pane profesore, ale v poslední době, minulý týden vlastně, já to řeknu takhle, minulý týden se nejenom Andrej Babiš vyjádřil otevřeně pro mír a proti válce, ale taky premiér Fico. Co se to děje, že tyto dva lidi, dřív to třeba, že tu politiku zastával pan Orbán, který tady bohužel už jako v aktivní politice není, ale tyto dva premiéři vlastně Čech a Slovenska se takhle jako hlasitě poprvý snad jako, že tady zní unizono z obou států právě volání po míru. V čem je to jiný, nebo co se chystá?
1: Poprvé, podívejme se na základní věc. Pan prezident Trump se rozhodl svým způsobem stáhnout z Evropy a stáhnout z NATO. Není to jenom odsun amerických vojáků nebo leteckých sil nebo něčeho podobného, ale je to skutečnost, že Amerika se nechce nechat stáhnout do válečného konfliktu mezi NATO, Evropskou a Ruskou federací. Druhá věc. Ukazuje se úplně jasně a můžou si tady zaplacení analytici řvát, co chtějí. Ukrajina prohrává na všech frontách. Ten postup ruské armády je obrovský. A v tomhletom ohledu je úplně zřejmé, že válka na Ukrajině skončí jediným způsobem. A bohužel to nebude vítězství Ukrajiny. Třetí věc. Všechny elity v Evropě velice dobře ví, že když se přežene volební vlna, která teď běží v Německu, pak poběží ve Francii, v Itálii, ve Španělsku a podobně, tak z dnešních takzvaných elit v Evropské unii nezůstane kámen na kameni. Ale oni by chtěli velice rádi zůstat u moci. Nebudu mluvit o korítku, ale budu mluvit o moci. A v tomhletom případě jediný způsob, jak se udržet u moci, je vytvořit válečný stav a vytvořit permanentní hrozbu ruského útoku a vytvořit situaci, ve které nastolíme válečný stav. A podle směrnic Evropské unie při válečném stavu všechny kompetence národních vlád přecházejí na bruselskou centrálu a pak si může bruselská centrála dělat s Evropou, co chce. Tohle to všechno běží ve velice rychlém tempu. Všimněte si, jak gradují ty zuřivé výroky i ty kroky, které jsou. A samozřejmě Spojené státy k tomu přispívají například tím, že teď byl schválen kongresem ten šílený zákon o 100% clech a 500% clech vůči dovozu ruského tovaru do Spojených států a 100% clech vůči každé zemi, která bude kupovat ruská energetická média. No samozřejmě, teď to dokonce podepsal prezident Trump, otváří mi to obrovské prezidentské právomoci. A jestliže sáhne k tomuto kroku, pak se budete divit, co všechno se bude dít v rychlém sledu. No a kromě jiného máte tady vytváření zostrující se situace v několika oblastech. Baltické moře, Severní ledový oceán, Tajvan a Tajvanský průliv. Pak tady máte Hutie, zablokování dopravních tras přes Hormuz a přes Map al-Mandab. No a je krásné vyjádření amerických představitelů, že jo, proplouvá přes Hormuzský průliv množství tankerů a vůbec ropa se dodává na světové trhy. Nějaký Irán to tam neblokuje. No prosím vás, když to neblokuje, tak proč je tak obrovský problém a proč hrozí riziko totální ropné krize, kdyby byly pravdivé tyhle ty výroky. No a protože lež se stala pracovním nástrojem pro většinu elit, takzvaných západních elit, no tak pak se nemůžete divit tomu, co se děje kolem nás a pak se nemůžete divit tomu, že mainstream, který je zaplacen, vzpomeňte jenom ten údaj, který publikovala Evropská unie o tom, kolik desítek a stovek milionů euro dali na přesvědčení veřejnosti o zeleném údělu, a teď o přesvědčení veřejnosti o hrozbě z Ruska, tak tohleto všechno je přece jednak obrovský biznis, jednak možnost udržet se u koryta a po třetí vůči kverulantům v domácí frontě zavést tvrdá restriktivní opatření přesně tak, jak to vymyslela paní von Leylova, která prohlásila, že hlavním problémem pro Evropskou unii je dobudování štítu demokracie, včetně jednotlivých aspektů tohoto štítu demokracie. Takže v rámci demokracie můžete mít jakýkoliv názor, pokud je to názor můj. Ovšem to bylo za toho totalitního komunismu, že jo. A tohleto všechno vytváří velice nebezpečný mix. Mix zájmu, financí, snahy zůstat u moci a absolutní bezohlednosti vůči vlastním občanům. A tohle to je mimořádně nebezpečný koktejl.
0: No, pane profesore, to vídáme vlastně jako průřezem všech zemí, že vlastně se úplně kašle na lidi. Jde se tady jenom prostě po prachách, nebo jak to mám říct. Na druhou stranu, myslíte si, že skutečně Evropská unie, potažmo evropská část NATO, je schopná nějakým způsobem jako opravdu napadnout Rusko a nějak mu jako ublížit? Když pomineme přehlídku toho, že jo, různých druhů pohlaví a tak, kde by jsme ty vojáky mohli, že by se mohli umlátit smíchy, ale jako z vážného hlediska?
1: No, odpovím takhle. Zacituji prezidenta Putina opět. Prohlásil nedávno na jedné vojnové konferenci. Jestliže se nás někdo pokusí sežrat, dostane po papuli. Chcete ještě lepší komentář? Nebo si opravdu myslíte, že ti vojenští trpaslíci z Evropské unie a z NATO můžou vážně ohrozit ozbrojené síly Ruské federace, které představují největší jadernou mocnost na planetě? Nejenom počtem jaderných hlavic, ale především tím obrovským systémem, řekněme, entuziasmu pro vítězství. Vzpomeňte si jenom na druhou světovou válku. A tohleto všechno při nevybavenosti protivzdušné obrany, neschopnosti vojensko-průmyslového komplexu, při absolutní nepřipravenosti vojenského systému. A tu bude někdo jako Sikorský vykřikovat o tom, že porazíte Rusko za 3 týdny, no tak tam platí pak ta odpověď, kterou řekl nejmenovaný představitel ruské dumy. No, na zničení Polska nám budou stačit 3 dny. Skutečně chtějí tihleti šílenci jít do války s Ruskou federací? Skutečně chtějí se pustit do války i z de facto s Čínou, Severní Koreou? Opravdu jim nestačilo poučení z krizového vývoje v Iránu? Kdy ty Spojené státy, které se považovaly za vrcholnou mocnost tohto světa, narazili a uvázli v bažině nevyhratelné války? A tohleto všechno je přece velice prosté. Tahle ta válka by znamenala konec Evropské unie a konec většiny evropských národů. Já vím, že těm politikům, těm politickým elitám je to jedno, ať schoří v nukleárním ohni, nebo ať schoří v pandemii. Jím je to putna. No ale tam máte jednu klasickou ukázku logiky těchto elit. Dnes se chlubí, jak si staví protiatomové bunkry a podzemní města pro vybrané občany, elity a tak dále. Jak tam chtějí přežít případný příští holokaust. No, tak logika velí v odpovědi na to jednoduše. Nejenom oni znají to místo, kde mají té své podzemní ukryty. To znají i mnozí jiní. A můžete si položit otázku, kam ten zuřivej národ půjde, aby si to vyřídil s těmito elitami. Ale opět, jakákoliv zdravá, rozumná, logická úvaha chybí. A jim nestačí to, co se děje na Ukrajině? Jim nestačí to, že skutečně to Rusko nepotřebuje tu Evropu. Dokonale se přesměrovalo na Asii. Evropa je mu s prominutím upozadí. A my tady budeme vykřikovat o tom, jak porazíme Rusko za 3 týdny? No, s prominutím, buď jste tak hloupej, nebo jste tak zaplacený, ale jiné vysvětlení těchto výroků neznám. A to ještě nemluvíme o novém veliteli NATO, jistém německém generálu, který prohlásil, jo, NATO je připraveno kdykoliv zahájit válečné operace proti Rusku a zvítězit. No tak jestliže tohle je nový vojenský hlavní velitel NATO, tak tedy potěš pánbu.
0: No faktem je, že oni to na štábu několikrát cvičili a ty cvičení údajně probíhají, takže se přehrabujou hromady papíru z jedné strany na druhou a hrajeme si na vojáky, jo? Že v reálu se vlastně necvičí vůbec nic, což je taky zajímavý. A zase v dnešní virtuální době, tak možná by bylo dobrý, no, že by si sedli proti sobě šéf NATO a šéf třeba té ruské armády a zahráli si to jako strategickou vojenskou hru. I za starého Říma, ne, se přeci dělalo, to vlastně známe, nebo řecká Achilleus, že jo, tak ten taky vlastně, že jo, se řešilo takhle, že v těch, kdo se rozhodli ty boje, vždycky, ale...
1: Mezi lídry a ne mezi obyčejnými vojáky, ano.
0: Ano, to si myslím, že by bylo, že by tohle bychom mohli začít jako praktikovat, ono by se hodně ušetřilo. A možná tam by měla třeba Evropa trošku jako šanci. Nicméně já připomenu, že jsme udělali rozhovor, který jsme v sobotu dali do premiéry, přátelé, na to se podívejte. Paní velvyslankyně Ruské federace Ponomarenko, tak ta je s náma udělala velký rozhovor, téměř hodinu. A tak můžete vlastně přímo ústy velvyslance slyšet ten pohled z Ruské federace. Mimochodem je to strašně jako příjemný povídání, velice milá dáma. A takže to ti doporučím takhle bokem. A pane profesore, když jsme u toho východu ještě, tam teď proběhly volby. Co k tomu říct?
1: 49,6% pro stranu Jednotné Rusko. Kdyby byla poloviční podpora pro většinu evropských lídrů, tak by skákali 2,20 m. No, pak paní Kalasová ještě nevěděla, jak dopadnou volby, ale už prohlásila, že tyhle ty volby neuznává. No, tak vrátím se k známým oznámením, že jisté skupiny odborníků v oblasti psychiatrie prohlásili, že jistá nejmenovaná osoba není plně svéprávná. V tomhletom případě můžeme tedy konstatovat její vyjádření, že neuznává volby jako jisté pominutí smyslu. Druhá věc, zajímavé, že neprotestovali, když v Rumunsku zrušili volby a opakovali volby až do té doby, až vyhrál správný kandidát. Tyhle ty volby byly okamžitě akceptovány. No zřejmě to není dvojitý metr, ale dvojitý kilometr, ale to vůbec té bruselské administrativě nevadí. Třetí věc, jestliže strana Jednotné Rusko získala ústavní většinu v nové ruské dumě, můžete očekávat mnoho radikálních změn, protože ústavní většina vytváří velmi zajímavou právní situaci, pro přijímání některých opatření, které je z různých důvodů, nejenom humanitárních, doteď přijímány nebyly. No a v tomhletom ohledu se skutečně vrátím například k některým významným americkým expertům, který hodnotí předpoklady dalšího vývoje na Ukrajině, kdy jeden nejmenovaný expert, významný, konstatoval, že Rusko musí vzít Oděsu a musí vzít Mykolajev a musí Izmail, aby úplně udělala z Ukrajiny vnitrozemskou zemi. No a je dost možné, že teď se některé procesy urychlí a než přijde Rasputica, tedy ten známý bahnotok, tak Rusové ukončí obklíčování a uzavření některých aglomerací, přesně tak, jak teď probíhá obklíčování Charkova. No a to v konečném důsledku pak může znamenat jediné, že z té Ukrajiny asi toho moc nezbyde. Všimněte si jednu zásadní věc. Dlouho Rusové nebombardovali dopravní infrastrukturu v západní Ukrajině. Útok na vlak 300 metrů od polské hranice byl prvním signálem. Druhým může být útok na Slezský tunel. A třetím může být vyřazení železniční tratě z Čopu dále na Ukrajinu. A jistě víte, co je na druhé straně hranice oproti městu Čop. No právě proto se nedivte premiérovi Ficovi, že má obavy z válečného vývoje. Tohle to všechno běží v zrychleném tempu. A když se podíváte globálně na svět, tak zjistíte, že teď ohniska napětí extrémně vzrůstají. Vzrůstají právě proto, že v současnosti se energetická média stala hlavním faktorem námořní dopravy, ale taky hlavním geopolitickým faktorem, podobně jako doprava vzácných zemin. A máte tady několik neuralgických bodů, které zostrují celkovou situaci. Vemte skutečnost, že Hormuzský průliv je uzavřen. Vemte skutečnost, že Mab al-Madab uzavřel průliv v Rudém moři a cestu do Suezu. Uvědomte si, že Malacký průliv se stává obrovským koncentrovaným centrem nepokojů. Že průliv mezi Tajvanem a kontinentální Čínou je dalším klíčovým neuralgickým bodem námořních tras. 70% námořní dopravy přechází přes tuhletu úžinu. No a pak tady máte novou dopravní trasu, Severní mořská cesta, na kterou nemá ani NATO, ani Američané žádný vliv. A tohle to všechno vede k zásadním změnám. A jestliže reakce západního světa, který vytvořil svět podle svých pravidel a dnes se rozčiluje, že jiné části světa to nerespektují, tak se dostává do situace, ve které celní války, množstevní kvóty a ostatní věci se stávají hlavním nástrojem neválečného úsilí, ale s podstatně větším dopadem než samotné válečné operace. No a v tomhletom ohledu jsme skutečně svědky toho, jak se rozhořívají plamínky konfliktu po celé planetě a vzniká takovej nepříjemný dojem, že jednoho dne ty plamenky se spojí a začne to, čemu se říká ne veliký reset podle pana Schwaba, ale vyřizování vzájemných účtů a vytváření nové architektury multipolárního světa. Konec konců o tom, že se začal vytvářet multipolární svět, zasvědčí i závěry šanghajské skupiny, která měla své setkání, šanghajská skupina pro obnovu a rozvoj, a kde se velice jasně formulovaly představy o příštím vývoji planety. A tohle to všechno ukazuje jednu zásadní věc. Již se neblížíme ke zlomu, ale již v tom zlomu globální architektury jsme. Jenom někteří asi vypli seismografii a tváří se, že ty seismické otrasy tady ještě nejsou.
0: Pane profesore, já bych možná se zastavil právě u toho BRICSu, potažmo u jednání už o té šanghajské skupiny pro obnovu a rozvoj, která vlastně nejenom je obchodní, ale i vojenská, že jo, část tam je, kde si navzájem ty země garantují pomoc v případě nějakého napadení a tak dál. Že tam jdou jakoby za rámec toho BRICSu, ale jak vlastně tyhle ty celní války, tohleto zúžení těch obchodních tras vůbec celkově vlastně ovlivňuje nebo dopadá na ty asijské země, protože co si budeme, tak Čína vyrábí zhruba 50% světového spotřebního zboží. A když to nebude kudy vozit, tak to může být zase jako problém pro nás, pro Evropu, protože my tady ten spotřební průmysl nemáme, že ten jsme dávno zlikvidovali, odvezli, my už tam teda za chvíli nebudeme mít ani ten automobilový, nebo respektive my proto, aby jsme zachránili planetu, tak jsme průmysl zlikvidovali, že? A teď likvidujeme i zemědělství. Tak kdo bude ten, který ponese největší díl těch ztrát a řekněme propadu životní úrovně?
1: No, dlužno otevřeně říct, že největší propad bude zaznamenán právě v těch nejbohatších zemích a osobitně v Evropské unii, kdy právě to schudnutí většiny populace bude nejvýraznější. Nemluvě o tom, že velká část americké střední třídy zmizí. A tohleto je stará známá věc. Číňané chtěli expandovat obchodně do Evropy, protože tady bylo zhruba 220 milionů obyvatel střední třídy, kteří měli finanční prostředky, zdroje, úspory a tak dále. Jenomže díky geniálnímu vedení v Bruselu velice rychle většina z těle té střední třídy zmizne, ty lidi schudnou. Všimněte si dokonce ty úvahy paní von Leyenové, která říká, že těch 10 bilionů úspor evropských obyvatel by nemělo ležet jenom tak nečinně. Měli by přispět k rozvoji podnikové sféry, ovšem tím myslela vojensko-průmyslový komplex. Tohle to všechno ale povede k další věci. Ta Asie, která se svým způsobem zásadním rozvíjí, tam je jedna zvláštnost. Co myslíte, proč? Když Taliban se znovu chopil moci v Afganistánu, tak první cesta směřovala do Moskvy. Právě proto, že problémem Afganistánu, Pakistánu a některých dalších významných asijských zemí je to, že mají obrovské suroviny, mají obrovské potenciální pracovní zdroje, ale nemají energie a dopravní trasy. Čína buduje dopravní trasy, rychlostní železnice a všechno ostatní. Ale energie bude dodávaná z Ruska. Právě proto všechny ty projekty plynovodů přes Afganistán do Indie, do Pakistanu a tak dále, až do indického Bombaje, proto mají tak obrovský význam. Na druhé straně, když mluvíme o síle Sibiře 2, nebo teď o plynovodu Bajkal, tak to znamená zásadní změnu energetické a infrastrukturní struktury celé Asie. No a když tomu připočítáte skutečnost, že většina například vzácných zemin a podobně se nachází na území Číny, nebo je pod čínskou kontrolou, pak se velice divím panu prezidentu Trumpovi, že dráždí toho čínského draka všemi možnými způsoby, vyhrožuje mu cly a vším možným, přičemž kdyby Čína zastavila dodávky vzácných surovin a zemin do Spojených států, tak nevyrobí ani jednu F-35. Nemluví o obrovském dopadu na trh spotřebního zboží a všeho ostatního. A tohle to všechno vytváří takový zvláštní jev. Většina zemí se tváří, jako kdyby měla průmysl a byla soběstačná. A vemte jenom skutečnost, že v 60., 70., 80., 90. letech velká část vyspělých zemí outsourcovala pracovně náročné výroby do Asie. Teď k tomu přistoupili důsledky vysokých cen energií, které jsou 3-4x vyšší než v Asii nebo ve Spojených státech, což vedlo k další deindustrializaci. Zapomněli jsme, že například v Německu měsíčně se ztrácí více jako 17 000 pracovních míst. Měsíčně. Tradiční průmyslová odvětví odcházejí jinam. A když tady nebudete mít průmysl, tradiční odvětví a podobně, tak kdo vám bude tvořit to HDP, ty služby, na které většina lidí nebude mít peníze? A pak tady máte poslední skutečnost. Zadlužení evropských zemí je gigantické. Nejenom veřejný financí a státní rozpočtu, které ve většině zemí převyšuje hodnotu HDP, ale je tady obrovský jiný fenomén. A to je zadlužení obyvatelstva, které je stejně obrovské i ve Spojených státech. Ale jestliže při zadluženém obyvatelstvu zvýšíte úrokové sazby, jak to teď udělala centrální banka, nebo naše ECBčka, tak můžete třikrát hádat, co se bude dít dál. A jako kdyby si neuvědomovali jednoduchou věc. Základní úspory obyvatelstva uložené v bankách vytvářejí jejich základní likvidní kapitál. Jestliže tenhle ten kapitál zmizí, protože úspory roztajou, budou muset jít banky na mezibankový trh. A na mezibankovém trhu dostanou sice peníze, ale za podstatně tvrdších podmínek. A to všechno pak povede k dominovému efektu a všem důsledkům, které z toho vyplývají. No a to ještě se nebavíme o tom, že nedocházelo jenom výraznému omezení vývozu ropy přes Hormuzský průliv, ale je to taky o výrazné omezení vývozu močoviny, élia, síry a dalších faktorů, které radikálním způsobem ovlivní celý hospodářský a zemědělský vývoj v roce 27. A tohle to všechno probíhá na pozadí obrovských přírodních změn, kdy vemte jenom to obrovské sucho, teploty, mizení spodních vod v Evropě. Ale nejenom v Evropě. No a kdybych byl cynik, tak bych prohlásil, no víte, to je tak, jak se teď ukázalo, jako mnoho světových metropolí se propadá. New York se propadá právě proto, že obrovská váha mrakodrapů a mělké podloží bahnité to neunese. Jakarta se propadá právě proto, že obrovské množství vody, která je kontaminovaná, narušuje základy a to, co bylo postaveno na hlině, která byla nasáklá vodou, když voda zmizela, hlína se svrkla a město se propadá. Když vidíte další města významné světové, to nejsou jenom Benátky, ale další a další desítky měst, tak máte před sebou obraz budoucnosti. Když jste ptali architektů, jaká by byla cena opatření na zachování těch propadajících se metropolí, tak jsou to desítky a stovky bilionů dolarů. A v téhle té situaci tady bude někdo mluvit o tom, že budeme vynakládat více na zbrojení, nejenom podle toho SIPRI, které konstatovalo, že v roce 25 to bylo více jak 2,9 bilionu dolarů, ale budeme i v téhleté situaci vynakládat další desítky bilionů na to, abychom vyrobili zbraně. No a tu jste u té poslední otázky. Vlastně v jaké kondici je ten finanční sektor, který má spasit i Evropskou unii, i Spojené státy a podobně? Je ve skvělé kondici nebo je v situaci, ve které mu hrozí stejná divoká bublina jako v březnu 2000 po prasknutí technologických trhů Noé Mark v Evropě a Nasdaq ve Spojených státech? Opravdu si tu někdo myslí, že můžeme donekonečna vykřikovat o stovkách miliard, které vynaložíme na zbrojení, když nemáme ani 10 miliard na udržení zdravotnictví, penzijního systému, vzdělávání a reakcí na přírodní změny? A tohleto všechno vám položí pak základní otázku. Skutečně ty elity chápou, kam to všechno jde, anebo jedou podle předem připraveného scénáře, kterého hlavní linii je skutečnost, že kašleme na lidi, ať jich zemře co nejvíce. Jenom to neřekneme oficiálně a budeme to schovávat za důsledky přírodních změn, extrémních teplot, výbuchu sopek, zemětřesení a podobně. Ale podstata je stejná. Ty elity tomu nerozumí nebo nechtějí rozumět tomu, co se děje. No a v tomto ohledu si pak může každý posluchač udělat závěr, jestli jsou tak hloupí nebo tak dokonale zaplaceni.
0: No, pane profesore, já si právě myslím, že to už není žádná chyba nebo tak, že to je prostě trend, který jedou schválně. Já tady chci teďka na tomhle místě poděkovat Pavlovi Sichrovi. Pavlíku, děkujeme ti za příspěvek, za tvůj donate. A Beastmaster, dobrý večer, pane profesore, a taky posílá tady na kafe. V minulém díle jste hovořil o Edomu jako křesťanské Evropě. Jaký je váš postoj ke křesťanské víře? Děkuji.
1: No, já nejsem křesťan, jsem ateista. Dívám se na většinu těch náboženství jako na nástroj moci a ovládání. No a v tomhletom ohledu pak si ty jednotlivá náboženská etnika můžou podat ruce, protože většinou vytváří elitu, která ovládá tu společnost. Na druhé straně můžete vyčítat tomu křesťanskému desateru, že není humánní. A v podstatě si s ním dá souhlasit. Na druhé straně ale musíme si uvědomit jednu zásadní věc. 30-letá válka vedla k tomu, že se katolíci a protestanti vzájemně velice úspěšně vyhlazovali. Nyní máme problém s islámem, který velice úspěšně expanduje ve velké části světa. Máme tady další a další problémy, které se týkají náboženství, kdy Indie je dávána jako vzor, ale zároveň Indie, i když má skvělé náboženství, tak nedokázala vyřešit systém kastování jednotlivých vrstev populace. Se všemi důsledky, které z toho vyplývají. No a teď máte před sebou takový zajímavý obraz. Většina těch civilizačních modelů je spojená právě s náboženskými principy. No a jediná krajina, ve které náboženství nehrá klíčovou roli při organizaci státu a všem ostatním, je hádejte která. Je to Čína. V čínské historii nikdy náboženství neovládalo a nikdy neřídilo strukturu společnosti. Na druhé straně ostatní civilizační modely vždy fungovaly včetně náboženských principů. A jeden z velice zajímavých výsledků v oblasti neurologie je, že kromě DNA, paměti vaší imunitní a některých dalších aspektů země existuje i civilizační paměť. Ta civilizační paměť znamená, že stovky let, ve kterých žili podle jistých náboženských principů naši předkové, se převtělili do určitých vzorců jednání. A tyhle ty vzorce jednání sformovali pak to, čemu se říká třídící protokol lidského mozgu. Emočně logický kód, který vychází z morálních, etických a mravních principů společnosti, ve které žijete. A tím pádem vlastně vzniká kombinace způsobu jednání a způsobu fungování té společnosti. No a když to vezmete takhle a kolem, tak jedna ze zvláštností čínské historie a společnosti je v tom, že vládce může být považován za oprávněného vládce, ale pouze tehdy, když zabezpečí pro lid plnohodnotný život. No a právě proto například ten rozdíl v umělé inteligenci je v tom, že umělá inteligence v evropských nebo krajinách nebo v Americe je používána pro získání moci, sledování, kontroly, ovládání a všeho ostatního. V Číně je umělá inteligence používána jako způsob eliminace společenských třecích míst, která ohrožují soudržnost společnosti. A tohleto všechno je obrovským významným faktorem do budoucna. Protože teď všichni mluví o umělé inteligenci. Najednou se objevily úvahy o tom, aj od šéfů z Palantiru, šéfů z Anthropiku, šéfů z Google, z Microsoftu, musíme kontrolovat, vymezit hranice umělé inteligence, musíme testovat naše modely od DeepSeek, až od Mythosu, až po všechny ostatní. Oni by nás mohli ohrozit. A proč najednou teď všichni představitelé hlavních firm, které se zabývají umělou inteligencí, varují před únikem modelů z vymezených sandboxů, zkušebních a podobně? A nebo je to proto, aby právě regulace umělé inteligence omezila přístup ostatních firm k možnosti rozvoje umělé inteligence a zůstala tam výrazně dominantní skupina těch 7 amerických firm? Protože najednou zjistili, že čínské DeepSeek a podobně jsou lepší, levné anebo poskytované zdarma. A tohleto všechno nám ukazuje takovou zajímavou zvláštní věc. Civilizační model používal technologie podle vlastního obrazu. Civilizační modely používají i umělou inteligenci podle vlastního obrazu. A v tomto ohledu, jestliže euroamerická civilizace používá umělou inteligenci jenom proto, aby ovládla, získala, zmocnila se, kontrolovala, no tak pak skutečně můžeme se obávat toho dalšího vývoje, ale ne toho, že ten chatbot unikne z toho testovacího sandboxu a dostane se přes internet k údajům jiné firmy. A tohleto všechno je v podstatě taková zvláštní věc, protože již předtím, než se objevily varování před únikem těchto modelů, tak se začalo mluvit o tom, že bublina umělé inteligence praskne. Ale teď najednou všechna pozornost je věnována něčemu jinému. Nebezpečí, že nás umělá inteligence zlikviduje, zničí a podobně. Rád bych připomněl, že právě tohleto všechno souvisí s tím, že například Spojené státy požadovaly od Evropské unie, aby investovala více jako 500 miliard dolarů na podporu rozvoje umělé inteligence ve Spojených státech. A rozvoj umělé inteligence v Evropě bude financovat kdo? Čili vlastně máte tu takové rozčísnutí i těch takzvaných spřátelených zemí, tedy zemí Evropské unie i Spojených států. No a to, co se děje teď, ta zuřivost prezidenta Trumpa, když šéf Kanady Carney navrhl užší spolupráci s Evropskou unií, včetně možného přidružení k Evropské unii, no tak to mávání tím celním kijem i tím kvotačním kijem a podobně přímo připomíná zuřivé neandertálce. Opravdu je to důkaz úspěšného přátelského spojenectví mezi anglosaskými zeměmi? A nebo skutečnost, že v rámci takzvaného pěti očí, Five Eyes, najednou Spojené státy prohlásili, že ostatním členským zemím nebudou poskytovat informace ze soustavy Echolon v rámci přátelských vztahů. Takže víte, ono ten svět je takovej zvláštní. Na jednu stranu se vytváří skupiny tradičních spojenců a pak tady máte vytváření nových se skupin, jako je ta Šangajská skupina pro obnovu a rozvoj, jako je BRICS a další, kteří mají již plné zuby takzvaného dominantního západního modelu a jeho pravidel. Ale Západ si jako kdyby neuvědomil, že doba jeho vrcholné moci a velikosti již dávno pominula. A dnes se můžeme dostat do situace Římanů, kteří tisíc let ovládali okolitý svět, dělali si s nich otroky a tak dále, až přišel rok 461 a Alarichovi Vizigoti dobili Řím a vyplenili ho. Vrátilo se jim to, co dělali stovky let jiným. Aby se totéž nevrátilo anglosaskému světu od ostatních částí planety po tom, co jim stovky let dělali něco podobného.
0: Samozřejmě tím vůbec nenarážíme na situaci v západní Evropě nebo v Londýně a ve velkých městech. To by byla taková, řekněme, podobnost čistě náhodná.
1: No přesně, pane Bureš, náhoda je vládnoucí fenomén světu.
0: Ano.
1: Vše je náhoda.
0: Pojďme tady na další otázku. Dobrý večer, pane profesore. Troufnete si odvážně analyzovat dopady naší pomoci a imigrace přátel v úvozovkách z východu na naší ekonomiku, sociální sféru? A jaký vliv to má na schodek rozpočtu 380 miliard korun? To je odhad, kolik nás stojí Ukrajinci tady. Myslíte si, že je to tak fatální, anebo tam jsou daleko fatálnější výdaje jako v tom rozpočtu, který by se mohli škrtnout?
1: Řeknu to takhle. Jaké jsou priority českého nebo slovenského rozpočtu? Snižování deficitu veřejných financí, snížení dluhové služby, roční dluhové služby, vyřešení příjmů státního rozpočtu.

dochází k vysychání velkých částí lesů, snižuje se úrodnost půdy a tak dále, tak pak to není otázka 380 miliard deficitu rozpočtu. Ale bude tenhle ten rozpočet schopen řešit problémy, které nastolila příroda a důsledky ekonomického a politického rozhodnutí? Jaká je naplněnost zásobníků plynem České republiky? A nebo Slovenské republiky? Na Slovensku je to 52%. Jak daleko máme do zimního období? Doufáme, že ta zima bude podle prognóz meteorologů bude nadměrně teplá s velkým množstvím srážek? Opravdu? A teď máte další otázku. Jestliže teď schválili 800 miliard na zbrojení v rámci Evropské unie a je trvalá požadavka, aby do roku 2030 všechny země platili 5% z HDP na zbrojní programy, i když tam je ta krásná douška, část může být dvého určení. Tak já se ptám, odkud chcete vzít těch 800 miliard a to je konečné náklady pro příští vývoj? A těch 150 miliard na válečné Schengen a 100 miliard na dronovou stěnu a další desítky a stovky miliard na rozvoj zdravotnictví, aby mohlo, jak se prohlásili Francouzi nebo Němci, přijímat 1000 raněných denně a obnovu civilní obrany. A všechny tyhle ty aspekty. Opravdu si máme myslet, že na to jsou peníze? No a krásné na tom je to, že paní von Leyenová prohlásí, že musíme podpořit rozvoj podnikatelské sféry. A já se ptám, které? Ta, která bude špicí inovací a bude zásadní návratem Evropy na inovační vrchol? A nebo to bude výroba dalších zbraňových systémů, které konec konců svou funkčnost ukázaly na ukrajinské frontě? A tohleto všechno najednou ukazuje na jednu základní otázku. Ano, peníze jsou hýbatelem, ovšem ty peníze musíte mít, abyste byl schopen zvládnout všechny věci. No a já se zeptám opět ekonomicky a pragmaticky. Máte veliký deficit státního rozpočtu. Většina zemí má stejný velký deficit. Odkud chcete vzít peníze? Dalšími daněmi, zvýšením DPH, úsporami státní výdajů, kterých těch mimo zbrojení. A musíte mít na paměti dvě základní věci. Dluhová služba a reálně manevrovatelné množství peněz ve státním rozpočtu. Není důležitý deficit, ale důležité je, kolik výdajů státního rozpočtu České nebo Slovenské republiky je předdeterminováno mezinárodními závazky, dluhovou službou i vším ostatním. A pak zjistíte, že vy můžete manévrovat maximálně 10 až 15% ročních výdajů státního rozpočtu. Ano, máte možnost získat peníze. Od roku 2018 platí komunitární směrnice o transfer pricing. Od roku 2022 platí závazná směrnice, kterou měly implantovat všechny členské země Evropské unie o boji proti transfer pricing. Eurostat spočetl, že Evropa ztrácí v důsledku neřešení transfer pricing 4,5 až 5 bilionů euro ročně. Ale badáte, že by někde se začala uplatňovat závazná komunitární směrnice o boji proti transfer pricing? A ještě máte tady korupci. Další 4 biliony euro ročně. Takže kdyby někdo vážně z těch jelit chtěl získat peníze, bez toho, aby ždímal obyčejného občana zvýšením daní nebo živnostníka zvýšením daní, má dokonce legislativní rámec schválený Evropskou unii, aby ty peníze získal zákonným způsobem. Dokonce může být tak slušný, že získá alebo dá půlku jenom transfer pricing ztrát. Ovšem, to by jaksi bylo třeba jaksi zásadně otevřeně říct, že transfer pricing to jsou právě finanční podvody a spekulace nadnárodních korporací, které okradají rozpočty jednotlivých zemí. No a pak tady budete mít jednu základní ještě další věc. Jestliže to sucho bude příští rok stejné a my nepomůžeme zemědělcům, tak můžete očekávat obrovský propad zemědělské produkce. Někdo by prohlásil, že jsme uzavřeli,

0: smlouvu s Mercosurem, takže budeme dostávat obiloviny a strukoviny z Brazílie, maso z Argentiny a podobně. Tak si kurňa přečtete, jak to sucho postihlo Brazílii a Argentínu. A když dojde k lámání chleba, tak nebudou vyvážet potraviny do Evropy, nechají si je sami pro sebe. Totéž se týká afrických dodávek. A ten, kdo bude mít potraviny, přežije. Připomínám si slova bývalého státního tajemníka Kissingera, který prohlásil, kdo ovládá potraviny, ovládá svět. Ale my tady tohleto všechno necháme a prohlásíme, že to zemědělství je konec konců zbytečné a co vůbec, co budeme potřebovat, to si dovezeme. Odkud? Když jste zároveň od jedného z hlavních dodavatelů odmítli cokoliv brát, protože je to v důsledku sankcí. No a tohleto všechno pak vytváří ten zajímavý obraz, co bude vládnout příštímu světu. Skutečně to bude energie, potraviny a voda? Protože bez vody nemáte nic, ani ty jaderky. Bez potravin budete mít hladomor. A bez energie, jelikož Evropa chce všechno převést na elektrickou energii, tak bez energie nebude nic, akorát chaos. No ale možná někdo potřebuje chaos, aby naplnil Schumpeterovu teorii o kreativní destrukci. Protože chaos je základem pro vytvoření něčeho nového, takže nejdřív to musíme zničit, abychom vytvořili něco nového. Jestliže tohleto je plán lídrů v Bruselu, pak tedy no, to bude zajímavé. Jestliže ovšem o téhleté kreativní destrukci nikdy neslyšeli a řeší jenom destrukci, no tak potěš pambu.
1: No, oni tyhle ty opravdu asi řeší jenom tu destrukci, ta kreativita přijde asi potom, ale pane profesore, pořád to na mě působí. A teď samozřejmě ano, já se přiznám všem, že jsem konspirátor, tudíž tohle je konspirační médium a všechno, co tady slyšíte, samozřejmě nic z toho vůbec neberte za bernou minci a vůbec možná ten pořad by byl lepší, kdyby ho nikdo neposlouchal, ale...
0: To neříkejte! On to někdo může udělat.
1: To ne. Každopádně, takhle, jak se to podal, tak já tam vidím, nebo cítím to tak, jako že to je nějaký, a teď jsem konspirátor, takže to všechno může být úplně jinak a můžu se úplně mýlit, jo. Ale takhle, jak jste to pospojoval, tak tady vidím prostě soustředěný útok na Evropu jako takovou, na Evropskou unii. Ať je to to, že prostě komu vyhovuje to, že Evropská unie byla donucená, mimochodem to nebyl nápad nikoho z vedení Evropské unie, že jo, to vidíme na zprávě RAND Corporation, která pracuje pro NATO a pro americkou vládu, která jasně řekla, že Evropa se už v roce 2019 musí odstřihnout od ruských zdrojů atd. Atd. Pak tady máme samozřejmě teďka zablokování vlastně těch náhradních zdrojů, které byly, řekněme, z toho středního východu. Pak tady vidíme prostě, že se nám tady sype ten Mercosur, jedno opatření za druhým, který jde proti vůbec Evropě, migrační krize a její podněcování jinde ve světě a zase všichni míří do Evropy. Jako, když to takhle si vezmeme jedno s druhým, tak to prostě na mě bohužel, čirou náhodou, takhle působí. Jakože kdyby naši milí bratři zpoza oceánu prostě Evropu chtěli srazit na kolena za každou cenu.
0: No a s tím souvisí zase to, co se nazývá vrcholem konspirační teorie, to znamená otázka zničení Edomu, tedy křesťanské Evropy a vytvoření podmínek pro veliký Izrael. Na jedné straně je to ta snaha zničit těch 7 zemí za 5 let. Něco se jim podařilo, něco se jim nepodařilo. A pak je to skutečnost, která již prosvítá ve Spojených státech, kdy Spojené státy fungují jako kladivo pro Izrael a jeho snahy. No a pak je tady poslední věc. Vemte si jenom vyjádření řady izraelských politiků, členů Knesetu a podobně o nadřazenosti jistého etnika nad celým světem, tak jak to prohlásil teď nejmenovaný člen Knesetu, pro Izrael neplatí zákony, které platí pro ostatní země. To jsou jeho slova. No a pak tady máte tu poslední věc, kdy Edom, tedy hlavní nepřítel velikého Izraele, musí být zničen zvnějšku i zvnitřku. No a zvnitřku ho zničíte imigrací, emorálním rozkladem, deindustrializací a vším ostatním. No a zvnějšku ho zničíte tím, že ho zavlečete do války s Ruskou federací, což má bonus, protože Rusko a Evropa se vzájemně zničí a vy můžete být vítězem na tom poli zničení. No, jenomže to má několik chyb lávky, jak se říká. První, velice narůstá odpor k podpoře Izraele v americké veřejnosti. Proto jsou lidé z AIPACu tak zuřiví a proto tak snaží se vytvořit jiné klima ve Spojených státech. Po druhé, v Evropě sílí snaha nazývaných krajní pravici, nacionalisty a podobně, politicky se skupení, které prohlašují, že vlastní národy musí být na prvním místě. A není to jenom Le Penová nebo další. Po třetí, přírodní změny fungují jako katalyzátor. Určují, kde vlastně bychom se měli vzpamatovat a začít uvažovat selským rozumem. Po čtvrté, extrémní problémy financí vedou k jedinému závěru. To, co se dnes prezentuje jako obrovské bohatství a ty bilionáři, doslova slyšíte bilionáři a podobně jako Elon Musk, to bohatství je virtuální, je to v podstatě prázdný vzduch. Žádná reálná materiální podoba bohatství. Je to něco, co je vytvořené uměle ratingovými agenturami, PR akcemi a podobně. Vemte jenom ten způsob roundtable financování těch 7 firm, které se zabývají umělou inteligencí ve Spojených státech. Americké kontrolní orgány finančního trhu měly nastoupit a ukázat, že to je Ponziho schéma, jenomže na příkaz prezidenta Trumpa k ničemu nedošlo. A dokdy myslíte, že bude fungovat tohleto ondulování teplého vzduchu pod názvem finanční svět? Vždyť pro Boha už při normálním, jednoduchém srovnání, jestliže podle MMF za posledních 35 let reálná ekonomika se zvětšila 1x, ale finanční sektor 4x, tak se vás ptám, co obnáší ten finanční sektor, kromě ondulování teplého vzduchu. A teď vymyslíte stablecoiny a bitcoiny a digitální coiny a všechno to bude stejný podvod, jako Ponziho schéma. Jenomže každý podvod může růst až po určitou hranici, kritické množství. No a pak to všechno rupne přesně jako v březnu 2000, kdy rupl internetový svět. No, otázka zní, kdo na tom vydělá a kdo na tom prodělá. No a vás nikdy nenapadlo, že například i samotný systém penzijních fondů, druhého, třetího pilíře a podobně, je perfektní způsob, jako lidi obrat o peníze. Protože kdybyste platil normálně a kdyby stát platil za své pojištěnce normálně, tak první pilíř pay and go bude solventní do půlky tohoto století. A nepotřebujete žádný druhý pilíř a třetí pilíř. Ale vy potřebujete peníze od lidí, abyste mohli investovat. Do čeho investovat? Do bubliny umělé inteligence, do bubliny dalších internetových firem. A najednou zjistíte, že vlastně ty reálné peníze vyfučely na financování různých podivných projektů. No a pak jste například v situaci, kdy 6,5 milionů anglických důchodců má své důchody od anglických důchodových fondů, které jsou hlavními akcionáři British Petroleum. Takže když došlo ke katastrofě rozťažné plošiny Deep Horizont v Mexickém zálivu a americká vláda spočetla, že by měly tyhle ty fondy zaplatit 36 miliard dolarů, tak najednou se to smrsklo na 6,5 miliardy, protože ani Američané nechtěli, aby došlo ke kolapsu u anglických penzijních fondů. No a teď máte veliký problém finančního světa. Významný norský fond, státní suverénní fond, který zhromažďuje zisky z prodeje ropy a plynu a vždycky léta kupoval americké státní dluhopisy, najednou americké státní dluhopisy prodává v rychlém sledu. Proč asi? Proč asi Čínská centrální banka za posledních 5 let znížila držbu amerických státních dluhopisů denominovaných v dolarech z 1,8 bilionu dolarů na současných 550 miliard dolarů? A nebo arabské země, které taktéž prodávají americké státní dluhopisy. A ty právě tohleto všechno, celý ten cirkus, který jsme popisovali, musíte vsadit ještě do jednoho klíčového rámce. Podstatou je dedolarizace. Dedolarizace znamená, že nebudete obchodovat dolary jako světovou měnou, ale budete obchodovat v národních měnách. Ale velká část dluhu je stále v mnoha zemí v dolarech. To drží dolar nad vodou, nejenom proplácení ropy a plynu v dolarech. No a tohle to všechno pak vytváří ten hlavní mlejnek na maso, který mele jednotlivé země. Od Venezuely až po Blízký východ i Evropskou unii. Je to zajímavý obraz. No a kdybyste byl důsledný a znova se zaměřil na náhodu, tak se zkuste podívat na akcionářské a majetkové propojení klíčových finančních institucí na planetě Země s osobitnou pozorností na 27 klíčových strategických bank, které podle rozhodnutí OECD nikdy nesmějí padnout, protože se jedná o systémové banky. Konec citátu.
1: Tak... Pane profesore, tak vy jste tam...
0: Jak vám to vzalo dech?
1: Ano. Ježiš, teď nám vypad pan profesor po hodině, tak jak se občas stává. Já chci poděkovat vám všem, kteří pomáháte tomuto kanálu, i vám, kteří jste použili QR kód. Taky chci poděkovat za vaše lajky, za veškerou podporu, komentáře, komentujte i po skončení tohoto pořadu.
0: No, už jsme opět ve spojení.
1: Tak a já teď, pane profesore, využiju takového malinkého momentu, než se vrhneme na další téma, protože ať si kdo chce, co chce, říká, nová kniha vás, paní Pauhofové a paní Ivanové bude k dispozici 17.10., kdy bude její křest. A já to tady teď ukážu, přátelé, takže s panem profesorem Staňkem se můžete setkat na křestu knížky a Svět současnosti a obrazy budoucnosti, která mimochodem taky už brzy bude na webu petrbudeš.tv v předprodeji. Tak kde? Je to soukromé divadlo Beseda, město Holíč, ulice Bernolákova 4. Tak ještě jednou, Holíč, Bernolákova 4, soukromé divadlo Beseda, 17.10., to je oktober, říkám to dobře?
0: Ano. Ano.
1: U nás říjen, 17.10. ve 14 hodin to začne. Měl by přijet pokřít knížku pan Petr Drulák taky. Určitě tam bude spousta zajímavých věcí právě otevřená i v rámci vaší přednášky. A samozřejmě budete si tam moct tu knížku koupit a taky rovnou nechat od pana profesora podepsat. Takže se na vás moc těšíme. A bude to, je to krásný prostředí, je to tam fakt hezký, takže bude se vám to líbit. Tak, toť k tomu. A v rámci tohohle, když se potom podíváte na web, na e-shop, počkáte, jako takhle to přepnu, tady takhle vypadá Petr Budeš TV, tady vidíte ten plakát a td. Co je důležitý, když se podíváme na e-shop, tak pokud nám to tady slavnostně najede, jakože asi ne, já vám to pak ukážu v průběhu, tak jsme dali do akce ještě poslední kusy starších titulů, takže Tady máte digitální svět a lidské tělo, dilema civilizací a podivná odesa života z pera pana profesora Staňka. Právě v současné chvíli za tyto zlepšené ceny. Takže neváhejte, objednávejte. Je to časově omezené, řekněme, do vyprodání zásob. Tak, toť k tomu. Jdeme zpátky. Já si vás tady tak zvětším. Tady to už vypnu. A pak vám to ukážu i s obrázkama. Koukneme na chat, co tady. Pedro Pedros, taky vás zdraví. Co, pane Staňku, říkáte na to, že premiér Fico řekl, že nepošle vojáky, když NATO aktivuje článek 5?
0: No, co na to říct? Je to jediná rozumná úvaha. Ostatně víte sami, že jak se různě právně vykládá článek 5 NATO. Nezavazuje jednotlivé země přímo k posílání vojáků, ale zavazuje k různým formám pomoci. Různou formou pomoci může být i zaslání obvazu, zdravotnického materiálu, potravin nebo čehokoliv jiného. Pozor, ten výklad neznamená automaticky nasazení armádních složek. Ten výklad článku 5 znamená všechny různé formy pomoci dané zemi. No a v tomto ohledu klidně možno říct, že Slovensko může poslat například zdravotníky, obvazový materiál, pomoc jiná, a potraviny a podobně, a taktéž plní závazky článku 5. V tomto ohledu ten právní výklad je velice zajímavý, když u většiny takzvaných expertů a odborníků se to zužuje jenom na povinnost poslat vojenské zložky a vojenské jednotky. To tak není. Prostudujte si právní věci. No a co se týká výrazu, že nepošleme slovenské vojáky, no je to jediné možné řešení, protože tohleto nebude skutečná válka a Slovenska nebo Čech a podobně. To bude válka elit, které v Bruselu se rozhodly udržet o moci i za cenu válečného konfliktu s Ruskou federací. To si prosím uvědomme. A já se ptám, kdo z normálních, přemýšlejících lidí chce jít do téhleté války, když to, prosím vás, nebude počítačová hra. To budou statisíce mrtvých, tak jak to vidíte na rusko-ukrajinské frontě. A skutečně máte ochotu společnosti akceptovat miliony mrtvých vlastních lidí? Protože to nebude tak, že vy vítězně potáhnete na Rusko a vy nebudete mít žádné ztráty. Na to přímo a otevřeně říkám, zapomeňte. Budete mít milionové ztráty v případě válečného konfliktu. A milionové ztráty, to je přesně předobraz, který vidíte na Ukrajině. Demografická destrukce, společenský rozpad a v konečném důsledku zánik státu. Jestli tohleto chcete, vážení občané, tak prosím. Ale pak prosím vás, nekřičte o hrůzách války.
1: Pane profesore, tady Vratislav upozorňuje, že Německo možná změní svoje směřování k konfliktu. Už víme, že AfD, že se nechala slyšet i po těch volbách prvních, které proběhly, že prostě ta pozice vůči Rusku oni chtějí změnit. Nakolik myslíte, že se to právě může povíst, jo? Že utečeme, řekněme, blbě to řeknu, hrobníkovi z lopaty?
0: Řeknu takovou podivnou prognózu. AfD má obrovský podíl, 40-50% především v východních spolkových zemích. Jsou to ty země, které tvořily NDR. První paradox. V těch západních zemích, osobitně v Bavorsku a podobně, tam je to podstatně nižší podíl. Druhá věc. Asi jste zapomněli na to, že pan minister zahraničí Ruské federace Lavrov konstatoval, že se popřeli všechny podmínky sjednocení Německa, které byly stanoveny proto, aby se mohlo spojit východně západní Německo. Právníci dokonce prohlásili, že de facto, de jure, Sjednocení je neplatné. Teď vemte do úvahy skutečnost, že by v těch východních spolkových zemí skutečně drvým způsobem vyhrala AFD a převzala krajinské sněmy. No, pak to bude velmi zajímavá právní i věcná svízelná situace. Druhá věc, pan kancléř Merz prohlásil, že chce do několika let nejsilnější armádu v Evropě, německou. Už ve francouzském tisku se objevily úvahy, co bude znamenat opět nejsilnější německá armáda v Evropě. Reminiscence na rok 38, 40. Pamatujete na tu podivnou válku a na všechno, co se pak dělo mezi Francouzi, Angličany a Němci. No a kromě jiného drobná poznámka. Kdo bude bojovat v tom válečném Bundeswehru? No, jelikož se dělají různé zákonné úpravy jako evidence mladistvých nad 18 let a podobně, povinné lékařské prohlídky, ale pořád nedokáží naplnit ani půlku očekávaného přírůstku vojáků Bundeswehru. A v tomhletom ohledu, no, je to takové zajímavé, stále polská vláda, jak si akcentuje, požadavky válečných reparací za škody z druhé světové války, které způsobilo Německo-Polsku. No a tam je pak taková drobná obezlička. Části německé území, které připadly Polsku, včítaně některých přístavů, nebudu jmenovat, připadly proto, že se Stalin dohodl s dalšími představiteli Velké trojky o přerozdělení německé území Polsku. Tohle to nebude řešeno. Nikdo nebude zvažovat nejenom polské představy o lvovské a jiné oblasti Ukrajiny, které by prý měly patřit Polsku, ale někdo by začal uvažovat nad tím, že přece ty německé tradiční oblasti, které jsou nyní součástí Polska, by se měly vrátit do německé náruče. No a jelikož největší armáda má být německá, no tak jak si měli bychom i věcné argumenty. Kromě toho mám trošku chaos. Polský prezident i polský ministerský předseda prohlásili, že největší armádou v Evropě musí být Polsko. Kromě jiného víme, že největší armádou v NATO, kromě Američanů, je turecká armáda. Tak vlastně kdo tam bude mít tu největší armádu? No a drobný problém, všechny tyhle ty armády budou potřebovat peníze. A žádná z těch velmocí, která chce mít největší armádu, ty peníze nemá. Tak buď si udělají půjčky, jestli jim to někdo půjčí, a nebo to jaksi nebudou ty největší armády. Protože vy potřebujete nejenom armádu, potřebujete funkční vojensko-průmyslový komplex, potřebujete s příslušnými způsoby vytvořenou společenskou klímu, musíte mít fungující systém, který zabezpečí logistiku vaší armády a musíte mít ochotu bojovat. A jak si kromě elit, které by rádi poslali vojáky na frontu, ale sami zůstali v názemí, jak si tu ochotu bojovat nevidíte. Tedy kromě počítačových her. No a tohleto všechno pak bude rozhodovat o tom, co bude s Německem a s Polskem a podobně. No a je to velice zvláštní, protože jestliže Polsko požaduje 2,3 bilionu euro reparací od Německa, no tak pak by se mohlo spustit velice zajímavý proces požadavků na reparace i v jiných zemích. Vzpomněte jenom vyjádření nového ministerského předsedy Maďarska, Maďara, který prohlásil, že požaduje kompenzace například od Slovenska a podobně. No a pak jste otevřel pandořinu skříňku vzájemných pohledávek, u které tedy by ta pověstná pandořina skřínka byla drobná srandička.
1: Já jenom připomenu tady pana Merce, který na začátku září mimo jiný taky se nechal slyšet, že prohlásil, že výdaje na zbrojení jsou přednější než přídavky na děti a že odchod mladých Němců do ciziny nevadí, protože 4 z 5 tady zůstávají. A nechal se slyšet, k čemu vám vlastně budou sociální benefity, když nebudeme mít armádu. No,
0: když budete mrtví, to měl říct, pak vám ty sociální benefity jsou skutečně putná. No,
1: takže,
0: to všem pan Merz zapomněl říct.
1: Takže Merz dostává správně za plody své činnosti od Němců v těch volbách, si myslím, že oprávněně na, jak to říct slušně, ne na prdel, ale jestli mi říct...
0: Na triko.
1: Na triko, ano. Ale další téma, který bychom tady... jsme si řekli, že proberem, má poetický název Hvězdné války. A,
0: jo, to je krásné. No, tak Hvězdné války, pane Bureš, to se otevřel krásnou knížku science fiction, už nyní pouze fiction, protože ty Hvězdné války mají být součástí Golden Dome, které představil prezident Trump jako absolutní obranu Spojených států ve vesmíru, která zabezpečí, že žádná čínská, ruská nebo severokorejská raketa se nedotkne amerického území. No, podobá se to známému projektu SDI prezidenta Reagana. No, zajímavé, že trošičku jsme se technologicky posunuli v tomhletom směru. Samozřejmě představa amerických vesmírných sil je v tom, že budou ničit rakety v prvních minutách letu, kdy je tepelná stopa velká, účinnost získání údajů o těch raketách je veliká při družicovém skenování a podobně. No, tak samozřejmě vyjádření jistého amerického představitele o rozmístění amerických zbraní ve vesmíru už již odznělo, ale já si dovolím trošičku zalistovat v paměti. V červnu proběhla médií zpráva, že Číňané dokončili a odzkoušeli protidružicovou laserovou zbraň. No, je funkční. Drobně, nenápadně před 3 měsíci proběhly informace o tom, že Rusové provedli takzvané modelové scénáře, v jaké výšce oběžné dráhy musí explodovat jaderná puma, aby zničila většinu amerických satelitů. Zjistilo se, že ideální oběžní dráha je kolem 35 000 km. Exploze jaderné pumy zničí okamžitě 70 až 76% amerických družic. Třetí. Co byl projekt X-47? 3 roky létal speciální shuttle na oběžné dráze kolem zeměkoule, nikdo nevěděl, co bylo na palubě šatlu, pak přistál, opět jsme nic nevěděli, co se, jak si zjistilo tím 3letým pobytem a bylo to. Kromě jiného, americké vesmírné síly byly zřízeny již před několika lety, podobně i Francie, zřídila vesmírné ozbrojené síly, takže už tady máme i zbrojní armádní strukturu. No a o tom, že co všechno obsahují mnohé satelity Kosmos 350 a 420 a 461 a 620 a podobně, můžeme jenom snít. No. A někdo tady prohlásil, že konec konců rozmístění zbraní ve vesmíru je možné, právně přijatelné, není v rozporu se smlouvou o zákazu zbraní ve vesmíru, protože se nejedná o jaderné zbraně. A kromě jiného před 30 rokem proběhla velmi intenzivní diskuze a dokonce přednášky ve Spojených státech nad tím, jak se testovaly modelové scénáře útoků na Ruskou federaci z oběžné dráhy z hlediska možnosti ochrany proti útočícím raketám z ruské strany, jaká byla percentuální pravděpodobnost, že selže protiraketová obrana. Opět, jak si to probíhalo veřejnosti bez jaksi patřičného ohlasu. No a pak tedy máte poslední klíčovou otázku. Protidružicové zbraně, zbraně ve vesmíru a podobně. Jistě víte, co znamená burevestník. Jistě víte, co znamenají další zbraňové systémy, jako je Avangard. Jistě chápete, že tyhle ty zbraňové systémy můžete mít v potenciální poloze na oběžné dráze a když je aktivujete, tak vám nepomůže žádné sledování odpalu nosné rakety na povrchu planety. A naopak Avangard při jeho rychlosti 27x větší než zvuk je nemožné zachytit. No a kromě jiného je tady jedno obrovské riziko. Američané mluví, Rusové nemluví a Číňané nemluví, ale rozmyslují, ale okolo Země krouží obrovské množství trosek, družic, satelitů, nosných raket a všeho ostatního. Odhaduje se, že kolem zeměkoule krouží kolem 60 tisíc tun trosek. Je skutečně velká nízká pravděpodobnost statistiky, že některé z těchto trosek zasáhnou náhodou některý z válečných satelitů zúčastněných stran. Tyto budou považovat za útok a zahájí na základě toho odvetnou reakci. A nemůžeme hovořit pouze o, řekněme, válkách ve vesmíru odděleně od strategie jaderné války jednotlivých zemí. A v tomto případě se musíte vrátit k projektu Mrtvá ruka nebo Perimetr. Projektu, kdy umělá inteligence řídí i v případě dekapitace ruského vedení totální jadernou odvetu vůči všem západním zemím, včetně Spojených států. Nezávisle už na lidském faktoru. A v tomto ohledu, prosím vás, vesmírné zbraně nechápejte jako samostatnou složku. Chápejte jako součást válečné triády, kde kromě raket, letadel a ponorek přibývá ještě zbraňový systém ve vesmíru, ale nikoho nevzrušuje možná role biologických zbraní, které můžou mít podstatně děsivější dopad na vývoj populace na planetě než všechny družicové zbraňové systémy. Podstata družicových zbraňových systémů je v jiném. Má dojít ke snaze použít menší ráž jaderných zbraní, řekněme 10 kiloton, které zničí čtverec 3 nebo 5x5 kilometrů, nespůsobují kontaminaci radioaktivitou v rozsáhlých území, a umožňují chirurgicky přesné eliminování protivníkových objektů nebo cílů. V tomto ohledu použití zbraňových systémů z družic je ideální. Můžete dokonce použít kinetické zbraně. No, jenomže vtip je v tom, že když podobné zbraně mají protivník, pak je dosaženo opět parity, jako bylo dosaženo v oblasti nukleárních hlavic. Je to pouze otázka, kolik to bude stát, a jak rychle se dosáhne paritní struktura. No a jelikož Rusové ani Číňané o tom nemluví, ale zřejmě již dávno mají podobné systémy připraveny nebo již realizovány, pak to znamená pouze jediné. Budování zbraní ve vesmíru bude dalším gigantickým finančním penězovodem, který samozřejmě zaplatí obyčejní poplatníci. No a v tomto ohledu bych vzal to jako analogii. V 30. letech na pohraničí Československo budovalo sérii bunkrů, které měly chránit Československo proti útoku Německa. Stálo to Mailand. Každé občana mohlo potěšit, že má podíl na tom bunkru. Jak dopadly ty bunkry, víte sami z historie. V tomto ohledu budování vesmírné Golden Dome skončí podobně. Vzpomeňte si na izraelský Iron Dome. Taky nefunguje. Ale někdo na tom vydělal Mailand. A v tomto ohledu něco podobného bude i s vesmírnými zbraněmi. A ty vesmírné zbraně jsou perfektním strašákem. Ale není větším strašákem použití upraveného geneticky modifikovaného víru, který obejde přirozenou imunitu jednotlivých etnik a populací a způsobí hekatomby obětí. A přitom je to nesmírně levné. Ovšem bohužel jediná chyba biologické války není v nelidskosti, ale v tom, že vojensko-průmyslový komplex na tomhletom typu války vydělá málo. Kdežto vybudování zbraňových systémů ve vesmíru bude stát stovky miliard. a dá se na tom vydělat. Asi tolik.
1: No tak ono, nejenom v tomhletom, ale i jsem zaslech velice zajímavou radu tenkrát, že problém, aby třeba naše zdravotní pojišťovny přijaly metodu, která má za úkol provádět prevenci zdravotní, tak nesmí být levná. Jinak je to problém. Takže to řekl člověk z VZP, no, tak jednomu lékaři.
0: Opět náhoda, pane Bureš, náhoda.
1: Tady Monika se ptá, jestli můžete okomentovat nadcházející ropnou krizi. Jak myslíte a jak rychle a jak intenzivně se to vlastně dotkne tady nás a lidí na Slovensku a tak? Co je třeba zajímavé, to máme potvrzený, a zase je to samozřejmě konspirace, ale takže vůbec to nikdo jedním uchem dovnitř a druhým ven. U nás, že jo, rafinérie vlastní Poláci a zaměstnanci už se nechali slyšet, že jako je zajímavý, že vláda jako nebrzdí nějak ten export toho benzínu a nafty z našich rafinérií právě do Polska. Jsou jako obrovský kvanta denně, prostě vlaky, který vozejí tam tu naftu a benzín. Takže Poláci toho budou mít asi dost. No ale co Česká republika a Slovensko, protože ceny jdou nahoru, že jo, nafta už atakovala 50 korunovou hranici tady, čemuž se předtím přednedávnem ještě všichni smáli, že jsme konspirátoři, když to takhle říkáme, že to tam bude, tak už to je a ještě jsme neskončili, vypadá to, že půjdeme dál s cenama, i když teda samozřejmě vláda Andreje Babiše má vyhrnutý rukávy a hodlají s tím jako něco dělat. Co, to se ještě pořádně neví, ale budou působit. Tak jak vy vidíte právě třeba i tu zimu, protože a nejenom vlastně, že jo, ty ropné produkty se a teď vlastně, když říkáte, že ten Trump vlastně se teďka tady kousnul, jakože uvalí cla na všechny, kteří pracují s ruskýma zdrojema, tak přece i Indie, která dodává do Evropy dost jako těchhletěch rafinovaných výrobků z ruský ropy, tak by měla být teoreticky na sankčním seznamu a v tu chvíli to může donutit i toho Moodyho, jakože přibrzdí tenhle biznis. Tak a dopadne to zase na Evropu, je to samozřejmě čistá náhoda. Jak vlastně hodnotíte to, co se tady může velice rychle semlít?
0: Je to komplex několika otázek. Například Spojené státy jsou největším vývozcem ropných produktů, ale zároveň s obrovským dovozcem ropných produktů. Musíte totiž mluvit o tom, jaký druh ropy. Těžká nebo lehká, kyselá nebo sladká, síra není důležitá, ale důležitá je technologie rafinérií. Jestliže ty rafinérie jsou schopny zpracovat pouze těžkou ropu, tak nemůžou zpracovat lehkou ropu bez obrovských technických investic. Druhý problém, který tady máme, skutečnost, že Hutiové uzavřeli Imam al-Madad, znamená, že vlastně teď by měli tankery obeplout kolem Afriky, kolem misu Dobré naděje a pak se vrátili zpátky kolem Afriky k Evropě. No ale to znamená nejenom obrovské prodloužení dopravních tras, ale výrazné zvýšení nákladů na přepravu ropy a tak dále. Třetí věc. Ukazuje se velmi jasně, že stále více a více problém není v těžbě ropy, ale v jejím zpracování, frakcích. Například výroba leteckého benzínu se týká taky určitého druhu ropy. Dnes například mnohé americké letecké společnosti omezují lety až do Vánoc. Už v Evropě se objevují úvahy o tom, že nebude dost leteckého benzínu. To je první problém. Druhý problém. Problém s nedostatkem ropy povede k tomu, že nebude dost nafty pro kamiony. Nedostatek nafty pro kamiony znamená nejenom problém při outsourcování výroby, to znamená dovozu komponentů a tak dále, ale bude to znamenat taký velký problém pro zásobování potravinami. Jestliže je to zásobování potravinami, tak se to promítne do zdražení potravin. Zdražení potravin se promítne do inflace. Inflace se promítne do toho, že se sníží spoživost, protože úspory budou ztrácet na finanční síle. A už vám začne dominový efekt. Chytí to leteckou dopravu, chytí to kamionovou dopravu. No a samozřejmě, protože část elektřiny se vyrábí pomocí plynu a plynových generátorů, pak to chytí i ceny elektrické energie a najednou máte před sebou obrovskou inflační spirálu, která zásadním způsobem při zadlužení obyvatelstva se stává doslova molotovovým koktejlem pro zahájení sociálních nepokojů. Přidejte mu tu skutečnost, že všechny evropské země nemají finanční podušku, která by tlumila dopady těchto vysokých cen. Co myslíte? Můžete si vyhrnout rukávy, ale co uděláte? Kompenzace pro domácnosti nebo kompenzace pro podnikatele vysokých cen energií? A teď k tomu přidejte další skutečnost. Tohle to všechno při obrovském nárůstu kamionové dopravy a při obrovských problémech, které bude mít nedostatek nejenom nafty, ale když nebude plyn, tak nebude ani bluebeam. A pak nebude možnost tu naftu dělat tak, jak ji požaduje Evropská unie. Ale pak, když se omezí kamionová doprava, tak to má multiplikační efekt. No a samozřejmě, proč by se vůbec zvyšní producenti ropy bavili s Evropou, když vyvezou ropu a ropné produkty do Asie nebo plyn LNG do Asie a zaplatí jim třikrát více než v Evropě. Proto například mnohé americké tankery změnili směr a jdou ne do Evropy z LNG, ale jdou do Asie. A vemte skutečnost, když jste mluvil o Indii. Ano, Indie dostává ruskou ropu s výrazně zvýhodněnými cenami. Vyrábí ropné produkty a ty pak prodává za patřičně vysokou přirážku Evropské unii. Ale hlad po ropě a hlad po ropných produktech roste po celém světě. A to znamená, že když to nepůjde do Evropy, tak to půjde jinam. A rozhodně si Moody spočítá, že či ustoupí Američanům, a nebo udělá druhou věc, pohrozí, že Indie neodebere sojovou produkci amerických farmářů, co zásadním způsobem ohrozí zemědělský sektor ve Spojených státech. Ono dnes, ten svět při jeho propojenosti, není v situaci, že vy máte v rukou všechny tromfy a protivník nemá nic. Ne. I protivník má tromfy. A když bude přinucen, zahnán ke stěně, tak je použije. A v tomhleto ohledu například tvrzení, že a teď na tu Čínu sekneme ty 100% sankce a cla, protože odebírá ruskou ropu, no tak Čína udělá jednoduchou prostou věc. Přesně to, co teď vidíte. Zastaví vývoz niklu do Spojených států. A jistě víte, že nikl je klíčovým parametrem pro oblast obrněné techniky. No a nebo udělá jednoduchou věc, zastaví vývoz vzácných zemin. Jelikož Čína ovládá více jak 85% vývozu vzácných zemin, včetně jejich těžby a zpracování, no tak bude platit to, co se stalo ve Spojených státech, kdy zastavení a množstevní kvóty vedly k tomu, že se zastavila zbrojní výroba. Nemluvě o tom, že stále uniká informační poznámka, že 90% náhradních dílů pro americkou armádu se vyrábí v Číně. Jen tak mimochodem. Takže ono to není tak jednoduché, aby někdo prohlásil a teď vám s těmi cly budu mávat nad hlavou. Ostatně stále platí rozhodnutí amerického federálního soudu, že cla jsou nezákonná. A americká vláda by měla vrátit 1,2 bilionu dolarů, které získala uplatněním cel doteď vůči mnoha zemím. Takže ono to nebude tak jednoduché a tak prosté. No a poslední poznámka. Víte, problém je v tom, že například Venezuela z 90% produkuje těžkou ropu. Tu těžkou ropu zpracovávají 4 rafinerie ve Spojených státech. ale vy je musíte najskôr tú ropu rozředit, abyste je mohli transportovat, pak musíte použít speciální destilační kolony a tak dále, než vyrobíte ten žádoucí letecký benzín. Ale většina leteckého benzínu se vyrábí z lehké ropy. Ale lehká ropa v Venezuele není. Lehká ropa je na Blízkém východě a v Rusku. A v tomhletom ohledu je to vlastně kombinace více faktorů. Problém je však v tom, že klidně se může stát, že jestliže nyní například na Slovensku se blíží cena 2 eurům, tak jsou odhady, že to může velice rychle stoupnout na 3 až 5 euro za litr. Což bude znamenat katastrofu, podobně jako ve Spojených státech, kdy se cena galonu blíží již nyní 5 dolarům, ale odhad je, že než budou volby ve Spojených státech 3. listopadu, tak ta cena může dosáhnout 5 dolarů, což bude znamenat zásadný politický efekt v prohře republikánů. No a toto všechno je kombinací více věcí, takže když prosím vás mluvíme o ropné krizi, základní problém. Ohrozí to kamionovou dopravu, ohrozí to zásobování a ohrozí to celkovou mobilitu v rámci státu. To bude hlavní parametr. Otázka je druhá, ceny pohonných hmot, kdy pro jistou úzkou skupinu obyvatel ty ceny pohonných hmot nebudou limitem, ale pro 90% ostatních motoristů budou zásadním limitem nutným k přehodnocení jejich mobility.
1: Tak a mám tady další otázku od Matě. Má smysl v současné době investovat do akcí, akciových fondů? Jak uchovat hodnotu peněz? Je koruna bezpečná nebo je třeba mít nějaké peníze v eurech nebo v dolarech? Kam případně utéct před válkou? Tak je to hodně. Ale vlastně, no, jak si máme uchovat nějaký úspory pro před tou inflací nebo co s tím, jak to rozdělit?
0: No, jeden z významných světových investorů, Warren Buffett, konstatoval, že současný svět je charakteristický ne tím, jak uchováte hodnotu a zbohatnete, ale jak minimalizovat ztráty z vlastnictví bohatství. A v tomto ohledu platí druhá zásada diverzifikovat. Čili můžete mít něco v akcích, něco ve zlatě nebo stříbře, něco v pérových bundách, jestli se naplní prognóza meteorologů o klimatických změnách, a můžete to diferencovat. Faktem je, že dnes je to absolutní neodhadnutelnost. Vydělávají pouze ti, kteří mají insiderské informace, takže proto se například konstatuje, že při pohybu cen ropy ve Spojených státech rodina pana prezidenta Trumpa vydělala více jako 3,6 miliardy dolarů, protože znala předpokládaná politická rozhodnutí, která ovlivňovala cenu ropy na světových trzích. A druhá věc, která tady je, je skutečnost, že můžete investovat do akcí, ale kterých? Firem, které se zabývají umělou inteligencí, zbrojních firem, které vyrábí zbraně, biologických firem, které vyrábí geneticky modifikované zbraňové systémy i všechno ostatní. A nebo budete investovat do firm, které ovládají vodní zdroje, protože voda podle návrhu Světového ekonomického fóra není tovar veřejné spotřeby, ale je tovarem, který má být obchodován na kapitálových trzích a burzách podle dopytu a ponuky. No a v tom případě asi odhadujete, jaká bude cena vody a vodních zdrojů. Ale prosím vás, pokud chcete investovat do cen akcí firm a podobně, tak si uvědomte, že jestliže skutečně praskne bublina umělé inteligence a já nepochybuji o tom, jestli to stane, pak začne sériová kaskadovitá vlna efektů, podobně jako jste to viděl v roce 2008 při takzvané hypotekární krizi, i když hlavním problémem nebyly takzvané subprime hypotéky, ale skutečnost, že většina zemí měla v tom roce extrémně velkou dluhovou službu, kterou nebyli schopni zabezpečit. No a kam byste chtěl utéct před vojnou? Tak jedna úvaha byla Nový Zéland. Jiná úvaha byla vnitrozemí Austrálie. Další úvaha byla Uruguay a Paraguay v Jižní Americe. Ale jestli chcete vážně uvažovat nad tím, kam utéct, tak si uvědomte, že země je příliš malá na to, abyste utekl před důsledky válečného konfliktu. A jestliže ten válečný konflikt, a tam nemusíte pochybovat, bude světová válka, pak skutečně nemáte kam utéci. Nejrozumějším řešením je postavit se válečným šílencům. Znemožnit společně, aby spustili ten Armagedon budoucnosti. A ne pokusit se rychle utéct. Jo, můžete si koupit byt nebo pozemek v Argentině nebo v Uruguayi, ale má to jedinou chybu krásy. Když vypukne válka, musíte se před tou válkou dostat na ten svůj pozemek. A třikrát hádejte, které bude první opatření, jestliže dojde ke vyhodnocení válečné situace. Asi to nebude volnost létání do jiných destinací, že? No a platí stará zásada. Když chcete přežít krizové události, většinou je přežijete přesně tam, kde jste se narodili a kde mluvíte stejnou řeči jako ostatní. Jinde jste cizinec, který bude první na ráně, když vznikne krizová situace. Ale myslím si, že tyhle ty úvahy bude velice jednoduše vyřešeno vývodou přírodních podmínek a přírodních katastrof, které probíhají, jenom o nich nemluvíme, i když paradoxně například významná asociace seismologů ve Spojených státech v spolupráci se seismologi v Japonsku konstatovala, že rok 26 není rokem extrémně velkého počtu zemětřesení a tsunami. Je to spíše normální rok, jenom většina zemětřesení předtím probíhala v málo zalidněných oblastech nebo na moři, tak se to velmi neobjevilo v médijních titulcích. Nyní většina zemětřesení je i v obývaných oblastech, takže najdou výraznou odezvu v mainstreamových médiích. No a když vezmete poslední analýzu za posledních zhruba 80 let, tak i ty teploty, které teď vidíme jako extrémní, ve skutečnosti extrémními vůbec nejsou. Opakují se pravidelně, cyklicky, jenom se předtím neměřili. Toť drobná chyba lávky. No a tohleto všechno pak vede k jednoduché úvaze. Přežijete tam, ne kdy teritoriálně kam půjdete, ale když jste psychicky připraven na katastrofické události, které přijdou, protože rozhodne o přežití psychika, ne ostatní věci.
1: No a taky samozřejmě naše ministerstvo připravilo příručku, že jo, co dělat 3 dny poté, teda do 3 dnů poté, potom už nic. A
0: tam no pak už nebudete.
1: Tam se třeba
0: dočtete,
1: že se máte dívat na internetu, když nepůjde proud. Tak třeba na internetových stránkách vašeho městského úřadu a hledat informace.
0: No, pane Bureš, musíte mít krmítka pro holubí, protože opět zavedou holubí podcuk. Čili když nebudete mít doma korn bagetu, tak ty holubí k vám nepřiletí a vy nebudete mít informace. To je prosté.
1: Aha.
0: No, totiž těžko bude ten internet fungovat, když bude zničena energetická síť. No, možná to bude internet na kliku.
1: Takže ta, ona, jak ona se jmenovala, Popelka. Takže ona vlastně dělala na poště, že jo, když tam krmila ty holuby.
0: Ano, Popelka dělala na poště, protože ty holuby, které krmila, pak odlétaly a podávaly zprávy.
1: A díky tomu vlastně do dneška víme, jak to tenkrát bylo.
0: Ano, přesně tak.
1: Akorát ještě jsem nepřišel na to, po jaké teda vojenské katastrofě mohou tady lískový ořechy být naplněný místo jaderky tak šatama a dalším nějakým takovýmhle přebytečným...
0: To je jenom problém nanotechnologií.
1: Aha, no. Takže to není o tom, že tak jako třeba, že jo, ta libýská pouště dneska plná těch hadrů, který se neprodali, že by to jako kontaminovalo ty ořechy, ale že teda to je spíš jako vědecká záležitost.
0: Jo, přesně tak. Přesně tak.
1: Tak vidíte, přátelé, I takovéto věci se tady dozvíme v detailu. A, tak já tady ještě poděkuju našim milým divákům. Tomáš Jirát, děkuju ti za příspěvek. Jarbilo, tobě děkuju za členství. Martin.

0: bych navrhoval duhový, protože ty se dají použít vlastně všude a budou tak jako dobře reprezentovat, ne? Nemyslíte?
1: Ano, ano. Takovej duhovej mundur, no to by bylo přímo něco skvělého. Víte, jak byste zmátl nepřítele? To by bylo lepší než v tom známém filmu francouzském Fanfan Tulipán, když armáda byla zmatena, protože protivník se jí otočil zády. Tak tenhle ten mundur by byl přímo skvělej. Jenom která barva byl běla na kterých částech těla?
0: No, ono, až se to spustí, tak určitě tam se objeví i hněda. Ale...
1: Ne, to nemůžete, to jsou náckové, to nemůže být.
0: No.
1: A černá taky ne.
0: No, každopádně by to byl pochod hrdosti, jak se patří. A tady jenom dodám, že jednota Rusko získalo prý 57,8%, v minulých volbách bylo 49%. To znamená, že prezident Putin posílil jeho mandát?
1: Ano, a má ústavní většinu. Ano, posílil.
0: Uh-huh. A co to bude podle vás znamenat? Dojde k nějakým, i třeba v Rusku, jako takovým nějakým výrazným změnám, nebo prostě jedeme dál tak, jak to bylo? Vím, že on měl dost jako, řekněme, potíž s paní Nabulinou, která tam řídí tu centrální banku. Nebyl s ní spokojený. Myslíte, že dojde k nějakým jako velkým změnám? Já doufám, že třeba pan Lavrov zůstane na svém místě, ale jak myslíte, že se to obmění, nebo jaká bude změna té politiky?
1: První otázka, která zní, jak zněl ten projev, který pronesl na konferenci zbrojařů prezident Putin. Desetiletý zbrojní program, zaměřený na několik klíčových oblastí, kterým je podřízeno všechno. Poprvé, zásadní modernizace ruské jaderné triády. Připomínám, že nyní je modernizovaná na 90%, má být modernizovaná na 100%. Pak je to druhá cílová oblast, a to je rozvoj umělé inteligence, zbraňových systémů řízených umělou inteligencí. Pak je to třetí oblast, a to je maximální rozvoj vojensko-průmyslového komplexu, tak, aby plně uspokojoval všechny potřeby příští ruské armády. Pak je to další významný rozvoj všech inovací, které se samozřejmě promítají taky do zbrojní techniky. No a samozřejmě pak je to poslední věc, a je to příprava vojáků na příští válku. Proto teď pracně obnovují vojenská učiliště, vojenské vysoké školy a podobně, které byly za prezidenta Jelcina zrušeny. Tehdy bylo zrušeno 25 vojenských univerzit a školicích center. Pak za prezidenta Putina v první fázi bylo zrušeno 12, pak za prezidenta Medvedeva 17, ale teď je znova obnovují. Protože například roční produkce důstojníků pro ruskou armádu představuje u některých učilišť, například tankových, zhruba 300 absolventů ročně při 1,5 milionové armádě, neblbněte. A tohle to všechno prezident Putin nastínil jako klíčovou oblast. Samozřejmě podobá se to desetiletému plánu rozvoje lidové čínské armády, kterou nastínil prezident Xi. Skutečnosti zůstává, že teď bude klíčovým ukazatelem to, jak zareaguje ruské vedení na ten obrovský úder na Moskvu, který se uskutečnil v čase konání voleb. Hodně expertů tvrdí, že to bude orešník, ale tentokrát hlavice budou naplněny aktivními výbušninami. Nebudou to slepé hlavice jako minule. Ale klíčovým parametrem je skutečnost, že konečně se ruská armáda rozhoupala a likviduje všechnu infrastrukturu na území Ukrajiny. Pochopila, že zlikvidace infrastruktury znamená znemožnění dodávek nových zbraňových systémů ze západní Evropy se všemi důsledky, které z toho plynou. Moře je uzavřeno, Oděsa, Izmael a další. Teď se uzavírají železniční tratě a silniční tratě. V takovém případě se Ukrajina dostane do situace, ve které

0: které už nebude mít mohutné dodávky ze zahraničí. No a tohleto všechno se možná bude podobat tomu, co unikly informace o tom, jak dobít Charkov. Charkov je druhé největší město na Ukrajině. Jak ho dobít? Čelným útokem? Ne. Uzavřete ho do smyčky a udusíte ho. Tahle ta směrnice, alebo tahle ta strategie, kterou svého času rozpracoval generál Surovikin, je pravděpodobně nejrozumnější vzhledem na nutnost výrazného snížení válečných ztrát a podobně. Trvá sice déle, ale účinek je maximálně efektivní. No a co se týká dalších kroků, tak rozhodně myslím si, že i prezident Putin přehodnotí úvahy o zachování duchu z Anchorage. I když ty úsměvy s Witkoffem a Kushnerem byly opět při návštěvě samá stěna. Faktem je, že jestliže kroky americké administrativy pokračují tak, jak pokračují, a jestliže minister Lavrov prohlásil, že nás vždy západní podvedli, tak pravděpodobnost uzavření nějakých zásadně výhodných dohod pro Západ je nulová. Dojde spíše na ponuku uzavření dohod o míru pouze za tvrdých ruských podmínek, což nebude chtít přijat Evropa. A tohleto všechno může velice rychle vyústit ve válečný střet mezi Evropou a Ruskou federací, podobně jako může hrozit válečný střet mezi Čínou a Spojenými státy. No a když nastane tenhle ten světový vírvar, tak všichni účastníci toho vírvaru si budou chtít vyřešit vlastní dílčí drobné problémy. Indie a Pakistán a podobně. Takže spíše předpokládám, že dojde k takovémuto vývoji, včetně obrovského konfliktu na Blízkém východě a podobně. A když se ptáte na časovou dimenzi, no bohužel musím souhlasit s některými experty, riziko je velmi reálné buď na podzim tohoto roku, nebo na jaře příštího roku. Ty problémy dozraly do již tak obrovských a neřešitelných rozměrů, že ty strany již nemají čas protahovat současný, nazvíme to, zmražený stav.
1: Tak to není nic pozitivního teda. Nějak se tady omlouvám, ten potlesk tam pustila kočka, nikoli já, takže to...
0: je to náhoda.
1: Je to náhoda, má svůj rozum to zvíře. Marně jsem se snažil jí zabránit v cestě přes mixážní pult, ale je hebitá potvora. A, pane profesore, asi poslední... No, máme 5 minut. Poslední otázka. Tady Maťulík se ptá. Dobrý večer, pane profesore. Jak bereme úvahu plány elit a terraformaci planety souběžně? Jaký vidíte celkový výsledek? Děkuji za odpověď. Vážím si tady vaší trpělivosti a zájem a čas, který nám věnujete. Přeje pěkný večer. Takže na jednu stranu my se tady jakoby, to trošku zlehčím, ale se tady šťoucháme o nějaký žabomyší války, kdo bude mít já nevím co, nesmysly, virtuální coiny a kdo bude sedět na větší sobce dluhů. Na druhou stranu vlastně se nám před očima relativně rychle a velice, jako si myslím, že citelně, ta planeta nějakým způsobem mění a naše milé elity jako by to neviděli nebo nechtěli vidět, to je taky otázka, jestli teda potom takovýto harašení zbraněma a všechno okolo nemá za účel vlastně od těch důležitých planetárních problémů, se kterými asi třeba nevědí rady, a vlastně odvrátit pozornost, anebo je to tak, že prostě, když je krize, tak se prostě vybijem a bude posrandě, no tak.
0: Víte, pane Budeš, zvláštnost je v tom, že já jsem už mnohokrát upozorňoval na tu velkou studii před 3 let, kdy velká mezinárodní studie dospěla k závěru, že terraformace planety povede globálně k ztrátě 40 až 41% území dnes vhodný pro život se stane nevhodnými a vznikne 20 až 21% území nových vhodné pro život. Najednou se vám objevují úvahy meteorologů o tom, že některé oblasti například v Evropě můžou být postiženy tak obrovským suchem a tak obrovskou ztrátou podzemních zdrojů vody, že se stanou neobývatelnými. Najednou zjišťujeme, že mnoho fyzikálních jevů na planetě probíhá jinak, jak jsme si představovali. Vemte jenom objev hlubokomorských řek a objem atmosférických řek. Je paradox, že jsem zároveň četl studii, ve které teplá voda se plaví na povrchu a pod ní je studená voda a proto se nám oteplují oceány a podobně. Jako kdyby neznali tu studii o hlubokomorských řekách, kdy teplá voda z grónských ledovců teče pod dně oceánu, ne po povrchu. Taktéž stále se opakují teze o tom, že to globální oteplování je proto, že jsme nezvýšili emise skleníkových plynů. Proboha, vždy ty stovky studií jasně ukázaly úplně jiné příčiny oteplování. A konec konců, již před 6 lety NASA velmi jednoznačně při výpočtech dokázala, že oteplování planety probíhá cyklicky, když dojde ke směně sklonu zemské osy při oběžné dráze kolem Slunce a osvitu především severní polokoule. A tohle to všechno známe. Najednou vidíme, že mnoho věcí, o kterých jsme si mysleli, že jsou výjimečné, se opakují cyklicky. Jestli vezmete drobné doby ledové nebo drobné velmi silné teplotní výkyvy ve směru plus a podobně. A my říkáme, že je katastrofa na planetě, ale přitom v důsledku nárůstu, malého nárůstu CO2 v atmosféře a nárůstu teploty se planeta ozeleněla o 15%. A vůbec si najednou neuvědomujeme, že mnoho věcí probíhá úplně jinak, jak jsme si my mysleli. Včetně rychlosti klimatických a geologických procesů, hydrologických změn a podobně. Vždyť si vzpomeňte na naše minulé diskuze o tom, jak se vyvíjel amazonský prales za poslední několik tisíc let, jak se měnil vývoj Lamanského průlivu, Černého moře, Zélandie, vnitrozemí Austrálie a vnitrozemí Asie. A tohle to všechno vlastně z geologických hledisk probíhá v reálném čase. Ale my jsme překvapeni tím, že dojde k extrémním teplotám na území Evropy a potom prohlásíme, no to jsou největší teploty, drobná poudouška za dobu měření. A kolik měříme teploty v Evropě? Není to náhodou jenom nějakých 120 let, ale výzkumy sedimentů, výzkumy glaciálu a podobně ukázaly pravidelné cyklické změny, ke kterým dochází nejenom z hlediska území, ale i z hlediska výšky oceánu, z hlediska atmosférických procesů, termodynamický čirbadel, jako je Golfský proud a Kurošivu a podobně. Čili to, čeho jsme svědky, je přirozený proces vývoje na planetě. Samozřejmě, když v rámci geoinženýrství rozptylujete v atmosféře chemické látky a tvrdíte, že to je geoinženýrství, no tak samozřejmě, že ovlivňujete i přírodu, ale ne v rozsahu, jakým si někdo myslí, že ji ovládáte. Skutečně zkuste se postavit do cesty hurikánu a prohlásit, že my vládneme planetě. Zkuste se postavit do cesty tsunami a prohlásit, že ji ovládáte. Zkuste se postavit do kráteru sopky a prohlásit, ta sopka nevybuchne, protože jsem tady já. To je skutečné přiznání toho, že my neporučíme větru a dešti, ale že musíme poznat cykličnost procesů změn v přírodním prostředí. A když jsme rozumní, tak podnikneme opatření na vodozádržné systémy, abychom zachovali ty srážky, které jsou v Evropě. Dneska se tváříme, že těch srážek je méně. Není jich méně, ale oni rychleji odtékají, protože například struktura mikrobiomu v půdě výrazně snížila schopnost půdy vázat vodu. A tohle to všechno vede k dalším a dalším krokům. Například i ty alpské ledovce tají. No problém je v tom, že nejenom snižují zásoby vody a možnost vodních elektráren, ale především snižují zásobování vodou Dunaje, Rýnu a dalších evropských veletoků. Ale to jsme už tady měli před 120, 200 lety a podobně. A tehdy se lidé s tím vypořádali. A my se dnes při technické úrovni tváříme, že se nevypořádáme s těmito jevy a budeme tvrdit, že to není možné, lebo to je produkt lidské činnosti. Prosím vás, už konečně si uvědomme sílu přírody a slabost člověka. No, ostatně jedna klasická ukázka. My jsme v průběhu 120 let zlikvidovali většinu mangrových pralesů v jihovýchodní Asii, v Africe a podobně. Dnes k všeobecnému překvapení vědecké fronty a mangrové pralesy jsou obnoveny ještě ve větším rozsahu, než to bylo předtím, než je člověk vymítil. A ta příroda najednou našla samoopravné mechanizmy, takže opět se snižuje zasolování půdy a vodních zdrojů v případě mořských bouří. A stejné nástroje a řešení nalezne příroda i v jiných oblastech. Protože klíčovým předpokladem přírody je dynamická rovnováha podmínek pro život. Otázka množství vody, které je na planetě konstantní, mění se ale skupenství vody. A po třetí, všechny procesy probíhají v cyklech. A my bychom, když se hrdíme, jak jsme inteligentní, měli pochopit a poznat jednotlivé cykly, které vysvětlují všechny změny, které se dějí na planetě i v blízkém kosmickém prostoru. Ale to byste museli vědu odideologizovat, museli byste vrátit vědu do polohy, že opět hledá pravdu a poznání, a ne peníze, granty a prebendy. A pak byste si museli uvědomit, že člověk tím, že má rozum a je schopen poznat souvislosti, tak je schopen se na ně adaptovat. A jedna drobná poznámka k závěru. Zjistilo se, že člověk má jeden mikrobiom, ale stromy dva mikrobiomy. Dva mikrobiomy, protože v případě změny vnějších podmínek se strom nemůže přesunout jinam. Takže se musí adaptovat na místní podmínky. Jenomže člověk má jeden mikrobiom, protože může změnit svou geolokaci a přejít na jiné území, když je rozumný. No. My jsme se nazvali Homo sapiens. Jenom vzhledem tak, jak se vyvíjí lidská civilizace v posledních letech, tak mám spíše pocit, že nám patří název Homo debilicus. Ale možná je to náhoda. Já nevím.
1: Pane profesore, poslední otázka, už jsme trošku přetáhli. Co můžeme urobiť aby my ľudia, aby nedošlo k vojne, alebo tam hore už je všetko rozhodnuté?
0: Musí to byť společný tlak všech lidí, kteří chápou, že vojna je největší zlo a je to jedno, jaké národnosti ste a že vlastne postaviť se vojne musíme postaviť se všichni, jak jeden šik rozumných lidí. Když se ale necháme rozbít na jednotlivé tábory, které budou vést válku mezi sebou, ale ne válku proti válce, tak tu válku skutečnou zažijeme na 100%. Takže v tom spočívá síla i slabost každého z nás. Zkusme se spojit a postavit se válce, válečnému štvaní a všem těm válečným bubnům. Když se spojíme a postavíme vručením, ta válka nebude. Když ovšem každý zalezneme do své myší díry a prohlásíme, nás se to netýká, pak tu válku tady budete mít na 100%. Zkuste přemýšlet a přemýšlet rozumem a o tom, jak se spojit proti válce. Vzpomeňte si na obrovská protiválečná hnutí v 80. letech, když měly být rozmístěny Peršinky v západním světě a změnili svět. Už jsme ztratili sílu k takovým protiválečným demonstracím? Nebo už jsme na ně rezignovali? Zkuste nalézt odpověď každý ve svém srdci. Děkuji.
1: Já vám moc děkuju, pane profesore, na nádherný slova na závěr vůbec za celý ty dvě hodiny. Vám děkuju, protože to uteklo opět jako voda. Ivane, děkuji ti za tvůj příspěvek a tvoji pomoc tady na Superchatu. Taky děkuji, máte spoustu samozřejmě kladných ohlasů. Vážení přátelé, než půjdete, dejte like, už jste jich dali víc než 1146, jich vidím, 1147. Takže děkujeme za vaši přízeň. Přátelé, drazí, samozřejmě jukněte na web petrbudeš.tv. www.autogram.cz, kde nejenom najdete ten plakát, kdy, kde bude autogramiáda, ale taky na e-shopu si můžete objednat knížky pana profesora i dalších autorů, samozřejmě tam toho hromada. A máte se na co těšit, připravujeme to pro vás tady moc a moc. Zítra se uvidíme v 18 hodin s Vítou Pilmajerem, ve 20 hodin z Kalnoviny. Měl by přijet pan Loprajs a další zajímavý hosté, takže to se máte na co těšit a já mám pocit, že bychom měli mít taky připravený nějaký vysílání ještě teď v noci. Tak jo, děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc, díky za všechno, přátelé, jste skvělí a pane profesore, děkuju vám z celého srdce za dnešní pořad, který byl velkou studnicí informací a za to jsem moc rád, protože v mainstreamu se toho tolik nedozvíme.
0: Já děkuji velice pěkně, přeji všem posluchačům krásnou, hezkou, dobrou noc a pamatujte, držíme se za rytě, s tvrdým i s měkkým.
1: Tak.
0: Všechno dobré.
1: Takže se mějte krásně, dobrou noc a až nás budou milion.
0: Dobrou noc.
1: Až nás budou miliony, tak se budou dít věci. To přece víte. Dávejte odběr, dejte zvoneček, atakujeme 97 tisíc odběratelů, to brzy nás bude 100 tisíc. A to bude veliký. V kuloárech se šíří, že budou velký oslavy při 100 tisících odběratelů. Tak ahoj.
0: Všechno dobré, naschledanou.

Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 176, věnovaného 225. výročí narození Marie Laveau, královně newyorkského vůdu. Pořadem provází Michal Kyselka.

Právě jsme se ocitli v první půlce 19. století ve městě uprostřed blat zvaných Bájou, kde nejenže se mísí kultury a náboženství, ale i samotná půda je zde tak pestrá, že z ní možno vyrobit i barvy všech odstínů. Kreolské centrum Nový Orleans ve státě Louisiana se liší od zbytku Ameriky, od zbytku světa.

Není divu, že sám velký osud vybral město New Orleans u Blood Mississippi, co by působiště pro královnu vůdů Marie Laveau, jejíž modlitby uměly osud ohnout. Její babička se musela vykoupit z otroctví, do kterého byla roku 1743 zavlečena z rodné Afriky, a Mariina matka byla jednou z prvních svobodných žen. Samotné vůdů, které pochází z Haiti na ostrově Hispaniola v Karibském moři, je syntezí afrických nativních náboženství a katolické víry. Pročež malá Marie Laveau byla formována jak pravidelnými a devotními návštěvami kostela na jedné a intuitivní teologií transcendentu na straně druhé. Od babičky Kateřiny a matky Margarety se naučila znát nejen léčivé byliny a koření, ale také jak komunikovat s katolickými svědci a benedikty, a také z duchy předků.

0: Francouzsko-španělsko-americký Nový Orleans utvářel mladou Marie Laveau do té doby, než Marie Laveau začala utvářet jej. V roce 1819 si vzala před otroctvím uprchnuvšího tesařského dělníka Jacques Paris, s nímž měla dvě dcery, které však brzy zemřely. Sám Jacques za tři roky zmizel, byl prohlášen za mrtvého a Marie Laveau po něm získala přezdívku Widow Paris, vdova Paris. V té době již byla vyhlášenou kadeřnicí chudých i bohatých. Účes u žen tehdy nebyl jen vyjádřením módy, ale statusu. Ve francouzské čtvrti The French Quarter, ulici svaté Anny, bydlela ve skromném domečku, kam za ní začali chodit strádající sousedé s prosbou o pomoc, jak uniknout bídě, nemoci, nočním můrám. Marie Laveau ovládala mimo jiné dvě umění, naslouchat a mlčet. Neduhy zaháněla remediemi a technikami, které se naučila od starší vědmy Sanité Dede, Marie Salopé a tajemného doktora Johna, po němž se později pojmenoval šaman a zpěvák Mac Rebenek. Na rozdíl od původního syrového a často krutého vůdu, které vzniklo již v 16. století na Haiti, Marie Laveau pomocí amuletů a pověstných vůdů dolls choré a nemocné pouze léčila.
1: Some experts believe that voodoo dolls or bochio may have actually served as an early form of psychotherapy.
2: Tyto panenky, zvané bochio, byly elementární z hlediska místních tradic psychoterapie. Existuje pocit přenesení jakýchkoliv obav, kterým člověk čelí, na objekt. A mnohé z nich mají malé lahvičky nebo otvory na povrchu, kam může být uložen magický prášek gri-gri a člověk vlastně může uzavřít pocity do objektu, aby se staly zapouzdřenými v postavě. A jak používala tento princip Marie Laveau?
3: Je také důležité zmínit, že vůdu se nerozděluje na černou a bílou magii. I když to většinu z vás překvapí, vůdu se řadí k té bílé straně kultů a sekt. Jak je to ve skutečnosti třeba s vůdu panenkami? Za to, jak si dnešní společnost představuje vůdu, mohou hlavně Bčkové a Cčkové horory. Používání symbolu vůdu panenky jako pomocník potrestání na určité části těla dané osoby se pak ještě začaly přidávat i režiséři a scénáristé slavnějších filmů, seriálu anebo trilogiích. Jak je to tedy doopravdy s nimi? Propichování panenek špendlíky nemá dané osobě přitížit nebo ublížit ani zabít, ale danou osobu má vyléčit na základě určování tlakových bodů, podobně jako v akupunktuře. V haitském, kubánském a ani v dominikánském vudu se navíc panenky nepoužívají. Objevují se pouze v Louisianě. Navíc pravým symbolem vůdu nejsou překvapivě panenky, ale dokonce malá obyčejná nádoba s pokličkou. Ta stojí v chrámech na každém oltáři.

New Orleans se stal kolébkou spřízněných náboženských směrů, jakým byl například Obia, komunikující mimo jiné s duchy lesních stromů. Jako byla Marie Laveau královnou vůdů, tak ústřední postavou zde byl Obia Man.

Vůdů nemá svatou knihu, jakou byla Bible, Korán či Tóra. Jeho písmem je hlahol zvonů z katedrály svatého Ludvíka, zvuk bubnů při rituálech na Congo Square či svit pochodní na jezeře Port Chartrain. Zde se konaly modlitby, tance a zpěvy za přítomnosti královny vůdů a její věrné kompanie, hada královského v širokém okolí zvané

V té době Maria Lavo žila s Christophem Dominikem de Glapionem, bělochem z bohaté francouzské rodiny, se kterým povila 7, dle některých pramenů 15 dětí. Královna Vůdů svojí přítomností přinášela klid a mír, jenž se stal velmi vzácným v obdobích nastoupivší epidemie žluté horečky a následně občanské války, kdy se rituální obřady staly trnem v oku politikovi. Marie Lavo léčila nemocné, chodila navštěvovat uvězněné, když ji náhle onen velký osud oloupil od dlouholetého partnera. Úřady se navíc snažily rituály přeměnit v estrádu pro turisty. Marie Lavo se načas uzavřela a krom pravidelných návštěv kostela neopouštěla svoje obydlí v ulici svaté Anny. Když se po čase opět objevila v Congo Square, její aura zářila ještě silněji. Její hlas opět konejšil a jakoby omládla o 20 let. A nebo to byla její dcera Marie, která převzala pochodeň, nevíme dodnes. Ale to na ženu, která spojila nespojitelné, vzpomínku nijak nekalí. Tónem hlasu a nástroje do našeho povídání přispěli, vezmu to od konce, newyorkský šaman Exuma, kapitán Beefheart, indiánská kapela Redbone, jazzový orchestr Paula Barbarena, Holy Modal Rounders, Oscar Papa Celestine, skupina Fallbeat a Dr. John, o kterém již byla řeč, s písní Mama Ru, Who Was the Queen of Little Red, White and Blue, královny rudé, bílé a modré. Co dodat? Vůdu se může projevit i tak, že se jeden prostě zamiluje. Alespoň v písni koho jiného než doktora Johna. Od mikrofonu se s kalendářem číslo 176 též loučí Michal Kyselka.

Vítejte na naší poradě, vážení a milí protiproudaři, tvrdé jádro nepodvolených. Jsem rád, že se po tom týdnu opět potkáváme, zase těch věcí přibylo nesmírně mnoho. A já mám věčný problém s tím, jaké dopisy vyřadit a nedat je tam, ale to uvidíte. Začneme samozřejmě panem Františkem Toulou, pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným. Přeji Toulovi. Vážený pane Hájku, jak dlouho myslíte, že budou Rusové mít trpělivost s provokacemi států NATO? Bůh nás ochraňuje. Pane Toulo, sám si tuto otázku kladu a zvlášť teď, což půjde k té druhé otázce, poté, co v Rusku skončily parlamentní volby, kdy vlastně rozhodování je teď opět, abych tak řekl, plně uvolněno. No, nevím, jak dlouho, ale obávám se, že ta zcela šílená věrchuška bruselská, věrchuška londýnská a do jisté míry zcela šílení republikáni v americkém kongresu, kteří přijali ten nový zákon vlastně protiruský, proti němu se Trump už bránit nemohl na ty cla a tak dále, tak se obávám, že to nemusí trvat dlouho, jestliže to budou ještě dál stupňovat. Ono také, proto jsem začal tím včera psát ten článek právě na toto téma, protože všude se to nesmírně přiostřuje. Ono se to jakoby nezdá v těch našich médiích, to se zdá, že to je stálá taková ta hladinka protiruských pořvávání, ale ono se to ve skutečnosti dramatizuje. Německými volbami, tou katastrofou, kterou o níž mluví kancléř Merz, a blížícími se volbami ve Francii. Na všech stranách se to přiostřuje právě pro ty válečné štváče. Oni budou muset něco dělat a neznají jinou cestu než další a další provokace a zasilování napětí. A to Rusko má nepochybně někde uvnitř stanovenou hranici. Takže nevím, do jaké míry je moje odpověď na to optimistická či pesimistická, ale obávám se, že už daleko nejsme od toho okamžiku, kdy Rusku dojde trpělivost. A Mutpan Kolpa, s tím souvisí, pane Hájku, právě máme jednu výbornou zprávu, výsledky voleb v Rusku, co vy na to? No, je to, až bych řekl, až i pro mě šokující, především ta volební účast, protože o tom ostatním se může žvanit a bude se žvanit tady na západě, ale tu účast, tu prostě nejvyšší za posledních 15 let, to ty lidi nepřinutíte, abych tak řekl, pod bajonety, aby se sebrali ti, co nechodí volit a šli. Téměř 60%, prostě 57-58%. To je obrovské číslo. A ta odpověď pro Vladimíra Putina a jeho, řekl bych téměř, jeho stranu, i když ji vede ex-prezident Medvěděv, tak je také obrovitá.
protože oni získali ústavní většinu, což se prakticky nikde neobjevuje. Oni získali ústavní většinu. Vlastně mohou sami měnit ústavu.

Je prý mluvil s Donaldem Trumpem, já nevím jak dlouho, a že se vším souhlasí, co prezident Trump chce a deeskalace a všecko po těch po tom největším útoku na Moskvu drony, který dosud byl, na jednou deeskalaci. Omlouvám se, já se radši napiju. Vždycky, když dlouho nemluvím a začnu mluvit, tak a to je známý prvek. A já v pondělí sedím a vybírám a mlčím a píšu a tak dále. Uvidíme, co to bude znamenat. Ale v každém případě ty volby jsou naprosto zásadní věc. A jejich výsledky neskutečné. Neskutečné. Modrý varan to tady připomíná, příjemný podvečer, přátelé pravdy, tak nám ukázali ti Rusové, co nesouhlasí s politikou svého diktátora, jak to je doopravdy. Rusové mají rozum a já jim přeji jen to nejlepší. Oni Rusko milují. Oni Rusko milují, přesně jako ten případ Ovečkin teď. My to máme teď také v protiproudu a na akademii. On vysvětlil jednoduchou věc, když se ho ptali, proč byl na těch předvolebních plakátech s Sergejem Lavrovem, tak říká, no já jsem patriot. To je drsné, co říct, já jsem patriot, když nejsem v Rusku a bojuji, abych tak řekl, někde v Kanadě. To jsou Rusové. Myslím, že si z nich můžeme brát opravdu v tomto docela vážně příklad. Vy se dál už zdravíte a já mám spoustu dopisů, tak pojďme na to.

Já mám, jak říkám, ten problém a musíme ho vyřešit. Některé dopisy jsou tak senzační, že pořád si říkám, jakým způsobem to použít na protiproudu. Už se nějaký model rodí, ale je tu řada otázek. Uvádět to pod celým jménem toho autora nebo jenom pod tou značkou. A to je ten nejminimálnější. No ale něco vymyslíme, protože opravdu některé vaše analýzy, některé dopisy, zvláště od řady lidí, kteří nám píší opakovaně, jsou opravdu vynikající. Jeden z nich: vážený pane Hájku, váš perfektně nedělní článek musel i naprostému ignorantovi jasně vysvětlit, že žádná ruská agrese na Ukrajině neexistuje. Nemohl byste jej prosím poslat také Miloši Zemanovi? Pochybuji, že čte protiproud. No, když si ho trochu četl. Jestli ho čte stále, to nevím. Proto také asi říká, že jen blbec nemění názory, když chce zdůvodnit své špatné odhady a chyby. A to jako nám má stačit? Přesný komentář. Ten jeho známý bonmot, jen blbec nemění své názory, vlastně nic neříká. Skoro by se dal i obrátit u lidí, kteří mají pevné názory a nemění je, že jen zbabělec názory mění. Čtu protiproud od samého začátku a vzpomínám si na váš první článek, kterým protiproud, aha, v roce 2013 začínal. Ano, to je dobrý. Tehdy jste Zemana kritizoval, že na rozdíl od Václava Klause hned po nástupu na hrad vyvěsil vlajku EU. Ten hadr, jak jste psal, protože to žádná vlajka není, ani nemá oporu v Lisabonské smlouvě, jestli jsem tomu správně porozuměl. Porozuměl jste tomu, pane inženýre, naprosto správně, pochopitelně. Já jsem to psal už opakovaně. Jak ta takzvaná hymna evropská, čili unijní, ten Beethoven, tak

ta unijní vlajka nemají oporu v ničem. V Lisabonské smlouvě byly vyškrtnuty, protože nechtěli autoři toho pokusu o takzvanou Evropskou ústavu dráždit ještě víc. Takže nikde to není zachyceno. Nic takového neexistuje. A kdo to používá, tak používá něco, co nemá žádné oprávnění. A dá se s tím opravdu zacházet jen jako s hadrem. Tehdy jsem ještě měl o EU iluze, takže jsem spíše sdílel postoje prezidenta Zemana. Dnes se za to stydím, ale nevymlouvám se jako on. Rozumím. Teď Zeman vystoupil na té pražské konferenci spolku Svatopluk, kde také skvěle promluvil Jindra Reichl a hned po něm všechny ty hlásné trouby páté kolony také vyjeli. Ale Zeman tam mimo jiné také řekl: můj největší neúspěch byl, že jsem se zmýlil ve Vladimíru Putinovi, protože jen nesoudný člověk udělá tak tragickou chybu, jako bylo napadení Ukrajiny. Konec citátu. Tak jsem vás chtěl požádat, protože se s ním asi znáte, abyste mu poslal ten svůj geniálně jednoduchý článek. Co na to asi řekne? Co pak nechápe, že se tím přidává na stranu válečných štváčů? To bude, až se nedej bože něco stane, pak zase říkat, že jen blbec nemění své názory? No, to si za to tedy něco koupíme, až tady bude všechno zničené. Pane inženýre, já myslím, že jste takzvaně uhodil hlavičkou o hřebíček, čili hřebíčkem na hlavičku. Hřebíček na hlavičku. Já myslím, že to je přesné. On, Miloš Zeman, uvízl v tom, že nesmyslně vyjel po Vladimíru Putinovi, protože neměl ánung pořádně, co se to děje, a když došlo k té, podle mého soudu, čistě obrané speciální vojenské operaci, která měla zabránit, v podstatě měla zabránit třetí světové válce a zabránila zatím. Dokonce si myslím, že mám za to, že Vladimír Putin to i někde řekl, že to mělo přijít daleko dřív. Vůbec se nepatlat s žádnými prolhanými minskými dohodami a Merkelovou a spol. To byl všechno podvod. Oni to měli udělat daleko dřív. Možná, že to měli udělat jako odpověď na ten Američany a Bruselem zorganizovaný státní převrat rovnou a přijet tam podpořit Janukoviče nebo něco takového. Nebylo by tohle vůbec. Ale prostě už se to stalo a Miloš Zeman patří k těm, kteří vůbec nepochopili, oč jde, nebo nechtěl pochopit, chtěl najednou být zase trošku víc mainstreamový. On mezi tím tak koliduje. To je jako s tím modrým hadrem. On ho nejprve na tom hradě vstyčil, aby pak o několik roků později začal Brusel strašlivě kritizovat, přestože sám je federalista. On chce, aby to, nebo chtěl, aby z Evropské unie se stal federativní útvar, superstát, v němž vlastně zahynou ty státy národní. To je složitost Miloše Zemana. Já ho tedy opravdu znám docela dlouho. Občas jsme spolu vedli i ostré spory o některé knížky například a tak. Ale svůj článek mu posílat nebudu. On ho nepotřebuje. Já myslím, že on velmi dobře ví, o co jde, a on se jenom teď tváří. Stejně jako se tváří, když zvedá kartu své možné kandidatury na prezidentskou volbu. To je samozřejmě nesmysl. On chce být jenom v médiích, on to chce trošku zase zvednout. Připadá si, že je málo viděn. Ono,
Ale jak vy říkáte, on má pořád na hodně lidí vliv. Máte pravdu. A to pak ještě řekl, že považuje za velmi vážná slova Babišova, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Chápete? Jeden jako druhý a ještě se podporují. Já myslím, pane inženýre, že tohle je vůbec to nejdůležitější v tom, co jste zatím jsem přečetl z toho dopisu. Oni se tváří, že Rusko proti nám vede hybridní válku. A vy správně říkáte. Babiš si pak navlékne to tričko, jakože je proti válce, ale přitom tvrdí, že válce čelíme. V čem je to jiné, než když Fiala vykřikoval, že jsme ve válce s Ruskem? Babiš je ano, ne, jak jste to perfektně vystihl. A co s tím? Jste v mých očích jediný politický analytik u nás hodný toho slova, tak třeba mi odpovíte, co s tím? Ke svým pravidelným příspěvkům přesměruji snad už brzy také povinné platby za ČT a ČRO. K vám. S velikou úctou za vaši nedocenitelnou práci inženýr architekt Luboš K. Já vám, pane inženýre, moc děkuji, jenom začnu s tou poslední větou. Samozřejmě bylo by to báječné, kdyby to tak udělali pak všichni, ale opatrně s tím, zatím bych to nedoporučoval, i když někteří už nám píšete, že to děláte, abyste přesměrovali tu povinnou daň pro zrůdné veřejnoprávní instituce České televize a Českého rozhlasu. Já bych to zatím nedělal, protože vidíte, jak se to vleče. Vláda teď možná z pochopitelných důvodů odložila to projednávání těch skončení těch povinných plateb až po volbách, protože nechce dát samozřejmě všem těm milion chvilkařům a podobným milionářům, či spíš miliardářům, kteří stojí za Pavlem a za těmi médii hlavními, nechce jim dát příležitost, aby měli jakoby téma předvolební. Dá se to pochopit, ale myslím, že tím spíš se absolutně nestihnou už zrušení těch poplatků do konce roku a ti Drábové z České televize a rozhlasu dávají jim 100 miliony těm právníkům ročně z těch našich daní za to vymáhání těch plateb. Tak oni by se na vás určitě sesypali a donutili by vás nejen to doplatit, ale třeba i nějaké ještě sankce další by si tam vymysleli. Zatím to prostě nedělejte, budeme samozřejmě moc rádi, když se stane, že až ty poplatky skončí a vy se takto rozhodnete, tak to bude báječné, protože byl by to... No, nechme to raději, nechme to na potom. Ono se to ještě může všecko změnit, tak nesněme. Ale je to myšlenka pak zajímavá a dobrá. A vy se ptáte, co s tím? No, ten ODSák, ten nešťastník, ten Kupka, ten dokonce vyzval Babiše, aby se od té konference, o které tady pan inženýr píše, od konference Svatopluku, velmi honosné, mezinárodní, kde byly i telemosty v podstatě s Ruskem a jedním významným ruským politologem, aby se distancoval. A nejen to, představte si, že ten jeden poslanec Zastan, to jsou ti nejšílenější dneska, Matěj Hlavatý,
Nejenže prý odeslal interpelaci v tomto smyslu na Andreje Babiše, ale chce, aby tajné služby začaly prověřovat ty lidi, kteří tam vystupovali. Opravdu, to jsou oni. A to ani nejsou u vlády. My jsme si to 4 roky zažili, ale nebylo to tolik vidět, protože Rakušan to všechno schovával pod tím ministerstvem. Ale oni jsou takoví. Oni i teď chtějí ten šmírovací systém udržet. A věřte mi, není to legrace, jsou za nimi obrovské peníze. Za tím stanem speciálně. Stan a Pávek, to je propojenost. To je jedno a totéž, 2 hlavy jedné saně. Za nimi jsou ty milionáři a miliardáři. A nějaké ty dozimetry a všechny ty věci, to už ani nezajímá, protože mají nekonečně víc peněz teď. Měli by si to lidé uvědomit. A opakujete znovu, co s tím? No, já myslím, že řešení existuje. To řešení je jednak v těch ruských proběhlých volbách, které nám něco říkají o tom, kdy se veřejnost konečně víc probudí a zvedne a pochopí, že jde o život. Ale mnohé nám říkají také ty volby proběhlé v Německu. Jenom zmíním detail z toho. Teď není čas je rozebírat. Ale ten detail je podstatný. Tam totiž AfD i tu levici, tu bývalou komunistickou stranu v Berlíně, volili především mladoši. Oni jim snížili ten věk asi na 16 let volební, což je zrůdnost mimochodem. Ale udělali to ve snaze získat si svoje voliče a oni jim odpověděli tím, že volili jak AfD, tak ještě víc tu komunistickou stranu. Ten Berlín je všem specifický samozřejmě. No ale je to skoro 3 miliony lidí. A bude mít šéfkou té komunistické strany tamní Kateřinou je ovšem nějaká Turkyně, která asi bude primátorkou. To je šílenství v tom Německu. A tady ale vidíte jednu poučnou věc, že ti mladí donedávna oblbovaní všemi těmi Grétami a všem tím celou tou klimatickou lží a tak dále, už to začínají, ta novější generace už se tím nedá úplně zblbnout. Oni chtěli vytvořit situaci, že ten establishment bude stát v čele toho vzbouření mládeže. A ta mládež, ta, co dorůstá, ta jim říká, tak s vámi ne. Tam je docela podstatná naděje, kterou ne tak nesnadno lze brzy přelít i k nám a ti nešťastníci, kteří ještě doteďka jsou schopni volit takzvané piráty, ty zloděje a ničitele Prahy, protože jenom v Praze už mají šanci se chytit, tak možná, že pochopí a velmi brzy a začnou napodobovat svoje německé vzory, že jsem optimista, na tom trvám. Tak pojďme dál. My jsme se hodně zdrželi, ale já myslím, že to byl důležitý dopis, který umožnil si říct řadu věcí, které se objevují v mnoha jiných dopisech. Jo. Ale tady je potom jiný dopis, který poslala častá naše také přispěvatelka Lada V, a která říká: dobrý den, milý a šířící pravdu pane Hájku, váš článek To slovo, to pravda, a pravda také je, že bohužel většina občanů
ČR akceptuje každodenní šíření lží. Jakože Rusko je agresor, že podporou Ukrajiny posilujeme naši bezpečnost. Pravý opak je pravdou a musíme dávat peníze na obranu ČR, která už není ani v reálu suverénním státem. Přesné. Doufám, že váš včerejší článek otevře oči aspoň jednomu člověku, který uvidí, že Ukrajina není žádný suverénní stát, minimálně od doby, kdy tam začaly operovat Spojené státy, tak jako u nás. Demokracie je tam jedině ta naše demokracie, o které mluví ta odporná kreatura v čele Evropské komise, která nebyla ani volena přímo občany evropských zemí. A tito gangstři budou rozesílat pamflety a asi i příkazy, aby se neuznaly volby v Rusku. Koho v normálním světě zajímá názor EU na volby v Rusku? Nejen to, ale mohu vás ubezpečit, že hlavně Rusko nezajímá to, jestli je nějaká paní Lejnová nebo ta její organizace uzná. Ptám se, co přiměje lidi, aby už řekli dost? Odpovím si sama, nic. Mozky se jim vydlbávají postupně selámovou metodou a sofistikovaně většina lidí si toho ani nevšimne, že jsou hnáni do válek, tak jako to udělali lidem na Ukrajině. Teď je tam chytají jako odchytová služba psy a kočky. Ale ta to musí dělat humánně, to je od slova human, člověk, aby neprotestovali ochránci zvířat. Ochránci lidí neexistují. No a tito lidé, když budou umírat ve válce nebo hlady bez elektřiny, stále budou tvrdit, že za to může Rusko. Lidé už nemají mozky, sedí v nich, jinými slovy, satan s kličkou kroutí. Orwell, kdyby žil, nestačil by se divit, jak byl naivní. A stačilo by tak málo nezačít akceptovat lež, neboť kdo lže, ten pak i krade, akceptuje všechno zlo i vraždění a do pekla se hrabe a tam vedou široké bulváry. S přáním všeho dobrého, Lada V. Lado, tentokrát já hluboce soucítím a vnímám ten pesimismus, který z toho na vás ze všeho jde. Já tomu rozumím a ta otázka, třeba ta otázka, kterou tam kladl předtím pan inženýr Luboš, jaký je tedy rozdíl mezi tím, když nám tady Fiala vykřikoval, že jsme ve válce a Andrej Babiš říká, že jsme v hybridní válce, že proti nám vede Rusko. Přesto ten rozdíl je a je významný. Je skryt v tom ano ne. Zatímco Fiala byl pouhým poskokem NATO a Bruselu. A kdykoliv by nás s Pávkem vyslali, co by žrádelko do toho masovníku a nechali to tady bombardovat, protože jim o Českou republiku vůbec nejde. Tak Andrej Babiš si myslí, že šikovně falíruje mezi tím, že tak trochu to slibujete tomu NATO a tomu Bruselu a ve skutečnosti nám zase tady říká, že je proti válce zásadně a tváří se jako Fico. Ono, mě to upozornilo na jednu věc. Já jsem četl nějaké výroky, nějaké věty jednoho blízkého Putinova poradce, který hodnotí postoj České republiky a Slovenska. Slovenska, kde opravdu janošíkovským způsobem zafungoval Robert Fico, klobouček opravdu. To je velkolepé. Tím se vůbec nemíchám do slovenské politiky. Tam také budou za rok
parlamentní volby a teď to budou komunální. Ale opravdu, to bylo mužné gesto. A on říká, on se tam tváří, ten komentátor, ten znalec, říkám blízký Putinův muž, že Česko i Slovensko jsou vlastně jakoby výjimuti z toho západního proudu nenávistného vůči Rusku, ale upozorňuje tam na něco. A říká, ti nejvyšší představitelé teď, jak Andrej Babiš, tak Robert Fico, dávají od té války ruce pryč, ale na jejich území se vyrábějí zbraně. Jsou to takzvané zbraně soukromých firem, ale jsou to zbraně, které efektivně vraždí Rusy. A proto se nutně musí stát případným cílem ruské odvety. To je k tomu úvodní otázce pana Touly, dokdy budou mít tu trpělivost. Já tomu postoji naprosto rozumím, jen tím chci vysvětlit, že rozdíl mezi Andrejem Babišem, potažmo tedy Milošem Zemanem, a Petrem Fialou a Rakušanem a spol. Je pořád ještě obrovský. Jen si to neuvědomujeme. Vůbec si neumíme představit, co by se tady dělo, kdyby oni seděli dál v těch funkcích. Že je máme tvrdě kritizovat a tlačit i někam jinam, jako to dělá do jisté míry, i když velmi opatrně, Tomio Okamura, který dál protestuje proti těm výdajům na zbrojení, ale nemá tu sílu prostě v té vládě, aby to prosadili, ale aspoň ten hlas se tam ozve. A tím se to zeslabuje. Tak si myslím, že kdybychom tohle posuzovali, tak bychom opravdu se dostali někam úplně jinam. Já pořád říkám, buďme vděční za to, že se nám voličům podařilo spoluvytvořit tu vládu, jaká tam je, jakkoliv je to komplikované, jakkoliv je to s Andrejem Babišem zvlášť velmi složité, ale vy ještě pokračujete. Ne, vy jste to vlastně, pardon, to už jsem dočetl, s přáním všeho dobrého Lada. Takže, ptáte se, co přimějí lidi, aby už řekli dost, vy říkáte, odpovím si sama, nic. Já myslím, že ano. Já myslím, že je přiměje, předtím jsem hovořil o těch mladých, kteří už se nevážou tak na tu mainstreamovou vlnku. To už činili ti jejich následovníci generační, teda ti předchůdci generační. A v té věkové skupině 45-50+ se také něco podstatného děje. Nemyslíme si, že ne. Uvidíme samozřejmě trošku, co se objeví v těch volbách teď. To, co se děje v Praze, to ani nebudu komentovat. Tady zase jsou ty čižinčtí na čele téměř. Ten jeden z těch bratrů chce zrovna tady, myslím, na Praze 1 jít do Senátu. To jsou skuteční političtí gauneři, kteří se skryli, oni byli samozřejmě lidovci, ale pochopili, že jako lidovci v Praze nemají šanci, tak se nazvali Praha sobě nebo něco takového a pak vystartovali z Prahy 7 na magistrát a to jsou dobrodruzi biznisoví politici, jo, a já jsem přesvědčen, že je tady ta Praha klidně zvolí. Ta Praha je, ta setrvačnost toho zblbnutí té velké části, která je orientovaná na Brusel, to je hrozivé. I když samozřejmě jsou tady
velké skupiny lidí, které to neudělají. A já doufám, že významná část lidí nebude to házet ani ano, ale hodí to aspoň tomu Okamurovi, abych tak řekl, to znamená SPD. Je významně důležité, aby se SPD udržela na pražském zastupitelstvu. No, uvidíme. Bude to ještě drámko. Tak pojďme dál. Vážený pane Hájku, moc krát děkujeme za rozhovory s panem Noveským a s panem Beranem. Perfektně a jasně vysvětleno, co se na nás v energetické transformaci valí. Přejeme hodně síly a zdraví a boží požehnání B a E, M. Předpokládám, že manželé. Na ten rozhovor s panem Noveským byla ohromná reakce, já se nedivím. Noveský je opravdu velká postava a je děsivé, že pořád není aspoň trochu zabudován do vládních struktur, protože on tomu rozumí. Ale to je na jiné téma. Já spíš bych tam k tomu dalšímu přečetl kratinký jiný dopis někoho, kdo nám také často píše, Štefan. Štefane, moc vás zdravím. Dobrý den, velevážený pane Hájku, chci se vyjádřit k vašemu poslednímu pátečnímu pořadu. Zdá se mi, že ani vy jste nebyl zcela spokojen s vyjádřením pana Berana k větrníkům. Když odhlédnu od ostatních negativních vlastností větrníků, tak nejvíce mne iritují obrovské náklady na jejich pořízení a jejich životnost, zhruba 20 let v porovnání k užitnému výkonu. U fotovoltaiky je na první pohled zřejmé, že náklady na pořízení jsou laicky neporovnatelně nižší než u větrníků. Bez dotací je ten větrník úplně neobhajitelný. S pozdravem Štefan H. No, Štefane, já chci jenom říci, že my nepotřebujeme ani to, ani to. A to jsou jenom vyhozené peníze. Strašlivé peníze z našich daní. Strašlivé. Proti tomu jsou to, co v rozpočtu dnes chybí a musí se vypůjčovat, je maličkost. To jsou strašlivé stovky miliard, které už tady na to vyházeli ti předchozí. Strašlivé. A je to k ničemu. Dává to 3-4% k naší do naší elektrické soustavy. Nic. Ta otázka má znít pryč s tím. Ale když jsem se na to ptal pana Berana, a proto máte do jisté míry pravdu, že jsem byl trošku úžaslý, protože jsem ho pokládal za jednoho z hlavních bojovníků proti těm větrníkům, taková ho předcházela pověst, tak on mě na tuhle otázku, kterou jsem pořád opakoval, jestli tedy větrníky úplně škrtnout, vlastně nikdy úplně odpověď nedal. Oni jsou mnozí tak trošku v tom zaháčkováni. To ten Noveský určitě ne. Já myslím, že málo kdy se mi stane, aby někdo takhle reagoval na nějaký můj rozhovor s touto pochybností, protože já tam nehraji roli v tom rozhovoru, to já se jenom ptám a chci dávat co největší prostor těm hostům. Ale někdy se stane, že ten host tak se trochu zadrhne a já zase myslím, že kvůli vám já jsem povinen ty základní otázky vznést a trvat na nich. I když nejsme Česká televize a nikoho nenapadáme. Ale zajímavé to bylo. No, souvisí to opět s těmi nadcházejícími volbami. Tak uvidíme. Pojďme dál. Vážený pane Hájku, měli jsme na středu 16.9. ohlášenou demonstraci před ministerstvem vnitra v Praze, kde účel této demonstrace možná dobře vystihl můj transparent, který jsem tam měl, Rakušanovci na pracák, tedy
aby se ministr Metnar rozloučil s lidmi, kteří se zapojili do nepravostí, jež provázeli tu dobu ministrování Rakušana. To, co jsem v projevu před ministerstvem vnitra zejména kritizoval, bylo lhaní, které vedení policie provádělo kolem zásahu těžkooděnců proti nám, demonstrujícím proti ukrajinské vlajce na Národním muzeu. Ta akce proběhla v březnu 23, my si na ní všichni pamatujeme. Mnohokrát jsme o tom tady hovořili, i o Slávkovi Popelkovi, který a tak dále. Zdůraznil jsem a tak dále. Sešlo se nás tam před ministerstvem vnitra tak 40-45, což bylo více, než jsem očekával. No. I to o něčem vždycky svědčí, ale o to větší tedy čest a sláva těm 45, kteří tam přišli. Zajímavé bylo, a proto to čtu, že se dostavili i Oganesianovci, to jsou ti teroristé, napojení na ven. Na tuto naši akci, ale na rozdíl od těch našich dřívějších demonstrací, byli tentokrát mírní jak beránci, žádné provokace, žádné výkřiky, ani jsme tam o nich nevěděli. Nebyl tam sice tentokrát Oganesian s nimi, ale nahradila ho v této partičce celebrita z Řeporyjí, bývalý starosta Novotný. To je tedy něco. On už chodí s těma Oganesianovcema. To je přesné. To je přesné. Je to snad již znakem toho, že konečně česká policie si na tuto partu provokatérů došlápla? Rád bych tomu věřil, píše Miroslav Kelnar, kterého vždycky čteme plným jménem. Nemyslím si, že se na ně zatím někdo trochu došlápl, ale mění se atmosféra i na tom ministerstvu a oni si už tolik nedovolí. I to je znak toho, co jsem předtím říkal. Můžeme mít a máme mít tisíce výhrad k tomu, co dělá současná vláda, která je už tak asi 3/4 roku ve funkcích. Ale ten rozdíl, já trvám na tom, je parník. To je veliký rozdíl. Jen si to už neuvědomujeme. Prostě rádi zapomínáme na ty hrůzy, kterými jsme s tou fialovou mafií rakušanovskou prošli. A Rakušan se teď bude chtít vrátit skrz tyhle ty volby další. Ale já bych k tomu ještě přičetl jeden krátký dopis, který je důležitý. Dobrý den, pane Hájku, rád bych vám poděkoval za vaši podporu. Podpořil jste mě ve svém vysílání i přesto, že naše cesty k dosažení cíle, to je život v míru, zachování České republiky, tedy toho, co zbylo z Československa, a získání její samostatnosti, zachování národů českých a jejich svobody, ty cesty se liší. Společný cíl spojuje a učí nás toleranci jeden k druhému. Perfektní slova. Je důležité zaměřit svoji pozornost na to, čeho chceme dosáhnout, ne naopak na to, co nechceme. Přesné. Neboť na co je zaměřena pozornost, to existuje a to posiluje. Nemá smysl pouze vylévat vodu z potápějící se lodi a ani se nepokusit zacelit díru. A ještě se u toho hádat, že ten druhý vylévá vodu blbě. Pro toho, kdo si neurčil svůj cíl, není žádný vítr příznivý. A teď důležité, kdo nám to píše. Ještě jednou vám děkuji, s pozdravem, hezkého dne. Ten s tím Z, o něm jsme mluvili, jak si pro něj tam přišli, Tomáš H. Tomáši, já se toho moc cením, tohohle krátkého dopisu, jednak proto, že jste evidentně tvrdoch a statečný člověk
a pronásledován jste znovu, stále ještě tak trochu jako zapijali. Byl to pan Kellner, který nás mimochodem na ten váš případ upozornil. Ale ta atmosféra se jednak mění a jednak vy z toho vyvozujete perfektní závěr. Ano, vy jste zřejmě daleko radikálnější než já a mnozí, kteří možná vidíte tu cestu k tomu cíli, o němž tady hovoříte, daleko radikálněji. Ale ten cíl je stejný a má smysl se podporovat a nikoli hádat, jestli někdo vylévá tu vodu špatně a jiný dobře. Prostě do té loď je nabouraná, je na potopení, ještě úplně se nepotápí, ale může se každou chvíli potopit. A teď platí to známé všichni k pumpám. Ostatně mělo by to platit právě při těch volbách teď, které nastávají. Vidíme to nalevo, napravo, na východě, na západě. Jak jim, jakkoliv se ty volby na západě dramaticky staly jenom podvodem, tak úplně je zmanipulovat nemohou. Sice v Mecklenburgsku, myslím, se nedostala Sarah Wagenknechtová do tamního parlamentu zase o nějakou desetinu. To je zajímavé, vždycky to u ní je o tu desetinu. Ale AFD je tam velesilná a budou proti ní muset udělat zase nějaký ten konglomerát, kočkopsa, kdy se všichni spojí, jako tady u nás ti Fialoví spolu. A ono to vybouchne, protože oni spolu nemohou být pohromadě. A v důsledku to přinese opět posílení AFD. Takže ten váš dopis pokládám za skvělý. Ta výzva, která říká zaměřit svou pozornost na to, čeho chceme dosáhnout, ne naopak na to, co nechceme, je skvělá. Říkám jasně, skvělá. No a budeme váš případ intenzivně, Tomáši, sledovat, protože vás zase obviní za to z. My o tom přineseme ještě jeden významný článek o původu také vůbec toho Z na akademii. Máme k dispozici jeden vynikající výklad, týká se historie a mnoho ostatního. Mimochodem mám opravdu velkou radost, že stoupá čtenost akademie. Už to tady opakuji po několikáté, děláme. Je to hodně pracné. A podobně jako Hvězda. Ale když stoupá čtenost, tak já vím, že to není zbytečné. Když jsme vyzbrojeni argumenty mnohem lépe než kdekdo kolem nás. Držíme palce, Tomáši, budeme se modlit za to, aby všechna obvinění nesmyslná proti vám byla stažena. Možná, že k tomu pomůže i ta změna atmosféry. A vážím si vás. Tak pojďme dál. Tady mám jednu věc, kterou bych rád, ale já to nestihnu. My máme 10 minut, tak to asi budu muset nechat na příští týden, protože to je případ. To je případ těch bytů tady v Písnici, v pražské Písnici, kde se zjevně má opakovat případ těch ukradených bytů Bakalou
z Ostravy, z ostravských dolů. Zjevně to plánují. Což před těmi komunálními volbami si říkám, tohle by mělo být hlavní jedno téma. Možná, že tam to je, ale měli bychom si uvědomit, kdo tam je starostou. Zase je to STAN. A nic pro to nedělají. Ale my se k tomu případu dostaneme, my jsme si k němu něco zjišťovali a je to hrozné, co těm lidem hrozí. Opravdu lidem starším hrozí zase vystěhování, zase jim budou to krást ty byty. A nikdo pro ně z místního zastupitelstva v podstatě nic neudělá. Dostaneme se k tomu v příští, snad již v příští, doufejme, naší poradě, protože to bych s tím strávil víc než 10 minut. Je to případ. Je to jako ten případ, který už se mezi tím medializoval, kdy česká pan Strnata, jeho zbrojovka nebo její dceřiné firmy se zapojili vysoce intenzivně do korupčních kauz v Kyjevě. Dodávají tam nejdražší granáty, jaké můžou a tak dále. Dokonce o tom psal ultralevicový New York Times, ale já už jsem to chtěl o tom hovořit minule a pak to už mezi tím bylo zveřejněno i dokonce někde v mainstreamu. Šílené. Ale dobře. Mně se tady zdá, že je dobré si ještě přečíst. Dobrý večer, pane Hájku, posílám krátkou poznámku k volbám v Sasku-Anhaltsku. Asi nemusíme dlouho přesvědčovat, že federální kancléř Merz je hlupák, samolibý, arrogantní a nebezpečný. Jeho politika má kromě jiných důsledků také vliv na soudržnost samotného Německa. Součástí federálního Německa jsou státy s různou mírou tradice státnosti a tak dále. A autor mě potom, magister Tomáš T., posílá odkazy na některé písničky, které se zpívají dnes v Sasku-Anhaltsku o znovu nabité svobodě. Jsou to politické texty a jsou to populární písně. Jo. Ohromné. AFD mohou federální úřady od vlády v Sasku-Anhaltsku odstavit, mohou ji i zakázat, ale nálady, které ty písničky popisují, už se zastavit nedají. A možná, teď to berte pouze jako domněnku, že dochází i na určitou vzpouru východního Německa proti starým spolkovým zemím. Po celá desetiletí se likvidoval relativně moderní průmysl bývalé NDR, aby zůstaly v provozu staré verky. Na západě mohu uvést celou řadu příkladů. Staré spolkové země pohlížely na nové jako na chudé příbuzné, kterým je třeba říkat, co mají dělat, jak se mají chovat a nemají žádnou relevantní, řekněme, svébytnou politickou reprezentaci. To už ale neplatí. Nová politická elita je tady a hlásí se o slovo. Přeji vám stále hodně sil a děkuji za vaši práci, magister Tomáš T. Pane magistře Tomáši, to je nesmírně důležitá připomínka. Nás se týká, oni na nás koukají úplně stejně. A ti bývalí enderáci, ti Němci z východních, z toho prostoru bývalé sovětské okupační zóny, ti jsou nám srozumitelnější. Protože jsme s nimi podobnou historii, podobné věmy a podobně víme, že ten režim, který tady někteří označují za zločinný, minimálně od těch 60. let už byl úplně jiný, než se o něm dnes mluví a že tady vytvořil obrovské věci a tam také. Prostě není Němec jako Němec a nám ti z toho NDR budou asi stále bližší. A jestliže u nich to signalizuje tu vzpouru, a já s tím souhlasím,
tak to možná je opět další kamínek k naději, že ta vzpoura se přenese nakonec i sem. Bude-li mít opravdu vynikající politické vedení, já si myslím, že no, nebudu radši nic říkat, nebudu tady jako politický agitátor, ale myslím, že to je bezvadný postřeh. A tak nebudu to zdržovat a přejdu rychle k tomu, že dobrý den, milá redakce Proti proudu. Na pondělní poradě to už zaznělo, ale mě to nedá nevrátit se k tomu, co se odehrálo při nedělních mších svatých v celé řadě kostelů v naší zemi, kde bylo čteno Holubovo prohlášení. To, které označovalo velké množství věřících za nevzdělané a bez kritického myšlení. Nedalo mi to a poslal jsem dopis našemu arcibiskupovi, i když nevím, jestli to k něčemu může být. Nemůže. Martine, nemůže. Ten nový arcibiskup je s nimi jedna ruka. Zkusil jsem projít několik záznamů ze mší svatých z této neděle a jde vidět, že prohlášení nebylo zdaleko čteno všude, spíš jen někde. A tak dále. Ano, je to tak, skutečně ho četli jenom někde a někde ho odmítli. A myslím, že to je další příznak toho, že i v té naší církvi se začíná něco dít. A o to ostřeji se tam ozývají ty satanské hlasy všech těch holubů a jejich spojenců. Nedokázal jsem k tomu najít mnoho reakcí, ale tato zde, myslím si, stojí za to vysvléká, protože to jsou nějaké odkazy na to, co bylo v Kroměříži a tak dále. Vysvléká donaha a dává na světlo onu podporu válčení na ukrajinské straně, kterou obhajuje plzeňský holub. Takže kdo zatím vlastně stojí? Kdo se ohání tím vznešeným názvem Rada Lustícia et Pax? Nenašel tam náhodou nové uplatnění plukovník Foltín? Velmi vás všechny zdravím a přeji vše dobré. Martin H. Martine, nemyslím si to, ten také kandiduje mimochodem do Senátu, takže, ale rozumím té zkratce. Já jsem dostal řadu dopisů, když jsem o tom minulý týden mluvil, když je shrnul. Vidíte, jaká je ta církev a to je, ještě obhajujete. Ne, to není církev. Církev je něco jiného. Tohle jsou satanské vychlípeniny v té církvi, což už zaznamenali i minulí papežové právě tím, když říkali, že se nad Vatikánem vznáší satanský dým. No, kam by měl ten satan jinam útočit než tam s pomocí svých zednářů a ostatních? Ne. Já myslím, že právě tak, jako kritizujeme současnou vládu, budeme kritizovat i strašlivým způsobem pomačkávanou církev našeho spasitele. Ale on o ní řekl, že brány pekelné ji nepřemohou. A my jsme tu od toho, abychom mu k tomu pomohli. Tak nás všechny do příštího týdne ochraňuj. Předobrý všemohoucí Bůh a naše milovaná Panna Maria. Amen.

Srdečně vás zdravím, drazí přátelé, a hned na úvod musím uvést na pravou míru název v záhlaví dnešního komentáře. Ten totiž vyjadřuje vztah téměř veškeré elity, až na několik výjimek, k našemu národu a státu. Záměrně nebudu historický, ani literárně hysterický, ale nehodlám být ani patetický nebo snad schovývavý k těm, které budu popisovat konkrétně a vyjadřovat svůj pohled na obecné jevy a skupiny, které byly a jsou hnací silou napjatého období, v němž se ocitáme, a které je pouze skutečným začátkem změn, jež budou následovat, ať už se to někomu, kdo těžil z uplynulého období, líbí nebo nelíbí, přičemž toho protivného prolabužníky neoliberalismu bude přibývat. 4 roky vlády nejodpornější politické chásky pod vedením teflonového tanečníčka v politickém obkročáku Petra Fialy rozdělilo již tak rozdělenou zemi téměř v občanský verdén s tím, že Iperit, který pouštěla na svobodomilné občany, měl po celou dobu dostatečnou sílu a ještě k tomu mu na pomoc přitáhla k převratu připravená vojenská junta, jejíž představitel se po porážce v minuloročních volbách stal hlavou opozice a zůstal trčet na hradě jako onen pověstný kůl v plotě, jako živý artefakt biznisového primitivismu založeného na krvavém výdělku z ukrajinské války.

do slabin i českých neoliberálů a progresivistů. Co pak se to s nimi děje? Kde je ta jejich arrogantní suverenita, se kterou skrze drzého sociopata ve funkci strategického komunikátora pojmenovávali skupiny vlastenců a rebelů za svině? Včera jsem shodou okolností s Otíkem shlédl rozhovor, kde bral zpátečku z toho označení občanů sviněmi. Nevychovaný, arrogantní, narcistický exot, hanobící českou uniformu nacistickým symbolem, se náhle kroutí a mele hovadiny, které bych od bývalého strategického komunikátora nečekal. Nadprůměrné IQ, které ho mělo údajně zdobit, jakoby zalezlo pod gauč a čekalo, že se to všechno přežene. Jen ta arogance vystrkovala kostnaté hnáty. Přežene se to přes něho a jemu podobné i přes ovce, co uvěřili v sílu západního vojenského zázraku. Žádný zázrak, jen kšeft, co se pro Evropu stal prodělečnou investicí s mementem možná 3 milionů mrtvých, jedno na čí straně padly. První signál úprku neoliberálů z pozic vydal Václav Moravec, když to zabalil ve výkrmě České televize, protože dobře pochopil, že přijde tsunami a ona přijde. Dobrý pozorovatel cítí ticho před bouří, byť se nám svět jeví jakž takž ve stejné kondici. Omyl. Svět si uprdne a kdo nebude připraven, bude udušen. Když jsem viděl úprk ze studia Honzíka Jakoba, místopředsedy TOP 09, jak téměř anticky na doktora Reichla pokřikoval něco o ruském trolovi a že nepatří do veřejného prostoru, připomnělo mi to Sašenku Vondrovic, který před časem taky utekl ze studia úplně stejným způsobem před slovenským europoslancem Blahou, který mu vmetl do očí jeho zaujetí pro bombardování íránské školy, ve které zemřelo několik desítek děvčátek. Co se to děje? Proč taková nervozita? Vždyť ti neoliberálové to měli tak pěkně v ruce. Vedli procesy s lidmi rozdílných názorů, vymysleli ty krásné nálepky jako dezinformátor, proruský troll, konspirátor, dezolát. Intelektuálové, umělci, titulované figurky se s nimi fotografovali a každý si přál na toaletě alespoň jednou týdně vytlačit fialový bobek s nápisem Jsem demokrat. A při jeho vytlačování s vykulenýma očima fanaticky opakoval Slava Ukrajině. Řeknu vám, co se s nimi děje. Chytá je pajtlovák, komédia della finita, říkám, když dohraju, když dotočím, když dopíšu knihu, hru nebo komentář. A přesně tohle se teď můžou neoliberálové naučit a zamávat na pozdrav, až budou chlastat ze žalu, utápět se v nenávisti, páchat sebevraždy a obecně opouštět scénu světa, i to naše malé české jeviště, na kterém se řada z nich chtěla stát velkými šíbry politiky a biznisu. Uvidíte doslovně chcípat aroganci, sebestřednou nadutost. Uvidíte ještě několik útěků ze studií a uslyšíte jen to jejich zázračné já se s vámi nebudu vůbec bavit. To je jejich největší argument. Já se s vámi nebudu vůbec bavit. Hovado, které bylo do politiky zafouknuto jen proto, aby se nemuselo s nikým bavit. Jen s těmi, co jsou na úrovni, co jsou stejné myšlenky, jejíž filozofická podstata je tato. Já jsem víc než většina, já jsem vyvolený, já jsem úspěšný, já jsem pod ochranou, zbytek je povl, proto mám právo a ten povl by neměl ani volit. Taková byla a je podstata Jakobů, Vondrů, Foltýnů, Fialů, Pavlů, Kolářů a veškerenstva neoliberální myšlenky nadřazenosti v tom nejdemokratičtějším slova smyslu podle jejich výkladu. Poslechli ďábla, tohle se s nimi děje. Upsali se a teď se diví, že to nefunguje. Můžu je ale uklidnit. Funguje to. Ďábel po nich vztahuje pařáty a jejich konce budou grosovské, topolánkovské, kalousovské, havlovské a tak dále a tak dále. Nažrali se kusu světa a ten je teď sežere zevnitř

zaživa. PS. Zaplatí všichni, i ti nejmenší, co tomu byli nápomocni. Zkrátka, Česká republika na posledním místě.

0: Krásný, příjemný, dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální nedělní stream, protože tu máme ne jedno Homera, ale dva dokonce, takhle. Budou básničky ne jedna, ale dvě. To si pište, to je perfektní a vy samozřejmě budete hodnotit, která je lepší, ještě nevím jak, ale to, ježíš, to se neměl říkat, teď je to asi všechno, jsem toto, nevadí, nicméně, já tady vítám vzácnou návštěvu, Petru Redovou, ahoj.
1: Ahoj, ahoj kluci.
0: A samozřejmě našeho Homera, Ivana Kratochvíla, ahoj.
2: Ahoj, krásný večer všem a děkuji, Petře, že jsem jí mohl včera ukecat k tomu, aby byla od té lásky a dobroty a dneska se mnou vylezla nad tvůj stream. A Peťo, já ti strašně moc děkuji, že jsi za A přišla a za B, že vypadáš tak nádherně. Ty jsi taková růžička mezi náma a mezi tím kapradím, kterým vytváříme my dva. To je prostě fantastický, nádherný pohled.
0: Vážení přátelé, tak dneska máme i trochu botaniky, samozřejmě. Těch témat probereme celou řadu. Ivan teda toho moc dneska asi nenamluví, protože včera si jste slyšeli, co jeden Petru ukecával, sliboval hory i s horákama. Výstup na říp za hraního kůropění a takovýhle věci a nakonec všechno dobře dopadlo. Inu, no prostě, Ivánek se nezapře. Tak a já budu dát teď slovo. Ivánku, pojďme to nějak uvést. Tak.
2: Rozjedeme to, řekněme, z kopce, protože většina lidí, kteří jsou našimi stálými posluchači, tak vědí, že včera vyvrcholila několika měsíční úsilí skupiny dezolátů, kteří způsobili to, že v jisté krásné jihomoravské výšce se sešla, řekněme, dost velká skupina lidí, kteří si toho měli co říct. Díky, Péťo, že jsi tam byla. A mně se to strašně líbilo, bylo to krásný den, pro mě nádherně prožitej. Na tom to není vidět na té fotce, ale já mám dokonce spálený párohy, takže Vítě Pilmajer mě musel svým zázračným sprejem v 10 hodin večer ošetřovat, protože jsem normálně dostal zimnici z toho. Je to blbý se jako dostat úpal na podzim, ale mně se to teda včera povedlo. A to setkání pro mě bylo velmi, velmi, velmi, a ještě jednou řeknu, velmi inspirující, protože tam byli lidi, kteří jsem chtěl potkat, potkal jsem lidi, kteří chtěli potkat mě a já jsem rád, že mě potkali, protože mě to nádherným způsobem nakoplo. Mohl jsem potkat i Péťu, nahmatatý přímo, a je to fantastická holka, to jsem nevěděl, ale od včerejška to vím.
0: A počkej, ještě není 10, jo, jako jenom, přátelé, samozřejmě, po 10. hodině budeme pokračovat v detailech, máme i fotografie vytvořené umělou inteligencí, podobnost jmen a osob čistě náhodná. Tak ne, to. Tak pokračuj.
2: Nicméně, jako kromě tohoto, této akce, kde byl i Petr Bureš fyzicky osobně přítomen, tak včera, myslím, že to bylo včera, vylezl s velmi závažným rozhovorem, ve kterém vystupoval můj kamarád, přítel, člověk, který má krásně rozsvícené oči, když mě vidí, i když říká, že se mu zkazil celý den, Jaroslav Doubrava. A jemu se povedlo za přítomnosti Petra Bureše ulovit Annu Vladimírovnu Ponomarenovou, která je akreditovanou velvyslankyní Ruské federace v České republice. A já, když jsem na to koukal, co tyhle ty dva spáchali s tou osobou, tak vám můžu říct, že je to asi 54 nebo 55 minut, že jo, dlouhý. Rozhovor
0: 57.03, já ti to řeknu přesně.
2: Děkuji. Tak
0: necelá
2: hodina. Ale já jsem si, fakt jsem si připadal chvílema, že kdyby tam seděl Trump nebo Putin, tak je to přesně ta úroveň, jo, na který oni vystupují s těma svejma reportérama. Mělo to úroveň, mělo to fantastický náboj. Já doporučuji každému, aby se na to kouknul. A proč to takhle okecávám? Protože jsme si s Péťou slíbili, že každý napíšeme jednu básničku. Já nevím, co Péťa napsala, ale nicméně ona to udělala. Lidi, to je paráda. Víte, jak je to pro chlapa štěstí, když mu žena splní to, co slíbí? To je něco fantastického. Jo? Takže já jsem vydavý, co bude. Nicméně já jsem tu básničku napsal taky aktuálně, tím, když jsem to shlédnul a... Peťo, tradice je tradice, ale máme tady Petru, takže Petra bude zachraňovat potom to, na co jsou lidi zvyklí. A když dovolíš, já začnu s tou svojí kratičkou básničkou. Gratuluji Bureš TV k obrovskému úspěchu. Doubrava, moderátor, přinesl nám potěchu. Rozhovory této váhy dělají jen profíci. Trump či Putin, teď i Anička drží nás na špici. Anička je dána z hůry, Bůh nám ji požehnal. Tím prokletí krvavé madly pro naši zemi překonal. Veselme se, přátelé, že ji tady máme. Její lásku k naší zemi všichni dobře známe.
0: No.
1: Dobrý, výborný.
0: Jo, dobrý, dobrý. Já myslím, že to ocení. To.
2: A jestli se to doví.
0: Určitě, o to se postarám. Tak jako, ano, povedlo se to výborně. Já mám, musím říct, že úžasný ohlas od lidí, už více jak 210 komentářů lidí prostě zdraví, jsou rádi, že tady je, že jak úžasně působí jako osoba, prostě opravdu je to skvělé, myslím, že se to povedlo. I se poved právě, že Jarda Doubrava předved velký moderátorský výkon a přitom měl jako dost času se na to připravit, asi 10 minut, ale...
2: Jsi dobrák, Peťo.
0: Ne, no, to, ano, bylo to prostě jako kouzlem okamžiku, jako je ten toto, když prostě najednou tě něco napadne, že jo, ale co tam, my jsme přijeli a oni se znali, že jo, oba dva se znají mezi sebou jako roky prostě z těhle z politiky a tohleto, a tak jsem si říkal, daleko líp bude určitě působit, když se budou bavit dva známí, než jako nějaký vošklivej, prostě tlustej tady Bureš, který paní velvyslankyni nezná, neví, co si může dovolit, jo, a tak dál. A říkal jsem, bude to daleko lepší. No, marně Jarda namítal, že byl u zubaře a že ho bolí huba, že prostě kdesi, cosi. A já jsem si stoupnul za tu kameru, říkám, tady to tolik neskazím, a dal jsem jim ty okruhy a ono to tak pak prostě jelo milé, samo, prostě krásně si povídali, zapomněli na to, že tam někdo jako já tam je a prostě běželo to úplně nádherně přirozeně. Takže to je super. Nic, myslím, že vlastně se povedlo oproti tomu, co dělá jako média dneska, jak šílejí všichni mainstream a tak dál, prostě bubnujou do války, tak tady to je úplně jako jiný obrázek a já jsem za to moc rád a myslím si, že to je úloha těch alternativních médií prostě ukazovat trošku jiný pohled na věc. To je tak.
2: Tak. A když jsme u toho bubnování, ona Peťa takhle mě trošku bokem, Peťo, nebo já tě vystřídám, za chvíli půjdeš na tu velkou obrazovku, jo? Já se uklidím pod Petra. Tak...
0: Tudíž nebude vidět. Víš co, teď mi to připomnělo, jak ten slon s tou blechou, ne? Jak ten... někde kradou ty třešně a přijde tam ten hlídač a ta blecha říká, slone, skovej se za mě, mě není tak vidět. To je tak bokem, no.
2: Právě,
0: a teď vážně. Ale.
2: Teď vážně k tomu tématu hlavnímu. Ono opravdu ta Evropa bubne do války. Jo? Jsme se o tom bavili i včera. Jestli budeš dělat nějaký výřezy ze včerejška, tak doufám, že to na to lidi ocení. A jsme na prahu války. Jsme na prahu války a co mě jako profesionála potěšilo, je to, co vyděsilo spoustu normálních lidí a to je to, že my tady bubnujeme a křičíme už léta, že se to cpe do války, tak už to přiznávají i politici, kteří jsou ve funkcích. To nikdy nebejvalo. Mám na mysli Orbána a ku podivu i...
1: Fica, pardon.
0: A Babiše,
2: děkuju. A já jsem včera, to nebylo na kameru, mluvil i o tom, jak je významná úloha Československa v evropském prostoru, že jsme obrovský stabilizující protiválečný prvek geopolitický. A tím mě potěšilo, že vlastně dva premiéři právě tohoto stabilizujícího celku se postavili proti tomu válečnému bubnování. Oni nic, ne že by něco nezastavili, ale už aspoň se ozvali, protože bylo teď zasedání náčelníků generálních štábů, který prostě ty už troubějí na válečné rohy a bušejí do štítu a vydávají se na tažení drank nach Osten, nevím kolikáté v pořadí. A oni se ozvali proti, takže to mě jako potěšilo z tohletoho hlediska. A protože to má i důsledky vnitropolitické, protože máme před volbama, začíná už nám předvolební kampaň, tvrdá předvolební kampaň, což si uvědomuje dneska každý, protože když vykouknete z okna ven, tak na každý sloupu, na každém telegrafním to visí nějaký ksicht, proměnutím, že to musím říct takhle. A ono nám jde o hodně. Přestože jsou to volby, které jsou takzvané malé, to znamená, ty lidi by se měli znát, tak jsou tam i senátní volby a tyhle volby budou mít opravdu velký význam. A protože já tohleto neumím, neznám, ale Péťa je v tom kovaná, tak Péťo, já ti nechám Babiše, ať mu roztrháš to jeho tričko a ukaž mu, že my jsme dobrý.
1: No já moc děkuju a hlavně já se jenom vrátím k tomu začátku, co jste kluci říkali. Já jsem přemýšlela, kde jsme včera byli, kde jsme se ohmatávali. Můj manželčí odešel a zavřel dveře. Takže asi budu mít co vysvětlovat, ale ne. Potkali jsme se na úžasném setkání v podstatě srdcařů, vlastenců a byli tam lidé z celé naší země. Bylo to velmi příjemné. Byla tam důležitá témata pro mě, ale mně to přišlo tak, že se bavíme o věcech a říkáme to lidem, kteří tam jsou a kteří tomu v podstatě, oni to vědí, oni to znají, takže spíš jsme tak jako debatovali a upozorňovali na věci. Co se týká té války, tak když jsme o tom mluvili a ty taky vlastně před x lety, tak upozorňovali jsme na to, že tohle to hrozí, tak jsme byli dezinformátoři a strašili jsme a podobně. Přitom my jsme v podstatě upozorňovali na to, že tohle to hrozí, že nás bývalá asociální Fialova vláda zavádí do konfliktu, který náš není náš a já to říkám pořád, že válka na Ukrajině není naše. Nikdy nebyla a neměli jsme být ani součástí a jsme docela velcí pokrytci, když tvrdíme, že musíme dál posílat zbraně, aby jiní umírali a obhajujeme to tím, že umírají i za nás určitě neumírají. No a teď jsme ve fázi, jak jste správně řekl, že o tom promluvil i Fico, já jsem to viděla. Ten den zrovna vyšel i Vidlákův článek, který psal něco podobného, ale mezi tím v podstatě Babiš vlastně psal, že jsme v nějaké té válce s Ruskem, v té proxy válce nějaké a to mě teda docela naštvalo, protože jsem očekávala, že zrovna to ANO, ta současná vláda, tak nějak zaujme jinou polohu a začne, zaprvé začne plnit sliby, které slíbila před volbami, ale to bohužel my jsme na to upozorňovali, že tohle se nestane, že Babiš pojede stejný narrativ jako Fiala, akorát marketingově to má být zmáknutý, protože na cokoliv my jsme upozorňovali v minulosti, tak Fiala dělal úplný opak, Babiš si to velmi hlídá a upravuje si to tak, aby v podstatě on nebyl ten špatný, ty špatné věci nechává na tom svém okolí, na těch svých kolezích, aby to tak nějak zveřejňovali. No a zase teďkom otočil rétoriku. A dneska jsme se o tom bavili, jako jak je to možné, že zase otočil rétoriku, ale pravděpodobně asi viděl, že ta jeho rétorika mu ubírá voliče a jemu jde opravdu o ty čísla. On je tím úplně posedlý. A já, když se k němu vrátím, když vlastně se vrátím pár dní před těma volbama do poslanecké sněmovny, kde jsme měli, myslím si, jako stačilo velmi dobře našlápnuto, tak když jsem viděla tu jeho debatu, kde vlastně řekl, že on jediný, jak kdo může zastavit toho Fialu, tak mě bylo jasný, že to hraje i na ty naše voliče a že je to teda v háji. A lidé prostě, aby se zbavili toho šíleného Fialy a té pětidemolice, tak mu to hodili, aby měli jistotu. Ale tím potvrdili to, co jsme říkali my, že v podstatě se nic moc nezmění, protože muniční iniciativa funguje dál, i když třeba oni říkají, že tam neposílají peníze, tak stále to tam běží, pomoc Ukrajině běží dál, ty koncesionářské poplatky se nám nějak zastavily, zákon FARA potom zdechl pes. Teď jsme viděli pár návrhů, kteří navrhovali motoristi, tak si člověk říkal, jestli je to výsměch lidem, nebo to má být realita. Ono jedna věc je, jak se pan Macinka třeba chová vůči redaktorům a tak, to jako v tomhle tomu fandí. Na druhou stranu, když dlouhodobého hlediska se díváte na někoho, kdo je arrogantní, tak mě to teda přestává už i bavit. Já bych chtěla vidět výsledky té politiky. Oni už jsou v podstatě 3/4 roku u moci a neviděli jsme zatím pořádně nic. A místo toho jsme dneska viděli naftu za 51,50. A v podstatě jsme v době, kdy se už nestraší covidem, tak jak se strašilo za Babiše. Ta samá vláda, která nás strašila covidem a mražáky a vším možným, nás teď straší válkou. Takže a on ten strach, to je taková ta nejlevnější, ale nejúčinnější metoda na ty lidi. A ti lidé nedělají nic jiného, než tady posledních 6-7 let žijí ve strachu a mě už to prostě nebaví. Takže já říkám lidem, že prostě mají zůstávat v klidu, mají se věnovat své rodině, svým sousedům, zůstávat soběstační, být zajištění, kdyby vypadl proud, tak ať prostě mají u sebe nějaké věci, ať vědí, kde jsou jejich příbuzní, jaké mají potřeby, ať mají dostatečné léky, ale ať se toho nebo já teda upřímně nevěřím, že by došlo k nějakému útoku, protože jediný, který by asi mohl dojít, by mohl být ten jaderný a to tam jako tam se člověk neschová. Teď budu sarkastická, vždycky říkám, že pak už se můžu jenom dobře tvářit, aby po mně zůstal hezký stín, ale myslím si, že k tomu nedojde. Já bych si moc přála, aby konečně skončila ta válka na Ukrajině, která vlastně zničila zemi, vyvraždila téměř celou generaci mladých mužů a když jsem sledovala dneska včera rozhovor, vlastně, který měl proběhnout na půdě Europarlamentu a nebylo i to té bývalé, ona byla myslím mluvčí Zelenského dovoleno, tak jsem si říkala, teď ona to tam všechno říká. Ona v podstatě naprosto krásně říká, že ti lidé už nechtějí umírat, protože ta Ukrajina ztrácí území, ztrácí lidi, ty lidi se tam nebudou rodit, ten průmysl se tam nerozvine, takže oni už tohle to nechtějí a nikdo z nás to nechce. A my všichni, kteří jsme byli nálepkováni, jsme to říkali od začátku. Tohle je prostě konflikt, kde Ukrajina vyhrát nemůže, ta tam bude těžkou obětí a čím díl budeme zbrojit, čím díl tam budeme posílat zbraně, tím déle tam lidé budou umírat. Oni samozřejmě umírají na obou dvou stranách, o tom jako žádná. Akorát, že ta druhá protistrana to má lépe opatřený, řekla bych, že je lépe vybavena a nemá takový ztráty, jak ta Ukrajina. Takže pan Babiš mě docela zklamal, nicméně ne tak, jak bych očekávala, protože my jsme se o něm samozřejmě bavili před volbama, říkali jsme lidem, že to všechno budou jenom lži. A když jsme ho teď poslouchali na náměstí v Brně, když byl, jemu tam přišli samozřejmě i protestanti, tak on se hrozně rád chválí a rád se poslouchá, ale on ten skutek utek. Takže co se týká pana Babiše, já už mu nevěřím ani pozdrav.
2: Jo. Víš, ty jsi teď otevřela a zavřela spoustu otázek a problémů. Já s tebou souhlasím. To můžu říct takhle, jo. K té Ukrajině, ono, Ukrajina nejen, že přišla o celou generaci mladých mužů, ale Ukrajina prohrála zápas o svoji možnou samostatnou existenci. A to je ještě horší, jo, protože dobře, smrt člověka je tragédie, ale oni dostali šanci na tom území bývalé sovětské, ukrajinské, socialistické republiky vytvořit samostatný stát. A vytvořit samostatný stát je strašně těžké, je to těžký úděl a vyžaduje to odvahu, nadšení a pozitivní přístup. Pozitivní přístup, protože aby se ten stát zapsal do dějin, aby ostatní lidé, kteří nežijí na tom území, ho přijali jako samostatný stát, jako partnera, jako něco, co je možno brát do úvahy, pozitivně i negativně, tak tento úkol oni nesplnili. Oni nedokázali vytvořit systém, vytvořit státní strukturu, která by rozvíjela, která by pro svět, pro nás, pro země kouli přinesla něco, co bychom mohli říct, ano, tohle je typické pro Ukrajince. Tohle to je přínos Ukrajiny celosvětovému lidstvu. Oni přinesli perfektní korupci, oni přinesli v podstatě jistou formu fašismu, nebo nacismu, to nechám těm filozofům. A v podstatě oni přinesli takovou tu sebepýchu na úkor těch ostatních. Jo? A to nejsou prvky, na kterých se dá stavět. Oni nic nevybudovali, oni akorát ničili, ubližovali, svoji existenci postavili na likvidaci všeho, co má v názvu ruský, počínaje jazykem přes jednotlivé národnostní skupiny. Prostě všechno tohle to je pro ně červený hadr. Ale na negaci se nedá budovat, na tom se nedá stavět. Na téhle negativitě se dá akorát ničit.
1: Ničit.
2: A stát v jehož kořeny stojí na zmaru a ničení, nemá šanci se zapsat do historie pozitivně. Naopak je to, historicky to bude obrovský vykřičník, jak prostě se žít nemá. Protože tam odtud tekon jde násilí a zlo. A ať to náš mainstream připouští nebo nepřipouští, tak v podstatě ta činnost, kterou tam vyvíjí Ruská federace momentálně, je v souladu s mezinárodním právem. Přestože je spousta lidí, kteří tvrdí, jak je to možný, když je to agresor, není to agresor. Oni dělají tu těžkou špinavou práci ve prospěch celého lidstva. A takže tam jsme se teď dostali. Bohužel my jsme v takové pozici, že abychom prokázali svoji platnost v organizaci, která se jmenuje NATO, i když NATO je bržděno Spojenými státy, a to už dneska velmi výrazně a viditelně, tak ty tlaky na vyvolání vojenského konfliktu přichází z NATO na Evropskou unii. Evropská unie už se jednoznačně dostává do pozice čtvrté říše římské národa německého, včetně všech expanzivních složek. A i když se o tom nemluví, tak my, abychom jako Česká republika nevstáli, jak se říká, v pozadí, tak tam posíláme také vojáky. Říkám, moc se o tom nemluví, vykřikuje se, že jsou to dobrovolníci, nicméně to jsou dobrovolníci typu, hele, jsi voják, ty tady kariéru buduješ 10 let, jsi jako opravdu na úrovni, tak jestli chceš tu kariéru budovat dál, tak se dobrovolně přihlaš, protože když se dobrovolně nepřihlásíš na tu Ukrajinu, tak nedobrovolně skončíš v armádě a tvoje kariéra končí. Takže máme dobrovolníky a dobrovolníky, kteří tam jdou. A podle informací, které mám já, jak říká se dneska, insiderských informací, tak to zatím někdo zamás. Kluci, kteří už měli zbalený bagly a už v podstatě nastupovali do autobusu, že je odvezou na letiště, tak je vrátili zpátky do kasáren. Ono to může mít více příčin, protože Rusům se povedlo tento týden vybombardovat pár výcvikových prostorů a pár hotelů s hosty, kteří nosí občas někdy i uniformu. Takže ty takzvané takový ten, ne Lolita Express, to byl Epstein, ale zdravotnický express z Řešova, ten vždycky začne lítat, když tam přivezou vlakem z nějakého hotelu tyhle ty hosty. Takže k tomu minulý, vlastně tento týden došlo taky neděle. Takže říkám, těch důvodů může být víc, každopádně jsem rád, že tam ty kluci neodjeli.
1: Co to je za kariéru, nebo respektive jakou kariéru by měli, když by neodjeli, nebo když by odjeli, tak v podstatě nemuseli mít žádnou kariéru, tam by dostali kulku zdarma.
2: To je riziko, ano, to je takzvané riziko podnikání, jo, ale když seš v té armádě 10-15 let, tak si vybuduješ nějaké postavení, máš možnost nějakého profesního růstu, hodnostního růstu a
1: za cenu, že umřeš ve zkorumpované zemi, že bojuješ za
2: To je riziko. Ale my vojáky potřebujeme, víš, protože stát, který nemá vlastní armádu, stát, který odmítne živit vlastní vojáky, je odsouzen živit cizí. To je realita života na této zemi. Takže pokud nechceme živit cizí armádu, musíme živit svoji armádu. A ta armáda jede podle nějakých svých vlastních zákonitostí. Jo? Takže i tam se dělá kariéra. A říkám, když někdo 10 let se snaží v armádě být prospěšný svému státu a dostane se do tohoto dilema, no tak někdo zvolí to, že je odejít a bolí ho to, protože 10 let věnoval něčemu, co je mu úplně k ničemu, protože v civilu to nejenom, že nevyužije, ale v civilu mu to pak dělá problémy, protože civilní život je úplně odlišný, tam platí jiná pravidla a jiné zákonitosti, nepsané. Můžu ti o tom vykládat. Po 25 letech v armádě jsem dalších 20 let v uvozovkách pracoval v civilním sektoru a z těch 20 let jsem byl 10 let na pracáku. Protože mé chápání světa naráželo na prostě zákonitosti, které v civilu jsou. Jinýma slovama, když jsem viděl, že je někde nějaký bordel, tak jsem to řekl nahlas. A většinou to skončilo tím, že ne ten, kdo dělal ten bordel, odešel a já jsem byl odejít. Protože to bylo jednodušší, bylo to pohodlnější pro toho šéfa. Jo? Ty, rozumíš, ty jednotlivé složky mají trošku jiný život, nebo jak bych to řekl. No prostě je to takový svět ve světě, jo? Který má své zákonitosti. Takže já ty kluky nepomlouvám. Já je chápu, co je donutilo k tomu, aby tam šli, ale naprosto s tím nesouhlasím, tam nemají co dělat. Ano? A pokud budu moct s tím něco udělat, tak to zatrhnu, okamžitě zatrhnu. Protože z hlediska mezinárodního práva je to agrese, agrese, naše agrese vůči Rusku. Protože Rusko je tam pod mandátem OSN. To je to, co nám nikdo neříká. Oni jsou pod mandátem OSN. Toho v podstatě největšího nebo nejvyššího platného zákona, které jsme si dohodli na této země kouli. Takže když se bavíme o agresi, tak
1: nevím, není to i porušení nějakých pravidel u nás, když vysíláme vojáky do země, která není součástí EU, není součástí NATO v podstatě?
2: Je to porušení zákona a právě proto tyhle lidi dostávají generální pardony od prezidenta republiky, který může udělovat milost i dopředu. No? Takže oni vlastně dostali milost dopředu, aby tato akce, protože správně by měli být souzeni, protože oni se účastní cizího konfliktu podle práva. Jo, takže oni jsou v takovémhle klinči, ale mediálně a politicky je jim to vysvětleno, takže prostě ty kluci tam jdou. Víš, a oni to jsou z hlediska profesionálního, spousta z nich jsou opravdu špičky. Jo, špičky světové úrovně, to jsou kluci, kteří ve svém oboru, úzkém oboru, máme opravdu jako kvalitní specialisty. Tomáš jako třeba, teď hraje se Davis Cup a náš Davis Cupový tým jede nahoru jak dráha, jak se říká. Jo? A to jsou úzký specialisté, tady se bavíme o tenisu. Tak tohle to jsou jednotlivé odbornosti, vojenské odbornosti a v těch daných odbornostech oni jsou opravdu jako super. No jo, ale tam nemají co dělat.
1: Nemají, no, souhlasím.
2: Mají být doma. Protože úlohou armády je bránit tuhle zem, naši zem, naše území, naše lidi. Vás, krásné holky, naše děti, naši budoucnost. Omlouvám se.
1: No, to jsou zase informace, to bude zase veselo v éteru, ale jo, já s tebou souhlasím a hlavně asi bych postavila před soudy, co je tam poslali. Ono totiž teď nedávno řekl Petr Pavel, že pokud Ukrajina padne, padneme s ní, ale on fakt je takový, že oni padnou. Oni padnou, my to
2: no,
1: asi...
2: on má pravdu, on padne. Ano, on padne. On padne. Padne Ukrajina, on padne.
1: Ano. A s ním všichni tady ti chciválkové od Rakušana až tam po všechny ty chciválky až po toho Zdechovskýho. No a teď dokonce, myslím, ten Kupka, nebo jak se jmenoval, tam někde se fotil se samopalem v ruce. Oni vůbec nemají ponětí o tom, co ta válka přináší. A taky vědí, že by tam svoje děti neposlali. Jo, o čemž vlastně promluvila teď nedávno taky jedna historička, která utekla z Ukrajiny. Byla na rozhovoru u Tomáše Lukavce, ke mně se to taky dostalo jako s prostřednictvím vlastně sledujících a já jsem si to poslechla a prostě ti lidé už začínají mluvit otevřeně, jak to tam je a oni v podstatě říkají to sami, co jsme říkali my posledních x let, že tam je korupce, že tam je násilí, že oni se neštítí vraždit svoje vlastní občany, neštítí se prostě zneužívat všeho možného. A pořád jsme byli braní za lháře, dezinformátory a myslím si, že ta videa už ani nejdou zablokovat, co jdou po těch sítích, to násilné verbování a teď už nejen mladých, ale i těch starších. Jo? Takže já doufám, že ta Ukrajina je fakt před pádem a že ten pád zachrání zbytek té populace, která tam opravdu chce v klidu žít a budovat si tu svoji zemi. Protože neumím si představit, že by ten konflikt měl ještě dál trvat a hlavně všichni mluví o tom, že jakmile válka skončí, takže Zelenský půjde vlastně před tribunál a to je to, co on si zaslouží, protože on tu zemi zničil.
2: Já ti nechci brát iluze, ale podle válečných zkušeností on se toho tribunálu nedožije, on skončí jako Čaučesku.
1: Tak to je taky řešení. To je taky řešení, no.
2: Ano.
1: Je to tak.
0: Tak, Peťo, prosím tě, aby tady Ivan nevybral veškerý tvůj čas, tak...
1: Ono se to dobře ale poslouchá, víš, to jsou informace, které se člověk jen tak nedoví.
0: Ale jo, to já mu neberu. Na druhou stranu, ty kandiduješ ve Znojmě, tak pověz, co je vlastně důvodem, že jsi se jako do toho takhle vrhla, a druhá, jaký jsou highlighty, hlavní témata, se kterýma do toho jdeš.
1: Tak oni vlastně teďko máš do roku 29, žádné volby nebudou a my jsme se po těch, řekla bych, abych ani neřekla prohraných volbách, protože to stačilo, mělo myslím 4,3% a na to, že jsme byli rok, jak se říká, v éteru, rok jsme vlastně existovali, tak si myslím, že to je jako fantastický výsledek. Tak jsme se rozhodli, že budeme tak nějak jako pokračovat dál, aspoň v těch našich aktivitách, no a tím, že se vlastně teď chystají ty komunální volby a do Senátu, tak jsme se rozhodli, že nasadíme pár kandidátů v těch silnějších oblastech a že postavíme i kandidátky v komunálu s tím, že teda samozřejmě půjdeme s lidmi, kteří jsou známí a kteří v podstatě tady pro tu zem už něco za těch posledních pár let dělali a nějakým způsobem se posuneme, protože sedět doma a čpičkávat asi nemá jako cenu a já bych se asi zbláznila, kdybych nemohla něco dělat a tak nějak jako pořád aktivně být v kontaktu s lidmi, protože jako krajská zastupitelka s nimi každodenně vlastně si dopisuju a řešíme nějaké věci, nějaké stížnosti. Takže já jsem se rozhodla jít za Znojemský kraj a to z toho důvodu, že jsem měla ve Znojmě vždycky takovou největší podporu. Ono to Znojemsko je takové hodně srdcařské, jsou tam lidé hodně sociálně cítění a je to tam takový kraj, kde já vždycky říkám, že tam je ještě hodně věcí v pořádku, přestože je sužuje, já nevím, problém s dopravou, se zdravotnictvím, se sociální sférou, tak ti lidé se vždycky umí semknout a vždycky umí držet při sobě, což se jako o Brnu říct nedá, protože to Brno už se hodně podobá Praze, tím se samozřejmě nechci dotknout těch Brňáků, kteří jsou jako normálně ladění a kteří vědí, že jsou dvě pohlaví, a nevnucují nám dalších 156, jo, ale všechno tady to zlo, které přišlo do Prahy, za posledních pár let bohužel přišlo z Brna. Jo, my jsme vám to tam poslali, vy nám to teď posíláte zpátky, takže my tady tak jako vyvažujeme, my jsme tady na tu rovnováhu. Tak jsme se rozhodli nasadit tři kandidáty a já jsem si vybrala ten Znojemský kraj, protože to k němu mám hodně blízko, mám tam přátele, jezdím tam vlastně i za Danem, že jo, teď tam budujeme tu vidlákovnu, takže se tam cítím doma a když jsem tam viděla vlastně senátora, který tam je, což je pan Třetina, který je za TOP 09 a dívala jsem se na to jeho hlasování, tak jsem si říkala, tak je na čase, aby se za to Znojemsko postavil někdo, kdo prostě umí bouchnout do stolu, kdo se umí postavit prostě proti tady těm narrativům a kdo se prostě nebojí mluvit, protože to je typický probruselský poskok. To jako, když se díváš na jeho jednotlivé hlasování, tak všechno to je ve prospěch Bruselu a je to proti lidem. A to poslední, kdy se hlasovalo vlastně o zachování té hotovosti, o vlastně, aby to bylo zakotveno v té ústavě, tak on zase byl proti. Ale zase hlasoval, když se vlastně valorizovali důchody a mělo se to zachovat pro ty důchodce, tak on byl taky proti. Takže jsem si říkala, že na čase prostě, že tam musí být někdo jiný. A já samozřejmě, já se ho nebojím se ho mít ani v debatě, přestože on samozřejmě se v té politice pohybuje déle, protože ten člověk sice teď jezdí po kraji a vidíš ho všude, že všude jí, všude pije, všude se fotí s plíšákama, ale to z něho dobrýho senátora neudělá. Já si osobně myslím, že dobrý senátor je člověk, který nestratí kontakt s lidmi, s tou realitou a je vždycky tam, kde je potřeba, nebojí se přidat ruku dílu a to já v podstatě jsem, protože já jsem z lidu vlastně tak nějak vstala, s lidmi pracuji, mám svoji práci, která mě živí a práce se nebojím. Takže jsme podali vlastně nominaci a nominovalo mě, stačilo jako nezávislého kandidáta, ono spousta lidí to neví a já jsem vlastně nikdy členem Stačilo nebyla. Já jsem byla součástí pouze politické strany Právo, respekt, odbornost, se které jsme odešli vlastně s celou naší základnou. Pak jsme budovali Stačilo, protože se nám líbila ta myšlenka, líbily se nám ty plány a takové ty ideje, jak by to mělo určitým způsobem fungovat. Oni vlastně říkají, že Stačilo je levicové. Já se vždycky považuji za takového středňáka, protože jsem za prvé zdravotník, pohybuju se i v té sociální sféře a také jsem v minulosti podnikala a podnikatelů si neskutečně vážím, protože oni jsou takovou páteří a takovými těmi držáky toho našeho státu. Ale tím, že pracovala jsem v nemocnici celý svůj život, tak si uvědomuju, že je povinnost státu se o ty seniory postarat. A je povinnost, naše povinnost nás všech, aby oni měli, aby si vlastně mohli ten svůj důchod v klidu prožít, tak jak to bývávalo, a užít si ho, a ne jenom dožít a děsit se, co s nimi bude, protože když se i díváš dneska na ceny těch domovů pro seniory, tak je to katastrofa a ti lidé dost často přemýšlí, kde vlastně skončí. A občas je dobrý vyrazit do ulic a zjistí, že spousta těch seniorů je právě už teď vyloženě v těch ulicích. Takže tady teď komunikujeme i s těmi azylovými domy a je to šílené, když posloucháš ty příběhy těch lidí, jak se tam vlastně dostali, nebo jak je rodina odložila a podobně. Takže já jsem se rozhodla jít tam. Mám tam v podstatě 5 protikandidátů. Druhým protikandidátem je kandidát za hnutí ANO. On je takový hodně nevýrazný, ale samozřejmě stojí za ním velká strana. A tady bych ráda upozornila na to, že je důležité, aby se lidé dívali ne na stranu, která za tím člověkem stojí, ale na činy toho člověka, na to, co kdy dělal, co pro ty lidi prosazoval, nebo kde byl, když oni byli v nouzi. Tady o tom člověku já jsem třeba v životě neslyšela. Slyšela jsem, že je to nějaký plavec, ale to asi v politice moc člověku život nezachrání. Pak je tam jeden za přísahu, je tam soukromní, je tam člověk, který tam jde jako samostatně podnikatel, ale jde s podporou ODS, o čem se moc nemluví, takže no a pak je tam paní, myslím, místopředsedkyně, nějaká zastupitelka za Znojmo, které se podařilo intrikama rozvrátit tu bývalou koalici, když tam Ivanka Solařová za ANO byla vlastně starostkou. A já jsem si řekla, já žádný korupce nemám. Já nemám v podstatě ani exekuce, všechno si poctivě splácím, na všechno jsem si vždycky poctivě vydělala. Jediný, co mě tady furt někdo přitakává, je kauza, kterou si vymyslel pan Cempr a média. To byla ta kauza falešné sestry, kdy se snažili na základě toho, že jsem dala ven video a jim se to nelíbilo, protože to poukazovalo na tu pravdu a fakta, tak se snažili vnutit lidem, že nejsem zdravotní sestra. A přiznám se, že mě to ještě občas někdo píše, a to už se usmívám, protože novináři už to přestali psát, už si samozřejmě zjistili, že opravdu jsem zdravotní sestra, že opravdu jsem byla na vedoucí pozici a vystudovala jsem i vysokou školu. Takže tady tohle to mě bohužel ještě občas stíhá, nicméně moje svědomí je čisté. Kdykoliv bylo potřeba kamkoliv vyrazit, tak jsem vždycky vyrazila. A i za cenu, že jsem teda odřízla svoji vlastní rodinu. Jo, to bylo vlastně při těch tornádech. Tam jsem zrušila dovolenou do Chorvatska a řekla jsem dětem, že prostě někdo přišel o střechu a myslím si, že ti lidé nemají čas čekat, až my se vrátíme opálení z Chorvatska. Takže jsem dovolenou zrušila a vlastně jsem 6-7 týdnů trávila v těch postižených oblastech a podařilo se nám tam získat hodně pomocí, o které se samozřejmě nemůže psát, protože je to nevhodné a mediálně to není lákavé. Přesto, že s námi reportéři České televize tehdy strávili jeden den, aby viděli, jak vlastně připravujeme ty bagety a ty jídla pro ty lidi a vozíme to tam, tak jsme z toho měli asi v té České televizi nějakých 30 sekund, kde přenášíme nějaký bedny s jídlem. A to samé bylo, když byly vlastně záplavy, jo, nebo když je potřeba podpořit nějakou sbírku. Já totiž vždycky, když sdílím něco na svém profilu, to Donio nebo cokoliv jiného, tak si ten příběh přečtu a pokud se mě opravdu dotkne, tak já než ho sdílím, tak automaticky vždycky přispěju. Takže pod každou sbírkou, kterou já nasdílím, vždycky, když to rozkliknou ty lidi, tak tam najdou příspěvek i ode mě. To je v podstatě takový to, takové moje, já vždycky říkám, tak jsem si to tak v sobě nastavila. A jinak já jsem dobrým andělem už někdy od roku 2013 a vlastně taková to sociální cítění ke mně patří. Já jsem kdysi ani v roce 2004 nedostala povýšení, že mi řekla šéfová, že Samaritán do zdravotnictví nepatří. A pak jsem si ho samozřejmě vydobila zpátky, ale člověk musel projít nějakýma zkouškama. Takže já jsem se rozhodla kandidovat, protože si myslím, že je čas na změnu a že už dost stačilo tady té pěti demolice, že je potřeba je dostat ze Senátu, který je velmi důležitý na jedné straně, na druhé straně dost často říkáme, že je zbytečný, protože když se podíváš, tak oni tam pořád odkládají takové ty starší politiky nebo ty nevýrazné lidi, za Brno je tam Töpfr, bývalý herec, o kterým si už vlastně od zvolení nic neslyšel, neviděl a pro Brno nic neudělal. ale on ten Senát má docela velkou zákonodárnou moc a my jsme tady teď nedávno řešili, že vlastně prezident se obrátil na ústavní soud a chtěl letět do Ankary, ale kdo volí soudce, že jo? On, jako pokud chceme nějaké věci změnit, tak musíme změnit ty lidi, co tam jsou. A já bych právě vyzvala lidi, aby šli k tomu Senátu, k těm volbám do toho Senátu a aby nám pomohli tu pěti demolici sama vlastně odstranit. Ale stejně tak budu poukazovat na to, že je důležité, aby Senát nezískal většinově ano, Babiš, protože zase by to byla strana jednoho muže a to taky není dobré. Takže já bych jim doporučila, aby volili vlastenecké kandidáty, protože to bude takový signál, ne Fialův, ale náš vlastenecký signál Babišovi, že ta loď nabírá zase trošičku i jiný směr a stejně tak i v komunálních volbách. Těch slibů, co všechno pro nás udělají, co všechno změní, to už tady bylo tolik, že mě kolikrát až fascinuje vždycky, když vidím výsledky těch voleb, že ti lidi jsou nepoučitelní. On to tady, Ivan říkal, že všude jsou billboardy, ksichty usmívající se a slibující a ty lidi nikdy nic z toho nesplní. Skončí volby a všechno se vrátí zpátky do starých kolejí. Takže pokud opravdu chceme nějakou změnu, a teď ta šance tam nějaká je, ona nebude úplně veliká. Jo? Těch kandidátů do toho Senátu za tu vlasteneckou stranu není moc. Nicméně nám se podařilo na Znojemsku úžasná věc a to je ta, že vlastně já jsem získala podporu vlastně strany Právo, Respekt, Odbornost, SPD, tam jako patří velké díky fakt Jihomoravské základně a Znojemské základně, kteří se dohodli velmi rychle. Já jsem mě podpořil Švýcarská demokracie, Svobodní pak stáhli svého kandidáta vlastně a popřáli mi hodně štěstí a teď nedávno ještě i Trikolora. Takže to si myslím, že je fantastický kus práce, po kterým jsme volali několik let a nikdy se to nepodařilo, protože tam vždycky zvítězilo takovýto ego. Jo, my si tam nasadíme svýho, ne, vy tam svýho nedávejte a nebyli schopni se dohodnout. Byly to takový tahanice zprava doleva a tady na tom Znojemsku se to vlastně podařilo, takže za to jsem moc ráda. No a těch problémů je tam samozřejmě hodně a já už jsem o tom mluvila včera, že se nebudu tak nějak izolovat na jeden problém, protože pokud ten kraj svírá několik problémů, tak je povinností senátora si nastudovat ty problémy, poradit se s odborníky, s experty vlastně a začít to řešit. Jo? To, že tam někam přijedu na nějaký oběd, s někým se vyfotím, to přece neřeší žádný problém. A to já mám pocit, že spousta senátorů dělala a teď najednou začali si uvědomovat, že budou volby a že by teda jako chtěli být znovu zvolení, protože ono to nic nedělání jim docela vyhovovalo. Takže to já si myslím, že tady to je potřeba utnout, zatnout jim tipec a ukázat jim, že to jde. A my i přes ty útoky, které jste zažili vlastně i vy dva, urážky, nálepkování, tak pořád jdeme prostě vpřed, ať je vichřice, ať je vítr, ať vás to bije zprava doleva, tak prostě my chceme lepší budoucnost pro nás i pro ty naše děti, takže já věřím tomu, že to prostě ustojíme. No a uvidíme, buď tahle země je připravena už na nějaký menší odpor v podobě těch vlasteneckých kandidátů, no anebo není a pak teda budeme muset počkat a možná opravdu padnout ještě víc, aby se ti lidé probrali a uvědomili si, že logo ano, bude líp, je jedna velká lež a stejně tak Fialov usměvavý obličej s tím, že nezvednou daně, to už máme za sebou, je taky jedna velká lež, Rakušanovi mafiánské praktiky jsme si taky prošli, zemi máme rozkradenou, vytunelovanou, občany druhé kategorie už jsme taky byli, tady to krásně řekl Ivan vlastně, že oni ti Ukrajinci měli tendence se povýšovat a hrát si na něco extra a to už jsme tady taky zažili, takže já si myslím, že a teď už je na čase tak nějak jako najít tu svoji českou hrdost, aby ten lev se konečně probral, zařval. No a pak se třeba začnou věci měnit, jo. Ale jak jsem říkala, nedělám si iluze, protože lidé jsou, jak bych řekla, už frustrovaní, znechucení. Někteří už i rezignovali, některé už politika nezajímá, protože ani nevěří, že by se mohlo něco zlepšit. Neustále jsou příkazy, zákazy, neustále jim někdo něco omezuje. A pro mě je to zase třeba impulzí dopředu, protože já nesnáším zákazy, já nesnáším příkazy a já nevidím proč by mě někdo měl říkat, jak mám chodit, jak mám dýchat, anebo jestli si koupím takový máslo nebo takový. ale jsou prostě lidé, kterým to prostě vyhovuje. No. Takže uvidíme. Takže to byl jeden z mých důvodů, proč jsem se do toho rozhodla. Jsem ráda i za tu podporu, jsem vděčná i za pomoc s Znojemákům, protože se mi hodně ozvalo na roznost letáku, můj banner visí na obchodním domě Die, za to jsem velmi vděčná, protože to jsem ani nečekala, a samozřejmě i za ostatní podporu, která se mi dostává od ostatních lidí, takže uvidíme, no.
2: Paráda. Peťo, když si během tvého monologu tady padalo spousta různých poznámek. Mě teda se dotkla hlavně otázka, jak může být sestra vysokoškolsky vzdělána. Tak já po vojensku odpovím jednou hlou větou, když tak to rozveď. Ona neexistuje jenom ta krásná, milá, nádherná osůbka, která běhá po těch nemocničních pokojích, ale máme i staniční sestry, máme sestry na vyšších manažerských funkcích, kde bez vysokoškolského vzdělání to prostě nejde. Jo? Ať už je to hlavní sestra nebo vrchní sestra a staniční, říkám to dobře.
1: Je to tak, a vy tady v Česku, nebo my tady v Česku máme, já už jsem v Česku, takže my tady v Česku máme teď ten systém trošku jiný. Já jsem vlastně končila po 4 letech zdravotní sestru, pak jsem šla do terénu, do praxe, dodělávala jsem si ARIP a tyhle ty věci, ale teď ten systém se pak změnil, že holky vlastně po těch 4 letech byly asistenti a pak museli jít na nástavbu. Teď jsou, myslím, nějak jinak pojmenovaní, už to nejsou asistenti, ale pak jdou zase na nástavbu. Ale já jsem šla normálně do praxe. Pracovala jsem v Praze, v Liberci, v Brně a z Brna jsem vlastně po smrti svého přítele odjížděla do Londýna, kde jsem žádnou uklizečku nedělala, dělala jsem operku, pak jsem dělala ošetřovatelku, čekala jsem na víza a když jsem nastoupila v nemocnici, tak ten systém je tam trošku jiný a oni mě asi po 2 letech nabídli, 2003 jsem začala studovat. 2002, 2005 jsem končila, tak mi nabídli vlastně, že si můžu vystudovat vysokou školu, je to vlastně neurověda zaměřená samozřejmě na zdravotní sestry, proto se to jmenuje Neuroscience Nursing a vlastně 2005 jsem končila a chvíli na to se mi narodil syn. A samozřejmě oni tady byli takový ty spekulace, co bychom na tu Redovou našli a četla jsem to, dělal to ten Oganesian a ta banda těch magorů, protože nemohli najít moji disertační práci, že hledali, jenomže v té době digitalizace nebyla, ještě nebylo to tak aktuální, jak je teď a chtěli, abych jim ukázala diplom. A jsem říkala, proč bych jim ho ukazovala, jako pak budou chtít číslo účtu, číslo spodního prádla, nebo jako co budou chtít dál. Ale můj diplom leží na ministerstvu zdravotnictví, protože tehdy se ještě v té době, kdy já jsem byla v zahraničí a studovala jsem, tak tady se sbíraly takzvané kredity, že ty zdravotní sestry si dělali různé školení a museli sbírat nějaký body a vlastně, aby jim to udrželo tu registr sestry. Ten nesmysl tady už naštěstí taky není. Takže já jsem tenkrát, když jsem dodělala vysokou školu, tak jsem jim to tam posílala, oni mi to uznali a snad mi uznali, myslím, 10 let. Jo. Teď ten diplom leží na ministerstvu školství, protože já bych chtěla, aby mi to uznali do důchodu, ty 3 roky, a s ministerstvami napsali, že potřebuje ještě nějaké informace ze školy, takže jsem žádala o univerzitu o nějaké informace, až to budu mít, tak to samozřejmě pošlu na to ministerstvo školství, takže na Redová opravdu ten diplom má a já bych netvrdila, že mám diplom, když bych věděla, že ho nemám. Jo. Tohle to spíš jako spadá k Nerudové a tady k těm plzeňským studentům anebo Dekroa a podobně, ale já jsem si to poctivě vydřela a moje disertační práce měla 10 000 slov v angličtině, takže

0: léku a ty ji zaaretuješ, už ji nezvedáš, a nebo vlastně versus léčba, která se stahuje. Ten výsledek je stejný. Ti pacienti vlastně v důsledku umírají. To jsou pacienti, kteří prostě tu prognózu tam mají velmi špatnou. A tam jsem vlastně porovnávala, co je pro ty pacienty lepší a stejně tak i pro ty příbuzný. Jo, ale ono ve výsledku to vyšlo tak, že to bylo vlastně šul nul, protože pro každému vyhovalo něco jiného. Ten Londýn je kosmopolitní země. A ta víra těch lidí je různá, takže někomu vyhovovalo prostě, že řekl ne, vypněte ty léky prostě, a pak se dívali jenom, jak vlastně dobíjí to srdce, že pokud je ten člověk mozkově mrtvý, tak ho vlastně udržují jen ty ventilátory a to bící srdíčko, které se vlastně zastaví, když vypnete ten ventilátor, že ho zeberete tomu kyslík. Takže my jsme vlastně na základě toho museli dělat i ten výzkum, vlastně ten research se tam dělá, a pak se píše ta disertační práce, a mě s ní, mě tenkrát kontroloval italský neurochirurg. Byl úžasný člověk, který bohužel potom odešel, ale nicméně ten výsledek mě jako překvapil, protože já jsem byla přesvědčena o tom, že udržování té léčby, dokud vlastně to tělo samo nesel, že asi je pro ty pacienty nebo pro ty rodiny jako lepší. A ten výsledek byl takový, že to bylo 50 na 50, že každému prostě vyhovovalo něco jiného. Co pacient, to jiný názor. Jo, ale jako napsat o tom 10 000 slov, porovnávat to různýma studiema, musí to být všechno oreferencovaný. Takže to byl vydřený diplom. Já nepopírám, že jsem ho udělala s odřenýma ušima tu školu, protože už jsem byla v 9. měsíci, vlastně když jsem posílala ke schválení práci vlastně, a můj syn se narodil začátkem roku 2006 vlastně, a mě někdy v lednu 2006 napsali, že jsem jako to udělala. Takže pro mě to jako byla čest, že jsem vůbec vystudovala v cizí zemi, v cizím jazyce, a hodně jsem s tím z začátku zápasila, protože já jsem nechápala, proč mám dělat výzkum na něco, co už bylo prozkoumané, ale to je prostě ten anglický systém. No.
1: Hele, já před tebou opravdu hluboce smekám, protože tohle to je oblast, která vyžaduje obrovské lidství, spoustu lásky k lidem, kteří v podstatě už končí jako lidé, a na to má málo kdo. Fakt jsi skvělá.
0: Je to těžká práce, je to poslání. Je to poslání, proto mě hrozně štve, že se tady ten náš stát chová k sestrám tak, jak se chová, a nelíbí se mi spousta věcí v tom zdravotnictví. A věřím tomu, že se dají změnit. Ale to je
1: zase... Se v armádě taky nelíbí spousta věcí, ale z toho si nic nedělej.
0: A to budeme potřebovat dalších pár životů, abychom tyhle věci vlastně změnili. No.
1: Peťo, máš nějaké otázky?
2: Hele, zatím dobrý.
1: Tak můžeme jít na tu básničku, Peťo.
0: Tak já tady, strašně
1: se na ní těším.
0: Já jsem to teď chtěla říct, jako já vysvětlím to, že jsme se nikde nemuchlovali. Naopak, já jsem náhodou obsluhovala lidi a prodávala jsem párek v rohlíku a moc jsem si to užila, se přiznám, protože ono je dobrý, jako zase jsem tam změnit nějakou tu funkci, jak se říká, ale za posledních pár měsíců jsem se přesvědčila, že můžu dělat asi cokoliv, že když už člověk může koordinovat dopravu a řešit expedici, takže zvládne prodávat i párek v rohlíku. A když mě paní generální požádala, jestli bych jim nepomohla, tak jsem si říkala, tak proč ne, na tom není co pokazit. Ale ono to bylo i úžasné v tom, že ty lidi chodili a vůbec nevěřili, jako že tam fakt sedím nebo stojím a prodávám ty rohlíky. Jako jo. Že oni říkali, no ale všichni VIP hosti sedí tam, oni si mezi sebou povídají. A já říkám, no však já si tady povídám s váma. Jako, já mezi tím vám ještě střelím rohlík za 45 korun nebo kolik stál. Takže to bylo moc hezký. No a my jsme se včera bavili o tom, že teď přes celým internetem letí vlastně ta šílená písnička našeho hejtmana, jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. A já se přiznám, že kdyby tohleto udělal bývalý hejtman pan Hašek, tak si myslím, že už je v Bohnicích a už ho média úplně rozeberou zprava doleva. Ale tím, že on ten náš hejtman hejkal, jak já mu říkám, on je takovej schizofrení, jo? Protože on točí video, kde je v obleku, povídá si sám ze sebou, pak přeskakuje do kšiltovky a zase si povídá sám ze sebou, ale jinak je to had v obleku a k němu se člověk fakt nesmí otočit zády. Jo? Já tomu člověku nevěřím ani pozdrav, já jsem ho potkala v době tornád, kdy vysílala ze svého auta, jak je všechno super, jak všechno funguje. A teď vy tam jste, vy vidíte tu spoušť. Já si pamatuju, že jsem tam přijela poprvé do těch hrušek, tak já jsem stála, já jsem brečela. A mě uklidňoval člověk, který mu prostě tornádo odneslo barák, tak jsem se až